0: úplně neuvěřitelným způsobem, ty hlasy. Myslel jsem, že snad ani koncert nebudu moc odehrát. Ale pravda je taková, že ty nástroje jsou už teď tak kvalitní, že já jsem si ho pořídil ke konci studií na vysoké škole a mám ten samý nástroj do dneška. A ten nástroj je velmi kvalitní. Pochopitelně, není to jako s houslemi, je to spíše jako s klavírem. Takže nástroj vyzrává, nicméně umím se představit, že bych si mohl pořídit třeba zase další, protože by jsem se dostal už i v té technologii toho nástroju a v té kvalitě zase kousek dál, ale já už jsem se není tak zvykl, že si myslím, že není potřeba. Navíc ten nástroj není až tak těžký, on má 12 kilo. Nástroje jsou těžší, až tyhle ty koncertní, až k 15 kilogramů. Takže to je samozřejmě jeden z důvodů, proč teda hrajeme v sedě, nikoli ve stoje. Nicméně je zvláštní, že i na tento nástroj hraje vlastně více děvčat třeba než chlapců.
1: Ale je to zvláštní, protože vlastně těch 12 až 15 kilo, to je tak roční až dvouleté dítě a to není tak jednoduché udržet těch několik hodin na cvičení.
0: To je pravda, ale zase vemte si to, že i ta manipulace je jednodušší, než kdybych hrál třeba na harfu, nebo i ten kontrabas se špatně vejde. A třeba když někam lítám letadlem nebo i se svými žáky, tak dokážeme ten akordeon ještě tak nějak propašovat na palubu a máme ho jako příruční zamazadlo dokonce také.
1: Limitní transportní nástroj.
0: Ano,
1: jak je to třeba pro, jak jsem si jenom ptala, z hlediska studentů pro pořízení, mají se třeba uchazeče o ten nástroj bát, že na něj nebudou mít, nebo je to hodně náročná záležitost?
0: Je to náročná záležitost, určitě. V každém případě stojí ten nástroj už ten kvalitní podobně, jako stojí kvalitní jako hoboj nebo klarinet a tak dále. Takže to už se člověk musí rozhodnout, aby se takový nástroj pořídil. My naštěstí třeba na naší konzervatoři máme nástroje, které žákům půjčujeme, ale to si myslím, že se děje asi u všech oborů, že ten nejprve na zkoušku se počí těm nižším ročníkům a pak si ho teprve pořídí. Ale pochopitelně je to tak, že ty nástroje jsou kvalitní a jsou dražší. Já si vzpomínám, že když jsem vlastně ta moje generace, když jakoby končila ty studia, tak jsme se hrozně zahleděli na ten západ. A všichni jsme chtěli už tou cestu, jako už aby jsme si zahráli někde v té Itálii a v té Francii. A že já vlastně jsem si řekl, že mám hrozně málo zmapovaný východ. Já jsem byl hrozně málokrát třeba na Slovensku, nebo jsem byl v Polsku. Jednou jedinkrát jsem byl třeba v Rusku jenom. Vemte si to, že prostě skutečně ta moje generace už jako pohlížela a teď hurá a teď si zahrajeme v tom Mnichově a teď si zahrajeme v tom Miláně a tak dále a tam jsem se jako směřoval. Takže začal jsem se zaobírat podstatně více i přece jenom nejenom těmi východními státy, kam jsem se začal přece jenom vracet, ale i hudbou. Velmi mě oslovil třeba polský skladatel Wojciech Kilar, který napsal krásnou skladbu pro komorní obsazení, která se jmenuje Orava. Je to skladba, která, vezměte si, se s velkým úspěchem hraje i na akordeonový orchestr. On totiž to málo kdo ví, protože u nás to není až tak populární, že vlastně existují akordeon orchestry, které jsou v počtu 25-30 členů, kde je i basový akordeon, kde mají i tympány a mají další nástroje, které je hodně doplňují a kteří dokážou právě hrát takhle podobnou hudbu, jako třeba Wojciech Kilar. V Německu je třeba 1200 registrovaných orchestrů. Samozřejmě, že většina z nich je spíš na amatérské bázi, ale já jsem jednou za 3 roky vždycky pozván do poroty soutěže v Innsbrucku, kam dojíždí ty top orchestry, přijde tam až 300 a pak je tam hodnotíme různě a tak dále. A tato skladba od Wojciecha Kilara, Orava, tak to tam zní velmi často.
1: Už jenom doplníme, že bude hrát komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus a řídí Agnieszka Duczmal.

0: Agnieszka Dučmal teď řídila komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus a zazněla skladba Wojciecha Kilara Orava. Původně pro smyčcový komorní orchestr, ale náš hostitel Ladislav Horák, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista, nám také řekl, že existuje i pro akordeonový orchestr. A mě tam zaujala jedna věc, že je tam i basový akordeon, jste před malou chvilkou říkal. Jaké máme vlastně akordeony? Když byste měli rozlišit ty typy, tak víme, že třeba u nějakých dechových nástrojů je to soprán, nový altový, ať už vezmeme saxofon a podobně. Jak je to vlastně s těmi typy a laděními u akordeonu?
1: Tak toto my nemáme. To hlavní rozlišení je, jestli to je nástroj chromatický či diatonický. A další rozlišení je, pokud ten nástroj má bas standardní či melodický. A konečně máme samozřejmě nástroje, které jsou nástroje klávesové a nástroje knoflíkové. Takže většinou ty typy my je dělíme podle toho, jak velký mají rozsah a jak velký mají i podle počtu basu v levé části, v levém manuálu nástroje. Takže to jsou spíš ty typy, které jsou hodnější pro děti. On ten nástroj vlastně jakoby s člověkem roste. Takže máme i právě nástroje, které jsou hodné pro děti. Já mám ale radost, že už se u nás začalo i na hudebních školách vyučovat rovnou děti s melodickým basem, což nebylo. Když já jsem studoval, tak nic takového neexistovalo, takže jsme nemohli hrát vlastně skladby podobné jako třeba k hudebním školám, kde už jsme se mohli vyrovnávat pravou levou rukou. Proto trošičku třeba máme handicap u nás, že ta technika té levé ruky nebyla vlastně poplatná té technice pravé ruky. Protože tady přece jenom bylo vždycky zvykem hrát v pravé ruce melodii a levá jenom doprovázela. Teď už to je jinak a ty naši mladí hráči, které teď tady máme, tak ty už jsou na tom podstatně dál, než byla moje generace. A už začínají rovnou s polyfonickými skladbami a už si můžou zahrát hned třeba barokní hudbu, hned od mala. A i ta technika je vlastně velmi podobná, to je pravé, levé, mají vyrovnanou. Takže to si myslím, že je úplně jinak. Zase na druhou stranu, když si třeba chci zahrát skladby Václava Trojana, tak ten psal pro ten, nebo Jindřicha Felda, tak ty psali ještě pro ten starší typ nástroje. A teď, když se interpretují na ten novější typ, tak už se musí nějakým způsobem upravovat ty skladby také. A podobně to je. Já vím, že Václav Trojan se dostal k akordeonu díky Milanu Bláhovi a já jsem si také vyhledal jednoho autora. Bydlí tady nedaleko, tady na Zámeckých schodech, to je takový ten krásný domeček červený na levé straně, když jdete po Zámeckých schodech nahoru. A ten autor se jmenuje Luboš Luka. On má i společného, že Václav Trojan byl jeho učitel. On dokonce napsal i hudbu k jednomu filmu Jiřího Trnky, který se jmenuje Velké kouzlo. Ale hlavně, on si velmi právě cenil Václava Trojana a říkal, víš, já pro ten akordeon vůbec neumím psát, ale tady máš spoustu not ode mne a já bych si hrozně přál, kdybys to mohl upravit, aby se to na akordeon dalo hrát. Tak já jsem s tím už začal. Musím teda říct, že bohužel na to mám při tom mém vytížení málo času a se těším do toho důchodu, že konečně to začnu upravovat a připravovat pro ty mé žáky, aby mohli hrát více hudby Luboše Sluky, protože ta hudba je nádherná. No tak jestli jsme mluvili o tom, že Astor Piazzolla, to geniální u něho bylo, že dokázal propojit ty různé styly a že se ta jeho hudba hraje jak na koncertních pódiích, tak se dá hrát i na venkovních festivalech. Tak něco obdobného je u toho Luboše Sluky, protože on dokázal napsat velmi kvalitní blues, fox, charleston, prostě různé tance a opět povýšil vlastně ty jejich interpretaci až ke koncertnímu využití.
0: A vy jste Luboše Sluku i teď vybral jako další skladbu Sunset Suite. Co je to za skladbu? Máte s ní nějakou osobní zkušenost jako interpret je Prague Spirit Quartet?
1: Ano, je to právě jedna z těch skladeb, kterou já upravuju pro akordeon. Bude to pro akordeon se smyčcovým orchestrem, protože to je také velmi časté spojení. A zatím upravená není a proto si ji poslechneme teď v podání smyčcového kvintetu.

0: Sunset Suite Luboše Sluky teď dohrál Prague Spirit Quartet a my jsme stále na návštěvě u zástupce ředitele Pražské konzervatoře Ladislava Horáka tady v Palfijovském paláci. A my teď míříme k 8. symfonii Antonína Dvořáka, což je klasická věc, ale možná je v tuto chvíli dobré probrat dirigenty, protože vy jste vlastně nejenom solový hráč a hráč v mnoha, dá se říct, mnoha komorních tělesech.
1: Určitě.
0: Ale samozřejmě si také sednete před orchestr, což se chci zeptat, jestli je častá příležitost, nebo z hlediska akordeonu spíš výjimečná. Jaká je spolupráce s dirigenty v tu chvíli a jaké dirigenty obecně jako posluchač máte rád?
1: Tak já vždycky z dirigentů mám hrůzu. Hlavně pokud akordeon není jako stolový, ale pokud, a to bývá také dost často, je obsazen do orchestru, tak my nejsme zvyklí na to dirigování, na to ukazování a já vždycky úplně trnu hrůzu, abych spočítal ty pauzy a podobně. Takže nemáme tu takovou tu praxi. Ale na druhou stranu zase, vy jste se mě na začátku rozhovoru ptala, jestli třeba ještě nemám zájem o jiný nástroj, nebo nějaký nehraju, nebo co by mě zajímalo, jaký další nástroj. Tak mě spíše, kdybych se podruhé narodil, kdyby byla nějaká reinkarnace a já mohl zase začít od začátku, tak asi by mě hrozně moc zajímalo právě ta role dirigenta. Protože to je v té hudbě takový ten nejvíc komplexní role, kterou můžete mít. Musíte to hodně vědět, musíte to spoustu znát o těch nástrojích, o těch dějinách, o té historii těch skladeb. Protože já jsem, pokud si uvědomíte, tak vybral docela dost výrazné skladby. Ať je to třeba ta Zasněná noc, nebo ať je to Svěcení jara, tak mám rád, když je něco výrazného. A to samého je u toho dirigenta také. Proto třeba budeme mluvit o Václavu Talichovi, protože Václav Talich jednak je tak trošku nedoceněný dirigent zahraničí. Jednak tedy já žiju už mnoho let v Berouně, takže tam on právě prožil pak ten závěr svého života, ale vůbec tam působil natolik, že máme i krásný festival Talichův Beroun. Bohužel v té době, ještě když dirigoval, tak akordeon ještě neměl napsané koncerty, takže to se s akordeonem ještě nemohl Václav Talich potkat. Nicméně, těch akordeonových koncertů už máme spousty. Já jsem jich tady jenom v České republice napočítal až se kolem 80, což je docela velké číslo. Nejkrásnější je určitě koncert Václava Trojana. A já jsem právě buď to s těmi českými, anebo jako specialista na koncerty Astora Piazzolly, pojel už celý svět a potkal jsem se s poměrně známými dirigenty, jako je třeba první asijský nositel Karajanovy ceny Gumnance, když jsem s ním mohl hrát se Soulskou filharmonií, nebo poslední asistent Leona Bernsteina, což je Francouz Patrick Soyer, který mě opakovaně dirigoval v Turecku. U nás vystupuji velmi rád s Fokem, tam právě jsem začala vlastně taková ta moje spolupráce s velkými tělesy a to s Liborem Peškem, když jsem uvedl krásný koncert Astora Piazzolly Tres Tangos ve Smetanově síni, či s Petrem Voronským, kde jsem zase hrál s Olomouckou filharmonií. Je to věc, která koncem života moc bavila Astora Piazzollu. Toto on chtěl dělat. On kromě svého kvintetu chtěl právě hrát s orchestry. A to je i věc, která baví mě. Jestli to je tím, jak se dostávám už do toho věku, kdy to, co jsem se naučil a to, co znám, chci prezentovat jako ten solista, který tam je, možná, asi tak nějak. No. A navíc také mám rád ty osobnosti u dirigentského pultu.
0: Ale zase na druhou stranu, když jste říkala, že dirigovat třeba v nějaké další reinkarnaci a v příštím životě, ono proč spousta interpretů má za sebou solovou dráhu a pak se ujímá taktovky? Nebyl byste nějak výjimečný? Neláká vás to třeba zkusit?
1: Když to je hrozná dřina, a to i fyzická. Já mám takovou...
0: S 12 až 15 kilovým akordeonem.
1: Já vím, ale s tím si sedím pěkně. Ale já s tím mám zkušenost, protože já jsem 7 nebo 8 let jezdil do Itálie, kde mě oslovil italský akordeonový orchestr. Já tam přijel jako solista nejprve, ale onemocněl jim dirigent, tak už tak bývá, a tak mě požádali, abych dirigoval. A tak mám dokonce zážitek, že jsem dirigoval v Římě na Lido di Ostia, na tom obrovském stadionu u moře. A tam na mě se bylo podívat asi 4000 lidí, kde jsem dirigoval. To byl úžasný zážitek. To mě právě bolily ty ruce potom teda. Ale nicméně Pak se teda stalo, že jsem s tím orchestrem jezdil turné a sice to byl akordeon orchestr, ale my jsme měli na programu Verdiho věci, Rossiniho věci jsme hráli, takže to byly velmi kvalitní koncerty, takže já už ten zážitek mám.
0: Ale stále říkáte, že by vás to lákalo, tak teď už můžete jen pokračovat.
1: No tak když říkáte, tak já o tom budu přemýšlet.
0: Vrátíme se k další skladbě, už jsme ji avizovali, bude to 8. symfonie s podtitulem Anglická Antonína Dvořáka v podání České filharmonie a v čele se zmíněným Václavem Talichem.

0: Osmá symfonie Antonína Dvořáka s podtitulem Anglická teď dozněla v Českém rozhlase D-dur. Jsme na návštěvě u Ladislava Horáka a ten si zvolil interpretaci s Českou filharmonií a v čele s Václavem Talichem. Bavili jsme se o dirigování a já se teď vrátím k učení, ke studentům. Když si vezmeme fungování Pražské konzervatoře, která si mimo jiné v tom roce našeho natáčení v roce 2021 už připomíná 210 let, tak jaké je dnešní nasměrování studentů, už jsme zmínili, že spíš vychováváte ty studenty k tomu, aby si uměli vybrat, jestli si sednou do orchestrů, anebo se budou dál vzdělávat jako solisté třeba na nějakých vysokých školách, na interpretačních kurzech a podobně. Jak je to s orchestry? Protože pokud vlastně říkáte, že konzervatoř a byla tak založena s tímto motem, že má vychovávat kvalitní orchestrální hráče a umožnit těm nejnadanějším se vyvíjet dál, tak vlastně kolik orchestrů dnes působí při Pražské konzervatoři a je to gro, na které se tedy zaměřujete, vzhledem k tomu, jak jste vlastně ten chod konzervatoře naznačil?
1: Tak určitě bohužel momentálně nepůsobí žádný orchestr, protože se u nás může vyučovat bohužel jen individuálně, ale my už se moc těšíme, že to vrátíme orchestru zpátky a že mu umožníme i někam vycestovat příští rok a že to těm našim žákům tady tu dobu, kdy spolu hrát nemohli, splatíme. Protože od toho ten orchestr tady u nás je, zrovna symfonický, aby se tam naučili ty zásadní díla. My taky máme samozřejmě tady předmět, který se jmenuje studium orchestrálních sól, kde se vždycky připraví právě na to, aby tam mohli vystupovat. Takže ten symfonický orchestr, ten je pro žáky těch tří nejvyšších ročníků, 4., 5., 6. A co je velmi příjemné, že tento orchestr kromě nastudování symfonií a kromě seznámení se s různými epochami také dokáže doprovodit naše nejlepší absolventy. A je o to tak velký zájem, že my musíme vždycky v prosinci udělat konkurs všech nástrojů a z toho konkurzu vyplyne 6-7 solistů, kteří potom můžou zahrát za doprovod orchestru. Mám radost, že v poslední době jsme dokázali i nastudovat skladby třeba, které nejsou úplně jednoduché. V letošním roce to byl koncert Jindřicha Felda pro akordeon a symfonický orchestr, který nakonec tedy musel převzít sice Karlovarský orchestr, který to natočil s naším solistou Filipem Kratochvílem, ale nicméně tento koncert také proběhl. Kromě symfonického máme v těch nižších ročnících projdou orchestrem Smithsovým, a dále také máme tady ansámbly, orchestr menšího režní založené pro třeba soudovou hudbu, které tady u nás fungují. A v každém případě, a to zase vracím tou oklikou zpátky, a mám z toho velkou radost, že se nám podařilo, není to tak dlouho, založit také barokní orchestr, které se věnuje stylové interpretaci.
0: Jak vnímáte tedy Pražskou konzervatoř? Měla by skutečně vychovávat dobré orchestrální hráče a upoutat ty nejnadanější muzikanty, aby se dál zajímali o solovou dráhu? A nebo by měla přeci jenom i cílit na solisty?
1: Tak já si myslím, že ten začátek úplně, když se v tom roce 1811 začalo vyučovat na Pražské konzervatoři, tak to bylo o něčem trošku jiném, protože v té době ty orchestry paběrkovaly a bylo potřeba vychovat právě pro ty orchestry na těch jednotlivých panstvích nebo na těch nových zámcích, kde už nedokázali ty šlechtici, kteří schudli, udržet ty orchestry, takže proto se tady vytvořila ta konzervatoř, to podhubí konzervatoře. Ale já bych řekl, samozřejmě, my tady máme vynikající solisty, máme tady, všichni žáci projdou praxí také orchestru, ale já bych pořád trošku cílil na to komorní hru. Já si myslím, že to je prostě alfa a omega, co by se naši žáci měli naučit. My jsme jim taky už umožnili, aby komorní hru měli třeba už od 3. ročníku, takže oni 4 roky tady dokážou i studovat komorní hru. A navíc i bazujeme na tom, aby měnili ty svoje kombinace nástrojový, aby se naučili jednou ve Smithsovém kvartetu, jednou, aby šli do klavírního tria a tak dále, do dua. Zrovna třeba u mého nástroje, u akordeonu, to pro mě je úplně zásadní. Já, když jsem tady studoval, tak jediný, co se hrálo, tak to byly akordeonová dua. A s mým nástupem jsem právě si to zacílil jako jednu z těch nejdůležitějších forem tady toho studia, že si projdou s komorní hrou s jinými nástroji. A musím říci, že mám radost, že je velký poměr zájem z jiných oborů o to, aby si mohli s Akordem zahrát. Protože oni vidí, že my potom vyjíždíme na soutěže a my máme festivaly a že se vlastně velmi hezky uplatní a že se uplatní i tam, kde ten akordeon třeba tolik nezněl a je to pro pořadatele u nás velmi atraktivní nástroj. Protože prostě ho tam třeba neslyšeli a tak dále. Jedním z těch autorů, kteří mi píšou pravidelně pro různá komorní obsazení, je i Pavel Trojan. Ale já si vzpomínám, že když jsme úplně zahajovali, tak tehdy naši spolupráci, tak vypsala italská soutěž v Castelfidardu, což je právě to městečko ve střední Itálii, kde se vyrábí akordeony největší kvality. Tak vypsali soutěž o to, aby napsali skladatelé na pěcovou téma nějakou skladbu. A pochopitelně, já jsem s tím pěcou tehdy trošku začínal, tak nejznámější je Libertango, které zaznělo i v tom slavném filmu Romana Polanského 48 hodin v Paříži, které si vybral ten Polanský do filmu, to už dávno existovalo od Astora Piazzolly. A Pavel Trojan mi tedy napsal právě variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon, tedy variace právě na Libertango, které se staly ty variace tak úspěšné, že mu potom o ně řekl nejenom orchestr smyčcový, aby je předělal pro smyčcový orchestr, ale i klavírní duo, aby předělal. Ale věřte mi, to úplně první provedení těchto variací, to je moje.
0: A my ho teď uslyšíme.

0: V podání našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka teď dozněly variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon Pavla Trojana staršího. A my jsme se společně bavili předtím, jak vlastně vnímáte uplatnění a záběr Pražské konzervatoře. V podstatě, co je priorita, jak vychovávat dnešní studenty, jestli je směřovat k orchestrům, nebo jak by se vlastně Pražská konzervatoř měla prezentovat i vůči tomu výsledku, který potom po absolvování ten žák má za sebou a jak zhodnotí ta svá studia. Ale přece jenom říkal jste, že vidíte, řekněme, velkou budoucnost v komorní hře, ale tady jsme opět u té solové. A já myslím, že když byste se zeptal třeba toho 13-14-letého člověka, který uvažuje o dráze solového hráče, tak řekne, ano, půjdu na konzervatoř, protože chci být tím slavným solistou. Není přece jenom to, co jste říkal, že Pražská konzervatoř je ta poctivá, která by měla toho budoucího muzikanta naučit hrát v nějakém tělese, ať už menším nebo větším. Není to pro ně vlastně demotivující? Neřekne si ten nadupaný a ambicemi nasáklý mladý, ještě ne dobrý solista, teď mě tam nebudou učit tu solovou hru?
1: Tak ten problém trošku je, že já si myslím, že přece jenom my i na tu naši malou zemi, tady máme těch hudebních škol konzervatoří, myslím, docela hodně. A ty produkují velký počet absolventů, což je velká konkurence. A my se snažíme těm našim žákům vštípit to, že když budou mít zajímavé programy se zajímavým tělesem, tak budou spíš

0: pořádala jednou za 2 roky, kterou vyhrála jako soliska Pavla Tesařová, husliska. A v letošním roce té samé soutěže se už účastní jako členka Smicového kvartetu, Ševčíkovo kvartetu. Takže já myslím, že ty naši žáci dozrávají. Já vím, že je to jejich velikánské přání být úžasným virtuózem. Je to velké přání i jejich pedagogů, aby měli skvělé virtuózy. Ale my se jim snažíme trošku otevřít oči a říct jim, toto asi bude spíš ta vaše profese, tím se budete zaobírat nejvíc. A je to jak v této komorní oblasti, tak určitě, a to se zase vracím oklikou k úvodu našeho rozhovoru, je to i v té interpretaci. Já skutečně jsem zastáncem toho, aby ten žák se zkusil už najít, jestli ho víc bude třeba zajímat, vystoupit s orchestrem, který, nebo souborem, nebo komorním ansámblem, který se zajímá více o hudbu moderní, či který se zajímá třeba o hudbu Johanna Sebastiana Bacha, či barokní.
1: A to je právě ta střední umělecká škola tím pravým podhubím, kde vlastně tu zkušenost získá, ale získá ji na úrovni.
0: Získají na úrovni, určitě. A je to i kvalitou pochopitelně toho našeho pedagogického sboru.
1: Jaká je budoucnost akordeonu? Samozřejmě, že řeknete, že růžová, to je jasné pro nadšence a propagátora tohoto nástroje, ale zvedá se uplatnění, a teď možná tu otázku rozdvojím, jednak pro budoucího akordeonistu a jednak pro budoucího hudebníka, vzhledem tomu, že teď natáčíme v roce 2021 a máme za sebou více než rok zastavení kultury.
0: Ano.
1: Není to otřes pro mnohé budoucí muzikanty anebo mnohé studenty, kteří teď získají pochybnosti v budoucnost tohoto oboru? Myslím celkově kulturního oboru jako takového.
0: No, je to tak. Já jsem to asi nejvíc pozoroval třeba v oboru pěveckém, kde to uplatnění je ještě menší a kde ta epidemie je posílá ještě více, ty nemohli vůbec vystupovat. My jsme si alespoň našli takové ty streamové možnosti, našli jsme si různé online soutěže, a naopak dokonce jednomu z mých žáků, který se jmenuje Martin Kot, tak tomu to pomohlo až natolik, že vyhrál soutěž v New Yorku, online soutěž, a příští rok má nabídku vystoupit v Carnegie Hall s akordeonovým recitálem, což je pro 20. nebo 19. chlapce teda něco úžasného. Já jsem tam třeba ještě nehrál. A já si myslím, že určitě všichni budou vyprávět o tom, že ta epidemie se na ně podepsala, ale to není jenom obor hudební a to není jenom umění, pochopitelně, na kterém se podepsalo. Jsou i další profese, jiné profese a jich hodně, kde jsou na tom ještě hůř. Já vždycky mým žákům říkám, že i když jste doma zavření a když mi hrajete na dálku, tak pojďte být připravení. Pojďte být připravení, až se vše otevře a až to najednou začne všechno a pak budete mít tu příležitost a budete mít o to větší šanci, že budete kousek o krok dál než třeba ta další vaše konkurence. A já jsem poměrně přesvědčen, že se toho drží a že na mé slova dají.
1: Neobávají se studenti ale toho, že třeba nastane další vlna, nějaké další možné epidemie a že v podstatě díky této zkušenosti, nebo kvůli spíš této zkušenosti, zjistili, že ta kultura je jedna z těch prvních, nebo v té první linii těch oborů, které se prostě zastaví.
0: Jednoznačně. A já jsem rád, že trošku se snažíme tady tlačit právě na vedení jak ministerstev, jak kultury, tak zdravotnictví, tak i na naši vládu, aby si toto uvědomili. To prostě by bylo špatně všechno, kdyby jsme kulturu nechali tak na holičkách. Já jenom tomu můžu říci, že vidím, že nejspíš asi přece jenom budeme muset s takovou určitou formou takových těch online přenosů, online záznamů, či takových jakoby té činnosti i v té podobě těch přenosů a podobně počítat a pracovat. Ale myslím si, že i tady se najdou možnosti, které se dají rozvinout. Začaly fungovat nový natáčecí týmy, firmy a tak dále. Lidi začali se zvykat na ty přenosy také a začali třeba i nějakým způsobem třeba platit za ty stupenky, prostě si můžou poslechnout a podporovat studenty. Mecenáši se také projevili. Takže myslím si, že nechtěl bych, aby tato situace zase znova nastala, ale zdá se, že bychom, pokud nám samozřejmě budou přát i lidé z vlády a lidé z ministerstev a nebudou kulturu upozorňovat, tak my si dokážeme najít svoji cestu.
1: Takže kultura si ji v podstatě našla i v této nouzové situaci, ukázala, že si nějakou cestičku, i když asi netušenou do té doby, že si najít umí.
0: Je to pravda a já ten názor sdílím.
1: Zakončíme velmi optimisticky. Magnifikát, Johann Sebastian Bach, překrásná nahrávka je teď před námi. Velmi optimistická a v podstatě Bachova hudba přežívá a přežila vždy všechno. I několik staletí svého útlumu, kdy ležela zaprášená v archivech, tak věřme, že je to i hezké poselství pro hudbu a kulturu jako takovou.
0: Přežila mnoho epidemií a my přežijeme určitě také.
1: Říká náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista Ladislav Horák. Moc vám děkuju a zase příště naslyšenou v Českém rozhlase D-dur.
0: Děkuju za pozvání a hezký poslech.

0: Johann Sebastian Bach a jeho magnifikát uzavírají dnešní návštěvu u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a také akordeonisty. Zpívali Barbara Hendrix, Anne Marie, Jean Rigby, Uwe Heilmann a Jorma Hynninen, hrál Academy of St. Martin in the Fields a řídil Sir Neville Mariner. Tím se uzavírá dnešní návštěva. Výběr z tohoto povídání si ale můžete už brzy přečíst i na hudebním portálu klasikaplus.cz. No a příjemné další chvíle s naším vysíláním vám teď od mikrofonu přeje Veronika Parolková.
1: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací, komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: S bicími nástroji měli organologové, tedy vědci zabývající se hudebními nástroji, vždy značné potíže. Je jich příliš mnoho a jsou příliš různorodé na to, aby se dali zařadit do jednoznačných škatulek. Co organolog, to jiné dělítko, takže vědci vnesli do věci více zmatku než pořádku. Budiš jim to odpuštěno, každý se nějak musíme živit. Na základním rozdělení se však shodují. Do první skupiny patří nástroje, které vyluzují zvuk tak říkajíc celým vlastním tělem, tedy takzvané idiofony, a to bez ohledu na to, jaké asociace ve vás to slovo vyvolává. Opakem idiofonů jsou membranofony, kde hlavním budičem zvuku je membrána napnutá přes nějaký rezonátor. A protože v tomto cyklu postupujeme podle pořadí řádků v partituře, musíme dát přednost právě jim. Hned pod skupinou řádků pro žestě je totiž řádek pro arciknížete bicí skupiny, pro tympány. Česky se tympánům říká kotle, což je název, který jejich tvar perfektně vystihuje. Je však třeba upozornit, že k vaření se tyto kotle nehodí, protože mají ve dně díru. Pane doktore, proč je tam ta díra?
1: To tam musí být, protože jinak by ten zpětný náraz od kompaktního dna vyvolával nepříjemné efekty, nedalo by se to dobře ladit, všelijak by byly interference a tak dále.
0: Ano, tympány jsou bicím nástrojem s určitou výškou tónu, lze je tedy ladit. U původních tympánů se jejich výška upravovala utahováním a povolováním šroubů, jimiž byla kožená blána natažena přes kotel. To bylo velmi nepraktické a hlavně pomalé, ale na zvukovou účinnost to nemělo vliv. Poslechněte si, jakým úžasným dojmem působí přesně naladěné barokní tympány v Bachově myši H-moll.

0: Pane doktore, jak vlastně vypadá životopis tympánů?
1: Ten původ je pochopitelně trochu nejasný a v mnoha knihách je popisován úplně nesprávně, že do evropského instrumentáře byl zaveden z Uher, nikoliv. Zavedlo to české poselstvo Ladislava Pohrobka do Francie, vypravené z Prahy. Bylo to v roce 1457 a do Čech přišli odněkud z východu, je to ten nepochybně orientální vynález, ale nevíme odkud, já si typuju Indii. Rozšířili se pak velice rychle a byli svého času základním nástrojem i při výuce na konzervatoři pro dirigentské oddělení. Například pokud nebyl někdo vysloveně specialista na bicí nástroje, tak to už byl jenom dirigent, který se na tympány učil.
0: Velkým zlomem ve vývoji tympánů byl okamžik, kdy nepraktické vypínací šrouby byly nahrazeny pedály. K ním přibyl i takový budíček s ručičkou, ukazující, na jaký tón je právě tympán naladěn.
1: No, šrouby nezmizely úplně, protože jak známo, člověk má jenom dvě nohy, čili může hrát jenom na dva pedálové tympány a protože často v moderních skladbách, ale už Janáčka, je potřeba víc tympánů, tak se vedle těch pedálových kladou nebo stavějí tympány s ručním laděním, ovšem jedním klíčem se ladí celý tympán.
0: Pomocí pedálu lze však hrát i velmi efektní tympánová glissanda. Podívejme se tedy, jak skladatelé s tympány nakládají. Pane doktore, u koho začneme?
1: No, já navrhuji geniálního orchestrátora Ludvíka van Beethovena, protože pro mě jako to je vůbec základní orchestrátor, vůbec základní symfonický tvůrce, protože u něho symfonie, to je vlastně jakási diskuse, kde jednotlivé nástroje přebírají myšlenku a tympány jsou schopny přebírat i myšlenku. To ale ukázal teprve Beethoven.
0: Čili v čem je to novum Beethovenovo, co se týče používání tympánu?
1: No, položil tympány naroveň všem ostatním symfonickým nástrojům. No, totiž původně tvořili jenom jakýsi takový harmonický bas k trumpetám nebo jiným žestovým nástrojům.
0: Beethoven dokázal, že tympánům lze svěřit i celé hudební téma. Ve čtvrté symfonii je sice jen doprovodné, ale ve zvuku výrazné.

Beethoven byl také první, kdo začal tympány ladit nejenom na tu kvartu nebo kvintu, to je toniku dominantu, ale do oktávy, tak je to například v 8. symfonii. A vrcholem jeho tematického užití tympánu je skerco z 9. symfonie, kde mají tympány i krátké solo.

To bylo tympánové solíčko v Beethovenově 9. symfonii. Kdysi ryze doprovodný nástroj se tu plně osamostatnil. Tato tendence byla samozřejmě završena u symfoniků 20. století. Dmitrij Šostakovič má už ve své první symfonii toto slavné místo. Je to třítónové solo završující velkou symfonickou gradaci.

poslední větě Šostakovičovy čtvrté symfonie se pak tympány podílejí na jednom z největších fortissim v hudebních dějinách. Nad urputným bubnováním tympánů se ozývá extatický řev orchestrálního tuty.

0: Pane doktore, jak se vám líbí Šostakovič?
1: No je to zdrující, ale podobného efektu lze dosáhnout i docela prostšími prostředky. Například v Novosvětské symfonii hned v počátku je tak drtivý vpád, že to nikdo nemůže přehlédnout nebo přeslechnout.

Dvořák byl obdivuhodný orchestrátor a jeho žáci se mu v tomto umění snažili vyrovnat. Také Josef Suk chápal tympány jako nástroj rovnocený ostatním a nebál se jim napsat solo. V Izraelu je to vcelku pochopitelné. Nenadarmo se říká, že někoho postihla rána osudu. Proto se pro Sukovo téma osudu tak ideálně hodí tympány.

No, tohle byl ten osud, ale tím pány mohou přinášet i vzpomínky docela milé, idylické. Například u Janáčka zřejmě jeho obliba vysoce laděných tympánů je vzpomínka na jeho dětství, kdy v tom malém hukvalském kostelíčku slýchal tyto vysoké tympány, které se dodneska zachovaly. Můžeme je slyšet třeba v jeho pilkách.

Tympán je velmi výrazný nástroj a proto se s ním musí šetřit. Skladatelé ho vesměs využívají jen na vrcholu gradací v dramaticky vypjatých

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti Bože, děkujeme ti, Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za nějž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires.
1: Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga. V podání Neue Symphonietta Amsterdam řídí Lev Marquis.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32-letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Václav Tomášek, ekloga F-dur pro klavír opus 35 číslo 2. Hraje Milan Langer.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung-Bun Chung.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dvanáct londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Melchior Frank, Pavana a Galiarda pro instrumentální soubor. Hraje soubor Clemenčič Consort.

Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Z druhého dílu cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka zahraje Jan Jiraský druhou část.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Bocal Europen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
3: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Za migrační krizi v Soutě můžou podle marocké vlády pašeráci a dezinformace na sociálních sítích. Skončil filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Přijelo na něj více než 22 tisíc návštěvníků. A čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě až 38. Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od včerejška označené. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli taky poznat, že například na stránkách e-shopu komunikují s chatbotem a nikoli s živým člověkem. Další povinnosti potom dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, jak vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
6: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
5: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Marocké ministerstvo vnitra tvrdí, že španělská čísla nejsou pravdivá. Do Ceuty se podle něj dostalo asi o 10 tisíc migrantů méně. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemohou, tedy učitelé. Výcvikem na vojenské akademii, ale spolu s nimi projdou taky zástupci dalších časově náročných profesí. Lékaři, IT specialisté nebo třeba herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4. Naopak ale nemají volné víkendy, jak popisuje tiskový a informační důstojník Martin Kresta.
7: Ten obsah kurzu je úplně stejný, akorát je to tak nahuštěné, že ti kurzanti nemají oddych. Ty první dny dochází fasování uniform, výstroje a výzbroje. První týden je silně teoretický, ale pak už je praktičtější část, kde vyjíždí i do vojenského prostoru a zkouší si to opravdu naživo.
5: V Litomyšli včera skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 tisíc návštěvníků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé a v předchozích 11 letech působil v jeho českých Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu. Jak říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojana.
8: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
9: Lidé mohli vidět skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
10: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncertů, všechno jsme stihli.
9: Hodnotí festival jedna z divaček Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
11: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
9: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
12: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
9: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
13: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem a na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
13: Kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
14: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
13: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
14: 12. září od 18 hodin.
13: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké pondělní ráno, je tady polovina letních prázdnin a to bývá čas cestování, vzpomínek a možná i návratů k okamžikům, které změnily běh dějin. Na Slovensku si právě dnes připomínají jeden takový milník, 100 let pravidelného rozhlasového vysílání. Detaily přidáme za okamžik. No a budeme taky trošku cestovat. Každé místo v sobě totiž ukrývá příběhy lidí, kteří ho formovali. A tak se vydáme do Kunína, po stopách dětství Františka Palackého, kde získal svoje první vzdělání a kde jeho odkaz připomínají i 150 let po jeho úmrtí. No a z minulosti se přesuneme do novější historie. Teplické muzeum vůbec poprvé ukazuje, jak se lázeňské město proměňovalo ve druhé polovině 20. století. Teplice také budou naším cílem. Máme téměř 7 minut po 6. za celý tým. Hezké ráno.
1: A hezký poslech The Chick Corea New Trio, Jiří Ignác Lenek nebo Ludwig van Beethoven hned v úvodu. Tady je část symfonie číslo 9.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ludwig van Beethoven, část symfonie číslo 9, v 6 hodin a 11 minut.
1: Slovenský rozhlas si dnes připomíná 100 let pravidelného vysílání. Právě 3. srpna roku 1926 se z provizorního studia v Bratislavě vůbec poprvé ozvalo legendární hlášení Tu rádiožurnál Bratislava.
0: Začala nová kapitola rozhlasového vysílání na Slovensku. První studio vzniklo v improvizovaných podmínkách.
1: Vysílač tehdy stál na střeše policejního ředitelství a program tvořila hlavně hudba. Bratislavská stanice zpočátku vysílala jenom několikrát týdně.
0: Velkou část zpravodajství přebírala z Prahy. Přesto od prvních dnů budovala vlastní tvář, zaměřovala se na slovenský jazyk nebo folklor a národní kulturu.
1: No a k prvním dnům bratislavského studia rádiožurnálu se ještě v ranní mozaice vrátíme. Do studia tady sem za námi na Vltavu po 8. hodině přijde kolega z rozhlasového archivu Tomáš Pánek.
0: Teď nám hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu.

0: druhý z Janáčkových lašských tanců s názvem Požehnaný, Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu a dirigent Ondrej Lenárt.
1: Míříme do Teplic, protože tamní regionální muzeum připravilo výstavu věnovanou stavební proměně města ve druhé polovině 20. století.
0: Období po druhé světové válce přineslo do lázeňského města výrazné změny, spojené mimo jiné s těžbou hnědého uhlí.
1: Ale taky třeba s potřebou nové bytové výstavby. Jak se Teplice proměňovaly, to ukazují dobové fotky i urbanistické modely.
2: Tohle je náš takový nejmělčí model a nechtěl bych ho dělat. Teda tohle to opravdu, když kejchnete a nemáte ještě dolepený lepidlo, tak můžete představovat celé město.
3: S nadsázkou podotýká kurátor výstavy Jindřich Zajíc. Prohlížíme si model někdejší představy teplického sídliště Nová Ves.
2: Tady vlastně je vidět sportovní areál v Lipách. Měl tam být atletický stadion, plochá dráha a podobně, ale vlastně jako dneska jsou tam zahrádky.
3: Vystaveno je 9 urbanistických modelů různých částí města, ve kterých se v rozmezí let 1945 až 1989 nejvíc bouralo a následně stavělo.
2: Na těch modelech se dá krásně ukázat, jakým způsobem se to centrum vlastně utvářelo, jaké s ním byly plány.
3: Modely získalo muzeum do svých sbírek po roce 1989 ze zrušených úřadů, jako třeba okresní nebo městský národní výbor.
2: Na jejich výrobě se vlastně podílí jak například krajský projektový ústav, tak ale třeba báňské stavby a záleželo vlastně na zkušenostech, možnostech těch modelářů, kteří to vyráběli. Jsou tady použity vlastně materiály od dřeva, hub, úlomky koření, kovové špony.
3: Vedle modelů tu jsou taky fotografie, které zachycují bourání různých částí Teplic a pak následnou výstavbu. A nebo umělecké prvky, které zachránili muzejníci z domů určených k demolici. Třeba ozdobné fasádní keramické dlaždice z Trnovan.
4: Ale je těžký z té dlaždice sundat tu maltu, takže tady třeba jsou některý, i který mají na sobě tu maltu, takže ještě jsme vymýšleli nějaký úchytky.
3: Architektka muzea Iva Kolorenčová ukazuje na velké keramické dlaždice s barevnými kosatci.
4: A tady jsou ještě různý architektonické prvky a samozřejmě i dlažba, která se používala v těch stavbách.
3: Součástí výstavy ve výstavní síni Šárka v areálu zámku jsou přednášky, komentované prohlídky, architektonické vycházky nebo besedy s architekty. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
5: Dobře, že toto ty ženy mají, které v Americe mužo mají. Muž pošíla domů dolaríky, ona

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, před okamžikem Charles Ives a Los Angeles Philharmonic. 5 minut zbývá do 6:30.
1: A ještě připomínáme, že tu máme 3. srpnový den a generálním ředitelem českých center se právě ode dneška stává končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy odvolal už minulý týden.
0: Pánek Jurková byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023.
1: Ministr uvedl, že ministerstvo nechce rušit žádnou pobočku českých center. Vidí prý potenciál k jejich rozšíření, například prostřednictvím spolupráce s krajanskými spolky. Další zprávy za 4 minuty.

0: Jitter Buck Waltz, jedna z nejslavnějších jazzových skladeb amerického klavíristy a skladatele Fetse Wallera, psal ji roku 1942. Mimochodem, tahle skladba je určitě jeho nejpozoruhodnější kompozice. My jsme ji slyšeli v podání nového tria Chicka Corea. Teď je 6 hodin 30 minut, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku. Do funkce ředitele zahraničního odboru na Pražském hradě dnes nastoupí Daniel Štech. V úřadu vystřídá Jaroslava Zajíčka, který zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. I 45-letý Štech má za sebou více než 10 let v české diplomacii. Po působení na ministerstvu zahraničí byl například na české ambasádě ve Vídni. V kanceláři prezidenta republiky potom pracuje od roku 2023. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy, a to kvůli lesnímu požáru u města Spokane. Informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. Ve Spokane a jeho okolí se rozšířily celkem 3 samostatné požáry. Národní meteorologická služba pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požárů kvůli mimořádnému suchu. V regionu navíc fouká silný vítr. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu také výstavy, přednášky anebo workshopy. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38. V tisíci metrech na horách kolem 27. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem a na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě nesmí chybět kulturní tipy pro dnešní den. Máme tady ostatně polovinu prázdnin, možná, že jste ještě někde na dovolené a tak se vám budou hodit. Muzeum v Bílovci zve na výstavu hlavolamů. K vidění je kolekce hlavolamů z různých koutů světa, od známých ježků v kleci a rubikových kostek, třeba až po vzácné historické a autorské originály.
2: V pražském Žižkostele dnes začíná mezinárodní taneční laboratoř, kterou povede americká choreografka a performerka Lisa Nelsena.
1: V Plzni zahájí festival pod širým nebem Inspiral Garden. V Šafaříkových sadech nabídne odpolední hudbu, veřejnou debatu o městském prostoru a večerní koncerty.
2: A ještě tip z Brna. Na Kravýhoře dnes začíná druhá část festivalu Planet. Až do 9. srpna uvidíte obří modely vesmírných těles pod širým nebem.

0: Alena Veselá s komorním orchestrem Bohuslava Martinů a dirigent František Jílek. První část koncertu pro varhany a orchestr Jiřího Ignáce Linka.
1: A teď jedna neuvěřitelná informace. Bylo mu 5 let a četl Bibli. A později se stal otcem národa. No možná už tušíte, že mluvím o Františku Palackém. Své první vzdělání získával v zámecké škole v Kunýně.
0: Tam jako chlapec studoval pod vedením hraběnky Walburgy. Letos si připomínáme 150 let od jeho úmrtí.
1: Jak Palackého odkaz na zámku dodnes ožívá, to už nám řekne kastelán Jaroslav Zezulčík.
2: My se nacházíme v pokoji, který má ampírovou výmalbu z počátku 19. století a to je právě ta doba, kdy František Palacký na zámku tedy pobýval. On přichází do Kunína v roce 1807 o Vánocích. Zde v tomto pokoji hovoříme o slavné zámecké škole, to je ta nejslavnější kapitola v dějinách našeho kunínského zámku a Palacký připomíná, byl to krásný jarní čas života mého později.
3: Vy jste mluvil o ampírové výmalbě, ona je v takové krásné modři a do modra vy tu máte vyladěný i nábytek, který vlastně tu expozici vám utváří. Máte portrét Palackého v kolika letech, tak to už byl asi vystudovaný.
2: To už byl zralý muž, to je obraz ze 40. let, on přichází do Prahy v roce 1823, předtím navštěvuje také kunínskou hraběnku, už stárnoucí hraběnku, ale ta ho sledovala až do závěru svého života. Při historických inventářů víme, že ve své knihovně dokonce vlastnila časopis Národního muzea, který stále vychází, ten muzejník, který František Palacký zakládá v roce 1827. Palacký patřil mezi ty nejlepší žáky té zámecké škole, byl zapsán do zlaté knihy tohoto ústavu a tolerantní prostředí této školy zřejmě toho chlapce velice ovlivnilo. Máme tady krásný klavír z počátku 19. století, připomínáme, že Palacký sám píše, že se učil tady na zámku klavírovat.
3: A jeden zajímavý rozpis tady máte na stojánku, takový jakoby rozvrh hodin. Začínali o 5 ráno a až v 7 hodin večer měli padlo.
2: Ten rozvrh hodin budí velké pozdvižení. Ta škola skutečně byla tolerantní, nicméně byla to škola přísná, začínala skutečně v 5 hodin ráno, trvala až do večera, ale ta výuka probíhala také v přírodě, v zámeckých zahradách, v parku. Hraběnka podnikala s dětmi také úžasné školní výlety, kdy stanovala na takových místech, jako je Lysá hora, Hrad Hošť nebo Hrad Helštín. Také návštěvníci, kteří navštíví naši zámeckou půdu, se také mohou seznámit s pobytem Františka Palackého. Zde chystáme výstavu Palacký a ti druzí, protože nebyl to pouze František Palacký, ale my mapujeme osudy jeho spolužáků, ale třeba také zajímavosti ze života té zámecké školy, například, že děti také měli svůj vlastní senát, nebo že třeba z počátky tělocviku gymnastiky spadají sem do Kunína. Hraběnka zavedla gymnastiku jako povinný předmět v zámeckých zahradách.
3: Z Kunína Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: Loučková s Davidem Doruškou. How Little We Dream, nahrávka z letošního roku. 2 minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás pozvánku k poslechu. U nás na Vltavě totiž pro vás máme novou četbu s hvězdičkou. Nabídneme autobiografický román Milenec Marguerite Durasové. Je to vrcholné dílo jedné z nejvýznamnějších francouzských spisovatelek minulého století.
0: Intimní příběh dospívání a zakázané lásky z prostředí meziválečné Indočíny. Tady je krátká ukázka.
3: Mezi 18 a 25 se mi tvář nečekaně vyhranila. V 18 jsem zestárla. Nevím, jestli tak zestárne každý, nikdy jsem se na to neptala. Mám dojem, že mi cosi vykládali o náporu času, který někdy udeří v průběhu těch nejmladších, nejopěvovanějších let. To zestárnutí bylo kruté. Viděla jsem, jak se postupně zmocňuje mých rysů, jak mění jejich vzájemný poměr, jak zvětšuje oči, zesmutňuje pohled, zvýrazňuje ústa, poznamenává čelo hlubokými rýhami. Neděsila jsem se toho, naopak. Hleděla jsem na stárnutí své tváře se zájmem, s jakým bych například sledovala děj nějaké knihy. Věděla jsem také, že se jednoho dne zpomalí a dostane obvyklý spád. Lidé, kteří mě znali v 17 za mé cesty z Vietnamu do Francie, žasli, když mě viděli 2 roky na to jako 19-letou. Tahle tvář, ta nová, mi zůstala. Byla to moje tvář.
0: Jana Čtvrtecká v ukázce z románu Milenec Margaret Dirasové. Novou četbu s hvězdičkou poslouchejte na Vltavě od 23 hodin.
2: A ještě jedna novinka. V 11 hodin a 30 minut můžete poslouchat taky nové Osudy, 10dílné, které budou tentokrát patřit Davidu Lynchovi. Na legendárního režiséra, všestranného umělce, se zaměříme i v dnešní ranní mozaice. Bude to kolem 9:30.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava. Pianista Tomáš Výšek hrál část Veselých kousků Jaroslava Křičky 9 minut před 7 ráno.
1: Nejvyšší čas pro dnešní ranní zamyšlení, tentokrát z pera překladatele Adama Borziče. A bude o tom, že tou největší silou není tvrdost, ale soucit.
2: Onehdy jsem si přečetl od onoho mocného muže, který míří na Mars a rád úřadům vyhrožuje motorovou pilou, že největší slabinou Západu je empatie. Inu, byl bych schopen naší civilizaci vyčíst ledacos, ale přemíra empatie by to určitě nebyla. Je tomu pár let, co se jeden český literární kritik pohoršoval nad terorem empatie v literárním světě, zatímco mu tleskala naše nejvýznamnější konzervativní filozofka. Někteří lidé se očividně empatie bojí. Empatie je schopnost cítění do druhého a bez ní bychom se evolučně sotva vyvinuli. Umožňuje nám poznat, co se odehrává v druhých, jaká je jejich situace. V humanistické psychologii spolu s přijetím a kongruencí, shodou se sebou, představuje základ zdravého terapeutického vztahu. Ale sotva se bez ní obejdeme v běžném životě. Jen si zkusme na chvíli představit svět bez empatie. Byla by to naprostá hrůza. A v tomto čase se mnozí právě o takový svět pokoušejí. Environmentální myslitelka Sarah Jacquet Ray nicméně podotýká, že empatie v dnešním světě, který je sužován tolika hrozbami a katastrofami, už nestačí. Potřebujeme jít ještě o krok dále, či přesněji řečeno hlouběji, a od empatie dospět k soucitu. Na rozdíl od empatie nás totiž soucit nevyčerpává. Soucit, jak toto slovo napovídá, vždy zahrnuje i nás. Nikdy není jednosměrný. Soucit se rodí ze vzájemnosti a vzájemnost následně rozmnožuje. Podle tibetského mistra Chögyama Trungpy je soucit veskrze praktickou kvalitou, která se rodí z radikální otevřenosti vůči tomu, co je. Oproti lítosti, která má v sobě vždy cosi nadřazeného a které se právem hrozil filozof s kladivem, soucit nás propojuje a druhého neponižuje. Předně soucit není sentimentální. Někdy může být dokonce ostrý jako břitva. Buddhismu se často hovoří o hněvivém soucitu. Soucitná mysl totiž zkoumá, co druhý opravdu potřebuje, což může znamenat i hlasité ne. Ježíš vyhánějící kupce z chrámu jedná právě z této oblasti nelítostivého soucitu. Aby byl soucit ryzí a nestal se falešným sentimentem, potřebujeme druhému a jeho situaci skutečně rozumět. Proto musí být soucit vždy doplněn moudrostí. V buddhistické tradici se kvalita soucitu procvičuje, rozvíjí. Meditační praxi Tonglen si představujeme utrpení druhých, nasáváme ho do sebe v podobě černého kouře a vydechujeme zpět jako bílé světlo. Je to odvážná praxe, jejímž cílem je probudit naše srdce. Tuto praxi ale můžeme podle americké duchovní učitelky Pemi Chodron praktikovat i méně formálním způsobem. Třeba si ve frontě u pokladny všimnu výrostka a sformuluji za něj prosbu, kéž se osvobodí od utrpení a všeho, co ho vyvolává. Ve výtahu, když cestuji s cizí osobou, si všímám bod, rukou, výrazu ve tváři. Hlavou mi procházejí myšlenky, že stejně jako já, i ona se chce ve svém životě vyvarovat stresu. Podobně jako já v sobě nosí obavy. Skrze naše naděje a strachy, naše radosti a bolesti jsme hluboce propojeni. Tohle provozuji ve všech situacích. Ráno u stolu, meditační místnosti nebo v čekárně u zubaře. Shantideva, Mahajánový mystik a básník ve svém díle Uvedení na cestu k probuzení, napsal o probuzeném srdci, že je nevyčerpatelným pokladem, jenže schopen odstranit všechny nedostatky a ohromným kotoučem slunce, který zahání temnotu nevědomosti. Probuzené srdce je srdce plné soucitu. V monoteistických náboženstvích je soucit atributem božství, je projevem božího srdce. Mystický islámský básník Faruddin Attar kdesi popisuje, jak jednou spatřil známou hříšnici, jak dala napít žíznivému starému psovi. O chvíli později uzřel tuto ženu prozářenou světlem a uslyšel slova ráj otevírá soucitné srdce. Soucit není slabost, naopak je to síla, která otevírá nebesa. A to už zde na zemi. Naší kolektivní vizí by neměla být společnost založena na permanentní konkurenci, to je z válce, ale společnost soucitnější, vědoma si toho, že skutečnost je spolubytím. Všichni se navzájem potřebujeme. Empatie není slabost, soucit je síla.
1: Samotná empatie ale zdaleka nestačí. Potřebujeme rozvíjet soucit, který je podle Adama Borziče hlubší, aktivnější a taky odolnější.
0: I dnes pokračuje 96. ročník Jiráskova Hronova festivalu amatérského divadla. A na co vyrazit, i o tom budeme mluvit za pár minut ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: Hezké pondělní ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
7: Před 100 lety začalo na Slovensku pravidelné rozhlasové vysílání. Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pokračuje Jiráskův Hronov, dnes například představením její Pastorkyně. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 31 až 35, na Moravě až 38 stupňů. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jenom do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
8: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve 2. v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
7: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
9: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
10: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
9: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
11: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
9: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
12: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
9: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 tisíc těchto průkazů. Aktuálně jich stále evidují zhruba 4700, jak upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
13: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou, část lidí už pravděpodobně v České republice nežije nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
7: Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují na to vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
14: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
15: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
16: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
15: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvat trpělivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
7: V Hronově na Náchodsku pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Dnes programový ředitel Jan Julínek doporučuje například představení Její pastorkyně v podání divadelního spolku Jana Honci Karolinka. Zajímavý program podle něj čeká návštěvníky i v dalších dnech.
0: Třeba tematizované dny, které tady máme. To bude úterý jako den tance a ve čtvrtek den živého dědictví. A tam opravdu celý Hronov bude ještě víc, než je obvyklé, prostě žít divadlem nejenom činoherním, ale i loutkovým. Bude slavnostní večer, budou tam koncerty. Ten program je zajímavý jak v těch hlavních prostorách, tak v tom parku, kam teda rozhodně zvu.
7: Počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na Moravě 35 až 38, v 1000 metrech na horách kolem 27. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem a na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, začínáme nový pracovní týden, přinese celou řadu zajímavých informací a my je pro vás shromažďujeme už teď. Umění má mnoho podob, může viset na stěně galerie, může znít z operního jeviště, anebo taky vyrůstat z cihel a betonu. A tak vás pozveme před Dürerovu růžencovou slavnost, která se na několik let rozloučí s návštěvníky Národní galerie. Připomeneme 70. narozeniny tenoristy Štefana Margity a v našem seriálu o architektuře zamíříme do Brna za jednou z nejkrásnějších funkcionalistických ulic v Česku. Tak se od nás nechte pozvat.
1: Nechte se taky pozvat k poslechu hudebního výběru od našeho dramaturga Jana Kincla. V této hodině třeba Jan Křtitel Krumpholz, Adam Makovič, Gabriel Fauré, Petr Lipa a další. Nechybí Petr Iljič Čajkovský.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Mnichovský Rundfunk Orchestra a dirigent Roman Kofman, necelých 11 minut po 7 ráno na Vltavě.
1: A nás čeká speciální série. Světová premiéra Janáčkovy Glagolské mše se roku 1927 odehrála v sále brněnského Sokolského stadionu. Kultura tehdy do Sokola neodmyslitelně patřila a největší sokolovna v dnešním Česku, tedy v brněnské Kounicově ulici, propojovala sport i kulturní život hned od samého počátku.
0: Varhany, které tam Janáček nechal převést z Rudolfína, ostatně slouží dodnes. Spolu s reportérkou Kateřinou Havránkovou se vydáme objevovat architektonicky zajímavé sokolovny a tělocvičny.
1: První zastávkou bude tedy Brno. A kdo nám bude průvodcem?
0: Architekt a místostarosta tamního Sokola Robert Václavík.
2: Byla to éra, která v Brně 20. let a minulého století, kdy funkcionalismus v Brně už pevně zakotvil a Sokolové si vybrali pro koncept téhle sokolovny ikonu brněnské architektury a urbanismu Jindřicha Kumpošta, který navrhl základ, takový koncept té sokolovny. Později převzal projekční práce mladý architekt Miloš Laml, který později vytvořil řadu krásných projektů.
3: Já se tak pohoupám, když si poskočím, ta podlaha se mnou tak příjemně zavrní.
2: Ano, to je gymnastická takzvaná akroba, povrch prostný, který je tak pružný, že si na něm nezničíte klouby.
3: Pojďme si říct něco o tom, jak jde vlastně dohromady ta architektura s tou funkčností, že to musí být měkké, obložené.
2: My jsme sice ve staré části, ale i ta stará část měla několik etap vývoje. Tuto místnost koncipovali první sokolové jako knihovnu. Jo, později to byla nahrávací studio brněnského rozhlasu i pro prostor, který jsme zvyklí v těch tělocvičnách, kde člověk neslyší vlastního slova, pišťalka mu trhá uši, tak tady je i příjemná akustika. Vidíme tady kvalitní architekturu, dýhované vstupní dveře, dubovou dýhou, krásné kování na dveřích a akustické úpravy, které mají jako vysokou úroveň, protože brněnský rozhlas nebo rozhlas obecně v těch 50. letech, které tyto úpravy vznikly, tak byl vlastně na vrcholu prestiže. Bylo to i médium propagandy socialistického režimu, že...
3: Celá ta budova na té Kounicově ulici nelze přehlédnout právě tím typickým funkcionalismem.
2: Ona není sama, jo? V okolí je spousta funkcionalistických objektů, které mají vysokou úroveň. Například dětský domov od Bohuslava Fuchse, v Tyršově sadu, kostel od Jana Výška nebo Evžen Škarda postavil naproti sokolovně budovu dneska policejního ředitelství. Ten kontext toho místa je v souladu s rozvojem Brna, který v té době zažívalo expanzi do těch okrajových částí.
3: My když vyhlédneme z oken tady, nebo třeba ve foaje, tak všude vlastně vidíme části té sokolovny, právě ty rovné a pravouhlé linie. Jsou to takové ty kostky typické?
2: Opravdu, jsou to kostky a jednoduché tvary, ale je to špičková architektura s krásnými proporcemi. Má to poezii, která není v těch jednoduchých, takových přímých konceptech úplně samozřejmá.
3: My se s Robertem Václavíkem, který se od roku 2010 podílí tady na obnově budovy a zároveň aktivní Sokol, přesuneme dál. Budova je opravdu obrovská, my jsme do třetího patra šli po hlavním schodišti a teď jdeme únikovým. Úzká, ale hodně dlouhá místnost, je teda nádherně osvětlená. Ten funkcionalismus tomu tady hodně přeje, že je tady světlo.
2: Jistě, tak pro sport to bylo důležitý. My se teďka nacházíme v hlavní šermířské místnosti, což je galerie původně tělocvičny mužů, která byla pro šerm přestavěna. Z té galerie vidíme do hlavní prvorepublikové tělocvičny, která je dneska věnovaná sportovní gymnastice.
3: Člověk, když si to tady projde, tak má pocit vlastně dobře od cvičeného výkonu, protože my už jsme tady aspoň hodinu a pořád chodíme.
2: Mě samotného, i když tu sokolovnu znám a všema místnostma jich asi 1500, jsem prošel mnohokrát, tak mě překvapuje, jak je to obrovský.
3: A teď jsme tedy ve foaje?
2: My tomu říkáme dvorana, což je prostor mezi velkým sálem, kinem a mezi tou sportovní částí, kterou architekt Laml pojal jako takovou až antickou bránu mezi těmito dvěma světy. Pojal ji opravdu velkoryse, s průhledem na venkovní sportoviště. V 70. letech ten průhled byl zastavěný sportovní halou, ale v letech 2017-20 při obnově tohoto vstupního prostoru jsme ho osadili prosklenou stěnou s motivy našeho praporu, který ten průhled nahradil a dělá mu takové pointevý.
1: Doslova přehlídka funkcionalismu, tak to je Kounicova ulice v Brně, kde mimo jiné stojí i největší sokolovna v Česku. No a taky tam nedávno začalo fungovat pohybové divadlo Útočiště. Tam našli i další kulturní projekty.
0: Za svůj život hrál hlavní role v desítkách oper. Štefan Margita slaví 70. a my si jeho tvorbu připomeneme za pár minut.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Jana Boušková s Pražskou komorní filharmonií v části koncertu pro harfu a orchestr Jana Křtitele Krumholce.
1: Milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. Tenorista Štefan Margeta působil v nejvýznamnějších operních domech světa a právě dnes slaví 70. narozeniny.
0: Divadelní kariéru operního pěvce letos po 45 letech ukončila.
2: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
3: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margety, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
2: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
3: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
4: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
3: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
2: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
5: Halo, halo, halo.
2: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
5: Slyšíš mě?
3: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat solovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Fantastický Duke Ellington a skladba Don't Get Around Much Anymore a v podání Adama Makoviče. Končíme tuto skladbu v 7 hodin 30 minut. Prostor dostávají aktuální informace.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Iránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě a další dvě utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další dvě ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené ruskými vojenskými aktivitami. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění bude mezi 11. a 16. hodinou vystavena zpěvákova rakev. Pohřeb potom bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Zpěvák a skladatel zemřel při nehodě na motorce minulou středu ve věku 56 let. A ještě počasí. Čekejte jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38, v tisíci metrech na horách kolem 27. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě plány pro dnešní den, které můžete třeba využít. V Praze začíná festival Prague Pride. Týdenní program nabídne pochopitelně koncerty, debaty, divadlo, filmy a celou řadu dalších kulturních akcí.
2: Vernisáž výstavy Mezi snem a symbolem ostravské malířky Lucie Kubaté se koná od 17 hodin v kulturním domě Kátryho v Ostravě.
1: Výstava, kterou si asi nenechám ujít, Ze stínů ke světlu, je věnovaná hebrejským knihám zachráněným z období druhé světové války a teď ji najdete v pražské galerii Clementinum.
2: Festival Letní grébovka s divadlem MAMA ten dnes nabídne premiéru inscenace Jak je důležité mít Oscara v režii Mariany Arzumanové.
1: Začíná ve 20 hodin v Havlíčkových sadech v Praze a detaily ještě za pár minut připojíme.

0: Gabriel Fauré a část z Ampromptu pro klavír. 7 minut po 7:30 v Radní mozaice na Vltavě.
1: Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky. Byl zabalený do vzácných koberců a pláten a odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera, Růžencová slavnost z roku 1506, je dnes součástí sbírky Národní galerie v Praze.
0: Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte čas do konce srpna. Poté obraz čeká 5letá péče restaurátorů.
1: A přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální šéfkou Národní galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
2: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahova, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz. Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
3: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
2: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
3: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
2: Ano,
3: to je.
2: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů. Čili zase peníze, banky vládnou světem. Teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa. A ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
3: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
2: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
3: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
2: Provoval ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
3: Takže to byly ty změny právě oproti tomu originálu.
2: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
3: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
2: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 50% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká u obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková.
1: Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět ještě vzácný obraz Albrechta Dürera před rekonstrukcí ve Schwarzenberském paláci v Praze.

0: Petr Lipa na vlnách Vltavy v pondělí 3. srpna. Přejeme dobré ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pražské Grébovce začíná měsíc divadla Pod širým nebem. Festival otevře premiéra nové komedie Novorenesanční grota v pražských Havlíčkových sadech se tedy ode dneška na téměř celý srpen promění v komorní letní divadelní scénu.
0: Sedmý ročník festivalu Letní Grébovka s divadlem MAMA nabídne až do 28. srpna 20 divadelních večerů a 5 inscenací. Od premiéry nové komedie přes autorské projekty až po neverbální představení.
2: Festival právě dnes zahájí premiéra komedie Jak je důležité mítě Oscara. No a uměleckým patronem letošního ročníku je světoznámý klavírista Evgenij Kysin.

0: Michail Ivanovič Glinka, část z jeho tria v podání Jitky Čechové, Vencla Grunda a Jana Páleníčka.
1: Vizitka. Tentokrát do studia přijde zakladatel ateliéru radostné tvorby a taky nadšený chodec Vladimír Drábek. Je to vedoucí Art Brit ateliéru radostné tvorby, který dává prostor výtvarníkům s handicapem a duševním onemocněním.
0: Čím je tvorba vznikající mimo hlavní proud tak jedinečná, proč dokáže oslovit i ty, kteří se o Art Brit třeba ještě nezajímají? I o tom budeme mluvit s Vladimírem Drábkem po 10. dopoledne.

0: Lubomír Malý s Dvořákovým komorním orchestrem a hudba Georga Filipa Telemana, část koncertu pro dvě violy, smyčce a kontinuo.
1: Čas krátce před 8 ráno patří tady u nás na Vltavě v Mozaice poezii. Celý tento týden bude naše básnická chvilka patřit režisérovi a loutkoherci Marku Bečkovi, který nám zarecituje své oblíbené verše.
2: Básnění.
3: Já jsem začal recitovat někdy na gymnáziu, protože tam nebylo žádný divadlo, tak jsem recitoval. A asi se nám to úplně moc nedařilo, nebo jsme to moc neuměli, ale moc se mi to líbilo vystupovat před lidma. A s Halasem jsem se samozřejmě potkal v čítance a moc se mi líbil ten patos. A zároveň mě to trošku odpuzovalo, protože jsme museli recitovat taky pásničky o Leninech a o Brežněvech a tak. Ale něco mě v tom hrozně se líbilo. A pak jsem se potkal, už to bude možná skoro 40 let, s Hanou Kofránkovou, která vedla takový seminář. Už si nepamatuju, jak jsem se tam ocitnul. A ona tam nádherně vyprávěla o Halasovi. Hlavně o naší paní Boženě Němcové, o básnické sbírce. A samozřejmě mám z toho jenom takové útržky v hlavě. Zeleň moří a dva křišťály. To si pamatuju. Ale dneska bych vám přečet Praze. František Halas, Praze. Malověrný, čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Tak bude vždy, malověrní, tak bude vždy. Za vraty našich řek zní tvrdá kopita. Za vraty našich řek kopity rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Je lehké listí vavřínů a těžký padlých stín. Já vím, já vím. Jenom ne strach. Jen žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas. Až přijde čas. Kuň bronzový, kuň Václavův, se včera v noci třás. A kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní. Myslete na chorál.
1: Marek Bečka je režisér, loutkoherec, pedagog a taky spoluzakladatel souboru Buchty a loutky. Dnes pro nás vybral báseň Františka Halase. Zítra opět poslouchejte, krátce před 8.

0: Teď je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Jeho výdej se zastavil. Začíná letošní ročník lidskoprávního festivalu Prague Pride. A čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 31 až 35, na Moravě až 38. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, podle kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, jak říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
3: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
2: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
4: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
5: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
4: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
6: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
4: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik více než 500 skupin. Jednou z podmínek dotace je naplněnost alespoň 65% během prvních 5 let. Například na jihu Moravy kvótu zatím nesplnily dětské skupiny v Unkovicích nebo v Hustopečích. Starostové ale věří, že se to do září podaří. Pokud ne, mohli by přijít o část dotace, jak říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
7: Podmínka obsazenosti je jednou z podmínek udržitelnosti projektu. To bude průběžně sledováno během prvních 5 let udržitelnosti. Pokud nebude splněna, bude situace posouzena a může vést k uložení finanční opravy. Neznamená to však automaticky, že příjemce o celou dotaci přijde.
2: Začíná Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty ze sílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, jak říká za organizátory Nikola Páleníčková.
8: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů. Od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
2: Na sobotu organizátoři potom přichystali tradiční duhový průvod Prahou. Začne na Václavském náměstí. Na Kravýhoru v Brně se tento týden vrací festival Planet. V parku bude ode dneška do neděle svítit 8 obřích nafukovacích modelů planet a vesmírných těles. Kromě Jupiteru, kterému podle toho, že jde o největší planetu sluneční soustavy, říkají pořadatelé Gigalon, jsou k vidění nafouknuté všechny další modely z předchozích ročníků, jak říká ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
9: Je to model měsíce Lunalon, model planety Země Teralona, Marsmelon, tedy Mars, astrosféra, hvězdný globus, heliosféra, naše slunce a potom planeta Země v noci, temná luna a planeta Země bez vody, litosféra.
2: Vstup na festival je zdarma. Placený je program v planetáriu a doprovodné letní kino.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne se potom bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem a na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné pondělní ráno, stačí zapnout rádio nebo se posadit na koncert a nebo zhasnout světla v kině. A najednou se před námi začínají odvíjet neuvěřitelné příběhy a někdy ožívá i minulost. A tak si společně pojďme připomenout 100 let od začátku rozhlasového vysílání na Slovensku. Potom navštívíme letní slavnosti staré hudby a jejich letošní putování světem mýtů a legend. A společně s Josefem Vomáčkou a naším redaktorem Tomášem Pilátem se vydáme po stopách plzeňských kin, která už sice zmizela, ale jejich příběhy pořád ještě zůstávají. Čeká nás takové malé putování pamětí. 8:06. Zdravíme, dobré ráno.
1: Protože si připomínáme 100 let vysílání Slovenského rozhlasu, tak pro vás máme taky dvě nahrávky Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu. Tady je druhá věta z 10. symfonie Dmitrie Šostakoviče. Orchestr řídí Ladislav Slovák, jeden z nejvýznamnějších interpretů Šostakovičovy hudby, který skladatele osobně znal a studoval taky u jeho blízkého spolupracovníka. Nahrávka vznikla v Bratislavě v roce 1989.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Přesně před 100 lety, 3. srpna roku 1926, zazněla z Bratislavy věta, tu Rádiožurnál Bratislava. A přesně takhle začalo rozhlasové vysílání na Slovensku.
1: Bratislavské studio tehdy navázalo na československý Rádiožurnál a položilo základy média, které se během několika měsíců proměnilo z technické novinky v důležitou kulturní instituci.
0: A nás s Františkem teď bude zajímat, jaké byly jeho první kroky, čím se slovenské vysílání odlišovalo od toho pražského a třeba i to, jak úzce byly oba rozhlasy propojené.
1: V ranní mozaice už vítáme kolegu z rozhlasového archivu Tomáše Pánka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Tomáši, jsme rádi, že jste tady. Jaké důvody tehdy vedly šéfy Rádiožurnálu k tomu, aby se vysílání rozšířilo právě do Bratislavy?
2: Já bych řekl, že nejhlavnější byly takové hospodářsko-podnikatelské důvody, kdy rozšíření toho vysílání slibovalo získat na Slovensku nové posluchače, nové koncesionáře a nové příspěvky do té rozhlasové kasy, které mohly být využity na další rozvoj rozhlasu. Zároveň svou roli nepochybně hrál v případě toho méně urbanizovaného Slovenska i taková ta teze, s níž ti otcové zakladatelé rozhlasu pracovali, to znamená kulturně osvětová mise rozhlasu města vůči venkovu, šíření hodnot vyšší vzdělanosti, vážné hudby a tak dále. No a konečně hráli svůj důvod i jaksi faktory politické, kdy v 25. roce vstoupil do Rádiožurnálu většinovým kapitálovým vkladem československý stát a ta bratislavská pobočka pak měla jaksi šířit ideu toho jednotného československého národa a bojovat proti maďarské iridentě či maďarskému revizionismu.
1: Jak bratislavské vysílání před 100 lety probíhalo? Kdo se na něm podílel?
2: Ono bylo velice improvizované, trošku to připomíná i ty počátky tady našeho, ten kbelský stán toho vysílání v Praze v tom 23. roce. Ono trvalo toho 3. srpna 26. roku asi jenom 2 hodiny. Ani ten bratislavský rozhlas neměl svůj vlastní vysíláč, ani neměl vlastní prostory, to pak byla až záležitost konce 20. let, tak byly vypoužity jako vysílač stožáry na budově toho bratislavského policejního ředitelství. No a prvním studiem bylo jeviště velkého sálu vládní budovy v Bratislavě, kde sídlilo ministerstvo pro správu Slovenska. Oni to museli třeba odizolovat takovými tlustou oponou dvojitou, aby tam nerezonovala jakosi echo z toho sálu a podobně. A ten program sestavil Miloš Ruplt, což byl pozdější šéf toho hudebního programu, té bratislavské pobočky, potom i šéf toho rozhlasu, to spíš teda za první Slovenské republiky, a nastudoval s herci Slovenského národního divadla takový krátký program. Hrály se tam skladby Antonína Dvořáka, Čajkovského či Bedřicha Smetany.
0: Tomáš Pánek nám sem do studia přinesl takový jeden bombónek z rozhlasového archivu. Je to jedna z mála dochovaných nahrávek. Co to bude? Co uslyšíme, Tomáši, teď?
2: Jedná se o záznam živé reportáže z manifestace mladé slovenské generace právě vůči tomu revizionismu, vůči snaze rozbít ten jaksi mírový systém středoevropský, v němž to Československo po první světové válce existovalo a fungovalo. A právě tuhle manifestaci hostila Bratislava až 6. prosince roku 36. Nám se toho z té meziválečné doby, z té produkce bratislavského studia příliš mnoho tady v Praze nedochovalo. Šlo by to, myslím si, že nebudu přehánět, spočítat na prstech dvou rukou. A já jsem vybral tohle, protože to je typické pro to, o čem jsem mluvil, jak měl ten rozhlas bojovat proti tomu maďarskému revizionismu a jak si posilovat ty rozumové i citové vazby posluchačů k té ideji československého státu.
3: Za mladou generaci robotníků prehovorí Josef Opavský.
4: Bratia, Slováci, Němci a Maďari, pracující lid všech národů chce pokoj. Či Slováci, anebo Němci, Češi, Maďari, naším ideálom nie sú zákopy a granáty. Naším ideálom je pokojná práca, spokojné živobytie.
1: Nahrávka z 6. prosince 1936, z doby 10 let po zahájení vysílání rozhlasu v Bratislavě. Tomáš, jaký význam mělo bratislavské studio pro tehdejší společnost?
2: Já bych tu zdůraznil jeden aspekt, a sice, že vlastně on nevznikl z nějakého slovenského kapitálu, ale že šlo o kapitál importovaný na Slovensko z českých zemí, který vytvořil podmínky pro to, aby se v tom bratislavském rozhlase postupně etablovali a začali uplatňovat slovenští umělci, intelektuálové, vědci, politici a slovenská témata, a ten rozhlas umožňoval difúzi tohohle všeho v té slovenské společnosti. A ještě bych zdůraznil druhý moment. Existovaly takzvané simultánní přenosy, kdy byly ty pobočky jednotlivé rozhlasové propojeny kabelem a třeba Praha přebírala program Bratislavy a vysílala ho na vlastních vlnách, což zase umožňovalo seznamovat české posluchače se slovenskou kulturou.
0: S Tomášem Pánkem z rozhlasového archivu jsme si připomněli z té výročí zahájení vysílání slovenského rozhlasu. Připadá právě na dnešní den. A Tomáši, co byste řekl tomu, kdybychom si ještě jednou pustili symfonický orchestr slovenského rozhlasu?
2: Nemám nic proti.
0: Co budeme hrát?
1: Bude to lidový tanec z Gemerských tanců opus 51 Alexandra Mojzese.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v 8 hodin a téměř 21 minut.
1: Letní slavnosti staré hudby. Letos už po 27. oživují historické prostory Prahy hudbou minulých staletí. A letošní ročník propojuje 7 koncertů společným tématem mýty a legendy.
0: Festival už nabídl třeba vůbec první tuzemské vystoupení londýnského souboru Stýla Antico. Jak se zatím letošní ročník vydařil?
1: Na to už nám odpoví naše spolupracovnice Helena Havlíková. Vítejte, Heleno.
2: Dobré ráno.
1: Já už jsem zmínila, že to letošní téma je mýty a legendy. Tak jak se daří tahle dramaturgická linie naplňovat?
2: Tak jak je pro letní slavnosti typické dramaturgickou linii a program jednotlivých koncertů velmi fundovaně vysvětluje rozsáhlá programová brožura. No a v dosavadních 3 vokálních koncertech, na kterých jsem byla, se téma proměňovalo. Od křesťanských legend o světcích přes příběh Orfea a Euridiky až po hledání, velmi zajímavé hledání společných kořenů hudebních tradic východu a západu.
0: Festival zahájil britský soubor Stýla Antico. Jak na vás zapůsobilo jeho vůbec první vystoupení u nás? Jak se ten 12-hlasý ansábl vyrovnal s náročnou akustikou Emauzského kostela?
2: Tak podle mého názoru se velmi povedlo. I když 12 zpěváků vystupuje bez dirigenta, tak základem byla naprosto skvělá sespívanost. Hlasy byly kompatibilní a přitom si zachovávaly své charakteristiky. Soprány, kouzářivou špičku a basy, ten hluboký základ. K výrazným přednostem patřila také srozumitelnost latinského textu a krásně stavěly fráze a odstíňovaly dynamiku. A členové souboru se také různě rozestavovali, takže vznikaly zajímavé prostorové akustické vztahy. A dobře fungovalo taky z hlediska dramaturgie, střídání gregoriánského chorálu s vícehlasými kompozicemi. Jen potlesk po téměř každé skladbě, tak ten zbytečně tříštil ten soustředěný oblouk programu.
1: Jedním z vrcholů festivalu byl program Orfeo et Euridice, a to v podání belgického souboru s kerci muzikály. Heleno, tak jak na vás zapůsobila síla Orfeova příběhu? Byl to silný příběh?
2: Tak určitě ten je silný, nicméně program netvořila jedna dochovaná opera. Skerci muzikály sestavili ten program z děl Monteverdiho, Caccinyho, Perryho, Rossiho a dalších autorů a sestavili ho do takových tematických bloků. Láska Orfea Euridiky, její smrt, sestup do posvětí, tragický závěr. Jenže vlastně nejzajímavější nebo zajímavé na tom bylo, jak ten večer překračoval běžný koncertní formát. Nebylo to ani scénické provedení v kostýmech, ale ani běžný koncert. Baritonista a zároveň hráč na trojřadou harfu Nicholas Achten a sopranistka Wei Liang Huang rozehrávali příběh Orfea Euridiky gesty, pohybem a vzájemným kontaktem. A navíc tu zvukovou pestrost dodávalo střídání nástrojů kytarone, kolašone, harfa, loutna, lirone, viola da gamba. Takže výsledkem nebyla venčená opera, ale takový velmi takové kontaktní a vlastně velmi napínavé svým způsobem hudební divadlo.
0: Projekt Metamorfózy potom na letních slavnostech staré hudby propojil evropskou starou hudbu s perskou a arabskou tradicí. Fungovalo tohle setkání východu a západu jako hudební dialog?
2: Tak ten projekt navázal na dřívější spolupráci Vojtěcha Semeráda a iránsko-kanadského zpěváka a hráče na setar Kii Tabasiana. To byl projekt, který se týkal Krištofa Haranta z Polžic. Teď tady k těmhle dvěma přistoupila a se připojila Vaed Bou Hasoun, což je syrská zpěvačka a hráčka na oud. Což je blízkovýchodní typ loutny s takovým měkkým, temným zvukem. No a byla to taková vlastně hudební odysea, která zahrnovala hudbu od 10. do 20. století. Nešlo o to zahlazovat nějak rozdíly nebo naopak akcentovat odlišnost, ale vlastně ukázat podobnosti a zároveň zachovat identitu jednotlivých tradic. Například ohromně zajímavé bylo sousedství moravské lidové písně na svatém kopečku a tradičního iránského zpěvu Migham Behram Kouh, což odholilo takovou vlastně hlubokou příbuznost kořenů tady těch zdánlivě různých hudebních světů. Takže vznikal skutečný dialog.
1: Festival ale už pozítří skončí, uzavře ho koncert souboru Collegium Marianum s basbaritonistou Andreasem Wolfem. Co posluchače čeká?
2: Tak ten program nabídne opravdu pestrou galerii mytologických postav. Andreas Wolf, basbaritonista, se v Handlových dílech představí jako Herkules, nebo jako Kyklop, Polyphemos, bůh spánku Somnus, nebo pěvec Timoteus. Z Persla zazní ta slavná árie Genia chladu z krále Artuše. Bachovy kantáty pak přidají Aiolův smích, panův tanec, závěr bude patřit bohyni Fámě. Collegium Marianum a Jana Semrádová mají s tímhle repertoárem velké zkušenosti a spojení s výrazným basbaritonistou Andreasem Wolfem tak slibuje nejen virtuozitu, ale i vlastně výraznou dramatičnost.
0: Letní slavnosti staré hudby sleduje operní publicistka Helena Havlíková. Hodnotila několik projektů. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Naschledanou a spoustu báječných zážitků i s vokálními koncerty.

0: Robert Schumann, část kvintetu pro dvě housle, violu, violončelo a klavír Esdur, opus 44. Je minuta po půl deváté.
1: Není to tak dávno, co měl premiéru nový český film Dovolená v českém ráji režiséra Adama Kolomana Rybanského a hned vzbudil mezi kritiky mimořádně rozdílné reakce.
0: Zatímco Věra Míšková v recenzi Pro novinky označuje snímek za divákovo peklo, Tomáš Stejskal na serveru Seznam zprávy oceňuje jeho civilnost, citlivé pozorování partnerského vztahu i nenápadný humor.
1: Podle Věry Míškové tenhle film doplácí na nevyrovnaný scénář, nefunkční komiku a taky nevyužitý potenciál hereckého obsazení. Tomáš Stejskal naopak vyzdvihuje, že se nesnaží za každou cenu chrlit vtipy, ale že se soustředí na věrohodné zachycení partnerské krize a každodenních situací.
0: Humor je tím bodem, ve kterém se oba kritici rozcházejí nejvíc. Zatímco pro Míškovou nefunguje, tak Stejskal ho tedy považuje za přirozený.
1: Dovolená v českém ráji ukazuje, že stejný film může být pro jednoho kritika zklamáním, zatímco pro druhého patří k nejzajímavějším českým titulům letošního léta. Vydejte se do kina, uvidíte sami.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, část symfonie číslo 33 a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.
1: Někde po nich zůstaly jenom oprýskané nápisy, jinde už jejich existenci připomínají jenom vzpomínky pamětníků. Seriál Kina v prachu času hledá stopy biografů, které po desetiletí utvářely kulturní život českých a moravských měst.
0: Naši průvodci Josef Vomáčka a Tomáš Pilát skládají ve svém seriálu Hold místům, kde se promítaly první filmy a prožívaly velké příběhy.
1: Před námi tedy další část této série a putování nás zavede do rušné metropole západních Čech, tedy do Plzně.
0: Filmová historie města je stejně pestrá jako jeho ulice.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Přesouváme se na západ Čech, do metropole západočeského nebo plzeňského kraje, do Plzně, ke které a k jejímž kinům máme oba dva s Josefem velice blízko. Když začnu u sebe, tak já tam jezdím moc rád na festival Finále Plzeň, což je festival tradiční s bohatou historií z konce 60. let. A pamatuju tam ještě kina, která dnes už nefungují, například kino Elektra, velmi krásné kino v prvorepublikové budově. Úžasné kino, tam se vždycky scházeli filmaři na tom festivalu. Člověk tam potkal každého, kdo ve filmu něco znamenal. A to byla polovina 90. let ještě.
4: Já mám velmi milostný zážitek z plzeňských kin. Moje maminka měla 4 sestry a já jsem v létě jezdil k ním na prázdniny do Plzně právě. A protože jsem byl takový živý chlapiček, trošku mi ty tety nudili, tak mi vždycky dali 5 korun a mohl jsem jít do kina.

0: V roce 1954 jsem se zamiloval ve filmu Cirkus bude do Ireny Kačírkové. Byla to moje první opravdová láska. V roce 1955 v kině Univerzita, respektive v kinosále Julia Fučíka, což bylo za první republiky kino Univerzita, na stejné ulici, kde bylo potom ještě kino Alfa a kino Elektra, jsem se zamiloval do sovětské hvězdy Lyudmily Gurčenkovové, která hrála hlavní roli v hudební komedii Karnevalová noc. Neřekl jsem to těm tetám a každý den jsem chodil na odpolední představení, neboť se mi ta Lyudmila tak líbila a byl to film, jako by ho vyrobili v Hollywoodu. Svinková komedie, která naprosto, bylo to těsně po odhalení Stalinova kultu, nasměrovala určitou tradici, která ovšem potom neproběhla v bývalém Sovětském svazu.
1: Я вам песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту песенку про пять минут.
2: Dnes vlastně, když nepočítáme multiplex, tak v Plzni je jediné funkční kino v Besedě. Všechna ta ostatní kina už zanikla. Pojďme se na ně podívat.
0: Hlavní filmovou ulicí byla tehdejší Stalinova, dnešní Americká ulice. Začínalo to naproti Mrkotrapu, bylo to kino, které se jmenovalo kinosál Julia Fučíka, a když bylo zrušeno, tak se tam přestěhovalo tehdejší komorní divadlo. To bylo v 60. letech. V 70. pokračovalo. Další kino kousek, když bylo kino Alfa, které se posledně změnilo v divadlo, kde začínali Václav Neckář a Marta Kubišová, a potom změněné kino Elektra, o kterém hovořil Tomáš.
2: Na rohu ulic Americká a Škroupova. To kino bylo krásné, velké, mělo kapacitu 1200 diváků, svého času patřilo k největším v republice. 15. března 2006 tady promítání skončilo a dnes jsou tam vietnamští obchodníci. Doby kina jsou dávno pryč.
0: Centrum města ještě byla další velká kina, například široké kino Hvězda, které bylo na jaře 2026 bouráno fyzicky dokonce. Na náměstí v Bílém paláci v funkcionalistickém kavárny Slávie bylo kino Čas, které promítalo podobně jako v Praze non-stop krátké filmy za korunu 20. A ještě jsme měli další kina.
2: Ku příkladu kino Eden, taky se jmenovalo Invalid, taky se jmenovalo Svět svého času. V Rejskově ulici, což bylo jediné 70mm kino v Plzni, mělo kapacitu 540 míst a skončilo v roce 2006, dnes jsou tady laboratoře.

0: Mám taky hezkou vzpomínku. V Praze byl koncem 80. let zakázán americký velkofilm Bitva v Ardenách. Tak já jsem na ten film, jako všichni ostatní, jezdil do Plzně, do kina Eden. Obrovské kino, film byl samozřejmě poplatný Hollywoodu, ale v Praze jste ho neviděli. Rozkošné kinečko, které tam stále ještě stojí, v takovém svérázném nacionálně funkcionalistickém stylu, bylo kino Leningrad, předtím Stalingrad a předtím se jmenovalo Lucerna. To je krásný vývoj. Stále stejné kino, bylo to v Dubravce a já jsem jezdil za stričkem do Dubravky a chodil jsem na roh vedle kina, byla hospoda, takže jsem vždycky viděl, co hraju.
1: Ten dům je architektonicky velice zajímavý, je to úžasná architektura, jezdí se na to koukat architekti, studenti architektury z Československa i vlastně z celého světa. Ale pojďme ještě k jednomu kinu, které mělo velmi zajímavý název a ten název souvisel s umístěním toho kina, a totiž to bylo kino cestujících, které bylo na hlavním nádraží plzeňském. A mělo 50 míst, tedy maličké, hrály se to především krátké filmy. A promítání tady skončilo v 80. letech, tedy ještě před listopadem. A po rekonstrukci, ani po druhé rekonstrukci hlavního nádraží v Plzni už se sem kino bohužel nevrátilo. Ale bylo to krásné zpestření cestujících, kteří třeba měli hodinu do odjezdu dalšího vlaku, tak se mohli jít podívat do kina. To bych si přál takhle trávit čas při čekání na vlak. Tak.

0: Seriál Kina v prachu času vzpomínáme a dnes jsme vzpomínali na zašlou slávu biografů v Plzni. Zítra zavítáme do Ústí nad Labem.
1: A za chviličku literární, respektive komiksová recenze. České vydání komiksového románu Nocturna španělské autorky Laury Pérez slibuje mysteriózní vyprávění. Je to opravdu tak? Tak na to nám za chviličku odpoví publicista Pavel Kořínek.

lidem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc, a zítra se vše změní. A ta slečna je smutná a ble, ble, ble, ble, ble, dá. Neví, jak láska chutná, a tak marně štěstí hledá. A ne

0: bada ubidi ubidi ba.
1: La la la la la la.
0: Možná, že koupím jí v krámě čtyři lahve vína, aby se vesele usmála na mě a aby byla jiná. A víno má tu moc přinášet lidem zapomnění. A tak čtyři lahve, dobrou noc, a zítra se vše změní. Ta slečna je smutná.

0: Lidice a umění.
1: Jakou roli může hrát současné umění v místě se silnou historickou pamětí?
0: Vltavské Art Café o kulturním programu památníku Lidice 3. srpna po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 8.49 po části z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka v podání pianisty Jana Bartoše.
1: A teď komiks. Komiksovou obdobou filmových Oscarů to jsou Eisnerovy ceny. Každoročně se udělují na Comic Conu v americkém San Diego. A bedlivě sledovanou sošku za nejlepší překladový komiks letos získala kniha s názvem Nocturna. Je od španělské autorky Laury Pérez.
0: Už vyšla i v češtině, její autorka na jaře navštívila taky festival Svět knihy. O čem komiks je, na to se zeptáme komiksového historika Pavla Kořínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pavle, držím tu knížku v ruce a ona, ta titulní strana je taková snivá. Přijde mi, že je jak z říše spánku. Tak jaký komiks na mě v Nocturnu čeká?
2: Tak zdá se tedy, že úvodní obálka dobře plní svoji funkci, totiž, že zvládá dobře uvést do té atmosféry, protože ta kniha opravdu je taková snová, taková zasněná. Jakkoliv to nemusí být pokaždé vždycky jenom příjemné sny. Ty sny mohou být někdy trošku zneklidňující, ty sny mohou být přímo nočními můrami, anebo se ty sny mohou ne a ne dostavit, ten spánek může ne a ne přicházet a ta Nocturna mohou zaschycovat ty momenty, kdy se třeba snažíme usnout nebo kdy jiní lidé spí a my se z nějakého důvodu musíme věnovat nějaké jiné práci nebo se vyskytovat někde jinde. Je to taková přehlídka nočních miniatur, nočních snů a nočních můr.
0: Čím podle vás právě tenhle komiks zaujal porotu Eisnerovy ceny? Sdílíte jejich přesvědčení, že je to výjimečné dílo?
2: Svým způsobem myslím, že to opravdu výjimečné dílo je. Myslím, že přesvědčil tou atmosférou, kterou zvládá budovat tím, jaký vytváří. Ono se to slovně poměrně těžko popisuje, ale ten komiks v něčem připomíná až četbu spíše nějaké jako lirické poezie než četbu komiksu. Ono, ne, že by tam nebyly nějaké dílčí děje, samozřejmě tam sledujeme ty jednotlivé mikropříběhy, ale oni mezi sebou třeba přecházejí skrze jenom nějakou nápodobu, skrze nějaký podobný motiv, rozsvěcené okno se stane plamenem hořícím někde v lese, proletí sova, která nás odnese z jednoho místa do jiného místa, jiného času. Ten komiks funguje jako takové volné pásmo, jako takový nějaký cyklus, který na sebe volně navazuje, plyne a nabízí nám pohled do té říše snů a snění.
1: Už jste zmínil, že se jedná o takové noční miniatury a sám jste před chvilkou řekl, že se to těžko popisuje taky. Tak ještě jedna otázka na ten těžký popis. Jaké je výtvarné zpracování?
2: Já myslím, že hraje naprosto klíčovou roli. On ten komiks nemá mnoho slov, toho textu je v něm poměrně málo a mnohem více se spoléhá právě na ten výtvarný projev, který je zajímavý, je plnobarevný, ale zároveň takový jako tlumený, nočně šerý, nočně zahalený. Myslím, že Laura Pérez skvěle pracuje s tím komiksovým jazykem právě v tom, že dokáže výborným způsobem propojovat ty jednotlivé pasáže, když potřebuje využít kresbu nějaké didaktické nebo učebnicové ilustrace, tak ji tam vloží. Když potřebuje zrychlit děj nebo ukázat vícero momentů na jednom místě, tak si vloží panely. Je vidět, že hrozně dobře rozumí tomu, jak funguje komiks, ale má i, myslím, velký dar ve vytváření těch snových scén a takových scenérií, které občas působí skoro jak nějaké klasické obrazy. V některých pasážích si můžeme vzpomenout na noční motel Edvarda Hoppera nebo na podobná plátna.
0: Laura Pérez je španělskou zástupkyní, španělskou autorkou tedy. Jaký je obecně španělský komiks, Pavle?
2: Myslím, že španělský komiks je na tom v posledních letech velmi dobře. Je to tradice, kterou známe určitě mnohem méně než třeba ten komiks americký nebo francouzský. Těch překladů vychází mnohem méně a je hrozně dobře, že se i díky nakladatelství Central, které vydalo Nocturna, objevují i překlady ze španělštiny v českém prostředí. Španělský komiks má ohromnou tradici, má velkou tradici humoristického komiksu, má velkou tradici komiksu časopiseckého, ale v posledních letech velmi výrazně promlouvá i do toho světového kánonu komiksového románu, nebo tedy graphic novel. Laura Pérez se určitě může přiřadit po bok třeba Paco Rocky nebo Davida Rubína, co se týče těch nejvýznamnějších a nejvýraznějších současných jmén. A jak už jsem říkal, je hrozně dobře, že se s tou knihou vlastně bezprostředně poté, co vyšla v angličtině, nebo paralelně s tím, jak vyšla v angličtině, nedlouho poté, co vyšla v originální španělštině, můžeme seznámit i my tady.
1: Tak to jsem ráda, protože nás čeká mimořádně horký týden. Teploty budou stoupat k 39 stupňům. Myslím, že se nebude dobře spát, tak si o krajině spánku můžeme aspoň číst v knize Nocturna, kterou pro nás zhodnotil literární kritik a publicista Pavel Kořínek. Děkujeme, Pavle, hezký den.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.
1: Dobrý den, teď je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by se teploty podle meteorologů měly dostat až na 39 stupňů. Koncem týdne se mírně ochladí, nejvyšší teploty ale budou stále kolem 30. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se můžou objevit každý den a na většině území má ale pršet jenom ve čtvrtek a v pátek. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a výzve k nápravě nebo udělí pokutu. Ta může v krajních případech být až 15 milionů eur, tedy více než 360 milionů koruna. Začíná divadelní festival Letní grébovka. V pražských Havlíčkových sadech nabídne letošní sedmý ročník 5 inscenací. Zahájí ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Do 28. srpna potom na scéně v novorenesanční grotě představí dramata Beat Marlene Dietrich, Běh života anebo neverbální představení Buenos Aires Vystupte. A ještě dnešní počasí, jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35, na Moravě 35 až 38, v tisíci metrech na horách kolem 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, nejhezčí letní výlety často nejsou ty nejdelší, ale jsou to ty, při kterých objevíte příběh, o kterém jste třeba dosud neměli ani ponětí. No a právě za takovými příběhy vás zveme i letos v našich prázdninových výletech s Vltavou. Prázdniny jsou sice ve své druhé půlce, času na objevování, myslím, ale máme pořád ještě dost. A tak se teď v tomto prvním srpnovém týdnu s dokumentaristou Petrem Slintákem vydáme na úpatí moravských chřibů. Po stopách odvážné vize bratří Baťů a taky budeme pátrat po historii takzvané Baťovské dálnice. Vyrážíme už za pár minut, ale ještě předtím si zahrajeme. Co to bude?
1: Zahrajeme si třeba z tvorby Antonína Dvořáka, Breda Meldou a Jana Disma se Zelenky, ale před výlety zpěvačka Keana Linnell a nahrávka z alba A Little Love.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kia Nalinal na vlnách Vltavy 6 minut po 9 dopoledne.
1: Na vlnách Vltavy s datem 3. srpna, prázdniny jsou tedy ve své druhé půlce, ale myslím, že je pořád dost času na to, abychom objevovali třeba méně známé příběhy.
0: Právě takové odkrýváme ve výletech s Vltavou. V prvním srpnovém týdnu se vydáme po stopách odvážných vizí bratří Baťů.
1: S dokumentaristou Petrem Slintákem míříme na úpatí Moravských chřibů, kde budeme pátrat po historii takzvané Baťovské dálnice.
2: Výlety s Vltavou.

0: Takže teď jenom přijedeme tady do těch pár
1: nějakých... Tady je to krásně vidět, no. Tady
0: jo, jo, jo.
1: Ten náset.
0: Zhruba v těchto místech, vlastně tady ta dálnice, teďka tady měl být most velký, ty velké mosty už nebyly zadány, protože stavby nad těch 6 metrů už se nevysoutěžily, to už se nestihlo. Takže tato silnice tady měla být vedena dálničním takovým nadjezdem.
2: Plány na dálkové silniční propojení prvorepublikového Československa byly vzhledem k rozmanité historii a specifickému tvaru státu strategické. Velkým propagátorem výstavby autostrády, jež by propojila Záporočeský Cheb s Podkarpatským Užhorodem, byl též průmyslník Tomáš Baťa, pro kterého byla kapacitní komunikace vedoucí přes Moravu na Slovensko prioritní dopravní stavbou. Po Baťově smrti na jeho představy navázal nejen jeho bratr Jan Antonín, ale také Baťovi nejbližší spolupracovníci Hugo Vavrečka a Dominik Čipera. S moderními návrhy přicházel též brněnský architekt Bohuslav Fuchs, jenž se do projektování dálnice zapojil během 30. let. Pozůstatky nedokončené první československé dálnice lze dodnes najít na úpatí Moravského pohoří Chřiby v okolí obce Zástřizly. Přiblížil mi je regionální badatel Pavel Zrna.
3: Svým způsobem nejdříve je to československá dálnice, protože to projektování začalo už v roce 1938 a vůbec ty myšlenky o tom, že jestli potřebujeme, nepotřebujeme nějakou autostrádu, tak ty už se tady začaly objevovat už od vzniku samostatného Československa. Ale ta potřeba se vyvíjela. No a samotné spuštění opravdu jako projekčních, vážných projekčních pracích, to nastalo po Mnichovu v roce 1938. A do té doby pořád mluvíme o československé dálnici. Potom přišel Mnichov a nastalo opravdu překotné projektování. Od září 1938 do ledna 1939 se prakticky vyprojektovalo a začalo se i s přípravnými pracemi. Do toho přišel březen 1939 a to staveniště později převzala vlastně správa protektorátu. Proto se mluví o protektorátní dálnici. Aby toho nebylo málo, tak v tom roce 1938 se ministrem veřejných prací stal Dominik Čipera. Ono ta souvislost zase velmi zřetelně si spadá právě pod jméno Antonína Bati, který na vlastní náklady vydal knihu Budujeme stát pro 40 milionů obyvatel, ve které formuluje základní hlavní myšlenky na nějakou ekonomickou vzpruhu naší republiky, která po krizi byla hodně zmítaná a v podstatě on byl ten, který jaksi definoval tu dálnici jako takovou. Takže proto i Baťova dálnice. No a Hitlerova proto, že poté, co spadla vlastně to staveniště pod agentu Říšských dálnic, tak ještě nějaký čas to fungovalo jako říšská stavba.
4: Když vidím tady ten horizont, ty kopečky, popravdě ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna tady povede trasa celorepublikové dálnice, že ji budou směřovat napříč sice nevysokým pohořím, ale přesto pohořím. Předpokládám, že v tomto hrála jakousi roli i poloha Zlína, co by města, odkud scházely myšlenky na tehdejší dálnici.
3: Nebylo myslitelné, aby ta trasa vedla jinudy než kolem Zlína. A nebylo to jen kvůli Baťovi, ale samozřejmě význam Zlína v té době byl ekonomicky nepostradatelný samozřejmě. Ale nedovedli si to představit ani obyvatelé v těch obcích, které v té trase ležely. Jak říkáte, to poklidné pohoří a to podhůří s vyloženě zemědělským rázem najednou bylo vyrušeno stavbou, která opravdu neměla ve své době období. Konkrétně obec Zástřizly navíc byla sevřena dvěma stavbami. V tom roce 1939 se začala stavět dálnice a začala se současně stavět i tady ta silnice mezinárodní dnešní E50 vedoucí z Brna do Uherského Hradiště a dál na slovenskou hranici. Pro vesnici, která měla na nejvýš 200 obyvatel, to byla prostě rána i sociální, protože v určitou chvíli tady bylo víc dělníků než samotných obyvatel, což podle kronik sebou přinášelo docela dost problémů jak s ubytováním. V chalupách tady bylo třeba až 20 dělníků na chalupě ubytováno, až po takové ty bezpečnostní a pořádkové problémy užili si své.

0: se podívám na ten povrch toho betonu, vůbec na kvalitu zpracování, tak nevidím tam nějaké zásadní nedostatky, že ta trvanlivost toho materiálu je teda značná a zřejmě to dělali s velkou pečlivostí.
1: Je to tak a hlavně ani to není úplná náhoda, protože tady ty betonovací i projekční práce dělali titíž lidé, kteří projektovali a betonovali pohraniční pevnosti a opevnění, protože do roku 1938 byli zaměstnáni v ředitelství opevňovacích prací. A právě po ztrátě pohraničí byli převedeni do vnitrozemí a začali pracovat tady na těch dálničních stavbách betonových. A právě například tady stavby vedoucí na úseku ze Zástřizel na Vlčák byl přítomen pracem u pevnosti Dobrošov. A když se podíváme na dobovou fotku, tak tady ten ráz se prakticky nezměnil. V tom průchodu nebo v tom průjezdu té dálnice vidíme odvodňovací kanál, který je už vidět i na těch původních fotkách, takže je zachovaný. Jediné, co se změnilo z toho zábradlí betonového, tady máme dneska zábradlí železné.
0: Mezi dvěma stranami louky stoupáme na betonový plac, který vlastně tvoří to zastřešení silničky, kterou tento most překračuje. A dnes je to vlastně velice příjemné vyhlídkové místo.
1: Právě ten výhled na malinkatou obec Zástřizly nám možná trošku dotvoří tu představu, jaké to mohlo být v době té stavby. To pohoří opravdu by velmi utrpělo. Ta dálnice měla vést přímo po hřebeni, takže by rozčísla chřiby na dvě poloviny. Dokonce by vypadal úplně jinak i některé lokality. Například lokalita Bunč, která je vyhledávalým turistickým střediskem, by dnes byla lokalitou podobnou Rohlence, Devítím křížům, s mimoúrovněvou křižovatkou, s velkou odpočívkou, parkovištěm, čerpací stanicí a podobně. Právě proto, že spousta těch mostů v té části v Čechách je využita a byla využita pro skutečnou dálnici, tak ta torza, jaká máme v chřibech, tak jsou opravdu raritní. Oni samozřejmě v tom lese vypadají nepatřičně. Jdete, kocháte se krajinou, přírodou a najednou se před vama objeví betonový pilíř, který tím, že není dokončený ten most, tak uniká ten význam. Tím spíš se potom pídí, co to vlastně je, čeho pozůstatek to tady vidí. Teď stojíme u jednoho z největších mostů, který tady v chřibech je. Každopádně je v nejdokončenějším stavu. Vidíme zábradlí, vidíme všechny dekorativní prvky, vidíme omítku. Jedině chybí ta vozovková vrstva.
0: Všechno to má jednotný styl architektonický, ta zábradlí. Tak to mělo vypadat po celé trase?
1: Ne úplně po celé. Tohle to je rukopis firmy Fritsch a Bramberger, která vysoutěžila stavbu v trase Zástřizly Vlčák. A je zajímavé, že stavby další už potom projektovali jiní projektanti, realizovala jiná firma, takže tam třeba vidíme parabolické propusti. A protože ta dekorace je obdobná, aspoň u těch mostů, které v tom dokončení, v té fázi dokončení jsou takové, ale jsou tam jiné prvky, které jsou jako rukopisem té jiné firmy. Vzorem pro tu stavbu byly ty říšské dálnice, které byly jako první tady v Evropě začaly stavět a my jsme mohli být po Německu druhou zemí v Evropě, která mohla mít tak moderní silniční a dálniční síť. Je zajímavé, že šířka dálnice v koruně měla být 21 metrů. Později, když ta stavba přišla pod říšské dálnice, tak tam ty propozice měly trochu jinší, takže se potom muselo přeprojektovávat na 22,5 metru. Měly i jiné zatáčky, poloměry, měly i jiné sklonové parametry, takže potom protektorátu se muselo velká část toho přeprojektovávat. Zajímavé je, že zatímco tady v Zástřizlech máme trasu dálnice a stavby prakticky hotové, tak na druhé straně chřibů, nějakých 35 kilometrů odsud, vlastně ještě nevěděli, kudy z těch chřibů sejdeme s tou dálnicí k řece Moravě a ve kterém směru potom překleneme Zlín. Byla taková překotná doba, že se nečekalo, až bude všechno hotové, ale dělalo se po částech podle těch jednotlivých stavebních dílů.
0: Jsme se dostali skutečně do chřibských lesů. kde jsou ty pozůstatky dálnice ještě skrytější. Přijeli jsme sem v její trase, po které dnes vede lesní cesta, a dostali jsme se k zajímavé stavbě. Vypadá to jako vchod do nějakého bunkru. Tajemné místo, zřejmě nějaký velkokapacitní propustek pod tou trasou dálnice.
1: Je to tak. Je zajímavý z několika úhlů pohledu. Jednak je na něm krásně vidět, že stoupáme do chřibu, protože není vodorovný, ale je svažitý. A je vidět i nějaký ten úhel toho nástupu. Takže tady vlastně v tomto úseku se trasa dálnice dostává na ten hřeben chřibských lesů. No a je zajímavý tím, že to není jenom malý propustek pro vodu, ale vedou k němu docela pěkné kamenné schody a celý je vydlážděný. Ten propustek měl sloužit i také jako podchod pro to, aby se dalo přejít z jedné strany dálnice na druhou. Pro lesní dělníky, pro jakýkoliv další využití pro člověka.
0: Takže můžeme sejít do podzemí Baťovy protektorátní dálnice. Je to opravdu tmavý tunel. Na délku 20-30 metrů by to mohlo mít.
1: Může být, protože jak jsem říkal, v koruně ta dálnice měla mít 21 metrů. No a samozřejmě má jakýsi kuželový tvar, takže ta pata toho náspu v nižších terénech může mít 30 metrů, ale pokud byl ten násep vysoký, tak se dostáváme třeba opravdu do šířky 50-60 metrů.
0: Je to tady dokonce i vydlážděno. Nemusíme se brodit tedy v bahně.
1: Dokonce kaskádou, tak aby ta voda zpomalovala.
0: A tady na druhé straně propustku se dostáváme k oné zajímavosti, protože tady vidíme trubku, která vychází z té betonové hmoty do nějakého spádu, do nějaké studánky. Zřejmě to mělo speciální funkci, protože na něco podobného jsme zatím nenarazili.
1: Je to opravdu jediné místo takhle vyvedené a nesouvisí to s odvodňováním plochy té dálnice samotné, ale podle dobových dokumentů přesně tady v tomto místě a v trase té dálnice vyvěral minerální pramen. Tímto způsobem, aby byl zachován, tak se snažili jej vyvést betonovým potrubím na okraj toho náspu. Udělali takový menší rezervoár, do kterého ta voda minerální vtékala a potom takovým menším žlábkem odtékala mimo tu dálnici. Bohužel dnes už ta voda je vyschlá. Na nejvýš, když jsou nějaké větší deště, tak tady nějaký odvod vidíme. Nechutnali jsme, jestli je minerální nebo ne, ale jako technické řešení je to velice zajímavé a dokládá to, že mysleli i na detail. Mysleli i na to, že ta voda je prostě nějakým způsobem cenná a chtěli pokud možno ji zachovat. Nejsem si jistý, jestli se stejným ohleduplným pohledem se dělají třeba dnešní stavby.

0: První zastavení po stopách vizí bratří Baťů, to nás zavedlo do podhůří Moravských Chřibů a k příběhu nedostavěné baťovské dálnice.
1: Průvodci nám byli dokumentarista Petr Slinták a badatel Pavel Zrna. A co v příštích výletech s Vltavou?
0: No tak navážeme projektem, který se na rozdíl od dálnice podařilo uskutečnit. Bude to Baťův vodní kanál.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

0: Brat Meldau a chvilka s jazzem z alba Largo z roku 2002 u nás na Vltavě. Bylo 9.30, máme pondělí 3. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jestli máte rádi Davida Lynche, tak jako my dva s Františkem, tak si rozhodně nenechte v následujících 10 dnech ujít naše osudy na Vltavě. David Lynch dokázal proměnit obyčejné situace v něco znepokojivého a zároveň fascinujícího. Režisér, výtvarník, hudebník i scénárista patřil rozhodně k nejvýraznějším osobnostem světové kultury.
0: Zemřel loni v lednu, ale jeho dílo dále inspiruje filmaře i diváky po celém světě. O osudech teď budeme mluvit se slovesnou dramaturgyní Vltavy Viktorií Melicharovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: David Lynch, Viktorie, tvůrce, kterého asi nelze s nikým zaměnit. Jak už jsme řekli, vysíláme jeho 10dílné osudy právě ode dneška. Čím je pro vás Lynch tak výjimečný?
3: Jeho dílo je výstřední, je jiné, budí pozornost. Vždyť konec konců Lynchova poetika je tak specifická, že je od ní odvozené i přídavné jméno Lynchovský. V každičkém záběru Lynchově je přítomná neustálá znepokojivost. Jako takový příklad lze uvést jeho jen zdánlivě poklidná americká maloměsta. Lynch zobrazuje surrealistické světy, kde se hranice mezi snem a skutečností někdy úplně vytrácí. Realita u Lynche mizí stejně náhle jako postavy v seriálu Městečko Twin Peaks, které už se pak třeba na obrazovce ani nikdy neobjeví. Všechno je u Lynche tak podivně banální a děsivé zároveň. A nebyl to jen režisér, byl to renesanční umělec. Psal, režíroval, animoval, byl výtvarníkem. A především předběhl svou dobu. Ono zmiňované městečko Twin Peaks, dnes legendární seriál, původně nebyl pochopen a divácky propadl. Lynch ale své vizi věřil natolik, že se nikdy nebál riskovat.
0: My máme malou ukázku z osudu Davida Lynche, teď vám ji pustíme.
4: Když byla s řízením řada na mě, jel jsem po dálnici a najednou se rozhostilo ticho. Slyším jen: Davide? Pak byl zase klid a potom někdo křikl: Davide, zastavil jsi na dálnici! Sledoval jsem přerušované čáry na vozovce a ty pořád zpomalovaly a mně se to líbilo, takže jsem ubíral plyn, dokud se čáry nepřestaly pohybovat úplně. Byl večer, my stáli na 8proudé dálnici a auta se kolem nás jenom míhala. Bylo to hrozně nebezpečné.
2: Ano, v téhle ukázce, kterou jsme právě slyšeli, došlo k nebezpečné jízdě po tom, co Lynch poprvé vyzkoušel marihuanu. Viktorie, co se z osudů dozvíme o Lynchovi jako o člověku? A co se třeba dozvíme zároveň o tom jeho uměleckém světě?
3: Je zajímavé, že Lynch v jednu chvíli sám říká, že svoje umělecké já, od toho já, které se zhmotní, když je u sebe doma, poměrně striktně odděloval, což mu teda paradoxně způsobovalo úzkosti. Jenže právě obavy a úzkost jsou zároveň výchozím bodem skoro celé jeho tvorby. Například ve výtvarných pracích, které byly loni k vidění v Doxu, se třeba znovu a znovu vrací motiv hořícího domu. Lynch v osudech zároveň otevřeně přiznává i celoživotní agorafobii, strach z otevřených prostor. Vedle toho ale poznáme úplně jiného Lynche. Manžela, tátu, který s dcerou Jennifer vytvořil k narozeninám pro svou ženu Peggy, obří hliněnou instalaci přímo na kuchyňském stole. Poznáme Lynche jako paníčka psa jménem Sparky a tak dále. Setkáme se s člověkem, kterého moc nebavila škola, ale který byl naprosto oddaný vlastní představivosti, vizi, ne slávě nebo penězům. A myslím, že právě díky tomu člověk pochopí, odkud se jeho svébytné filmy vlastně rodí. Jedním z lidí, kteří měli možnost se s Davidem Lynchem osobně setkat, je historik umění a kurátor Otto M. Urban. Právě on loni přivezl do pražského Doxu část Lynchova výtvarného díla a toto o Lynchovi řekl.
5: Potvrdilo se mi vše, co jsem o Lynchovi nastudoval, jak teda v literatuře, tak prostě různý rozhovory na internetu a vzpomínky jeho spolupracovníků, kteří o něm vždycky mluvili velmi hezky jako o někom, kdo byl empatický, kdo jim ukázal cesty, o kterých neměli tušení, kdo podpořil jejich víru ve vlastní tvorbu. Lynch vlastně tvořil neustále, jak v tom experimentálním filmu, tak v hudbě, ve výtvarném umění. On měl veškeré prostředky v dosahu. On v místě, kde bydlel, tam vlastně on postupem času vedle toho vlastně soukromého zázemí měl profesionální nahrávací studio, kino, střižnu. V dalším domě měl malířský studio, zámečnickou dílnu, truhlárnu, ale krásu, což je pojem samozřejmě, který dneska v diskuzích o umění není úplně jako častý a téměř jako vymizel, tak on s tím vlastně neustále pracoval a nebál se ten pojem použít.
0: Řekl historik umění a kurátor Otto M. Urban, který vzpomínal na Davida Lynche. Viktorie osudy ale nejsou jenom portrétem člověka, jsou taky příběhem jeho cesty k filmu, kdy přišel vůbec ten skutečný průlom a sláva.
3: To je pravda, než se Lynch prosadil, tak třeba rozvážel noviny za $50 týdně, no zkrátka si přivydělával, jak se dalo. Pak přišel film Sloní muž, který získal hned 8 nominací na Oscara. A i když snímek nakonec žádnou zlatou sošku nezískal, Lynchovi zkrátka otevřel dveře do světové kinematografie. Komerčně se pak nejvíce dařilo filmu Duna, který v kinech utržil přes $30 milionů. A je krásné, že v osudech uslyšíte i spoustu historek z natáčení.
4: Do té doby jsem rozvážel noviny za $50 týdně a najednou jsem vydělával 200 za něco tak zábavného, jako je psaní. Tchyně se radovala, že jsem prorazil. Dostali jsme kancelář ve studiu Fox, obědvali jsme v kantýně a já najednou patřil do filmového průmyslu. Nikdo z nás neuměl psát na stroji, a tak Chris nebo Eric všechno zapisovali ručně a kdo zrovna nepsal, ten žongloval. Naučil jsem se to i já.
3: Přesně takových momentů jsou osudy plné. Třeba i vzpomínek na Anthonyho Hopkinse, který stvárnil hlavní roli ve Sloním muži. Lynch říká, že Tony na place nebyl vždycky příjemný, ale ve filmu byl prostě skvělý. Myslím, že právě díky podobným detailům nejsou osudy jen pro skalní fanoušky Davida Lynche. Je to sonda do života mimořádného umělce, který celý život věřil vlastní představivosti. A na závěr bych ještě posluchače ráda pozvala k poslechu Četby s hvězdičkou. Od 18. srpna budeme na Vltavě vysílat tajný deník Lori Palmrové, který napsala Lynchova zmiňovaná dcera Jennifer. A i ten nabídne další pohled na svět Lynche i městečka Twin Peaks.
2: Tak děkujeme za pozvánku. První díl 10dílných osudů Davida Lynche s názvem Místo snění uslyšíte u nás na Vltavě právě dnes od 11 hodin a 30 minut. Nás pozvala k poslechu naše slovesná dramaturgyně Viktorie Melicharová. Viktorie, mějte se pěkně, děkujeme.
3: Také děkuji.

0: Syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: Na špatném místě ve špatný čas v podání Michala Bystrova z alba Samota rozkvetla. Je minuta po 9:45.
1: Občas mám pocit, že žijeme v době, která obdivuje sílu. Jenomže co když tou největší silou není tvrdost, ale soucit. Před námi je úvaha překladatele Adama Borziče.
2: Onehdy jsem si přečetl od onoho mocného muže, který míří na Mars a rád úřadům vyhrožuje motorovou pilou, že největší slabinou západu je empatie. Inu, byl bych schopen naší civilizaci vyčíst ledacos, ale přemíra empatie by to určitě nebyla. Je tomu pár let, co se jeden český literární kritik pohoršoval nad terorem empatie v literárním světě, zatímco mu tleskala naše nejvýznamnější konzervativní filozofka. Někteří lidé se očividně empatie bojí. Empatie je schopnost cítění do druhého a bez ní bychom se evolučně sotva vyvinuli. Umožňuje nám poznat, co se odehrává v druhých, jaká je jejich situace. V humanistické psychologii spolu s přijetím a kongruencí, shodou se sebou, představuje základ zdravého terapeutického vztahu. Ale sotva se bez ní obejdeme v běžném životě. Jen si zkusme na chvíli představit svět bez empatie. Byla by to naprostá hrůza. A v tomto čase se mnozí právě o takový svět pokoušejí. Environmentální myslitelka Sarah Jacquet Ray nicméně podotýká, že empatie v dnešním světě, který je sužován tolika hrozbami a katastrofami, už nestačí. Potřebujeme jít ještě o krok dále, či přesněji řečeno hlouběji, a od empatie dospět k soucitu. Na rozdíl od empatie nás totiž soucit nevyčerpává. Soucit, jak toto slovo napovídá, vždy zahrnuje i nás. Nikdy není jednosměrný. Soucit se rodí ze vzájemnosti a vzájemnost následně rozmnožuje. Podle tibetského mistra Chögyama Trungpy je soucit veskrze praktickou kvalitou, která se rodí z radikální otevřenosti vůči tomu, co je. Oproti lítosti, která má v sobě vždy cosi nadřazeného a které se právem hrozil filozof s kladivem, soucit nás propojuje a druhého neponižuje. Předně soucit není sentimentální. Někdy může být dokonce ostrý jako břitva. Buddhismu se často hovoří o hněvivém soucitu. Soucitná mysl totiž zkoumá, co druhý opravdu potřebuje, což může znamenat i hlasité ne. Ježíš vyhánějící kupce z chrámu jedná právě z této oblasti nelítostivého soucitu. Aby byl soucit ryzí a nestal se falešným sentimentem, potřebujeme druhému a jeho situaci skutečně rozumět. Proto musí být soucit vždy doplněn moudrostí. V buddhistické tradici se kvalita soucitu procvičuje, rozvíjí. Meditační praxi Tonglen si představujeme utrpení druhých, nasáváme ho do sebe v podobě černého kouře a vydechujeme zpět jako bílé světlo. Je to odvážná praxe, jejímž cílem je probudit naše srdce. Tuto praxi ale můžeme podle americké duchovní učitelky Pemi Chodron praktikovat i méně formálním způsobem. Třeba si ve frontě u pokladny všimnu výrostka a sformuluji za něj prosbu, kéž se osvobodí od utrpení a všeho, co ho vyvolává. Ve výtahu, když cestuji s cizí osobou, si všímám bod, rukou, výrazu ve tváři. Hlavou mi procházejí myšlenky, že stejně jako já, i ona se chce ve svém životě vyvarovat stresu. Podobně jako já v sobě nosí obavy. Skrze naše naděje a strachy, naše radosti a bolesti, jsme hluboce propojeni. Tohle provozuji ve všech situacích. Ráno u stolu, meditační místnosti nebo v čekárně u zubaře. Shantideva, mahajánový mystik a básník ve svém díle Uvedení na cestu k probuzení, napsal o probuzeném srdci, že je nevyčerpatelným pokladem, jenže schopen odstranit všechny nedostatky a ohromným kotoučem slunce, který zahání temnotu nevědomosti. Probuzené srdce je srdce plné soucitu. V monoteistických náboženstvích je soucit atributem božství, je projevem božího srdce. Mystický islámský básník Faruddin Attar kde si popisuje, jak jednou spatřil známou hříšnici, jak dala napít žíznivému starému psovi. O chvíli později uzřel tuto ženu prozářenou světlem a uslyšel slova ráj otevírá soucitné srdce. Soucit není slabost, naopak je to síla, která otevírá nebesa. A to už zde na zemi. Naší kolektivní vizí by neměla být společnost založena na permanentní konkurenci, to je z válce, ale společnost soucitnější, vědoma si toho, že skutečnost je spolubytím. Všichni se navzájem potřebujeme. Empatie není slabost, soucit je síla.
1: O síle soucitu a také o tom, proč ho dnešní svět tolik potřebuje, mluvil překladatel Adam Borzič ve své dnešní úvaze.
0: I v pondělí 3. srpna zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.

0: Blížíme se k 10. hodině, blížíme se k dnešní vizitce. Jejím hostem bude zakladatel ateliéru radostné tvorby a taky nadšený chodec Vladimír Drábek. Mimochodem v ateliéru radostné tvorby dávají prostor výtvarníkům s handicapem a duševním onemocněním. A tak se bude Vladimíra Drábka Karolína Koubová za chviličku ptát třeba na to, čím je tvorba vznikající mimo hlavní proud tak jedinečná.
1: Dnešní vysílání je nabité, mluvili jsme před pár minutami o osudech Davida Lynche, ale v 14:30 taky momenty malíře a sochaře Kurta Gebauera. Ten bude mluvit o uměleckém separé na balkoně nebo o své metodě, jak malbu nepokazit.
0: Tak si to nenechte ujít, osudy dopoledne, momenty zase odpoledne a ranní mozaiku na Vltavě zítra úderem 6. ráno.
1: Krásný den přejí Nadežda Hávová
0: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik více než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TASS zranění. Ukrajina v noci zaútočila taky na Ruskem kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Návštěvníci mohou vidět také výstavu o spisovateli Alojzi Jiráskovi, Sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. 96. ročník festivalu potrvá až do 8. srpna. A čekejte jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost. V jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 30. 5 stupňů, na Moravě 35 až 38, v 1000 metrech na horách kolem 27. Meteorologové předpokládají silnou až velmi silnou zátěž teplem a na jižní Moravě až extrémní. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Schopnost vnímat svět jiným způsobem, než je obvyklé, je nesmírně cenné i pro okolní svět. A pokud to někdo dokáže vyjádřit výtvarným uměním, je to skvělé. A to se u nás děje, říká vedoucí ateliéru radostné tvorby, poutník a milovník Karla Hynka Máchy Vladimír Drábek. Vítejte ve vizitce, dobrý den. Ateliér radostné tvorby se věnuje umění v surovém stavu, takzvanému Art Brit, které vytváří neškolení umělci překonávající určitý typ znevýhodnění. Vladimír Drábek sice vystudoval matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově, nicméně celý život tíhl ke sportu a zároveň i k umění. Po revoluci byl prvním polistopadovým starostou Prahy 7. Několik let vedl také sportovní klub AC Sparta. Na pražské Letné stál u zrodu kina Oko nebo divadla Alfred ve dvoře. Byl také totiž náměstkem primátora pro kulturu. Před 10 lety pak tamtéž ulici nad Královskou oborou otevřel ateliér radostné tvorby pro umělce Art Brit. Ateliér patří pod spolek Altán Art, který Vladimír Drábek založil v roce 2013 a mezi další zásadní projekty tohoto spolku spadá kulturně komunitní centrum Art a galerie Art Brit v Reslově ulici. Tam až do září můžete navštívit výstavu Václava Žáka Křehké syrovosti. Letos v nakladatelství Kant vyšla výpravná kniha Ateliér radostné tvorby v Praze, která jako jedna z prvních publikací mapuje současnou českou oblast Art Brit a takzvaného outsider art. A Vladimír Drábek se taky vydává rád na poutě a do Indie, kde se cítí jako doma. My ale začneme, prosím, pane Drábku, tou krásnou knihou, kterou jste přinesl do studia a já jsem měla možnost tady do ní nahlédnout až teď, ale určitě si ji pořídím. Protože je opravdu krásná. A vy jste spolu s básníkem a výtvarným kurátorem Jaromírem Typltem editory téhle unikátní knihy, tak jak jste na ní spolupracovali a jak komplexní obraz právě o té české scéně Art Brit nabízí?
2: No, vy jste mě teda skoro zahltila, že jsem se ztratil sám v sobě.
1: To my máme takové úvody, ale tak můžete se zase mezi tím třeba zorientovat, když jsem vám tam dala tolik
2: pointů. No, přesně tak. No, víte co, ta kniha vznikla jako takové zřejmé pokračování toho našeho projektu. Vlastně jako jakýsi, že ten úplně první krok bylo založení ateliéru. Pak jsme k tomu přidali komunitní centrum. Před 4 lety vznikla galerie, jak jste říkala. No a tak, aby projekt se jako nezhynul, tak se musí rozvíjet, tak jsme vlastně se s Jaromírem dohodli, že důležitá věc je dokumentace vlastně toho, co se děje a že to musí být něco jako opravdu hezkého. Takže jsme na tom pracovali 2 roky. V podstatě otce myšlenky jsme oba dva, ale vlastně tu knihu celou stvořil Jaromír, řekněme. Já jsem byl na závěr, jsem k tomu ještě měl pár poznámek, ale je to vlastně především jeho práce, ale především je to práce těch našich lidí, těch našich výtvarníků.
1: Takže tam právě se setkáme s obrazy těch, tady je 18 jmen, lidí, kteří tvoří právě pod ateliérem vaším.
2: Ano, nám ateliérem prošlo zhruba tak, já to mám přesně spočítané, ale já bych řekl zhruba tak 30 až 35 lidí, s tím, že tak jako ne, že bychom někdy někoho se s ním chtěli rozloučit, to ne, ale občas to tak bývá, že život je různý, takže se mění a takže lidé odcházejí a přicházejí. My jsme ateliér otevřený, v současné době u nás pracuje 20 výtvarníků, a z nich v podstatě zhruba nějakých 14-15 je uvedeno i v té knize. V knize nejsou uvedeni vlastně hlavně ti, co buď přišli jako už pozdě, už jako když už kniha už byla, vlastně už se vytvářela, anebo existují tací, kteří si z té knize nepřáli býti.
1: Mm-hmm. Jaký měli důvod?
2: No, víte co, my tam máme lidi, kteří mají ryzí srdce a ryzí myšlení, ale mají své psychické problémy a prostě někdo prostě nechce být zveřejňován v souvislosti s tím, že je nemocný.
1: A jak jste je vybírali? Protože když mluvíme o vašem ateliéru, tak je sice otevřený, aby tam právě lidé a umělci ArtBrit mohli svobodně tvořit, ale zároveň přece jenom není pro každého, musí prokázat nějaký talent.
2: No, tak to je vlastně výběr zpočátku byl takový, že vlastně s Terezí Zemánkovou, která mě velmi pomohla v tom počátku,
1: kurátorkou
2: ArtBrit a jednu z společně s Jaromírem Typletem, jedním z našich největších odborníků na současné době na ArtBrit, no tak jsme vlastně navštívili různá zařízení, o kterých jsme věděli a tam jsme udělali takový základní výběr. To bylo první rok a půl, to jsme měli štěstí, že jsme měli na to evropské fondy. Takže lidé, kteří k nám chodili, takže nejenom malovali z radosti, ale dokonce za to dostávali i peníze. Potom po roce a tři čtvrtě zhruba vlastně to najednou skončilo a byli jsme hozeni do širé vody a začali jsme pokračovat s tím, že tam většina lidí, přestože už to nebylo placené, tam zůstala, protože tam chodí rádi, ale samozřejmě časem prostě někteří lidé jako mizí. Takže výběr, no a teď k nám přichází lidé v podstatě tak, že se buď o nás dozví někde, například díky galerii, nebo díky webovým stránkám a teď zřejmě i díky knížce.
1: No ale řekněte mi přece jen to síto, jak je těžké odlišit, že skutečně jde o umění, protože když jste mluvil o Terezii Zemánkové, tak ta právě říká, že pojem ArtBrit je dost vágní a taky proto tak často zneužívaný, a teď ji cituji, pro pojmenování snaživých amatérských polokýčů. Tak jak vybíráte, aby v ateliéru právě nevznikaly nějaké polokýče amatérské, ale aby skutečně šlo o umění?
2: No, s tím se setkává hodně Jaromír Typlt, protože jak jsme založili galerii, tak se najednou k nám hlásí lidé, kteří říkají, my tvoříme ArtBrit, tak mi tohle někdo řekne, tak 100% to
1: netvoří.
2: To není to pravé, protože ten, kdo to dělá, tak o tom neví, že? No, takže já jsem to vlastně ještě předtím nedořekl. Samozřejmě malování je i dokonce léčebná metoda, je to arteterapie, že jo.
1: Ale to vy říkáte, to my neděláme.
2: Ale to je trošku něco jiného, to je prostě léčebný proces. Ano, a je to pro všechny. U nás to není léčebný proces a je to pro lidi, kteří jako opravdu mají výtvarný talent a jsou schopni ho rozvíjet. Jo, takže to je, pokud to má potom třeba nějaké léčebné účinky, tak je to až v druhém plánu. Rozhodně to není žádný důvod. To znamená, že u nás vlastně je základ je svobodné, tvůrčí prostředí s profesionálním zázemím. Takže vlastně lidé, kteří k nám chodí, tak mají ty nejlepší barvy, to nejlepší vybavení. Snažíme se jim poskytnout to, co potřebují. A vlastně poprvé se setkávají většinou s nějakou možností použít i výtvarné prostředky, které neznají. Někteří zůstávají na svém a tvoří pořád jedním způsobem, což jako je většinou, ale spousta lidí ráda poznává jako nové obzory, takže a čas od času, ne že by od sebe jakýmsi způsobem opisovali to v žádném případě, ale přece se inspirují.
1: No a právě můžeme to vidět v té krásné knize Ateliér radostné tvorby, kterou jsme vlastně otevřeli tohle povídání, kdy tam třeba máte i trochu časozběr fotografií, jak ten umělec tvořil, když začal ve vašem ateliéru radostné tvorby a kam se potom posunul dál. A přitom říkáte mi, je ale nějakým způsobem nevedeme primárně, ale asi když si řeknu o nějakou radu nebo tak jim něco nabízíte, tak jak ta práce vypadá?
2: No, u nás v současné době působí 4 výtvarní asistenti, jejich vedoucí je Aneška Velinská a tito lidé jsou výtvarně vzdělaní, jsou velmi asertivní, ale mají jeden jediný úkol, nezasahovat do umělecké tvorby.
1: Vy dokonce říkáte, nechceme naše umělce zkazit.
2: Přesně tak. Neskazit je, ale samozřejmě mohou jim pomoci s technikou výtvarnou. Jo, to znamená ne, že by to, ale nabídnout jim třeba výtvarnou techniku, která by pro ně mohla být vhodná. Pozbudit je, aby se nebáli malovat na větší formáty. Jo. No a hlavně, aby se uvolnili. Spousta lidí mi říká, no a prosím tě, co ty lidé u vás malují, když přijdou? Jako? Já jsem říkal, nám se ještě nestalo, že by přišel člověk a sedl by si a nevěděl by, co má malovat. Oni prostě mají v sobě jako jakousi inspiraci a hned začnou. No. Hmm.
1: A když ta kniha Ateliér radostné tvorby má být vlastně jakýmsi obrazovým průřezem tou současnou scénou Art Brit u nás, ale přitom jsou to vlastně umělci především, nebo umělci z vašeho ateliéru. Znamená to, nebo jsou tu i jiné projekty, které pracují s Art Brit umělci, nebo?
2: No samozřejmě, že takhle. Ta kniha není průřezem českého Art Brit, ale průřezem ateliéru radostné tvorby, to znamená, že lidi, kteří tam chodí. Ano. Je tam zmíněna galerie, která se snaží být vlastně jakýmsi nositelem toho, co nového je v českém Art Brit. Jo? Hmm. Ale jinak ne. No a teď jsem zapomněl ještě tu otázku.
1: Právě mě zajímá vlastně cíl té monografie, nebo tak říkáme si, ano, je to průřez tedy Art Brit umělců tvořících v ateliéru radostné tvorby. No ale nakolik je tedy pestrá vlastně ta scéna Art Brit umělců v Česku, jak to vnímáte vy, jestli třeba spolupracujete i s nějakými jinými organizacemi, iniciativami a jestli, jaká je vlastně vůbec u nás tradice Art Brit umělců. Protože víme, že babička tedy Terezie Zemánkové, Anna Zemánková, tak to je jedna z velkých person Art Brit umění, ale když jsem se na to jako připravovala na ten dnešní pořad, tak zajímá mě pohled na tu tradici.
2: Rozumím, no,
1: u nás.
2: Terezie dokonce říká, že babička už patří do nějakého širšího výtvarného proudu, nejenom do Art Brit. Ale to, na co se ptáte, vlastně ten náš ateliér vzniknul jako jeden z prvních, nebo skoro první, ještě existuje v Brně ateliér Kreat a v podstatě ještě v Praze ateliér Barvolam, který vznikl vlastně rozdvojením našeho ateliéru, kdy Otto Kouven, tehdy vlastně hlavní výtvarní asistent, se osamostatnil a založil si svůj. Takže teď existují v podstatě v České republice, řekl bych, tři ateliéry, které se dají nazývat kreativními ateliéry. Vznikají další, třeba i v Hradci vzniklo něco, ještě jsem tam ani nebyl podívat, ale naším cílem je i to nebýt exkluzivní, ale naopak inspirovat další. Je škoda, když prostě někdo, kdo může prožít krásný život, protože žije, řekněme, v rámci obecného vnímání s handicapem, ale může prožít krásný život v radosti, protože bude dělat něco, co opravdu umí a je jedinečné.
1: Ale ještě mě zajímá i pohled na tu tradici v Česku, potažmo v Československu, protože asi minulý režim úplně jako nepřál těmhle umělcům, které vy nazýváte lidé z duší z jiných světů.
2: Ano. No, ono to není tak úplně pravda, protože třeba v Bratislavě byla výstava, která se jmenovala Inzita a byl to vlastně průřez, řekněme, jakési předzvěstí umění Art Brit, protože ono se tam hodně pracovalo i s naivním uměním, které zase je blízko lidovému umění a už se dostáváme do toho, že kategorizovat asi není úplně správné, ale no, takže, ale je pravda, že asi i po vzoru ruském jako umění Art Brit u nás, umění umělců, kteří mají nějaký problém, asi nebylo vhodné propagovat, protože já vždycky říkám, je to obtížné. No. Já jsem prožil dobu, kdy se říkalo, že blázně patří do blázince. A ne do normálního života. A natož, aby s prominutím teďka blázni samozřejmě v uvozovkách, abych někoho neurazil, aby ještě vytvářeli něco, co by bylo obdivuhodné.
1: Ale to si právě říkám, naštěstí jsme se posunuli do jiné doby, ale jakým způsobem tedy vlastně prezentovat umění umělců s nějakým znevýhodněním, kteří překonávají nějaké znevýhodnění, protože to je opravdu specifikum. Zároveň, aby to nebylo vnímáno především přes tu diagnózu, ale tou tvorbou. A to si myslím, že o to vám jde, ale je to takové ambivalentní, protože přece jenom to znevýhodnění nebo ta perspektiva duše z jiného světa je zásadní, že jo?
2: No, to je pravda tohleto, no. U nás, víte, v podstatě, když k nám někdo přijde, tak nikdy není nazýván jako klient. Je to člověk, který přichází a něco umí a má, na druhé straně má i své povinnosti. Já často ani nevím, kdo jakou má kdo diagnózu. Jo? Pokud se na mě třeba neobrátí ošetřující lékař, co se někdy stane, a s nějakou konzultací. Ale jinak u nás v podstatě, když přijdete, tak se ani nerozlišuje mezi výtvarným asistentem a umělcem. V podstatě je tam přátelské prostředí, které evokuje vlastně to, co tam vzniká. Jo, tam já, když třeba tam nejsem týden a přijdu, tak jsem vždycky potom koukám, co to tam zase ti naši lidé skvělého vytvořili. Jo, teď třeba tam máme Lorenza, který se pustil nejenom do malování, ale vytváří neuvěřitelné modely dopravních prostředků. Mm-hmm. Jo. Ale jako to, když vidím, jakým způsobem to dělá, jakým cílevědomým. Já mohu říct si, myslím, že patří k lidem s autismem, takže je to i vzdělaný člověk a s neuvěřitelnou úporností dělá věci, které prostě jsou, které mají svou obrovskou poezii.
1: Představujeme si tvorbu umělců Art Brit, kteří tvoří v ateliéru Radostné tvorby, a vedoucí tohoto ateliéru Vladimír Drábek je dnes naším hostem a jako takový má to privilegium vybrat i hudební dramaturgii v dnešního pořadu a jako prvního jste vybral Vladimíra Mišíka Špejchar Blues. Tak se nemůžu nezeptat, proč padla volba právě na tuhle píseň, jakou k ní máte vztah?
2: No, tak zaprvé Vláďa Mišík bydlí blízko našeho ateliéru, blízko, kde já bydlím, známe se dobře a Špejchar je pro mě jakýsi znak, jakási oáza toho, co bývalo, když jsem byl ještě kluk nebo dospělý kluk a ten Špejchar Blues z toho vlastně pochází, Vláďa Mišík to má ze stejné doby.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem Vladimír Drátek, vedoucí ateliéru radostné tvorby, také poutník, který miluje i poutě do Indie. Ale mluvíme především teď o ateliéru radostné tvorby, který se soustředí na umění Art Brit, tedy neškolených umělců, kteří často překonávají nějaký handicap. A také v tomto roce vyšla kniha, která je průřezem tvorby ateliéru radostné tvorby. A já jsem tady jenom si přečetla ten úvod, kdy vašimi slovy tam píšete, tato kniha se snaží zachytit skromný plamen ateliéru radostné tvorby, tak jak se popelí ve svém čirém žáru tvoření umělců bez hranic a také bez výtvarného vzdělání. No ale pak nalistujeme a jenom abychom si představili třeba tu atmosféru, jak to tam vzniká, tak citujeme umělce George Radojčiče. Dnes jsem nakreslil, jak vraždím pana Drábka. Snažím se prosadit, ale nejde mi to. Mám vztek na pana Drábka a na Lorenza pijou mi krev. Tak jaké situace velice spontánní tam zažíváte a jak se ti to umělci perou s těmi tvůrčími překážkami?
1: No, já jsem říkal, že tam je velmi svobodné prostředí, takže to k tomu i patří tohleto. To byla situace, kdy jsem přišel do ateliéru a George asi po 155. mi řekl, kdy mi zase uděláte výstavu. A George, jsme se akorát vrátili z Krakova, kde měl výstavu, a já jsem říkal, George, vy jste měl před 14 dny výstavu, tak tady jsou ještě další. A Lorenzo ještě na to říká, ano, pan Drábek má pravdu. No a George to dostal trošku amok. A on jako tohleto, já to beru s velkou nadsázkou.
0: Následuje tam fotka, jak se na sebe usmíváte, ano. Smějete, takže jako ano, no, jasně, byla to nadsázka samozřejmě.
1: Takže já to beru jako nadsázku, ale on v tu chvilku opravdu měl strašný vztek. No a on to takhle maluje, takže to je opravdu autentické malování. Já vždycky se mě lidi ptají, jako proč ateliér radostné tvorby, jo? Já jsem třeba měl úplně v prvopočátku zrovna s Terezí Zemánkovou trošku problém, kdy ona byla proti tomu radostnému, jo? Ale já jsem říkal, to není o radosti v obecném slova smyslu. To je o vnitřní radosti, která může být třeba i s nějakým pošmournem. To je prostě věc taková jako tvůrčí záležitost.
0: Jako, že tam od rána do večera nesmějete, ale...
1: No přesně tak, no já jsem samozřejmě vyrazil hned s radostnou vědou ničeho a jsem říkal, co pak to nějaká radost, že? Takže nakonec samozřejmě ono to taky souvislo s tou přesmičkou, že to je radostné tvorby art, že? Takže to ta zkratka. No takže to ateliér art. No, takže tam se samozřejmě dějí všechny různé věci a právě proto, že je to svobodné prostředí, tak se tam toto může dít, že v okamžiku, kdybychom byli zatíženi, řekněme, nějakými léčebnými metodami, tak v tu chvilku, když si tohle to stane, tak to George odvedou někam, nebo možná, že ne, já se omlouvám a teďka to vůbec není proti arteterapii, vůbec ne, naopak, já ji velmi uznávám, ale tohle říkám, tohle je opravdu kulturní záležitost a možnost se vyjádřit vlastně způsobem, vlastně tím nejlepším, který ten člověk dokáže, protože v obecném slova smyslu často ti lidé třeba špatně mluví, špatně komunikují, ano, nebo jsou trošku jako ostýchaví, ale v té tvorbě se vlastně můžou rozvázat.
0: Jenom jsem zapomněla říct mail, tak připomínám vizitka@rozhlas.cz. Tam prosím pište vaše podněty a otázky na Vladimíra Drábka, který je dnes naším hostem a mluvíme o umělcích Art Brit, které tvoří pod ateliérem radostné tvorby. A když jste mluvil o tom procesu a o tom vlastně někdy k té radostné tvorbě to vede prostě přes to trochu utrpení, že? Jak jste popsal, ale... Pak když, kolik třeba umělců tam najednou tvoří a musíte přece jenom sladit právě nějak tu komunikaci, aby se spíš inspirovali než naopak, ne?
1: No, já jsem říkal, že k nám dochází v současné době 20 umělců, ale někteří z nich třeba tam 3-4 měsíce nebyli a zase se objeví tu a tam. Takže ono tam běžně je v tom ateliéru, má dvě místnosti a jednu společenskou, řekněme, takže běžně tam bývá maximálně 7 lidí, jo, víc ne. Když by přišlo víc, tak se to ještě dá se to zvládnout, ale u nás je to tak, že vlastně nikdo se nemusí hlásit, kdy přijde. Máme otevřeno každý den 4 hodiny, 3 dny odpoledne, 2 dny dopoledne, každý ví, kdy to je a prostě chodí tak, jak chtějí. A je pravda, že některé osobnosti se ne tak úplně dobře snášejí a zrovna, když mluvíme o Georgeovi, který je přece jenom trošku invazivnější povahy, George, že si posloucháš, tak promiň, ale nemyslel jsem to špatně, tak třeba George ve středu nechodí, aby lidé, kteří třeba chtějí mít větší klid práci, tak by věděli, že tam budou mít úplně totální klid.
0: A abychom nezmiňovali jenom George, tak tvorba jakých dalších umělců a umělkyň třeba byste rád zmínil, kterou jste tady uvedli v knize.
1: No, ty jsi mě uvedla v těžkou situaci, protože já nemůžu říct všech 17, ale tak já když řeknu, jako třeba vy máte knihu s originálem Dáše Filipková, úžasná osoba, která byla prohlášena v dětství za nevzdělatelnou a teď je to člověk, který úžasně maluje, hraje divadlo, píše a je schopna bydlet i sama. Jo, jsou tam lidé typu Ládě Svobody, který maluje velmi specifickým způsobem a Jaromír Tipl třeba o něm měl přednášku v Paříži dokonce. Karel Pajmak, jehož věci se dostaly až do New Yorku. Iveta Horvátová, s kterou já velmi komunikuji, ta pracuje jenom doma, já za ní dojíždím vždycky tam, ale a tak dále, a tak dále.
0: Několik jmen za všechny, ostatním se omlouváme, ale ať si naši posluchači pořídí tuhle krásnou knihu, protože krom těch reprodukcí maleb, tam jsou krásné fotografie, které ilustrují právě chod ateliéru Radostné tvorby a tam budete mít možnost se potkat s těmi díly i ostatních a zároveň třeba v galerii Art Brit v Pražské Reslově ulici na Novém Městě. Zároveň, když jste mluvil o těch výstavách, pane Drábku, tak jak to je? Protože vy jste umělce Art Brit dostali třeba do galerii, jako je DOX, nebo galerie hlavního města Prahy. Jak se tyhle instituce otevírají tomuto umění?
1: No víte, když se ateliér zakládal, tak já jsem měl vlastně dvě základní premisy. Prvá byla nepromrhat talenty lidí, kteří zde chodí a v podstatě třeba by se ani nikdy jako k malování nedostali. To byl první bod. A druhý bod, abychom prosadili, že umění Art Brit nebo Outsider Art je přirozenou součástí současného umění. Protože bohužel musím konstatovat, že třeba v Národní galerii se, pokud já vím, tak není jediné dílo Art Brit. Jo? Což si myslím, že jako značí, je to divné, jo? Protože ve velkých metropolích všechny velké galerie prostě tohleto jako uznávají a proto je pro nás jako velkým vyznamenáním tím, že Galerie hlavního města Prahy už si dvakrát vybrala pro velkou výstavu předních našich umělců a i těch zemřelých, včetně Zrzava, Hošíme a tak dále, si vybrala i naše autory.
0: To byla výstava Dvojník, a myslím.
1: Ano, Dvojník a předtím Myšlení obrazem.
0: Miroslava Petříčka.
1: A tam vlastně ty lidé nejsou

0: právě s těmi profesionály v těch galeriích vedle sebe.
1: No, víte, jeden z našich projektů, který míří k tomu, co říkáte, se jmenuje Umění jen jedno. On už teda ten projekt skončil, ale měl čtyři pokračování a byly to vlastně společné výstavy výtvarníků z ateliéru Vladimíra Kokolie z Akademie výtvarných umění s našimi výtvarníky. A vtip byl v tom, že tam byla si tam sice jména pod obrazy, ale nebylo tam napsáno, kdo je z AVU a kdo je z Ateliéru radostné tvorby. A bohužel, říkám proto, protože to nebylo hlavním účelem. Spousta lidí prostě se hlavně věnovala hádání, kdo je odkud, a většinou to neuhodli, že?
0: Takže netrefili.
1: No, protože ono to současné umění je už tak divoké, zvlášť ten ateliér vlastně Vladimíra Kokoli, který teda Vladimír už tam není, ale tak byl takový jako, ale byly to takové velmi podnětné věci, kde vznikaly tam velmi zajímavé konsekvence. U nás i byli se podívat několikrát studenti z AVO a zase naši umělci měli možnost třeba tvořit v sochařském ateliéru, takže
0: Ale to je
1: to
0: právě zajímavé, jakým způsobem se Art Brit tedy stává populárním. Jak vnímáte to, jak je vlastně teď přijímáno veřejností, protože zaznamenala jsem, že Jaromír Tippelt řekl někde, že dokonce i vyloženě někteří školení umělci by se rádi prezentovali jako Art Brit.
1: No, ano, Jaromír je velký purista a ten jako opravdu třeba na naší galerii prostě nepustí něco, co jako by jenom třeba připomínalo Art Brit a naopak byla jeho karikaturou. Takže v tom má pravdu, ale ono je to tak, vemte si, každý význačný člověk, když něco dělá, tak jako vůči okolnímu světu není úplně normální, že? To znamená, že berme to tak,
0: Který
1: že
0: umělec je normální, že?
1: no,
0: Nebo
1: no,
0: co
1: no,
0: to je?
1: takže berme to tak, že vlastně je to, ale je to tak, že ti lidé, kteří opravdu malují a třeba mají nějaké abnormální schopnosti, tak nicméně velmi vědomě jsou školeni. Jo, velmi vědomě. To znamená, že to přece jenom, a hlavně znají i okolí výtvarné, jsou ovlivňováni. Ty naše lidé, ne, že by vůbec nebyli ovlivňováni, nežijí ve váku, ale v podstatě jim je to jedno úplně. Jo. To je jako tam jako to, tam jako oni jako něco vidí, ale nerozliší třeba Iveta Horvátová, když byla na výstavě dvojní, kde měla obraz, říkala, prosím vás, to byl takový divný obraz, to moje bylo nejlepší tam úplně. Jo.
0: Já jsem si právě říkala třeba, jak umělci Art Brit vnímají úspěch, jestli pro ně vůbec něco znamená, protože vy jste říkal, že třeba někteří vůbec ani v té publikaci nechtěli být, tak když třeba potom vystavují právě v galerii, jako je DOX nebo Galerie hlavního města Prahy, tak také mají ten přístup různý, že někomu je to jedno nebo chtějí tam být?
1: No, oni jako samozřejmě, já myslím, že jim to dělá radost. Jo. Dělá jim to radost. Někdo je vůči tomu trošku imunní. Já se budu opakovat, ale sem to patří, protože výrok Dáši Filipkové je pro mě jako takovým znakem toho, jak se vlastně chovají k tomu obecnému zájmu o své umění. To bylo na výstavě Umění jen jedno, kdy Dáša se přichomítla k tomu, že se vypadalo, že se prodá jí obraz. Já říkám, Dášo, vypadá to, že se prodá váš obraz. Ona to odpověděla, to nevadí. Jo, takže to bych řekl, že je takový trošku takový jako chápání, ale to neznamená, že nemají radost, když se to někomu líbí, jo, to, jako ty obrazy. Jo, to.
0: Říká Vladimír Drábek, vedoucí ateliéru radostné tvorby. Mluvíme dnes o knize Ateliér radostné tvorby, která v tomto roce vyšla a také už o skoro 15 letech dráze Ateliéru radostné tvorby, který pracuje s umělci Art Brit. Ale teď přišel čas zase na to, abychom si zahráli, tak po Mišíkovi to bude Merta, omamná květina pravdy. Tak rovnou ji asi pustíme, není třeba komentáře.

a našel zase jenom sebe na půl světce, na půl podvodníka. Ztracená sklíčka pravdy, zrníčka obilí, roztroušená v polí, nutí nás, abychom chodili ohnutí, ale sehnout se pro ně do bláta to nedovolí. Pravda je, omamná květina,

polí. Listy poznání padají z ráje tiše do klína. Jablka zrají.

0: omamná květina pravdy dozněla na Vltavě. Posloucháte vizitku. Dnes je naším hostem Vladimír Drábek, vedoucí ateliéru radostné tvorby. A připomínám, abyste nám naše dotazy ohledně tvorby umělců Art Brit, o které tady celou dobu mluvíme, posílala na vizitka@rozhlas.cz. Rádi je tady přečteme. Když jste mluvil o tom, jak se na jedné výstavě třeba prodal obraz, tak mě zajímá, nakolik se vlastně umění Art Brit stává svým způsobem trochu jako etablovanějším už i v rámci toho provozu uměleckého, trhu uměleckého. Slyší na ně sběratele?
1: No, podívejte, vlastně v krajinách blízko nás, jako třeba ve Francii, je to velký obchodní artikl. U nás pořád je to vlastně tak, že když třeba když jsme chtěli prodávat díla Karla Paimy do Paříže, tak se tam musela ta cena vlastně asi z 8násobit nebo z 10násobit, protože to jako říkám, tohle se nedá prodávat za takhle malou cenu, co vy to prodáváte. Takže my to máme tak, že v současné době ten prodej má dva vlastně aspekty. První je, a ten je hlavní, že v okamžiku, když se ten obraz prodá, tak ti lidé chtě nechtě z toho mají opravdu radost, ty autoři. Jo, to znamená, že je to určité uznání toho. To, že pro půlku z nich je to ještě dobré, že z toho mají nějaké peníze, půlce je to možná úplně jedno. Jo. No, takže to je takový ten důležitý aspekt tohleto. No a potom samozřejmě my jsme financováni vlastně, a radostné to bude financováno asi z 15 zdrojů a jedním z docela významných zdrojů je i prodej obrazů, kdy vlastně 40% dostane autor a 60% zůstává pro provoz ateliéru a tvoří to, řekněme, nějakou čtvrtinu, nějakou spíš pětinu vlastně celých příjmů, takže to je docela dost.
0: Já jsem se vlastně ptala, jestli umění Art Brit už je tedy i v tom českém povědomí nějakým způsobem něco, na co je fajn zajít do galerie a třeba si je pořídit domů.
1: Víte, ono je to tak, že o umění Art Brit, řekněme, se zajímá 1% lidí, ale ti, co se o něj zajímají, tak se o něj zajímají velmi intenzivně. To znamená, že existují sběratelé a máme už lidi, kteří se o to takhle zajímají a pravidelně nakupují. Ale je to jako se vším sběratelstvím a vůbec s tím, že přece jenom ten pojem Art Brit, já myslím, když se zeptáte někoho na ulici, tak 90% vůbec nebude tušit, o co jde. Mm-hmm. Jo, a to, což je možná na jednu stranu dobře, protože v okamžiku, kdyby se to vědělo, okamžik se to spopularizuje a tím už se
0: dostaneme. Tak už to nebude to outsider art.
1: Už se dostaneme úplně do jiných končin. To znamená, že my stále zůstáváme v tom příšeří, v pohodě, ale myslím si, že důležité je to, že to má prostě svou obrovskou kvalitu. Jo, a jestliže Vláďa Merita zpíval o omamné květině pravdy, tak možná, že tohleto umění je tomu blízko.
0: A to se dostáváme k tomu, co nám právě umění těchto umělců zprostředkovává za jiný zážitek, za jiný pohled, než třeba akademicky vzdělaných umělců. Vy jste v kontaktu s tím uměním tak dlouho a intenzivně, tak třeba asi to bude spíš vaše zkušenost.
1: No víte, já mám velkou výhodu, já nemám žádné vzdělání, já jsem pouhý matematik. Že to
0: nemáte vzdělání matfy.
1: Já nemám žádné vzdělání umělecké, takže já to všechno čerpám ze svých pocitů a věmů. No tak, takhle ona, škola života je největší vysoká škola, takže zase to bych lhal, že bych nemám vůbec žádné vzdělání. Ale je to... No, teď jsem se trošku
0: zamotal. Zajímá mě, protože já jsem vás v úvodu citovala, že schopnost vnímat svět jiným způsobem, než je obvyklé, je nesmírně cenné i pro okolní svět. A pokud to někdo dokáže výtvarným uměním vyjádřit, tak je to skvělé. A to se děje u vás, jste říkal.
1: No, víte, co tam skutečně z toho, když třeba i vidíte ty lidi pracovat, tak to je taková jistá ryzost. Třeba k nám chodila Majda Kůcová, která dáma, která je teďka nějakých 76, 77 let, která, když se něco povedlo, se začala strašně plácat do kolena, smát se hrozně. Jo. Jo, takže to je taková, jako to, co někdo třeba jenom cítí, tak to jako velmi, velmi dává najevo úplně neotřeným způsobem, no, ale tím způsobem i maluje. Jo? Znamená, že ona se nebála, prostě nebojí používat úplně netradiční způsoby, o kterých se třeba často říká, že to je, jako by to malovalo malé dítě. No ale to je ta výhoda, že?
0: Ale pane Drábku, jsme v době, kde ta jinakost často bývá vnímána jako, že se něčeho jako bojíme, toho, co je nám jiné, cizí. Tak vy máte zkušenost s tím, že to, co je jiné a co někde jako většinově bývá vnímáno jako handicap, přetváříte v přednost. Dá se to nějak komunikovat právě k té širší společnosti a nějakým způsobem už na to slyší, že když prostě někdo má radost a plácá se do kolen, tak to není něco, nevím, od čeho budeme utíkat?
1: No. Víte co, ona i ta jinakost v dnešní době je to trošku problém v tom, že ještě se objevuje jiné slovo a to je korektnost. Jo. A spousta lidí třeba nerada nazývá něco pravým jménem. To znamená, jestli ten člověk má skutečně handicap a dokáže s tím žít a dokáže využívat své přednosti, tak proč bychom neřekli, že to je člověk skutečně takový, jaký je? Jo, proč se bát a nazývat to jakými si názvy, které jsou tajemné a neříkají to přesně, co ten člověk je? Jo, takže já si myslím, že na spoustu otázek, které mi dáváte, je nejlepší přijít k nám do ateliéru, který je volně otevřený a prostě tam zažít.
0: Mm-hmm. Tak to je pozvánka, děkujeme za ní. Zároveň, když jsme u té jinakosti, tak právě třeba v tom světě výtvarného umění možná se také na první dobrou hraje na nějakou jinakost, že teď budeme šokovat, teď budeme právě ti jiní, aby jsme nebyli ti, kteří splnou s proudem. Tak to v Art Brit asi nehrozí. Tam je každý originál.
1: Já se neodvážím.
0: Je nebo není?
1: My máme u nás velký depozitář, kde řekněme je 2000 děl zhruba. A když mě vyberete jakékoliv z nich, tak já mám na 99,9% řeknu, kdo to namaloval. Takže
0: je
1: každý originál. Samozřejmě někdy se člověk může splést, protože třeba někdo vytváří zajímavé věci a pak udělá něco úplně jiného. Jo? Hmm. Ale on není originál, protože by chtěl být originální. A to je to důležité.
0: Tak jsme se zapovídali, že úplně s údivem hledím na hodiny. Hmm. Každopádně zahrajeme si teď Johna Lennona Imagine.
1: Jo, skvělé.

0: Posloucháte vizitku dnes s Vladimírem Drábkem, vedoucím ateliéru radostné tvorby, a přišel nám dotaz od našeho pravidelného posluchače Davida Šutery. Děkujeme za něj. V Olomouci pořádá pan Pavel Konečný Art Brit Film, tak se pan Šutera ptá, jestli máte nějaké vazby na tuto akci v Olomouci, případně jinou spolupráci v Olomouci. A pak tradiční otázka pana Šutery, jaké je vaše oblíbené dílo nebo umělec?
1: No, k Pavlu Konečnému. Pavel Konečný je vlastně náš největší sběratel Art Brita. Samozřejmě se velmi dobře známe a je to vlastně člověk, který nejméně jednou ročně dělá u nás v Léry taky výstavu kurátorsky. A ten samozřejmě ty filmy k tomu patří. Dokonce minulý rok byl i taková jakási odnož v Pondrepu tohoto festivalu. No a k otázce, co mám nejraději, no, ono se vždycky těžce se říká jedna věc, ale nicméně, kdybych si měl vybrat, tak já miluju poezii Zrzavého a já jsem vlastně odkojen tím, že mě celé mé dětství mi nad postelí visel obraz Karla Hynka Máchy od Zrzavého, takže je to to.
0: No a Karel Hynek Mácha, to se dostáváme tedy k postavě, která pro vás byla taky velmi iniciační až přelomová. Tak jenom řekněte nám, v čem přesně, když jste tedy Karla Hynka Máchu tady zmínil?
1: No, víte, jako člověk ke stáru začíná vnímat to, co je podstatné a nepodstatné, a já jsem si jednou, když jsem takhle byl v Indii, tak jsem si říkal, proč já se tomu Karlovi Hynkovi Máchovi víc nevěnuji, protože jsem si uvědomil, že můj dědeček napsal o něm velkou monografii a že vlastně je to něco, co by mě jako bavilo a že mě to rozdělí. No tak pak vznikly poutě s Jirkou Zemánkem a ta, která mimochodem teď zase půjdeme z Prahy na Sněžku 10 dní. Takže Karel Hynek Mácha je pro mě jakýsi, tak je to jakýsi symbol. Ono je to symbol, jak se člověk dostává i k další poezii.
0: Aha. No a vy máte doma zhruba 250 májů, jsem slyšela nebo četla. Možná, už jich máte víc.
1: Možná, že
0: už jsou to 300 od té doby.
1: Víte co, já jsem takový sběratel nepořádný, kdy já kolikrát, ani nevím, si to koupím třeba po druhé, protože jsem zapomněl, že to mám, ale... Mám tady...
0: Různá vydání, jaká
1: unikátní. Mám tady pro vás jeden na ukázku, to nemůžem ukázat posluchačům, ale to je ten, ze kterého budeme číst na letošní pouti. Takže to je
0: a
1: velmi
0: to je jaký unikát?
1: Je to z Hyperionu, krásná kožená vazba. Jsou to 20. leta minulého století.
0: No, takže máte ještě nějaký vysněný máj, který byste chtěl vlastnit?
1: No tak bylo by to asi první vydání a to nedostupné. To v současné době, pokud se objeví na trhu, tak to stojí 150 tisíc, ne-li více, a ještě člověk neví, jestli je to pravé, takže to pro mě není.
0: A když ten máj, taky jsem si přečetla, že třeba čtete třikrát do roka, co v těch verších ještě nalézáte, nebo jak vám zní?
1: Tak já ho čtu někomu většinou třeba ještě. Ale takhle je to, já nejsem ten typ, který třeba umí některé pasáže jako naspaměť, to vůbec ne. Ale mě jako...
0: A já myslím, že ze školy známe rozhodně dvě pasáže, skoro všichni naspaměť.
1: No ano, to neříkejte ani to, protože to není ten pravý máj, úplně to je jenom začátek, ale víte co, Mácha, a to mě jako povznáší, umí úžasně zacházet s jazykem. A vlastně on tu češtinu velebí a to se mi strašně líbí.
0: No a vy jste propojil právě dvě vaše vášně, a to jsou ty poutě a básně, slovo a máj a Karel Hynek Mácha, takže po jeho stopách se takhle vydáváte, vy už jste o tom mluvil. No ale říkal jste, že poutě jsou pro vás jako určitým druhem meditace, tak co jste zažil teď naposledy a k čemu jste se takhle prochodil, dá se říct, k jakému?
1: No víte, já veškeré projekty z poslední doby vznikají tak, že jdu a přicházím na to, takže já si myslím, že možná, že i ateliér radostné tvorby vznikl sice na takové výstavě, ale vznikl dávno předtím, že jsem tak šel a tak jsem si přemýšlel a zjistil jsem vlastně, co je v životě podstatné a nepodstatné.
0: No dobře, a tak když byste to trošičku konkretizoval, tak co je v životě podstatné a nepodstatné?
1: No, podstatné je to, aby člověk nezemřel a ještě něco neudělal.
0: Takže jaká aktivita?
1: prostě dělat něco, co má smysl. Jo, víte, já jsem měl v životě spoustu zaměstnání a na závěr, respektive ne, vůbec žádný závěr života neplánuju, ale při tom pokročilejším věku jsem si řekl, že budu od této doby dělat jenom to, co má smysl, a proto vznikl Katalej radostné tvorby.
0: Mm-hmm. A zároveň k tomu ale vzniklo to kulturně komunitní centrum Art Galerie Art Brit. A pak tedy mi řekněte, ale jak je náročné to třeba právě udržet při životě, protože jste mluvil o tom financování. Monografie vznikla i právě díky donátorské platformě. Tak vy si vymyslíte něco, co má smysl, ale pak je potřeba to převést do praxe, což se vám daří, a to je dobře. Ale asi to je potom trochu náročnější, nebo i to si vymyslíte na té pouti.
1: No, já mám to štěstí, že poetické duše mám ještě schopnosti rozumovat, takže jsem schopen jako tohleto dát nějakým způsobem dohromady, takže si něco usmyslím, takže vždycky hledám cestu a většinou ji najdu k tomu, aby se to skutečně zrealizovalo, aby to nezůstalo jenom snem.
0: Takže můžete zajít podívat se na to, co zrealizoval Vladimír Drábek do ateliéru radostné tvorby na Pražské Letné, pak se můžete podívat do galerie Art Brit v Reslově ulici. Takže to jsou hned dvě pozvánky. Já děkuju Vladimíru Drábkovi, že přišel do vizitky. Ať se vám daří nadále v těch projektech. Naschledanou.
1: Velmi potěšením a děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová a Vladimír Drábek vám ještě posílá Boba Dylana, Blowin' in the Wind.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující blízkovýchodní konflikt. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Spojené státy a Írán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderů žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje to označila za lež. Začíná divadelní festival Letní grébovka. V pražských Havlíčkových sadech nabídne letošní sedmý ročník 5 inscenací. Zahajuje ho premiéra komedie Jak je důležité míti Oscara, inspirovaná slavnou hrou Oscara Wilda. Do 28. srpna se pak na scéně v novorenesanční grotě představí dramata Beat Marlene Dietrich, Běh života nebo neverbální představení Buenos Aires Vystupte. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno. V jižní polovině území čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme až 38, na horách kolem 27. Více zpráv si můžete přečíst na našem webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 32. týden roku 2026 jste zahájili ve společnosti Vltavského vysílání pondělí 3. srpna a s vámi ve studiu je Dagmar Kopečková. Následující minuty budou jako už tradičně patřit jazzové hudbě a dnes se podíváme na jednu z nejzajímavějších vokálních novinek letošního roku. Zpěvačka Gabriel Cavassa vydala na slavném labelu Blue Note své debutové album, které přináší trochu jiný pohled na ženský jazzový vokál. Kolega David Brada nám to určitě vysvětlí. Davide, zdravím tě.
2: Dobré dopoledne, hezký den.
1: Davide, kdo je tedy Gabriel Cavassa a proč si podle tebe její hlas vyhlédl prestižní label Blue Note? A čím zaujala i saxofonistu Joshua Redmana, který její debut spoluprodukoval a hraje na něm?
2: No, zní to až úplně snově. Je to opravdu báječná kombinace. Gabriel Cavassa je Diavola a Diavola je název její nové desky, jak si říkala Dagmar, je to její debut na Blue Note. A myslím, že už jenom tahle kombinace, o které se tady bavíme, tak naznačuje, že to není náhoda. Blue Note tenhle příchod oznamuje jako příchod nové výrazné osobnosti na scénu, ne jako nějaký další hezký ženský jazzový vokál. To, že Don Voss a Joshua Redman jsou koproducenty téhle desky, není náhoda, protože Joshua Redman měl Gabriel jako hostující zpěvačku už na svém albu Where Are We. A na téhle spolupráci už Gabriel ukázala, že její hlas dokáže fungovat opravdu výborným způsobem vedle výrazných instrumentalistů a to sice jako plnohodnotný hlas, jako člen kapely a nikoli jako doplněk. No a myslím, že právě tohle Joshua Redmana zaujalo. A taky ho zaujalo, jak ona dokáže během každé písně vystavět opravdu originální svébytnou dramaturgii toho příběhu. A když už jsme teda zmínili ty muzikanty, tak než si pustíme titulní skladbu Diavola, tak představím, kdo na téhle desce vedle Joshua Redmana a Gabrieli Cavassa ještě vystupuje. A jsou to třeba Brian Blade na bicí, Larry Grenadier na kontrabas a Jeff Parker na kytaru. Takže jména, která známe třeba ze spolupráce se slavným Bradem Meldowem. Ale pojďme si pustit titulní skladbu Diavola. Diavola!

0: Diavola. Titulní skladba z alba, za kterým stojí americká zpěvačka Gabrielka Vasa. My si povídáme s Davidem Bradou. Davide, v čem se tedy liší její přístup k písním, ať už jde o vlastní skladby nebo o převzaté písničky, podle čeho si vybírala repertoár na album?
1: No, Gabrielka Vasa sama o sobě mluví jako o perfekcionistce, která doslova žije ve svých písních. A je to vlastně úplně jedno, jestli jsou to písně, které napsala, nebo jestli jsou to písně, které převzala. Protože ona k oběma přistupuje s úplně stejným respektem a říká, že je chce uctít co nejlepším způsobem. Takže ona se vlastně u každé té písně, a myslím, že to bylo už v té titulní, naprosto jasně cítit, snaží hledat nějaký silný příběh, který ta skladba nese, a snaží se hledat, co vlastně je pod povrchem. A tím myslím, že je ten její přístup hodně zajímavý a tím se odlišuje od řady jiných zpěvaček. A my teď uslyšíme třeba skladbu Bossinova, což rozhodně nejsou poskládané akordy s textem, ale takový malý dramatický příběh, ve kterém má každé slovo svůj silný výraz a význam. Mimochodem, právě pro tuhle vlastnost kritici označují Gabrielka Vasa anglickým spojením next major force in jazz, tedy příští opravdu velká síla v ženském jazzu. A to ne kvůli rozsahu jejího hlasu, který je samozřejmě taky zajímavý, ale právě kvůli tomu, jak svoje písničky promýšlí jako celek. Tak teď je tady Bossa Nova a není to překlep.

0: Americká zpěvačka Gabrielka Vasa a píseň Bossy Nova. Andělé a démoni. Dva opačné póly zpěvačky Gabrielka Vasa. Jak je prezentuje album Diavola? Je tato dualita právě tím, co z ní dělá něco víc než další hezky znějící jazzový vokál?
1: Podle mě jednoznačně ano. Právě dualita anděl versus ďábel je na téhle desce přítomná několika různými způsoby. A teď jsme to slyšeli ostatně v té předchozí skladbě Bossy Nova, která na povrchu zní jako taková lehká, prázdninová, slunečná bossa nova. Úplně by se hodila pro dnešek, ale v textu se přitom zpívá o oběti a o tom, co všechno je Gabriel ochotná dát na oltář svého hudebního snu. Takže pod tou lehkostí je vlastně celkem vážné téma. A právě tenhle kontrast, o kterém se bavíme, tedy mezi andělským výrazem a v téhle písničce konkrétně třeba ďábelskou posedlostí. No a v písničce Raindrops Keep Falling on My Head, kterou posluchači určitě budou velmi dobře znát, protože je to slavná píseň od Barta Bacharacha, tak tam je ta dualita taky velmi dobře slyšet. Ten původní originál je bezstarostný, optimistický, ovšem kapela ho extrémně zpomalí celý ten motiv. Ten motiv na kytaru Jeffa Parkera se opakuje téměř hypnoticky a Gabriel Cavassa každý verš zpívá, jako kdyby vlastně se ptala sama sebe, jestli těm kapkám deště vůbec ještě věří. Takže tahle radost z té původní písničky se v jejím podání promění v takovou tichou melancholii. A já si myslím, že tohle je odpověď na tvoji otázku, Dagmar. Posluchač podle mě neslyší jenom krásný hlas, ale opravdu silnou osobnost, která se nebojí být zranitelná, nebo ironická, nebo temná a má kolem sebe skvělou kapelu, která ji v tom podporuje. A proto si myslím, že Diavola je opravdu parádní deska a že to je opravdu výborný hlas, který ještě uslyšíme. Přeju vám všem krásný den.
0: David Brada, dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Díky.

0: Kapky deště mi stále padají na hlavu, neboli Raindrops Keep Falling on My Head. Dnes jsme poslouchali písně z desky Diavola, za kterou stojí americká zpěvačka Gabrielle Cavassa. Je 11 hodin 23 minut.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Každý z nás má svůj film, takový, který nám změnil pohled na svět, který nás rozesmál, dojal, nebo se zkrátka navždy usadil v paměti. Jaký je ten váš? Napište nám na mozaika@rozhlas.cz o své filmové vzpomínce nebo zážitku a připojte se k našemu prázdninovému projektu Filmové léto. A pokud si myslíte, že v 50 zásadních filmů československé kinematografie, kterou pro seriál To byl můj film sestavili filmoví publicisté, některý titul chybí, dejte nám vědět i to. Na nejzajímavější příspěvek čeká odměna, těšíme se na vaše filmové příběhy i tipy, protože ten nejdůležitější film může být právě ten váš.

0: Silné ženské hlasy světové jazzové scény vás provázejí pondělní polední Vltavou. Ke zpěvačce Gabrielle Cavazza se nyní připojila i Sarah Vaughan.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: David Lynch byl originální a svérázný režisér, kterému běžná hollywoodská pravidla nikdy nestačila. Když dostal volnou ruku, vznikly filmy, které se zapsaly do dějin kinematografie. Kniha o jeho životě a díle vůbec poprvé odhaluje okolnosti vzniku vizí stojících za snímky a seriály, jako jsou Městečko, Twin Peaks, Sloní muž nebo třeba Mazací hlava. Pro vltavské osudy z ní vybíráme Lynchovy vzpomínky, komentáře k natáčení i historky z dětství a studentských let. Dílný cyklus osudů otevřeme už za pár minut.

0: Americký jazzový pianista Danny Grisset. Slyšeli jsme skladbu Jimmyho Van Housena It Could Happen to You. Posloucháte Vltavu. Hezký den a dobrý poslech.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Osudy.

Unikátní kombinace biografie a memoáru. To je kniha Místo snění, na které pracoval David Lynch spolu s Christine McKenovou. Výběr z této knihy o životě a díle geniálního režiséra nabízejí tento a příští týden Vltavské osudy. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Začíná první epizoda.

Bratr o mně říká, že jsem rozený vůdce. Ale já jsem byl jen obyčejný kluk. Měl jsem dobré kamarády a nepřemýšlel jsem, jestli jsem nebo nejsem oblíbený. A nikdy jsem necítil, že bych byl jiný. Dědeček z matčiny strany, děda Sundholm, měl v dílně ve sklepě fantastické nářadí a vyráběl skvostné dřevěné skřínky se zapuštěnými zámky a podobné věci. Příbuzní z jeho strany byli zkušení truhláři a udělali spoustu skříní do obchodů na New Yorkské 5. Avenue. Když jsem byl hodně malý, jezdili jsme za nimi s mámou vlakem. Vzpomínám si, jak mě jednou v zimě dědeček vozil v kočárku a já jsem toho nejspíš hodně napovídal. A myslím, že jsem uměl i pískat. Býval jsem spokojené děcko. Do St. Pointu v Idaho jsme se přestěhovali krátce po mém narození. A pamatuju si odtamtud jenom to, jak s malým Dickem Smithem sedím v blátivé louži. Pod stromem byla díra, do které jsme hadicí napustili vodu, a když jsme se pak čvachtali v bahně, cítili jsme se jako v nebi. Nejpodstatnější část mého dětství se odehrávala v Boise, ale mám taky rád Spokane ve státě Washington, kde jsme bydleli potom. Ve Spokaneu byla ta nejneuvěřitelnější modrá obloha. Někde poblíž musela být základna vojenského letectva, protože po nebi pomalu létala obrovská vrtulová letadla. Odjakživa jsem rád něco vyráběl. A první byly dřevěné pistole. Kromě toho jsem rád kreslil. Ve Spokaneu jsem měl kamaráda Bobbyho, který bydlel v domě na konci bloku, kde stála taky bytovka. To jsem ještě chodil do školky a oba jsme v zimě nosili kombinézy. No a jednou nám byla tak strašná zima, že jsme zamířili do té bytovky. Dveře jednoho bytu byly otevřené, nikdo nebyl doma a nás napadlo dělat sněhové koule a zavírat je do šuplíků. Dali jsme je do psacího stolu i do všech ostatních zásuvek, do každé jednu ledovku. Potom jsme se pustili do velkých koulí, asi půlmetrových, a pokládali je na postel. Stejně jsme pokračovali v dalších místnostech. Potom jsme z koupelny vytáhli ručníky a rozložili je po ulici jako dlaždice. Auta většinou zpomalila, ale pak si nějaký řidič řekl kašlu na to, prostě ty ručníky přejel. Koukali jsme, jak je ty vozy přejíždějí. Udělali jsme ještě pár koulí a nakonec jsme šli domů. Byl jsem zrovna v obýváku, když zazvonil telefon. Zvedla to máma, jenže když sluchátko převzal táta, z jeho tónu jsem začal mít divný pocit. Myslím, že chudák musel zaplatit dost mastné odškodné. Proč jsme to udělali? To bych taky rád věděl. Ze Spokaneu jsme se na rok přestěhovali do Severní Karolíny, než táta dostuduje. Prarodiče Sundholmovi bydleli v krásném činžáku z hnědého pískovce na 14. ulici v New Yorku a děda dělal správci jedné budovy na 7. Avenue. Vepředu bylo pár obchodů a zbytek vyplňovali byty. Nájemníci v nich měli zakázáno vařit. Jednou jsme tam s dědou šli, dveře do nějakého bytu byly otevřené a já jsem spatřil člověka, který si smažil vajíčko na žehličce. Lidi si vždycky poradí. Pravdou je, že mě výlety do New Yorku děsily. Ze všeho jsem měl strach. Metro bylo prostě neskutečné. Sejít dolů do toho zápachu rámusu a vichru od projíždějících vlaků. Otcovi rodiče, Austin a Maud Lynchovi, žili na ranči v Highwoodu v Montáně. Děda z tátovy strany byl jako kovboj. A já jsem se rád díval, jak kouří. Táta kouříval dýmku, když jsem byl malý, jenomže pak dostal zápal plic a musel toho nechat. Všechny dýmky nám ale zůstaly a já jsem s oblibou předváděl, že z nich bafám. Náústky zalepili izolepou, protože prý byly špinavé.
A tak jsem si hrál se zalepenými dýmkami, zakroucenými i rovnými, a zamiloval si je. Kouřit jsem začal hodně mladý. Někdy v 50. letech se prarodiče přestěhovali na malou farmu v Hamiltonu v Montáně, kde vlastnili dům a rozlehlý pozemek. Byl to nefalšovaný venkov. Jezdil jsem u nich na koni, který se jmenoval Pinkaj, a vybavuje se mi, jak Pinkaj pije z potoka a já mám co dělat, abych z koňského hřbetu nesklouzl po hlavě do koryta. Za domem se dalo střílet z brokovnice, aniž by člověk cokoliv zasáhl. Zamiloval jsem si stromy a jako kluk jsem cítil silné pouto s přírodou. Nezajímalo mě nic jiného. Když jsme s našimi jeli někam daleko, táta zajel ke krajnici, postavil stan a tábořili jsme. Nikdy jsme nespali v motelu. V té době byla tábořiště všude, dneska už jsou pryč. Na ranči si člověk musel všechno opravit sám. A tak tam měli hromady všemožného nářadí a táta si pokaždé zřídil tesařskou dílnu. Byl šikovný řemeslník, dával lidem dohromady hudební nástroje a vyrobil desatery nebo jedenáctery housle. Nářadí patří k nejúžasnějším záležitostem na světě. Lidé vynalézají věci, aby s nimi mohli vyrábět jiné věci, což je neuvěřitelné. Naši brali vážně, když jsem si vzal do hlavy, že chci něco vyrobit. Rodiče nás měli rádi a byli hodní. Sami měli hodné rodiče a ty moje si každý zamiloval. Byli to poctiví lidé. Měli jsme štěstí. A táta byl prostě svůj. Ke světu, ve kterém vyrostl, patřil i lov. Já jsem naopak rád, že jsem třeba na vysokou nikdy nevystřelil. Když jsme tehdy vyrazili na lov, bylo mi asi 10. Jeli jsme z Bojzy po dvouproudé silnici. Do černočerné tmy svítily jenom naše reflektory. Dnes si to těžko někdo představí, protože taková temnota už kolem silnic prakticky neexistuje. V té tmě jsme pokračovali po klikatých cestách do hor, když v tom nám přes cestu běží dikobraz. Táta je nesnáší, protože okusují špičky stromů a stromy potom zajdou. A tak se ho snaží přejet, jenže dikobraz se dostal na druhou stranu. Pamatuju si, jak táta zajíždí ke kraji, dupe na brzdu, sahá do přihrádky, vytahuje pistoli ráže 32 a velí: jdeme, Dave! Utíkáme po silnici a pronásledujeme dikobraza do kamenitého svahu, přičemž nám podkluzují nohy. Nahoře na kopci jsou 3 stromy. Dikobraz vyleze na jeden z nich a my házíme kameny, abychom odhalili, který z nich to je. Jakmile to zjistíme, táta šplhá nahoru a křičí: Dave, hoď kámen a uvidíme, jestli se pohne. Ztratil se mi. Házím kámen a on křičí: ne, ne, po mně. Házím další kameny, táta uslyší dusot a prásk, prásk. Dikobraz se kutálí ze stromu. Vrátili jsme se k autu a jeli lovit. Cestou zpátky jsme se tam zastavili a dikobraza našli. Byl obsypaný mouchami a já jsem si z něj vzal 2 bodliny. Do druhé třídy jsem chodil v Durhamu v severní Karolíně. Otec se tam vrátil na školu, aby získal doktorát z lesnictví a každý večer se učil u stolu v kuchyni a já se učil s ním. Jako jediný ve třídě jsem měl samé jedničky. Jednou večer se s mámou začali bavit o tom, že v kuchyni je myš. V neděli vzala máma bratra a sestru do kostela a já s tátou jsme zůstali doma, abychom tu myš zneškodnili. Pomohl jsem mu posunout sporák a myška vyběhla z kuchyně do obýváku a skočila do skříně, ve které viselo oblečení. Táta vzal baseballovou pálku a mlátil do šatů, dokud z nich ta zatracená myš nevypadla. Idaho City bývalo největší město ve státě, ale když jsme se stěhovali do Boise, v Idaho City bydlelo asi tak 100 lidí v létě a 50 přes zimu.
sídlilo tam výzkumné centrum pokusného lesa Bojské pánve a můj táta měl ten pokusný les na starosti. Dělali experimenty s erozí, hmyzem a nemocemi a snažili se vypěstovat zdravější stromy. Všechny budovy byly bílé se zelenými detaily a na pozemku stály sloupky s malými dřevěnými bedínkami nahoře. Ty vypadaly jako ptačí budky z dvířky a když je člověk otevřel, byly v nich všelijaké přístroje, které měřily vlhkost, teplotu a tak podobně. V kancelářích byly miliony malých šuplíků a když jste je otevřeli, uvnitř byl hmyz na špendlíkách. Ve velkých sklenících rostly semenáčky a v terénu na řadě stromů visely malé cedulky se záznamy o pokusech. V té době jsem střílel chipmunky. Táta mě vozil do lesa zeleným služebním pick-upem. Vysadil mě s puškou 22 a s obědem a večer pro mě zase přijel. Mohl jsem zastřelit chipmunků, kolik se mi zachtělo, protože les se jim jenom hemžil, ale ptáky jsem zabíjet nesměl. Jednou se pták posadil přímo na špičku stromu a já jsem zvedl pušku a stiskl spoušť. Nečekal jsem, že ho zasáhnu, ale zřejmě jsem se trefil úplně přesně, protože se peří rozletělo na všechny strany a mrtvolka se krouživě snesla dolů, dopadla do potoka a odplavala pryč. V Boise jsme žili na Park Circle Drive a vedle nás bydleli Smithovi. Kromě nich do rodiny patřili ještě 4 kluci a pak babička, které říkali Nana. Nana se v jednom kuse starala o zahradu a když byla venku, dalo se to poznat podle cinkání ledu o sklenici. Nosila zahradnické rukavice, v jedné ruce držela koktejl a ve druhé malý rýč. Nebyla úplně hluchá, ale slyšela tak mizerně, že když nastartovala, musela sešlápnout plyn skoro k podlaze, aby si ověřila, že motor běží. To se z garáže ozvalo hromové burácení a všichni věděli, že Nana někam jede. Děti tehdy mívali hodně svobody. Zabavili jsme se venku a bylo to fantastické. Je hrozné, že už to dnešní děti nezažijí. Jak jsme to mohli dopustit? Televizi jsme si pořídili, až když jsem byl ve 3. třídě, ale stejně jsem se na ní v dětství moc nekoukal. Pravidelně jsem sledoval jenom Perryho Masona. Televize tenkrát dělala to, co s dneškem provádí internet. Zařídila, aby nic nevybočovalo z řady. Tohle je na 50. letech podstatné a nikdy se to nevrátí. Jednotlivá místa se od sebe odlišovala. Holky a kluci v Boise měli svůj styl oblékání a když jste přejeli do Virginie, nosilo se tam něco úplně jiného. V New Yorku navíc poslouchali zvláštní hudbu. Člověk se přesunul do Queensu a jak tam holky vypadaly, no to jste v Boise ani ve Virginii neviděli. A ta muzika. Prostě, když jste chtěli vystihnout náladu nějakého místa, podívali jste se na děvčata, poslechli si hudbu, co tam frčí a měli jste přesnou představu. Každý rok jsem měl holku. Začal jsem s tím opravdu brzy a všechny byly nádherné. S tou, se kterou jsem chodil ve školce, jsme si vzájemně nosili deky na spaní po obědě. Tenkrát to něco znamenalo. Otcův šéf byl pan Packard a jednou se na léto s celou rodinou nastěhoval do výzkumné stanice. Měli krásnou dceru, která se jmenovala Sue. Byla stará jako já a když za ní přijel kluk od sousedů, měli spolu sex. O něčem takovém se mě ani nezdálo. A tak se mi zatočila hlava jenom z toho, když mi o tom přezíravě řekli. Jednoho dne jsme se Sue nechali jejího přítele plavat a vyšli si sami. V borovém lese leží na zemi snad půlmetrová vrstva nastlaného jehličí, které se říká nadloží. Je až neuvěřitelně měkká a my jsme po ní běhali a skákali a nakonec se dlouze líbali. Bylo to jako sen. Tenhle polibek pronikal hlouběji a hlouběji
a zažehl ve mně jakýsi oheň. Na pobyt ve třídě si skoro nevzpomínám a z předmětů si pamatuju jenom výtvarku. Ale i když mě vážně bavila, ještě raději jsem byl venku. V areálu Bogus Basin jsme lyžovali. Jelo se tam 30 kilometrů po křivolakých horských silnicích a býval tam bezvadný sníh. Středisko bylo malé, ale mně jako dítěti připadalo opravdu veliké. Když jste v létě pár dnů mítili houští, mohli jste si tam vydělat na permanentku. Jednou jsme tam u potoka našli nafouklou zdechlou krávu. Měli jsme krumpáče a tak nás napadlo, že ji necháme vybouchnout. Zarazili jsme do ní ocelový hrot a hned na to nám došlo, že máme problém. Pokud kráva praskne, krumpáč z ní vyletí a mohl by někoho zabít. Z krávy už unikal plyn a hrozně to smrdělo, protože se rozkládala, ale výbuchu jsme nedocílili. Nevím, proč jsme se o něj snažili. Znáte to, děti vyzkoušejí ledacos. V tom středisku měli kotvu, ne sedačkovou lanovku, a na místě, kde se lyžaři pod kopcem řadili do fronty, se přes léto dali najít různé věci. Padali lidem do sněhu a my jsme po nich pátrali, když roztál. Byly tam 5 dolarovky a všelijaké drobné. Sbírat peníze bylo tak příjemné. Jednou jsem šel cestou na skybu s kolem střední školy a našel jsem nacpanou modrou peněženku. Podstatnou část jsem utratil při lyžování. V horské chatě měli sladké máslové pečivo a já jsem ho nakoupil i pro kamarády. Zbytek peněz jsem donesl domů a táta mi řekl, ať dám do novin inzerát, že se našla peněženka. Ale nikdo se o ní nepřihlásil. A tak jsem si ji mohl nechat. Ve 4. třídě nás učila paní Fordyceová, které jsme říkali paní Four Eyes, 4 oka. Moje holka v 6. třídě, Judy Putnamová, měla kamarádku Tinu Švarcovou. Jednoho dne měla všechna děvčata jít do jiné třídy a potom se zase vrátila. Byl jsem strašně zvědavý, co se děje. Odpoledne jsem se vypravil k Judy domů. Spolu jsme šli k Tině Švarcové a Tina řekla, ukážu ti, co nám vysvětlovali. Vrátila se s tamponem, dřepla si a předvedla mi, jak se má používat, což pro mě bylo vážně něco. V 50. letech lidé dospívali mnohem později. V 6. třídě se vyprávěla příhoda o jednom klukovi z naší třídy, který se musel holit a byl větší než my ostatní. Povídalo se, že si na záchodě něco dělal s penisem a že mu z něj vytekla bílá tekutina. Nevěřil jsem vlastním uším. Přirovnal bych to k transcendenci prostřednictvím meditace. I když v podstatě nevěříte, že někdo může dosáhnout osvícení, tušíte, že se to přece jenom stát může. A to ale bylo stejné. Napadlo mě, že to večer vyzkouším taky. Trvalo to celou věčnost. A pak najednou ten pocit. Bylo to, jako kdybych objevil oheň. Taky si vzpomínám, jak jsem v mládí objevil rock'n'roll. Rock'n'roll vás donutí snít. Bylo to jako zjevení. Existovalo rhythm and blues, jenže to jsme neposlouchali. A kromě Brubecka jsme neposlouchali vlastně ani jazz. V roce 1959 Dave Brubeck Quartet vydal Blue Rondo a la Turk, ze kterého jsem byl na větvi. Pan Smith tu desku měl a když jsem si ji u nich poslechl, zamiloval jsem se do ní. Malé město mělo v 50. letech něco do sebe. Podstatná byla určitá zasněnost. Když jsem se po setmění projížděl venku na kole, světlo v některých domech bylo teplé a já jsem znal lidi, co tam žili. Jinde panovalo šero nebo skoro tma a o obyvatelích jsem nic nevěděl. Měl jsem dojem, že se tam odehrávají jakési nepříjemnosti. Jednou večer jsem byl venku s bratrem a dostali jsme se až na konec ulice. V malých městech jako Boise bývaly v 50. letech slabší lampy.
Už proto noci působily tak magicky. Trávili jsme tedy večer v šeru na konci ulice a najednou ze tmy vyšla nahá žena. Možná to bylo světlem a tím, že se vynořila z temnoty, ale měla mléčně bílou pokožku a zakrvácená ústa. Trochu vrávorala a třeba, že se blížila k nám, moc nás nevnímala. Bratr se rozplakal a ona se posadila na obrubník. Chtěl jsem jí pomoct, ale byl jsem mladý a nevěděl jsem, co dělat. Možná jsem se zeptal, je vám něco, co se stalo? Neodpověděla. Byla vystrašená a potlučená, jenomže i když měla za sebou něco otřesného, vypadala krásně. Jednou jsem vyrazil ven, když bylo pod mrakem a zřejmě i brzy ráno. Vedle Smithových bydleli Joncovi a mezi domy byl malý prostor s keři na jedné straně a plotem s brankou do slepé uličky na druhé. Na zemi u branky seděl kluk, kterého jsem nikdy předtím neviděl, a brečel. Došel jsem k němu a zeptal se, co ti je? Ale on neodpověděl. Stoupnul jsem si k němu a zajímal se, co se stalo, a on řekl, táta umřel. Kvůli pláči mu skoro nebylo rozumět a mě z toho bodlo u srdce. Na chvíli jsem se k němu posadil, jenže mi došlo, že mu nedokážu pomoct. V dětství je pro vás smrt vzdálená a abstraktní a proto si s ní moc nelámete hlavu. Ale já jsem cítil, že je tomu klukovi hrozně.

Na Vista Avenue byly různé malé obchody, železářství nebo krámky pro modeláře a my jsme tam nakoupili materiál na výrobu bomb. Když jsme se dozvěděli, jak má taková trubková bomba vypadat, ve sklepě u Rileyho Cutlera jsme udělali 3 pořádně silné. Riley jednu sám odpálil u zavlažovacího kanálu, druhou jsem hodil já před dům Willarda Burnse. Všichni jsme hráli baseball, takže jsme měli šikovné ruce a bomba letěla pěkně zvysoka, odrazila se, ale nevybouchla. Mrštil jsem s ní ještě jednou a tentokrát se po dopadu ozvala hromová rána. Trubka se roztrhla a vyrazila prkno z plotu Gordyho Templetona, který bydlel vedle. Gordy zrovna seděl na záchodě a když vyběhl ven a natahoval si kalhoty, v ruce ještě držel toaletní papír. Řekli jsme si, moment, tohle mohlo někoho zabít nebo nám to mohlo urazit hlavu. A proto jsme poslední bombu hodili do prázdného bazénu, aby explodovala, ale nikoho nezranila. U Gordyho v obýváku měli široké okno s výhledem před dům. Seděli jsme u nich na gauči a dávali jsme si sendviče s tuňákem a hranolkami, což byla kombinace, kterou jsem z domova neznal. O hranolkách i o sladkostech s výjimkou ovesných sušenek s rozinkami jsem si mohl nechat zdát. Tak jsme si dávali ty sendviče a za oknem jsme viděli přijíždět obrovskou zlato-černobílou motorku, na které seděl mohutný policajt. Helmu si dal do podpaždí, došel ke dveřím, zazvonil a vzal nás na stanici. Já jsem byl předseda 7. třídy a tak jsem musel policistům sepsat pojednání o morálních povinnostech a závazcích těch, co stojí v čele ostatních. Dostával jsem se i do jiných problémů. Když jsem studoval na nižší střední, byla moje sestra Marta ještě na základce a cestou do školy chodila kolem mojí střední. Namluvil jsem své drahé sestřičce, že až půjde kolem naší budovy, má lidem ukazovat vztyčený prostředník, protože to znamená přátelství. Nevím, jestli to někdy zkusila, ale zeptala se na to táty a ten se dost rozčílil. Jindy jeden kluk ukradl otci hrst nábojů ráže 22 a pár mi jich dal. Pro mě to byl malý poklad. Jenže pak mě napadlo, že by z toho mohly být potíže, a tak jsem je zabalil do novin, strčil do pytlíku a hodil do odpadků. Přes zimu máma odpadky pálila v krbu, takže papír hodila na rošt a zapálila. Celkem brzy po obývacím pokoji začaly létat projektily. No, zase jsem si to odskákal. Jednoho dne byl za domem Smithových badmintonový turnaj, když v tom z ulice zazněla obrovitánská rána a na konci bloku jsme viděli stoupat kouř. Doběhli jsme tam a spatřili Jodyho Masterse, který byl starší než my, jak mu raketa, kterou postavil z trubky a nedopatřením vybuchla, utrhla nohu. Z domu vyšla jeho těhotná matka a viděla, že její nejstarší syn nemůže vstát. Zkoušel to, ale noha mu visela na šlachách a kolem byla kaluž krve a miliony vypálených sirkových hlaviček. Naštěstí mu nohu přišili zpátky. Dopadlo to dobře.

0: Místo snění, kniha, ze které čteme, a je to kniha o životě a díle geniálního režiséra Davida Lynche. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková a ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Slyšeli jsme první epizodu, druhou vám nabídneme zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Čtyři lidé čelí obžalobě v bitcoinové kauze, podalo ji olomoucké státní zastupitelství. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. A bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Zatímco Jiřikovský zůstává ve vazbě a hrozí mu 8 až 18 let vězení, trojice je stíhaná na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí 5 až 12 let vězení. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
2: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. Dva zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TAS zranění. Ukrajina v noci zaútočila taky na ruskem kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů zemřeli tři lidé a další dva jsou zranění. Moskevské ministerstvo obrany na síti X zase informovalo o zasažení tří ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu. Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vycházejí z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
3: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
0: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur, nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
4: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme až 38 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 5,5 minuty po 12. hodině, vy posloucháte Vltavu, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Když se na chvíli zamyslíte, vybaví se vám nějaký zážitek spojený s filmem? Nebo snímek, který ve vás z nějakého důvodu zůstal dodnes? Napište nám o něm na mozaika@rozhlas.cz, u kterého filmu si řeknete: to byl můj film. A právě To byl můj film je název našeho projektu, který vám nabízíme každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. A dnešní díl připravila Alice Aaronová. Vítejte ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: Alice, o čem dnes budeme mluvit? Navážeme na ty minulé díly, kdy jsme se přesunuli do atmosféry konce 50. let a nástupu 60.
2: Je to tak, vlastně budeme hovořit už o atmosféře i 60. let. Lehonce ještě zmíníme atmosféru konce 50. let, ale zmíníme takové filmy, jako byl Transport z ráje, adaptace spisovatele Lustiga ve filmu. No a když jste hovořila o anketě, to byl nejlepší, nebo to je ten můj nejlepší film, tak vlastně zhodnotíme i překvapivé výsledky a hlasování, protože jsme přesně v polovině léta, v polovině našich pořadů.
1: Alice Aaronová je se mnou ve studiu a dnešní témata otevřeme už za pár minut.

0: dánský skladatel Niels Wilhelm Gedde. Jeho tvorbou jsme zahájili další díl našeho projektu To byl můj film a my si povídáme s Alicí Aronovou. Než se ponoříme do atmosféry začátku 60. let, pojďme ještě připomenout ideologický sjezd v Banské Bystrici roku 1959. Šlo o akci československého státního filmu. Byl to, řekněme, jakýsi manifest toho správného směřování tehdejší filmové produkce. Co to v reálném životě znamenalo?
1: Tam ještě já musím říct, že vlastně filmařů, kterých se to týkalo, tak my jsme tady zmiňovali první generaci FAMU, která vlastně studovala hned, když ta FAMU vznikla, to znamená v letech 1946 až 1951. Ale samozřejmě trvalo, než oni prakticky vstoupili do světa filmu a začali točit. Takže oni teprve začali točit právě po roce 1956, kdy vlastně byl odhalen kult osobnosti a můžeme hovořit o částečném uvolnění v kultuře v této velmi napjaté komunistické době. A týkalo se to režisérů Karel Kachyň, Vojtěch Jasný, Ladislav Helge, Zbyněk Brynek, o něm vlastně dneska budeme hovořit i více, Ivo Novák, Ladislav Richman, Zdeněk Podskalský a další. A tak je důležité vlastně vnímat, že tito mladí, kteří vstoupili na tu filmovou půdu v druhé půlce 50. let, tak vlastně byli najednou centrem kritiky právě takzvaného prvního festivalu československého filmu v Banské Bystrici, kde právě se definoval ideologický film. To znamenalo, že najednou bylo doporučeno a vytýkáno těmto filmařům, že právě neodpovídají tehdejší ideologické koncepci, že bylo jim řečeno, máte točit více filmů z dělnického prostředí, více filmů o mládeži, méně intimních příběhů, což naopak jako to byl vlastně rozkvět už československé kinematografie druhá půlka 50. let, že konečně se začaly točit i psychologická dramata, intimní příběhy, opustil se ten šílený socialistický realismus a ten schematismus postav. A vlastně celkově ještě tady v rámci té konference se zdůrazňoval optimismus, že ty filmy by prostě měly být veselé, což pořád ještě souviselo s tou érou toho budování, ale ta doba už byla jinde. My už jsme opravdu nebyli v té poválečné době, my už jsme nebyli v první polovině 50. let, ale v druhé polovině 50. let. Takže filmaři zde byli kritizováni, byl jim vytýkán úhyb od ideologické linie a byla tam odsouzena řada filmů. A to, co vlastně ještě jako bylo velmi zajímavé, a to je taková jenom drobnost, to je takzvaný socialistický alkoholismus, že vlastně v hraných filmech často byl zobrazován, ale překvapivě velmi realisticky, dneska bychom řekli dobře, negativisticky. A to vlastně v tehdejší vládnoucí komunistické straně vadilo. Takže na přelomu 50. a 60. let najednou v hraném filmu se objevilo několik výborných filmů. Tematizován tam právě byl problém alkoholismu, ale přičemž právě komunisté sice chtěli tu osvětu, ale chtěli ten optimismus a tyhle ty filmy najednou vlastně se nesly v té negativistické lince a v těch filmech převažovala skepse, rezignace, byla tam právě ta psychologie postav, proto tyhle ty filmy můžeme hodnotit pozitivně, byly to právě intimní dramata, jako Tam na konečné od Kadára a Klose z roku 1957 nebo film režiséra Václava Kršky z Dej Soulvy z roku 1958, kde v obou se opravdu řeší tohleto důležité téma alkoholismu. No a v té Banské Bystrici vlastně šlo, jak bylo řečeno, o akci československého státního filmu a manifestem právě měla být takzvané správné směřování filmové produkce a jak oni zdůrazňovali sypětí s pracujícím dělnickým lidem. Takže došlo právě k velmi tvrdé kritice soudobé tvorby a tehdejší ministr školství a kultury František Kahuda ve svém referátu jednoznačně dospěl k tomu, že filmy posledních let prostě vybočily a nemístně zdůrazňují určité společenské jevy, která by ta krásná socialistická společnost neměla mít, prostě, že ty filmy zkreslují realitu, neslučují se vlastně s tou danou skutečností a že brzy, cituju z jeho projevu, bude prokázaná všestranná a absolutní převaha našeho zřízení nad kapitalistickým systémem. Konec citace. No ale ty filmaři takzvaně zlobili a vlastně tohle právě nedodržovali a nedělali. A ještě jedna hezká dobová recenze, jak to hodnotili vlastně filmoví recenzenti v 50. letech, cituji, co je nám platné, že máme tolik filmů ze současnosti, když někteří autoři v těchto filmech současnost jenom předstírají, když si vybírají hrdiny, jejichž zápas končí lahví alkoholu, když své příběhy neuzavírají, ale naopak znejasňují, zamlžují, aby si každý vybral podle svého, když od pravých konfliktů utíkají. Konec citace. A jak říkám, filmaři neutíkali, oni naopak se nořili do těch problémů a dělali to dobře a měli inspiraci v zahraničí. V Americe byl nádherný film o démonu alkoholu, Oscarový ztracený víkend, Billyho Wildera 40. let. A vlastně v českém prostředí, to jsme tady zmiňovali, my jsme jsme měli i kvalitní alkoholické filmy, máme svou tradici. Vzpomeňme na Němý batalion z 20. let režiséra Přemysla Pražského. Ale v éře komunismu, v době formování nového člověka, vlastně to bylo velmi překvapivé téma.
0: Vy už jste to zmínila, že byla odsouzena řada filmů. O jaké hrané filmy se jednalo a proč komunistickému režimu tolik vadily?
1: Tak odsouzeny snímky byly právě Tři přání a Zde jsou lvy, kde právě jsem říkala, že zde bylo to téma toho alkoholismu, ale zároveň Zde jsou lvy na svou dobu, to bylo takové syrové drama, v hlavní roli Karel Heger, byla to velká kritika pokrytectví, kádrování, budovatelství, takže film na několik let byl stažen z kin a podobně Tři přání, skvělá satira na tehdejší poměry od režiséra Kadára Klose, příběh kouzelného dědečka, který nabídne hlavnímu hrdinovi splnit tři přání. Ty dvě přání ten hlavní hrdina promarní a třetí si dobře promyslí a to přání zní žít spokojeně, což jak víme v době socialismu nebylo vůbec jednoduché. Takže si určitá pohádková atmosféra, ale skvělá satira a film byl uveden do kina až 5 let po svém vzniku, takže vlastně v roce 1963. A potom bych tam ještě zmínila filmy, které šly do kin, ale bylo jim vytýkáno negativistické vidění skutečnosti. Šlo o film Škola otců Ladislava Helkého, příběh charakterního učitele, opět Karel Heger v hlavní roli, V pohraničí, takže příběh muže, který je vlastně vyštván z moravské vesnice, protože prostě má nějaké ideály a právě odmítne upřednostňovat děti stranických předáků a je to prostě ten příběh té deziluze. Tak ten film byl kritizován a stejně tak Zářijové noci, to je film režiséra Vojtěcha Jasného podle divadelní hry Pavla Kohouta a byla to vlastně na svou dobu velká kritika poměrů v armádě, kritika šikany a opět vadí bylo tam, že vlastně armáda se objevila v negativním světle.
0: Povídáme si s Alicí Aronovou a pokračovat budeme už za okamžik.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

tvá, do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastavec písničku si něžně poblokuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastevec písničku si něžně pobrukuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zahumné květy její.

0: Jan Spálený ve vysílání Vltavy 12 hodin 22 minut a my pokračujeme v povídání s Alicí Aronovou o československé kinematografii na přelomu 50. a 60. let. V době počátku 60. let nastupuje do filmového průmyslu řada zajímavých tvůrců, mezi nimi i režisér Zbyněk Brynich. Připomeňme prosím posluchačům jeho osud.
1: On je velmi zajímavý, protože vlastně on patřil k té generaci režisérů, jak jsme říkali, první generace FAMU, Vojtěch Jasný, Karel Kachyňa. On vlastně souvisel s to a studoval ve stejné době jako tito významní tvůrci. Původně začínal ve studiu dokumentárních filmů v Praze, později přišel do Zlína a poté se dostal jako pomocný režisér na Barrandov, kde například spolupracoval s režisérem Jiřím Weissem a vlastně debutoval, a to bylo důležité, to jsme v té atmosféře v roce 1958 filmem Žižkovská romance, což vlastně nejen na svou dobu právě byl takový ten poetický příběh, inspirováno italským neorealismem, my tomu říkáme taková ta poezie všedního dne. Tenhle ten film byl i oceněn na festivalu v Cannes, ovlivnil právě budoucí českou novou vlnu, takže vlastně velmi důležitý počin. A potom měl řadu filmů už právě v té atmosféře začátku 60. let a rozhodně mezi vrcholy jeho tvorby patří Transport z ráje, o kterém budeme mluvit v zápětí z roku 1962 a Pátý jezdec je strach 1964 nebo film Já spravedlnost 1967, kde vlastně řeší téma války. On potom emigroval, takže v 60. a 70. letech se uplatnil vlastně v západním Německu, kde dělal hrané i televizní filmy, mimo jiné Ameriku podle France Kafky a jeho posledním filmem byl takový, aby řekla, průměrný kriminální film Mravenci nesou smrt, už to jsme v 80. letech, kdy se vlastně navrátil a natáčel ho na Barrandově.
0: Vy už jste to zmínila, známá kniha povídek Arnošta Lustiga Noc a naděje byla sfilmována, tedy právě Brynichem, a vznikl film Transport z ráje, který měl velmi zajímavý příběh. Byl prý ale po dva roky zdržován, než se směl natočit a do kin tedy vstoupil až v roce 1962. Je to tak?
1: Je to tak, tam vlastně, a my se k tomu dostaneme, že i když je to téma válka, téma nacismu, tak my víme, že nacismus a komunismus uplatňoval úplně stejné metody násilí, které bylo pácháno na člověku všeobecně. A proto vlastně měl tady Zbyněk Brynich problém s tímto scénářem, na kterém spolupracoval spisovatel Arnošt Lustig, i když právě ta kniha vyšla už vlastně na konci 50. let a byla čtenářům známa, ale jak víme, a to jsme tady zmiňovali, to, co se objevilo v literatuře, to bylo vlastně okrajové umění, když už se to mělo objevit a natočit ve filmu, natočit na Barrandově, tak najednou to bylo sledováno, protože film byl tou masovým médiem a dostal se k mnohem více divákům než kniha. A tenhle ten film je pro mě takový, aby řekla, až jakoby malý klenot, že já občas ho pouštím i svým studentům, vysokoškolákům. A tenhle ten film právě vznikl, jak zaznělo, na motivy povídek Arnošta Lustiga. A Lustig vlastně se inspiroval zážitky ze svého mládí, když se odehrává v terezínském getu během druhé světové války, kdy je to ten čas příprav na očekávaný příjezd delegace Červeného kříže a my vlastně je to taky ten příběh o těch prvních láskách, o přátelství, oceníme zde zcela nový pohled na válku, protože už právě jsme těch 60. letech, tak ta válka je vnímaná bez zkreslujících ideologických akcentů. To terezínské geto je ukázáno jako prostor s existenciálním přesahem, kde právě ti hlavní dospívající jedinci jsou líčeni jako prostě ti normální, obyčejní mladí lidé, kteří prostě jsou ovládáni svými emocemi, chtějí zažít první lásku, chtějí normálně žít, chtějí zažít mejdan i v těchto těch podmínkách nesvobody. Takže to, co ještě bylo úplně takové občerstvující a nové, ten film opravdu je herecký film a obsazen tehdy novými hereckými tvářemi. Josef Abraham, Josef Vinklář, František Němec, všichni mladí, prostě skvělí a my tam vlastně sledujeme ten důležitý boj toho člověka, jak on se přizpůsobuje podmínkám nesvobody a v té mezní situaci se plně odhalí vlastně charaktery jednotlivých lidí, takže vidíme tam ty odvážné jedince, zároveň ti, kteří rezignují a bohužel i ti, kteří kolaborují s Němci, aby vlastně mohli přežít. Takže to, co bylo pozoruhodné, nejenom obsah, krásná knížka Arnošta Lustiga, ale i jak to bylo natočeno, civilní kamera Jana Čuříka, vlastně, která byla inspirována dokumentárním viděním. My tam máme neuvěřitelně nasnímané komparzní scény z neherci, působí to na diváka velmi silně, přirozeně, má to sílu autenticity a to, co vlastně pro mě je pozoruhodné dodnes a důležité, jak jsem říkala, prostě ten film měl problémy v rámci svého vzniku, upozorňoval vlastně na totalitní režim všeobecně, právě jak jsem říkala, na to násilí, které páchano na jednotlivých lidech, na ty podmínky toho uvěznění, té nesvobody a proto vlastně měl problémy, než se směl natočit, ale paradoxně potom hned šel do zahraničí a byl oceněn na festivalu, dodnes prestižním festivalu v Locarnu, takže udělal slávu tehdejší československé kinematografii.
0: Arnošt Lustig tedy nejenže byl autorem knižní předlohy, ale podílel se i na scénáři. Připomeňte ještě jeho další scénaristickou tvorbu. A bylo to vůbec běžné už tehdy pro spisovatele spolupracovat s tím filmem?
1: To právě byla novinka. Vlastně najednou teď se ocitáme v těch zlatých 60. letech minulého století. A Kundera, Škvorecký, Hrabal, Lustig. To jsou prostě taková jména. Všichni spolupracovali s filmem. Oni samozřejmě, jak jsme to řešili tady kdysi v rámci prvních pořadů, že ti spisovatelé nedůvěřovali ve film, protože ho vnímali jako okrajové umění, tak my jsme teďka už v těch 60. letech a ti spisovatelé prostě se nabízeli a chtěli spolupracovat s filmem, protože jim to přišlo jako důležité, samozřejmě film umění, film důležité nové médium. A Lustig, kromě tady Transportu z ráje, hlavně spolupracoval s Janem Němcem, o tom vlastně budeme mluvit tento čtvrtek a pátek, kdy já zde budu opět ve studiu a budeme vlastně hovořit o tom nejdůležitějším období 60. let o české nové vlně, československé nové vlně a právě tehdy Lustig s režisérem Janem Němcem stvořil, pokud tak mohu říct, nejdříve krátký film, který ještě vznikal na FAMU, Sousto z roku 1960 a poté celovečerní snímek Démanty noci 1964, klíčové dílo nové vlny, natočené podle stejnojmenné Lustigovy knihy a dalším ještě počinem Lustiga jako scenárista. On spolupracoval s režisérem Antonínem Moskalikem na filmu Dita Saxová, to už jsme v roce 1967 a se stejným režisérem dělal i velmi slavnou a oceněnou inscenaci televizní Modlitba pro Kateřinu Horovicovou z roku 1965 a kde opět zase řeší postavení jedince v hrůzném totalitním režimu. No a poslední vlastně prací Lustiga pro film se stalo až po revoluční koprodukční drama Kolet z roku 2013 podle stejnojmenné novely, kde opět se podílel na scénáři s režisérem, tentokrát Milanem Cízlarem. A vlastně to, co ten Lustig přinesl nového do těch filmů, tak to byl nejenom ten obsah, jak jsem říkala, že popisoval něco, co sám v terezínském getu zažil a šlo o ty prožitky, šlo o ty emoce a ta válka prostě najednou nově byla ukázána nejenom jako místo tragické zkušenosti, ale i jako prostor prvních lásek, přátelství. Je to takový zajímavý časoprostor, kde se pravdivě vyjevují skutečné charaktery lidí a snímky 60. let byly originální i svou formou, jak jsem říkala. Transport z ráje inspirován dokumentárním viděním. Ty filmy najednou byly točeny v reálném prostředí, to bylo úplné novum. Používaly se kombinace herců, neherců. Opět to bylo nové a příznačné pro československou novou vlnu. A vlastně to vše s důrazem na psychologii postav a hlavně jejich depolitizaci.
0: To byl můj film, projekt k filmovému letu na Vltavě. Dnes si povídáme s Alicí Arnovou.

0: houslistka Rachel Poacher a orchestr Arte dei Suonatori nám zahráli část koncertu Antonia Vivaldiho. Od hudby se opět vracíme k filmu. Alice, jaký film z této doby, tedy ze začátku 60. let, máte vy osobně nejradši a proč? A máte s ním třeba spojený i nějaký zajímavý zážitek?
1: Tak já to trošku zkomplikuju, že mám teda dva filmy, ale jeden film je ten, který se nám hodí k tomu dnešnímu tématu, kdy jsme na začátku hovořili o těch filmech, které byly podrobeny Banské Bystrici velké kritice a měli problémy vlastně s tou cestou distribuční a mezi nimi právě je film Touha režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1958, kdy vlastně on scénář napsal s Vladimírem Valentou, spisovatelem, který strávil nevinně 7 let v Uranových dolech v Jáchymově a bylo to vlastně hlavním důvodem pro napsání třetí povídky, která právě se stala tou velkou kritikou tehdejších komunistů. Ta třetí povídka vypráví, je to drama hluboce věřící ženy, která pečuje o nemocného otce a stará se vlastně o jeho hospodářství a to, co vlastně jakoby vadilo, no, celkově to jsou 4 povídky ze 4ročních období, 4 etap lidského života a tady vlastně ještě ta třetí povídka byla silná v tom, že ona odmítá vstoupit do družstva a hospodaří vlastně samotná na statku po rodičích. Takže vlastně takové to téma, že se vzepřela té kolektivizaci a důležité téma i toho českého venkova. A vlastně i ostatní povídky jsou velmi jemné, poetické a je to taková předzvěst tento film filmařů Nové vlny. A druhý film, a ten už spadá do toho období toho dnešního 1963, film Až přijde kocour. To je prostě nádherný film Vojtěcha Jasného. Já bych mohla hlasovat, tak si tam zaškrtnu film Až přijde kocor a vlastně námět a scénář Jasný napsal s Jiřím Brdečkou spolupráci na dialozích a zároveň dvojroli Olivy a Kouzelníka si vystřihl Jan Werich, že on, který se vlastně objevil po dlouhé době ve filmu, kde měl vlastně nepsaný zákaz a je to i nádherně nasnímáno Jaroslavem Kučerou, hudbu emotivní dělal Svatopluk Havelka. Mě vlastně na tomhle tom filmu baví i to, že režisér Jasný si oblíbil a pracoval se stejnými tvůrci. Takže Kučera, kameraman, Havelka, hudba, to byl režiséra Jasného stálý tým. Podobně i v jeho potom dalším počinu Všichni dobří rodáci z roku 1968. No a Až přijde kocour, mně se tam vlastně dodnes líbí i Telč. To je prostě nádherné místo, jak víme, to náměstí s tím nejdelším podloubím u nás, nádherně nasnímáno. Příběh, kde se experimentovalo s barvou, s barevnými postavami lidí. Příběh z malého města, kam jednoho dne dorazí kouzelník se souborem a zvláštním obrýleným kocourem, který pokud se na někoho podívá, tak ten člověk se vlastně vybarví podle svého charakteru. Takže až určitý pohádkový rámec.

0: ale zároveň poetický snímek. Byl to vlastně žánr komedie s takovou pohádkovou atmosférou, ale kombinovanou s důležitou velmi ostrou společenskou satirou. A tenhle ten film vlastně byl oceněn na festivalu v Cannes, takže také to byl velký úspěch a to jsme v roce 1963 tehdejšího československého filmu.
1: Zamilovala jste si ten film hned třeba při prvotním shlédnutí. Vzpomenete si, kdy to bylo?
0: Tak já jsem vlastně od Jasného nakoukala v rámci studií, takže filmové vědy ve 20 letech hned dva filmy, když jsme se dostali, měli jsme takzvané povinné projekce, tak nejdřív byl právě Až přijde kocour a potom byli Všichni dobří rodáci. Takže já jsem se vždycky rozhodovala, který film mám radši a samozřejmě potom jsem pochopila, že důležitější, teďka myslím z hlediska toho tématu, jako ta kronika vlastně našeho českého, pardon, moravského venkova, tak to jsou samozřejmě Všichni dobří rodáci. Ale Až přijde kocour mě vlastně bavilo, jakým způsobem je to vyprávěno a jak jsem říkala, ta kombinace žánrů, nádherné lokace v Telči, takže jsem se ho zamilovala a ten ještě můj další zážitek s tímto filmem je, že nedávno právě byla promítaná, restaurovaná verze filmu opět na festivalu v Cannes, kam vlastně přijela Emile Vašáriová a vyprávěla vlastně o natáčení a to byl velmi, jako velmi silný zážitek, že vlastně tyhle ty filmy se, tyto snímky se v restaurované podobě navrací na plátna kin a může vlastně dnes nakoukat i ta mladší generace a může vlastně obdivovat, co se v 60. letech točilo.
1: Já také připomínám, že o svůj filmový zážitek se s námi můžete podělit i vy, naši posluchači. Napište nám na mozaika@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše filmové vzpomínky. A můžete také hlasovat v naší anketě pro svůj nejoblíbenější film. Alice, my jsme víceméně v polovině filmového léta, potažmo našeho projektu To byl můj film. Jak to zatím v naší anketě vypadá?
0: No tak favorit je jednoznačný. Všichni dobří rodáci.
1: Ano, ano.
0: Jsem tady o něm hovořila. A samozřejmě ten film byl oceněn v Cannes své době. A mám pocit, že je důležité, že lidé vnímají minulost, kterou je si potřeba připomínat, ale zároveň ten film je nádherně natočen. Já tam vlastně miluji i ty kostýmy, které dělala Ester Krumbachová. Ta barevnost kostýmu vlastně ladí s barvou vesnice. To použití barev přírody, to je prostě a zároveň právě kostýmu lidí, to je fenomenální a ten motiv tance, zpěvu rodáků a zároveň vlastně tragický příběh hlavního hrdiny Františka. Tam musím říct prostě geniální herec Radoslav Brzobohatý. Takže tenhle ten lirický, emocionální příběh plný metafor chápu, že prostě vévodí a nedivím se naší anketě. To, co mě trošku překvapilo, že s ním soupeří o ty první až čtvrté místo Páni kluci, to v tom vnímám, že to je taková nostalgická záležitost, ohlédnutí se za naším nekomplikovaným dětstvím s nádhernou hudbou Hapky. Potom je tam velmi drsný psychologický Spalovač mrtvol, který, když byl promítán prý kdysi v Americe, tak byl označen jako horor. My jsme tvrdili, že právě ne, že Jura Jarsu natočil jako psychologický film. No a ještě mezi tou první čtyřicí jsou Starci na chmelu, tak tam já zase chápu oblíbenost muzikálu. No a potom o páté a sedmé místo se dělí opět velké, řekla takové ty počiny Markéta Lazarova. Ale to, co mě tam baví, že najednou už tam zasáhla mladá generace, takže páté až sedmé místo Markéta Lazarova vedle Samotářů, kultovní film. Uh-huh. Teďka už bych neřekla mladé generace, ale naší generace. Padesátníků a tak podobně. Ale mladá generace si zahlasovala a dala si tam určitě i Vlny. Takže tam najednou už vidíme trošku posun z těch 60. Osmé místo Obecná škola, deváté místo Musíme si pomáhat, takže pořád už jsme v té porevoluční vlastně současné kinematografii. No a 10. až 11. místo opět návrat do minulosti, Obchod na korze Oscarový, o kterém ještě budeme mluvit, a snímek Ucho trezorový Karla Kachyni, také vlastně dodnes jedinečné díle, také vlastně trochu horor, pokud to takhle můžeme označit, ale je to skvostný psychologický příběh o odposlouchávání, opět velká kritika totality a film pro té potom také skončil trezoru, nesměl se promítat. No a 12. místo tady zmíním, protože to je můj oblíbený film Cesta do pravěku. Takže to, co vlastně my z toho můžeme vyčíst, že to hlasování jde napříč žánry, je tady obrovská žánrová pestrost. Objevil se zde i animovaný film Cesta do pravěku, legenda prostě režiséra Zemana. A je to pořád takový jako vyrovnaný boj. Teďka už to začíná být, že už tam nejsou jenom ty filmy z těch 60., ale nově se tam objevují i současné filmy po revoluční kinematografie. Takže je to zajímavé a mám jenom pocit, že je důležité si označit ten svůj film, hlasovat. A na co bych ještě ráda nalákala posluchače, že vlastně se postupně plní, jak zaznělo, jsme v polovině léta, plní se webový archív s odvysílanými pořady. Takže je možné se navrátit v rámci webu i nazpátek a ještě si doposlouchat nějaký svůj oblíbený díl, třeba z prvorepublikové kinematografie, pokud nejste nadšenci do těch 60., který teďka vlastně teprve začínáme.
1: Já ještě doplním, že více najdete na vltava.rozhlas.cz. S filmovou publicistkou Alicí Aronovou jsme se ohlédli za další kapitolu z historie naší kinematografie a pokračování našeho projektu To byl můj film. Si na Vltavě nalaďte zase zítra po 12. hodině. Alice, děkujeme.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Část předehry k muzikálu Girl Crazy George Gershwina dozněla ve vysílání Vltavy téměř 2:45. Už 7. ročník letní grébovky s divadlem MA začíná dnes v Grotě v Havlíčkových sadech v Praze. Až do 28. srpna ožije venkovní scéna původními inscenacemi v režii Mariany Arzumanové. A už tradičně patří prvních 5 večerů premiéře, tentokrát s odkazem na tvorbu Oscara Wilda.
1: Jak je důležité míti Oscara, se jmenuje nová inscenace na motivy slavné hry Oscara Wilda v dramaturgické úpravě a režii Mariany Arzumanové.
2: Mně připadalo, že ta hra, jak je důležité míti Filipa v českém překladu, není úplně správně přeložena. The importance of being honest, jak je důležité být upřímným, otevřeným, což mění v podstatě celý význam té brilliantní hry.
1: Hru pro divadlo MA nově přeložila Hana Nováková a Mariana Arzumanová dodala prvky, které z jejího pohledu rezonují se současností s dnešní mladou generací a otevřeností ohledně naší sexuality.
3: Mám pocit, že naše generace hodně zkoumá funkčnost vztahu, jestli monogamie, ve který je většina třeba našich rodičů, jestli funguje, protože hodně manželství se rozpadá. Mám pocit, že hodně hledáme, co pro nás funguje a tady vlastně v týhle naší adaptaci sledujeme, jaké to je, když mladí lidé opravdu dělají, co chtějí.
1: Říká herečka Anežka Burdová, představitelka Miss Prism.
4: Myslím, že Štěpán Gajdošík s Michalem Hajdou v hlavních rolích stvárňují hrozně krásnou věc. Hrozně krásně dokážou prostě předat za mě nějakou tu jemnost toho Oscara Wilda, nebo to, co on si nikdy jako nedovolil říct prostě na plnou pusu, ani nemohl, vzhledem k tomu, jak to tenkrát bylo. Tak my to tam podle mě máme, ale taky ne úplně jako pěst na oko, ale prostě krásně organicky to z toho vyplývá.
1: Doplňuje Pavla Nevyhoštěná, která hraje Gwendoline. Inscenace Jak je důležité míti Oscara je po úspěšné Být Marlene Dietrich už druhou spoluprací divadla MA se studenty DAMU.
2: Musím říct, že tak, jak ne každý partner může najít partnera v životě a být šťastným, aby ne křivdit sám sobě, tak stejně je těžce režiséru najít herci. A herci režiséra asi. Jestli vzniká aspoň chvilku pochopení navzájem, myslím si, že je to jeden z těch okamžiků, který dá se pojmenovat štěstím.
1: Uzavírá Mariana Arzumanová, režisérka a ředitelka souboru divadla MA, které v pondělí 3. srpna zahajuje představením Jak je důležité míti Oscara, 7. ročník letní grébovky. Václav Miller, Český rozhlas.

To byly Jana Vébrová a skupina Dunaj. Slyšeli jsme píseň List. Který film vám změnil pohled na svět? Který vás rozesmál, dojal? Nebo se zkrátka navždy usadil v paměti? Ptali jsme se vás ve vysílání Vltavy a z vašich odpovědí dnes odměnu získává Tomáš Němec. Napsal nám: Film mého života není český, ale italský. U nás byl uveden v kinech krátce asi v roce 1973 pod názvem Podivné vyšetřování. Ukazuje, jak je možné zneužít moc. Viděl jsem ho tehdy v pražském kině Flora. Zaujal mě natolik, že jsem se na něj chodil každý den celý týden, kdy se promítal. Připadalo mi, že je lépe, že film byl promítán v originále s českými titulky, než kdyby byl dabován do češtiny. Vzal jsem si do kina dokonce bateriový magnetofon a natočil jsem si úchvatnou hudbu Ennia Morriconeho. Po roce 1989 jsem si z nějakého e-shopu nechal dovést nejdříve soundtrack s hudbou a později i celý film na DVD v italštině. A pokud jde o český film, byl by to snímek Valérie a týden divů. Děkujeme Tomáši Němcovi a jak už jsem zmínila, zasíláme drobný dárek. Vy posloucháte Český rozhlas Vltava, zůstaňte s námi i nadále.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.
2: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Skupina ČEZ ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČEZu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Americký prezident Donald Trump ohlásil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a že bude i dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok. Ve Vyšším Brodě na Česko-Krumlovsku se představí divadelní projekt Vosa Theatre – Mezi světy. Uskuteční se od 4. do 6. srpna. Projekt kombinuje propojení nového cirkusu, akrobacie, světelných efektů a vizuálního příběhu pod širým nebem. A počasí bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme až 38 stupňů, maxima na horách kolem 27. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Celé léto pro vás po 13. hodině vybíráme to nejlepší z vltavské klapky a dnes se vrátíme k počátkům československého zvukového filmu. Písně, které časem nabyly na hodnotě, zaspívají například duo Voskovec a Werich, Ljuba Hermanová, Vlasta Burian či Jiřina Šejbalová. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát. Dobrý poslech.
0: Klapka.
2: Hezký den, milí posluchači. Prvním českým zvukovým filmem byla Tonka Šibenice. Snímek byl natočen jako němý a ozvučen ve Francii. Premiéru měl 27. února roku 1930. Za první československý snímek plně vyrobený se synchronním zvukem je pokládán film Když struny lkají z téhož roku. Jeho režisérem byl Friedrich Feher a už v něm znělo několik písní. Ostatně v prvorepublikovém a protektorátním filmu byly písně samozřejmostí. V dnešním vydání pořadu Klapka si jich pár zahrajeme. U poslechu vítá Tomáš Pilát. A začínáme písničkou ze zmíněného snímku Když struny lkají. Koukej, ty mě houpáš, myslí si Jindra Láznička.
3: Dovedu srdce otevřít, nežli míň vždycky dám raději víc, ale kdo od lesa chtěl by na mě jít.

co však s tebou počít si mám. Muži jsou povahou, kde mě ještě tý, za sukní každý z nich hledí hned. Věda té, která jim hloupě uvěří, věda té, která neřekne hned.

co však s tebou počíci mám. Nemysli na mysli, že má hvězdičky, kdo tě zve dívat se na měsíc. I když web o nich feč večer kličí, můžeš hned vysmát se a pak říct. Koukej, ty mě houkáš, tyhle fóry už dávno znám. Kam se na mě soukáš, stáhni rolo a zavři krám. To mě mrzí na tebe, že máš povaze, že dovedeš v lásce šidit na váze. Já to vím, že houpáš, co však s tebou...

0: jeho mámy, co však s tebou očí si mám.
1: Pojďme teď ještě hlouběji do historie. Takhle v roce 1927 zpíval prefilmovou píseň s názvem O tom vltavským korytě Vlasta Burian.
0: Poslyšte tu mou písničku o tom novým korytě, o ty slavný události nejnovější raritě. Polovicu světa ví, jaký obraz poutavý, bylo to nepřelejvání stříbro pěný vltavý. Dejte to pěkným. Slavnostnímu aktu tomu přišlo mnoho publika a pak z kruhu hodnostářů účast byla veliká. Ptáš se pravdou, stali to, je už příliš starý to, že se sejdej z hodnostáři jen tam, kde je koryto. Cinklam, plim, plim, teď to hezky, to je hrajte pěkně. A řečnil ten a řečnil onen, národ svorně nalejvaj, oni jsou to jenom oni, co Vltavu přelejvaj. Vltava však tralala, zase tati, že řeči nedbal, pojď se tu kvůli zblbl, jen tak do těch velkých pánů se tam nalejt nedala. Teď to kvůli pěkně, ale zblbl. A tak u očekávání hromovýho výbuchu drželi se všichni páni ruce svorně na puku. V tom bez velkých nadsázek, nádhernej zvíš obrázek, prsklo to tak jak rachejce a vylít mám lidi pouze jen oblázek. Inu, kdo prej za to může, že prý si to nedá vzít, povídal pan ohněstvůjce, tím je vinen ekrazit. Spletli jsme se velice, sem patřila munice, co nám loni rozházela půl truhlářky ulice. Vytn, dejte to smutný, poslední sloka je moc smutná. A tak teče Vltavěnka starou cestou klidně dál, ten, kdo ji chtěl přelejvat, Ježiši, ten se blamoval. Přelejou ji v závěrek, až některej outerek, zatím ten dek nateklo jen inženýrům do pere.
1: V roce 1937 natočil Miroslav Cikán historický film Batalion. Batalion je hospoda, kolem které se točí jednak vlastenecké protirakouské aktivity, jednak milostné peripetie hlavních postav. Hana Vítová ve filmu zpívá píseň Nemám nic než to, co mám.

Prvorepublikoví divadelní i filmoví herci většinou velmi dobře zpívali. Potvrzuje to i Jiřina Šejbalová. Po tobě toužím, tak se jmenuje píseň, která zněla v krimidramatu Záhada modrého pokoje režiséra Miroslava Cikána z roku 1933.

0: Vynikajícím hercem všech možných poloh byl Hugo Haas. Dokázal zahrát charakterní i dramatické role, ale nejoceňovanější byl v polohách komických. Dáme si s ním píseň štábního doktora Katze Každý má nějakou chorobu z filmu Martina Friče Dobrý voják Švejk z roku 1931. Nezapomenutelný výkon.
1: Každý má nějakou

vážně ochoří. O čeho jsou tu doktoři? Doktor už něco najde, na co zajde, než ho umoří.

0: týden před jídlem berte sódu. Před spaním do čaje aspirin. Potom zas pro změnu hádejte trochu jodu. Jinak budete docela hy jako já.
1: Pěvecké umění Huga Haase vystřídá teď pěvecké umění Ljuby Hermanové. Kríze sem, kríze tam z filmu Pán na roztrhání z roku 1934. Režíroval Miroslav Cikán. Hermanová hraje veselou milenku vysokého úředníka, který se jí chce zbavit. A písnička jako by byla napsána včera.
2: Je jasno už i dětem, že kríze vládne světem, to můžeme si klidně povědět. Však dávám dobrou radu, na kterou důraz kladu, je hlavní na svět černě nehledět. Kríze sem, kríze tam, já si nic nedělám, všecko se nakonec napraví. Ať je to, jak je to, já

krize, tam já si nic nedělám, však já už se z ní nějak dostanu. Už jsem si na to zvykla, že krize všude vznikla, že nikdo s ní už rady nemísí. Kdybych ministrem byla, krizi bych poručila, okamžitě ať podá demisi. Krize sem, krize

Na stříbrném plátně zpíval i Zdeněk Štěpánek. Zazní písnička Svět mám tak rád z filmu Josefa Kodíčka Obrácení Ferdyše Pištory z roku 1931. Film, natočený podle hry Františka Langra, je, jak název napovídá, o napraveném kriminálníkovi a samozřejmě nechybí ani složité milostné trable hlavních postav.

co každému z vás chybí. Dnes chtěl bych zpívat, tančit, smát se a milovat. Radost, štěstí, srdce každému dát, svět mám tak rád.

0: radost sebe rozdat vám.
1: Filmy obdařoval zpěvem i Karel Heger. Takhle třeba milostnou romanci režiséra Zdeňka Giny Hašlera podle scénáře Vítězslava Nezvala Za tichých nocí z roku 1940.

Jan Pivec, podobně jako Hugo Haas, exceloval především v odlehčenějších rolích. Třeba ve známém snímku Vladimíra Slavinského Muži nestárnou z roku 1942.

Zpěvačka a herečka s krásným hlasem a úžasným pěveckým umem, to byla Zdeňka Sulanová. Zářila v několika filmech o dívce, která se z chudého prostředí vypracovala mezi uměleckou honoraci. Ve snímku Václava Bínovce Lízino štěstí z roku 1939 takhle zapěla árii Zla Zedníka Sevilského.

Shodí se, jak na divadle, tak ve filmech zpívali i pánové Voskovec a Werich. Jejich písně, ostatně jako celé hry i filmy, bývaly často mravoučné, ale hudebně i interpretačně na výši. Třeba Peníze nebo život, píseň ze stejnojmenného filmu Jindřicha Honzla z roku 1932.

0: Pomáhat může pán, který stojí před pistolí. Tážete-li se ho, peníze nebo život. Pomáhat může dáma, dříve než si vyvolí. Pána pro peníze nebo pro celý život. Já však na tom váhání nic nevidím. Já se za život bez peněz nestydím. Krásný zůstane život, i když teče do bod. Všechno za peníze koupím, jenom ne život.
1: A na závěr první milovník československého prvorepublikového filmu Oldřich Nový. Kolik svých kolegyň na filmovém plátně svedl, to si ani netroufám odhadnout. Píseň Bílé ruce z filmu Ladislava Broma Život je krásný z roku 1940. Poznámka na okraj. Asi měsíc před pražskou premiérou se uskutečnila premiéra v Chocni, odkud režisér pocházel. A před písní se s vámi, milí posluchači, loučí autor pořadu Tomáš Pilát.

V následujících minutách vás čeká dramatický příběh z amerického středozápadu. Z díla prozaika Sherwooda Andersona jsme vybrali povídku Smrt v lese. Pro rozhlas ji připravil Dominik Mačas. Účinkuje Martin Stránský, kterého režijně vedl Miroslav Buriánek.

Byla už stará a žila na farmě za městem, kde jsem bydlel. Všude se najdou takové staré ženské. Na vesnicích i v městečkách. A nikdo o nich pořádně nic neví. Taková stará osoba přijede do města s utahanou starou kobylou nebo se přivleče pěšky s košíkem na ruce. Třeba má doma pár slepic a nese prodat vajíčka. Ta skládá je do košíku a zanese ho kynáři. Tam je vyhandluje. Dostane nasolené vepřové a fazole. Pak dostane ještě liberku, dvě cukru a trošku mouky. Na to zajde k řezníkovi a poprosí o zbytky masa pro psy. Možná, že u něho utratí 10 nebo 15 centů, ale stejně si ještě o něco řekne. Dříve rozdávali řezníci každému, kdo si přišel, játra. U nás doma jsme je mívali pořád. Jeden můj brácha dostal jednou na městských jatkách celá hovězí játra. Jedli jsme je, až se nám z nich dělalo zle. Nestáli vůbec nic. Od té doby nesnáším ani pomyšlení na játra. Stará farmářka dostala nějaká játra a kosti na polévku. Jak živo nezašla nikoho navštívit a jakmile měla, co chtěla, spěchala domů. Byl to těžký náklad na takového starého člověka. Nikdo jí nesvezl. Po silnici uhánějí auta, ale takové staré ženské si nevšimne živá duše. Jedna taková stará ženská míjela naše stavení, když jsem kdysi jako kluk proležel léto a podzim s infekčním revmatismem. Pak se vracívala domů s těžkým rancem na zádech. V patách jí sledovali 2-3 velcí vychrtle vyhlížející psy. Nebyla ničím pozoruhodná. Patřila k těm bezejmenným starým lidem, které sotva kdo zná blíž, ale mě nějak nejde z hlavy. Po řadě let jsem si na ní z ničeho nic vzpomněl a na to, co se stalo. Je to příběh. Jmenovala se Grimesová a žila s mužem a se synem v malém, nenatřeném domku na břehu potoka 4 míle za městem. Od jejího muže i syna bylo lepší jít dál. Syn už seděl a tomu bylo teprve 21. Šuškalo se, že její muž krade koně a odhání je do jiného okresu. Když se občas hledal kůň, nebýval k nalezení ani tenhle chlap. Nikdo ho při ničem nechytil. Jednou jsem se flákal kolem maštalí Toma Whiteheada a on tam přišel a posadil se na lavičku před vchodem. Seděli tam už 2-3 jiní muští, ale žádný na něho nepromluvil. Byl tam pár minut, pak vstal a odešel. Jak odcházel, otočil se a zadíval se na ně. Byl to vzdorovitý pohled. Tak vida, člověk se chce zachovat po sousedsku a vy na mě nemluvíte. Tohle mi děláte od jak živa, když zajdu do města. Ale až vám jednoho krásného dne některý pěkný koníček zmizí, pak se budete divit. Ve skutečnosti ovšem nic neřekl. S chutí bych někomu z vás jednou vrazil. Asi tohle, říkal očima. Vzpomínám si, že mi jeho pohled naháněl husí kůži. Starý pocházel z rodiny kdysi zámožné. Jmenoval se Jack Grimes. Už si na to jasně vzpomínám. Jeho otec John Grimes vlastnil pilu v době, kdy se sem lidé teprve začali stěhovat. A na tom si pomohl. Pak začal pít a běhat za ženskými. Když umřel, moc toho po něm nezůstalo. Jake rozfofroval zbytek. Za krátký čas nezbyla na pile pomalu kláda a také skoro o všechny pozemky přišel. Svou ženu sebral německému farmáři, který si ho najal jednou v červnu, když sklízeli pšenici. Byla to tenkrát mladá holka, byla k smrti vyděšená. Farmář za ní pálil, víte? Vzal si ji nejspíš na vychování a jeho žena něco tušila.
Vylévala si zlost na děvčeti v mužově nepřítomnosti. Jednou odjela farmářka do města pro zásoby a farmář šel po děvčeti. Řekla mladému Jakeovi, že vlastně k ničemu nedošlo, ale ten nevěděl, jestli jí to má věřit nebo ne. Sám jí dostal dost lehko hned na první schůzce. Nebyl by si jej vzal, kdyby mu byl ten německý farmář nebránil. Když na farmě mlátili, přemluvil jí, aby si s ním vyjela jednou večer v bryčce a příští neděli k večeru se pro ní zastavil. Povedlo se jí zmizet z domu, aniž to její chlebodárce postřehl, ale objevil se přece ve chvíli, kdy nasedala do bryčky. Byla už skoro tma a on se najednou vynořil koni u hlavy. Chytil koně za uzdu a Jake popadl bič. Rozdali si to pořádně. Němec byl chlap od rány. Snad mu bylo jedno, dovíli se to jeho žena nebo ne. Jake ho přetáhl bičem přes obličej a přes ramena, kůň se začal plašit a tak musel se skočit. Chlapi se na sebe vrhli, děvče to nevidělo. Kůň splašeně pádil a uběhl asi míli po silnici, než ho zastavila. Tam se jí podařilo přivázat ho ke stromu u cesty. Divím se, jak to všechno vím. Muselo mi to uvíznout v paměti z různých řečí, které kolovaly po městečku, když jsem byl kluk. Jake ji tam našel, když si to vyřídil s Němcem. Choulila se v bryčce na sedadle a plakala k smrti vyděšená. Pověděla toho Jakeovi hodně, jaký chtěl Němec dostat, jaký jednou honil po stodole a jak jindy, když se náhodou octli sami doma, jí roztrhl šaty až do pasu. Tenkrát by jí byl Němec dostal, říkala, kdyby nebyl zaslechl, jak jeho stará vyjíždí do vrat. Byla ve městě pro zásoby. No, ale musela nejdřív odvést koně do maštale. Němcovi se podařilo zmizet na pole tak, že ho žena nezahlédla. Děvčeti řekl, že jí zabije, jestli něco poví. No, co mohla dělat? Lhala, že si roztrhla šaty, když dávala žrat do bytku. Uvědomuju si to teď jasně, že byla u Němců na vychování a že ani nevěděla, kde má rodiče. Možná, že otce ani neměla. Víte, jak to myslím. Pěstouni často nakládají krutě s takovými dětmi. Některé děti bez rodičů jsou prakticky otroci. Tenkrát bývalo moc málo dětských domovů. Stát je předal někomu na vychování. Záleželo na náhodě, komu se dostali do rukou.

Provdala se za Jakea a porodila mu syna a dceru. Ale dcera zemřela. Starala se o potravu pro dobytek. To byla její práce. U Němců vařila pro farmáře a jeho ženu. Farmářka byla statná ženská s širokými boky a většinou dělala na poli s manželem. Starala se jim o potravu a starala se o potravu i kravám ve chlévě, vepřům, koním a drůbeži. Jako mladé děvče nedělala od rána do večera nic jiného, než že se starala o potravu. Pak si vzala Jacka Grahamse a musela se starat o potravu jemu. Byla jako za groš kudla. A když byla 3-4 roky vdaná a narodili se jí dvě děti, začala se jí útlá záda hrbit. Jakeova chalupa stála nedaleko opuštěné pily u potoka a kolem se vždycky potloukala smečka velkých psů. Jake handloval koně a když zrovna někde nekradl, mýval jich doma plno, ubohých, vychrtlých. Choval také 3-4 vepře a krávu. Páslo se to všechno na těch pár jitrech, která zbyla z Grahamsovy usedlosti. Jake moc práce nikdy nenadělal. Zadlužil se kvůli mlátičce a pár roků s ní jezdil, ale nevyplatila se mu. Lidé mu nedůvěřovali. Měli strach, aby jim v noci nekradl obilí. Musel schánět práci hezky daleko a stálo ho moc peněz, než se tam dostal. V zimě chodíval na lov a štípal dříví na topení a to pak prodával po okolních městech. Syn se potatil. Když vyrostl, opíjeli se spolu. Jak nebylo doma nachystáno, co jíst, když se vrátili, mlátil starý svou ženu hlava nehlava. Měla pár slepic, které si sama sehnala a musela honem jednu zabít. Jestli je bude muset zabít všechny, nebude mít vejce na prodej, až půjde do města a co si pak počne. Celý život musela vymýšlet, jak sehnat potravu, jak dát nažrat prasatům, aby tloustla a mohli je na podzim porazit. Když je porazili, sebral Jake pomalu všechno maso a prodal je ve městě. Jakmile je hned neodnesl, udělal to syn. Někdy se kvůli tomu i poprali a stará stávala u toho a třásla se strachy. Stejně si zvykla mlčet. Za všech okolností. Později, když už začala vypadat staře, nebylo jí ještě 40. A muž se synem nebyli doma, handlovali někde koně, nebo se opíjeli, nebo lovili, nebo kradli, chodívala po stavení a po dvorku a mumlala si pro sebe. Jak všechno nakrmí? To jí dělalo těžkou hlavu. Psi musí žrát. Ve stodole není dost cena pro koně a pro krávu. Nedáli slepicím, jak můžou snášet vejce. Nebude-li mít vejce na prodej, jak dostane ve městě ty věci, bez kterých se v hospodářství neobejde. Zaplať Bůh, že se nemusí starat o manžela v jistém smyslu. Začalo to brzy poté, co se vzali a přišli děti. Kam na tak dlouho odcházel, nevěděla. Nebýval doma celé týdny. A když chlapec vyrostl, odcházeli spolu. Doma nechali všechno na starosti jí a ona neměla peníze. Nikoho neznala. Živá duše si s ní ve městě nepopovídala. V zimě si musela sama nazbírat dříví v lese, aby si mohla zatopit a neměla skoro nic pro dobytek a drůbež. Z chléva se ozývalo hladové bučení, psi jí courali v patách. V zimě snášejí slepice málo. Zalézali v chlévě do kouta a ona je nespouštěla z očí. Sneseli slepice v zimě v chlévě vajíčko a vy je nenajdete, zmrzne a rozbije se. Jednoho zimního dne nesla stařena do města pár vajíček a psi běželi za ní. Nevypravila se až skoro ve 3 odpoledne a všude leželo spousta sněhu. Už kolik dní jí nebylo docela dobře. A tak šla a mumlala si, chatrně oděná, schrbená.
Měla vajíčka v starém pytlíku schovaném pod sukní. Nebylo jich mnoho, ale v zimě jsou vajíčka dražší. Dostane za ně kousek masa, nasolené vepřové, nějaký cukr a snad i trošku kávy. Možná, že jí řezník daruje kus jater. Když došla do města a odevzdávala vajíčka, leželi psi venku u dveří. Pořídila dobře. Dostala, co potřebovala a ještě víc, než počítala. Pak zašla k řezníkovi a ten jí dal kus jater a odřezky pro psy. Poprvé za dlouhý čas na ní někdo přívětivě promluvil. Řezník byl v krámě sám, když vešla, ale nezamlouvala se mu představa, že taková stará a zřejmě nemocná ženská je v tom nečase venku. Mrzlo, jen praštělo a sníh, který odpoledne přestal padat, už zase začínal vířit. Řezník poznamenal něco o jejím muži a synovi, jal se na ně nadávat a stařina koukala, co to povídá, s výrazem mírného údivu. Řekl, že by radši sám nejedl, kdyby si měl myslet, že její muž nebo syn budou mít něco z těch jater nebo tučných kostí s pěknými zbytky masa. Že by nejedl? Jíst se musí. Lidi musí jíst. I koně, které nejsou k ničemu, ale snad se je podaří vyhandlovat a ta chudák hubená kravka, která už 3 měsíce nenadojila ani kapku mléka. Koně, krávy, vepři, psy i lidé.

stará musela hledět, aby byla do tmy doma. Psi se jí drželi v patách a větřili po těžkém obilném pytli přehozeném přes záda. Když došla za město, zastavila se u jednoho plotu a uvázala si pytel na záda kusem šňůry, kterou si za tím účelem přinesla v kapse. Tak se jí lépe nesl. Ruce jí bolely. Těžko se jí takhle lezlo přes ploty a jednou jí pytel převážil a ona spadla do sněhu. Psi pobíhali kolem. Stálo jí to velké úsilí, než se zvedla, ale dokázala to. Přelézala ploty, aby si mohla nadejít přes pole a lesem. Byla by se mohla vydat po silnici, ale to bylo téměř o půl hodiny dál. Měla strach, že by to nedokázala. A mimo to musela dát dobytku. Doma ještě zůstalo trochu sena a trochu kukuřice. Snad muž se synem něco dovezou, až se vrátí. Odjeli v jediném Grimesovic vozíku, celém roztřeseném, a do vozíku byl zapřežený roztřesený koník a druhé dva roztřesené koně vedli za uzdu. Jeli ty koně handlovat, aby sehnali trochu peněz, jestli se jim to povede. Možná se vrátí opilý. Bude radno mít něco doma, až přijedou. Syn měl poměr s jednou z okresního města, vzdáleného 15 mil. Byla to ženská od rány, žádná fajnovka. V létě si ji jednou přivedl domů. Oba předtím pili. Jake Grimes nebyl doma a syn i ta jeho poroučeli staré mámě jako služce. Ani jí to moc nevadilo, byla tomu zvyklá. Ať se dělo, co dělo, mlčela. To byla její obvyklá reakce na okolní svět. Řídila se podle toho zamlada u Němců i od té doby, co si vzala Jakea. Tenkrát, když se syn přivedl tu ženskou domů, zůstali přes noc a spali spolu, jako by byli svoji. Starou to nepohoršovalo, aspoň ne příliš. Život jí brzy odnaučil nad něčím se pohoršovat. S pytlem na zádech se brodila namáhavě hlubokým sněhem, až se dostala přes otevřené pole do lesa. Vedla tam stezka, ale byla sotva znatelná. Těsně za vrškem vymítili v největším houští paseku. Hodlal tam snad někdo kdysi stavět? Mítina byla velká jako stavební parcela ve městě. Bývalo by tam dost místa na domek i zahradu. Stezka ubíhala podél mítiny a když k ní stará došla, usedla do kořenů ke stromu a odpočívala. To bylo spozdilé. Jak se uvelebila a opřela pytel o kmen stromu, bylo jí dobře. Ale jak jen zase vstane? Chvíli jí to trápilo a pak tiše zavřela oči. Zřejmě už spala hezkou dobu. Jak je vám jednou taková zima, větší vám ani být nemůže. Odpoledne se trochu oteplilo a rozpadal se hustě sníh. Později se vyčasilo, dokonce vyšel měsíc. Za paní Grimesovou běželi do města 4 Grimesovi psi, všechno veliká vychrtlá zvířata. Lidé jako Jake Grimes a jeho syn mývají vždycky právě takovéhle psy. Kopají je a ubližují jim, ale psi se jich drží. Grimesovi psi museli často pytlačit, aby nechcípli hlady. A vypravili se za kořistí i teď, zatímco stará spala opřena o kmen stromu na pokraji mítiny. Honili se po lese a v okolních polích za králíky a na své výpravě sebrali ještě další 3 farmářské psy. Po čase se všichni psi vrátili na mítinu. Něco je vzrušilo. Takovéto noci, chladné, jasné měsíční noci, mívají na psy zvláštní vliv. Snad v nich probouzejí nějaké dávné instinkty z dob, kdy byly vlky a za mrazivých nocí táhly v horách lesy. Psi shromáždění na mítině před starou ženou ulovili právě 2-3 králíky a nejhorší hlad tak ukojili. Začali si hrát
Obíhali v kruzích mítinu. Běhali kolem dokola, každý pes čenich u ocasu předcházejícího. Byla to zvláštní scéna, jak tak běhali po mítině pod stromy prohýbajícími se sněhem, za svitu zimního měsíce v kruhu, který vydusali v měkkém sněhu. Snad je stará viděla tak běhat, než umřela. Snad se jednou nebo dvakrát probrala a zadívala se na ten podivný jev hasnoucíma starýma očima. Necítila už asi chlad, jen ospalost. Život se dlouho brání. Možná, že stará ztratila rozum. Snad se jí zdálo o mládí prožitém u Němců a ještě o dřívějších dobách o dětství, než jí matka opustila a zmizela. Nemohla mít pěkné sny. Zažila moc málo pěkných věcí. Tu a tam vyběhl některý z Grimesových psů a stanul před ní. Zvedl hlavu těsně k její hlavě. Z tlamy mu visel rudý jazyk. Pobíhání psů mohlo být i jakýmsi pohřebním obřadem. Snad ten primitivní instinkt, který je přinutil běhat nocí, v nich vzbudil i strach. Nejsme už vlci. Jsme psi, sloužíme člověku. Žijí člověče. Zemřeli člověk, stáváme se opět vlky. Když některý pes přiběhl k místu, kde stará seděla opřena o strom a zvedl hlavu těsně k její hlavě, zřejmě ho to upokojilo a šel zase běhat se smečkou. Všichni Grimesovic psi to udělali onoho večera, než zemřela. Sám jsem to také jednou později zažil už jako muž, protože jsem v jednom lese v Illinois za jiné měsíční noci viděl smečku psů počínat si podobně. Psi čekali na moji smrt, jako čekali na stařeninu smrt za oné noci, kdy jsem byl ještě kluk. Jenže když se to stalo mně, byl jsem mladý chlap a neměl jsem vůbec v úmyslu umřít. Stará Grimesová umřela tiše a klidně. Když byla mrtvá a jeden jejich pes se k ní přiblížil a seznal, že už nedýchá, všichni psi přestali pobíhat. Shromáždili se kolem ní. Byla tedy mrtvá. Krmila Grimesovi psi, dokud byla naživu. A co teď? Měla na zádech pytel a v tom obilném pytli kus nasoleného masa, játra, co jí řezník daroval, maso pro psy, kosti na polévku. Řezníka ve městě zaplavil nečekaně soucit a taký pytel pořádně naložil. Bylo to hodně na takovou starou ženskou. Bylo to hodně i teď pro psy.

Slyšeli jsme povídku amerického spisovatele Sherwooda Andersona Smrt v lese. Pořad připravil Dominik Mačas a text přeložila Eva Kondrysová. Účinkoval Martin Stránský, kterého režijně vedl Miroslav Buriánek.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. V Íránu dnes popravili dva íránské občany obviněné ze spolupráce s Izraelem. Podle informací státních médií posílali do Izraele souřadnice vojenských a bezpečnostních objektů. Írán podle agentury Human Rights Watch popravil v posledních 4 měsících na základě obvinění z ohrožení národní bezpečnosti nejméně 50 lidí. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy. Například ikonou s textem vytvořeno AI. Čtvrtým dnem pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Návštěvníci mohou vidět také výstavu o spisovateli Alojzi Jiráskovi, sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů. 96. ročník festivalu pokračuje až do 8. srpna. A počasí bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme až 38, na horách kolem 27. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z

0: rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší, v e-shopu radiotéka.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

osvobození mysli nás teď 8 minut po 14. hodině vyzvala afroamerická jazzová diva Jasmia Horn. A my vás k osvobozování mysli vyzveme dnes znovu po 15. hodině. Společně totiž v duchu surrealismu zvoláme všechnu moc imaginaci. Jedním z našich témat dnes totiž bude čerstvé vydání textů André Bretona Klíče k volnosti. O českém překladu těchto textů budeme mluvit se znalcem francouzské literatury Petrem Dittertem. A mluvit budeme také o kinematografii, neboť jak víte, Léto na Vltavě se nese ve znamení filmu. A my se na této vlně svezeme krátce před půl třetí. Kolegové Tomáš Pilát a Josef Vomáčka nás v dalším díle seriálu o zaniklých biografech tentokrát vezmou do Plzně, kde je historie kin i filmového promítání více než přepestrá. Už za chvíli ale nabídneme pohled jinam, a to do křehkého existenciálně laděného světa výtvarnice Adriany Šimotové. Jejíž tvorbu teď v rozsáhlé retrospektivě připomíná Pražské muzeum Kampa. Výstavou nazvanou Milá Adrieno nás provede reportérka Zuzana Filipková, společností přitom bude dělat kurátor výstavy Jan Skřivánek. Nabídneme vám také samozřejmě i pestrý výběr muziky od klasiky po současný jazz. Teď se právě přikláníme ke klasickému pólu a vybíráme pro vás smyčcový kvartet C-dur Pavla Vranického, hraje nám Stamicovo kvarteto a Markéta Kaňková vám přeje pohodový letní poslech.

0: Andante sostenuto, právě tuto příjemnou dynamiku předepsal Pavel Vranický hudebníkům pro provedení jednoho ze svých smyčcových kvartetů. Právě v tomto pozvolném tempu jsme teď také vstoupili do pondělního vltavského odpoledne s datem 3. srpna. I dnes pro vás máme řadu aktualit ze světa filmu, literatury a třeba i výtvarného umění. Jak mnozí z vás vědí, letos si mimo jiné připomínáme i 100 let od narození významné české výtvarnice Adriany Šimotové. Pražské muzeum Kampa k tomuto výročí připravilo rozsáhlou retrospektivu s názvem Milá Adrieno. Z velké části ji tvoří sbírka manželů Mládkových, ostatně právě proto v podtitulu zaznívají společně jména Adriana Šimotová a Meda Mládková. Na této výstavě uvidíte průřez autorčinou tvorbou, a to od raných prací až po její pozdní období. Výstavu si prošla naše reportérka Zuzana Filipková s jejím kurátorem Janem Skřivánkem.
1: V srpnu to bude 100 let od narození Adriany Šimotové. Současně jsme chtěli akcentovat to, že zakladatelka našeho muzea Meda Mládková byla vlastně celoživotní přítelkyní paní Adriany, také vlastně poslední větší výstava Šimotové díla, která se v Praze konala, byla zde v muzeu Kampa a bylo to už před 15 lety.
2: Říká šéf kurátor muzea Kampa Jan Skřivánek, se kterým stojíme v první místnosti výstavy. Povídáme si o ženě, jejíž díla jsou považována za jemné, křehké, intimní a velmi osobní. A také jsou. Nicméně je v nich i síla, kterou Adriana Šimotová bez pochyby měla. Žena, která mimo jiné kreslila nožem do papíru a ve svých 45 letech ovdověla. Zůstala tehdy sama na 12-letého syna a do toho tvořila.
1: Těžištěm za mě té výstavy je vlastně soubor textilních koláží z roku 75, které v Praze ještě nikdy nebyly vystaveny, které nejsou ani podchyceny vlastně v literatuře o umělčině díle, které přitom za mě jsou takovým jakoby klíčem k její tvorbě v tom smyslu, že ona vlastně na začátku 70. let opustila malbu, kdy píše o tom sama ve svých textech a v dopisech, že měla pocit, že vlastně je to až příliš snadné, že jí ten štětec, ta linka neklade odpor a možná až moc estetizované a že potřebuje něco jiného a tím něčím jiným se stal textil, do kterého začala jakoby řezat a stříhat ho a vytvářet takové figurativní koláže z vrstveného textilu.
2: Výstavou se spíše nenápadně line chronologická linka. Dvě místnosti v přízemí muzea Kampa jsou rozdělené spíše podle materiálů. V prvním prostoru uvidíte hlavně práce s papírem, raná díla, ale třeba i ta z posledních let života Šimotové, konkrétně z roku 2008.
1: Kdy Adriana Šimotová byla už upoutána na kolečkové křeslo a sama o tom vlastně vyprávěla, že si říkala, že jestli bude dál pokračovat v tvorbě, tak asi už jenom nějaké malé věci na stole nebo drobné grafiky. Ale kurátor Pavel Brunclík, který s ní od konce 90. let úzce spolupracoval a pečoval o ní, tak vlastně, že jí ponoukl, ať se nevzdává, tak vlastně společně vymysleli to, že ona byla zvyklá pracovat na podlaze, na kolenou, a to z toho kolečkového křesla samozřejmě nešlo, ale vymysleli tedy řešení, že měla kolem sebe rozložené ty papíry a pak měla takovou dlouhou tyčku s někým textilním zakončením a to zamočila v práškovém pigmentu a pak kreslila touhletou tyčkou.
2: Popisuje Jan Skřivánek, který upozorňuje v první místnosti také na vitrínu, kde je korespondence mezi Medou Mládkovou a Adrianou Šimotovou.
1: Paní Meda vlastně poprvé do Prahy po těch více jak 20 letech v exilu přijela na jaře 67. První dopis, co my máme dochovaný, společně psaný Adrianou Šimotovou a Jiřím Jónem, je vlastně z ledna 68 a už odkazuje jakoby na předchozí kontakty, takže se patrně potkali hned na tom jaře 68. A když potom paní Meda na podzim 68 dělala svou vůbec první výstavu, což byly grafiky současných pražských umělců. Konala se v Corcoran galerii ve Washington DC, tak na pozvánku na výstavu si vybrala právě grafiku paní Adriany.
3: A říkal jste, že si dlouho netykal.
1: Ano, v té korespondenci je to, že si tykat začali až vlastně po 8 letech.
2: Druhá místnost je věnovaná už zmíněným textilním obrazům, malbám a také sériím velkoformátových děl. Je to i ikonická kolekce 4 frotáží schoulení.
1: Je to poslední velké dílo, je datováno 2009-2010. Paní Adriana potom zemřela v roce 2014. Vlastně v té lapidárnosti toho, že jsou to v podstatě vždycky jenom 4 skvrny, hlava, sepjaté ruce a vlastně kolena té jakoby schoulené postavy, tak je v tom za mě strašně moc. ten řetězec asociací je vlastně strašně široký. Mě třeba napadá, že to může být jak vlastně postava dítě jaksi v lůně, takhle je svinuté, nebo prostě postavy skrčenců z hrobů pravěkých kultur.
2: Jan Skřivánek mě ještě vede k souboru tří děl nazvaných Schylování, vnoření a strach z roku 1984.
1: Za mě možná vlastně nejradikálnější díla Adriany Šimotové, u kterých přesně už můžeme polemizovat s tím, jestli je to ještě kresba, nebo je to mnohem více socha. Jsou to díla na svitcích karbonového nebo vlastně průklepového papíru, které ona vytvořila v klášteře v Hostinném, kam v 80. letech několik let po sobě vlastně jezdila v létě na pobyty a pracovala. Hostinném je papírna, takže tam mohla získat ten materiál a ona vlastně do těch rolí toho karbonového papíru vrstveného vyřezala, vytrhala postavy nadživotní velikosti a pak jsou tedy instalované tak, že ty role jsou vlastně volně zavěšené podél zdi a my vidíme jakoby tuhle tu protrhávanou kresbu.
0: Na výstavu Adriany Šimotové v Pražském muzeu Kampa se můžete zajít podívat až do poloviny září. A dnes od 22 hodin na Vltavě vám k poslechu nabídneme souzvuk, konkrétně pořad s názvem Magie času, který je sestavený z rozhovorů, úvah a také básní malířky Adriany Šimotové. Tento pořad vznikl před 10 lety.
4: Guys and Dolls. It's a song by Frank Lesser, and it's a story about a pair of dice.

0: Je štěstí být dámou, myslí si Frank Sinatra, právě teď doprovázený orchestrem Counta Basieho. Tuto píseň napsal americký skladatel Frank Lesser, autor mnoha úspěšných broadwayských muzikálů a také autor písní k více než 60 úspěšným hollywoodským filmům. Hned 5krát byl za nejlepší píseň nominován na Oscara. Jednoho si nakonec také odnesl, a to za píseň Baby, It's Cold Outside. A nezmiňuji to náhodou, bude to totiž právě film, čemu se budeme na Vltavě věnovat v následujících minutách. Zamíříme společně do sešeřelých kinosálů, po kterých dnes už mnohde zůstaly jen oprýskané nápisy, jinde už jejich existenci zase připomínají pouze vzpomínky pamětníků. Náš vltavský seriál Kina v prachu času hledá právě stopy biografů, které po desetiletí utvářely kulturní život českých i moravských měst. Průvodci tohoto pořadu Josef Vomáčka a Tomáš Pilát skládají v 10dílném cyklu Hold místům, kde se promítaly první filmy a také prožívaly velké příběhy. Šestá část jejich putování nás už za několik málo vteřin zavede do rušné metropole západních Čech, tedy do Plzně. A my už za chvíli seznáme, že filmová historie tohoto města je stejně pestrá jako jeho ulice.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Přesouváme se na západ Čech, do metropole západočeského nebo plzeňského kraje, do Plzně, ke které a k jejímž kinům máme oba dva s Josefem velice blízko. Když začnu u sebe, tak já tam jezdím moc rád na festival Finále Plzeň, což je festival tradiční s bohatou historií z konce 60. let. A pamatuju tam ještě kina, která dnes už nefungují, například kino Elektra, velmi krásné kino v prvorepublikové budově. Úžasné kino, tam se vždycky scházeli filmaři na tom festivalu. Člověk tam potkal každého, kdo ve filmu něco znamenal. A to byla polovina 90. let ještě.
3: Já mám velmi milostný zážitek z plzeňských kin. Moje maminka měla 4 sestry a já jsem v létě jezdil k ním na prázdniny do Plzně právě. A protože jsem byl takový živý chlapiček, trošku mi ty tety nudili, tak mi vždycky dali 5 korun a mohl jsem jít do kina.

0: je ráda, že... V roce 1954 jsem se zamiloval ve filmu Cirkus bude do Ireny Kačírkové. Byla to moje první opravdová láska. V roce 1955 v kině Univerzita, respektive v kinosále Julia Fučíka, což bylo za první republiky kino Univerzita, na stejné ulici, kde bylo potom ještě kino Alfa a kino Elektra, jsem se zamiloval do sovětské hvězdy Ludmily Gurčenkovové, která hrála hlavní roli v hudební komedii Karnevalová noc. Neřekl jsem to těm tetám a každý den jsem chodil na odpolední představení, neboť se mi ta Ludmila tak líbila a byl to film, jako by ho vyrobili v Hollywoodu. Svinková komedie, která naprosto, bylo to těsně po odhalení Stalinova kultu, nasměrovala určitou tradici, která ovšem potom neproběhla v bývalém Sovětském svazu.
1: Я вам песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту, эту песенку про пять минут.
2: Dnes vlastně, když nepočítáme multiplex, tak v Plzni je jediné funkční kino v Besedě. Všechna ta ostatní kina už zanikla. Pojďme se na ně podívat.
0: Hlavní filmovou ulicí byla tehdejší Stalinova, dnešní Americká ulice. Začínalo to naproti Mekotrapu, bylo to kino, které smělo kinosál Julia Fučíka, a když bylo zrušena, tak se tam přestěhovalo tehdejší komorní divadlo. To bylo v 60. letech. V 70. pokračovalo. Další kino kousek, když bylo kino Alfa, které se posledně změnilo v divadlo, kde začínali Václav Neckář a Marta Kubišová, a potom změněné kino Elektra, o kterém hovořil Tomáš.
2: Na rohu ulic Americká a Škroupova. To kino bylo krásné, velké, mělo kapacitu 1200 diváků, svého času patřilo k největším v republice. 15. března 2006 tady promítání skončilo a dnes jsou tam vietnamští obchodníci. Doby kina jsou dávno pryč.
0: Centrum města ještě byla další velká kina, například široké kino Hvězda, které bylo na jaře 2026 bouráno fyzicky dokonce. Na náměstí v Bílém paláci v funkcionalistickém kavárny Slávie bylo kino Čas, které promítalo podobně jako v Praze non-stop krátké filmy za korunu 20. A ještě jsme měli další kina.
2: Ku příkladu kino Eden, taky se jmenovalo Invalid, taky se jmenovalo Svět svého času. V Rejskově ulici, což bylo jediné 70mm kino v Plzni, mělo kapacitu 540 míst a skončilo v roce 2006. Dnes jsou tady laboratoře.
3: Kinem svět pomalu běží, zrychlený život.
0: Mám taky hezkou vzpomínku. V Praze byl koncem 80. let zakázán americký velkofilm Bitva v Ardenách, tak já jsem na ten film, jako všichni ostatní, jezdil do Plzně, do kina Eden. Obrovské kino, film byl samozřejmě poplatný Hollywoodu, ale v Praze z toho neviděli. Rozkošné kinečko, které tam stále ještě stojí, v takovém svérázném nacionálně funkcionalistickém stylu, bylo kino Leningrad, předtím Stalingrad a předtím se jmenovalo Lucerna. To je krásný vývoj. Stále stejné kino, bylo to v Dubravce a já jsem jezdil za stričkem do Dubravky a chodil jsem na roh vedle kina, byla hospoda, takže jsem vždycky viděl, co hraju.
2: Ten dům je architektonicky velice zajímavý, je to úžasná architektura, jezdí se na to koukat architekti, studenti architektury z Československa i vlastně z celého světa. Ale pojďme ještě k jednomu kinu, které mělo velmi zajímavý název a ten název souvisel s umístěním toho kina, a totiž to bylo kino cestujících, které bylo na hlavním nádraží plzeňském. A mělo 50 míst, tedy maličké, hrály se to především krátké filmy. A promítání tady skončilo v 80. letech, tedy ještě před listopadem. A po rekonstrukci, ani po druhé rekonstrukci hlavního nádraží v Plzni už se sem kino bohužel nevrátilo. Ale bylo to krásné zpestření. Cestující, kteří třeba měli hodinu do odjezdu dalšího vlaku, tak se mohli jít podívat do kina. To bych si přál takhle trávit čas při čekání na vlak.
3: Tak.

0: nejintimnější liriku, která reflektuje lidské zkušenosti, jakými jsou láska, erotika nebo stárnutí, tak právě tu zařadil písničkář Jan Burian na desku Noční tanec na Vltavě. Jsme z ní právě slyšeli úvodní píseň s názvem Stáří. A o podzimu života, byť stále v plné životní i tvůrčí síle, ví lecos aktér dnešních vltavských momentů, malíř a sochař Kurt Gebauer. Ale co zví také o radosti, která je podle něj zcela zásadní pro to, abychom na světě přežili. Jaká je jeho pracovní metoda, jak malbu nepokazit a na co si přitom takzvaně dávat bacha? A jaké reakce u kolem jdoucích vyvolává obří housenka raného kapitalismu v pražských Dejvicích? Dozvíme se v momentech, které jsme s umělcem natočili před 4 lety.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví sochař a malíř Kurt Gebauer.
2: Já mám legraci z toho, jak vždycky říkali, jaká je inspirace, no, nebo abych měl inspiraci. Já zkrátka jsem v neustálém tranzu, že cokoliv vidím, jen vyhlídnu ráno z okna nebo tady na balkon, než kvůli, když vyjdu na ulici nebo jdu někde třeba si zaplavat, že tak vidím tolik zajímavých věcí, protože bych se nudil, kdybych nepozoroval, jak to je postavený, že jak barevně, kompozičně a tak dál, mraky a jaký stíny, nebo já nevím, někdo projde, že zajímavým způsobem a okamžitě mám nějaké nutkání, že když to nezaznamenám, tak je to věčná škoda, jo? Takže hodně fotím, mám foťáček na krku furt a já mám spíš problém, co neudělat, protože ten čas v podstatě nedovoluje, aby člověk to všecko zaznamenal, že? No tak fotkou to jde dost rychle, akorát, že většinou se nepovedou, protože vždycky je to zlomek vteřiny poté, co to bylo úplně správně. A třeba ty kresby zase jsou takové velmi přibližné, ale přesnější v tom zážitku, že? Takže si to vepisuju do hlavy a potom si to kreslím. No a sochy, tak já jsem známý jako sochař, že? Protože vždycky, když něco je důležitého udělat, aby někde něco bylo, no tak neodolám a všeho nechám a dělám něco do toho. Zvláště, když je šance do veřejného prostoru, že je to taky posedlost, no, s tím zkrátka něco ukázat někde venku, ne v galerii, kde jdou příbuzní znalci a tak dál, ale kde to potkávají lidi, kteří by nikdy na výstavu nešli a teď je to provokuje, že a teď o tom diskutujou, že a třibí jim to vkus, takže jsem v podstatě proflákal ten kus toho života a místo, abych maloval, tak jsem dělal tyhle věci do toho prostoru, no. Na Ford je ta společnost neuvěřitelně praštěná, že to že fungujeme v takový vlastně víceméně pohodě, je zázrak, že bej to v jiný době, tak už je třetí světová válka, ale taková už, jak lidi zjistili, že teda řešit něco nějakým konfliktem, tak to se nevyplácí, takže radši tolerují totální blbosti, které nemají obdoby jako u politiků a obyvatel a pořád nějak se žije, že. Ale tak to jsou věci, témata, které jsou spíš takový provokativní, hlavně ta lidská praštěnost, no takže tam dělám hodně ty věci, které jsou ode mě známy, že to jsou takový ty veřejné záležitosti, kdy tady je teď housenka raného kapitalismu, že na kulaťáku. No a ta byla v 97. vymyšlená po Leninovi, takže komunistického Lenina nahradí housenka raného kapitalismu, která buď všecko sežere, nebo otázka, anebo z ní bude pěkný motyl. Že? A ta otázka je stále, že Na tom kulaťaku je to opravdu politikum, že se o tom dostával místo starosta přes kulturu, teda neuvěřitelný maily, co to tam jako, nechci říct to slovo, trčí, že je to jako naše vláda a takhle. A co to stálo? No, to je test jako úrovně třeba našeho, dejme tomu, estetického a politického myšlení, který je výborný, že člověk slyší na plné pecky, jak na tom jsme vlastně, že? Obrazy jsem neměl čas vystavovat, tak teď to doháním, že? A vlastně si říkám, že jsem romantický impresionista. Říkají, no, to směl být v 19. století. Říkám, ne, teď jsem a to je to úžasný. Já zkrátka tady úplně nadšeně si najdu třeba půl hodinku, hodinku času, na balkoně maluju, já nemám ateliér nějaký svůj, nikdy jsem na to malování neměl, spíš nějaký sklep na sošky, že, nebo to dělám někde na zahradě, nebo tady naproti to, co je sochařina, ale malba potřebuje trošku takovej separé, že, a klídek. No a tady koukám na listí na tom balkoně, nesmí pršet, nesmí moc svítit a foukat vítr a to vylezu, potom se třeba už začne stmívat, tak to nechám bejt, abych to nepokazil, no a druhý den vidím, že třeba, no, teď ono vlastně je to tak akorát, no, to je taková moje teď metoda, že se snažím ty věci nepokazit tím, že upatlám nebo dělám příliš jako dokonalý. To je naše taková ta lidská v podstatě vlastnost, že jsme agresivní živočichové, že to v nás je a když to neřešíme tou kompenzací, že se něčím intenzivně bavíme, co zvelebuje to místo a ten svět, aby jsme se spíš smáli, že jak ta naše oda na radost, že ta naše evropská hymna, že jak tam napsal, že je to boží jiskra, ta radost, že je podstatná záležitost pro to, aby jsme přežili, nejenom aby jsme ej chuchu, ju chuchu, ale bez radosti zkrátka je už potom jen ta zlost a realizace toho, jak ji naplnit nějak. Já jsem se nějak učil od malička, že se člověk musí umět starat o sebe i eventuálně o ostatní, protože maminka vdova, já vůbec nevěděl, jak funguje otec, že maminka byla tolerantní, takže já jsem se staral sám o sebe, potom i o ní, protože když mi bylo 6 let, tak i mě trefil šlak, jak se tomu u nás říká, mrtvice. A dávat si bacha na to, aby člověk se nenechal příliš vykolejit nějakým extrémem, jako vždycky trochu si dávat bacha, jestli je to tak hustý ta situace, aby člověk na to reagoval spontánně a spíše si nechat ty věci projít hlavou, jestli to stojí za to. Další věc je pečivo o to naše tělo. Člověk přijde na to, že když permanentně se nehýbe nějakým způsobem jak tělo, tak ta hlava, tak zkrátka to jde do kelu. Jo? To tělo a mozek potřebuje neustálý pohyb, tak jako starý stroj potřebuje, nebo jakýkoliv stroj potřebuje namazat a jakousi údržbu, tak ta naše údržba je právě tím pohybem a zkrátka furt něco dělat, řešit i hlavou. No. Vždycky mě fascinuje, když někdo ještě něco hodně chce na mě, že a to, co bych já rád třeba dělal, tak ho začne bavit a pomáhat nebo mě motivovat k tomu, abych do toho dal všecko na plný pecky. No a teď zrovna takhle řešíme tu opavu, aby byla opava Florencii Slezska. Tam je spoustu domů, které nějak chátrají nebo nejsou využity a měly by tam být expozice, jako třeba v té Florencii, kde co. A v té opavě je obrovský potenciál, že já jim nabízím jednak další expozici svých věcí, abych zaplnil několik muzeí z toho. Potom je tam Institut fotografie, obrovská sbírka afrického umění, která je ve skladu. a stále to vázne, tak teď jsme to tak jako rozhýbali, ten obchodní dům Breda, který je skvost Evropy. Ostuda, že to nechalo tou toleranci k ty divoký privatizaci, že to chátrá, že je to v konkurzním řízení. Facháme na tom a baví mě, když někdo jde do toho takhle na plné pecky a bez ohledu na to, jestli to vyjde nebo nevyjde, ale když... No ten, když si Václav Havel nějaké podobné heslo řekl, já jsem ho trochu zjednodušil, že neděláme věci, protože budou, ale protože chceme, aby byly. Jo, jakmile člověk počítá s tím, že to musí být, že to teda nemá cenu, když to nebude, no tak většina těch věcí zkrátka nemá cenu dělat, protože jsou tak těžko dosažitelné, že vlastně se na to většina lidí vykašle a já to vidím na každém kroku, že říká, no a to se nepovede a to oni ne, to oni neschválí a to takhle houby. Je potřeba to dělat nezávisle na tom, jestli to je ty situaci reální nebo ne, ale chtít to udělat a buď to vyjde nebo nevyjde. Tak, no. No, já jsem se snažil, aby ten náš ateliér, že ten byl velmi univerzální, taky jsem to nazval ateliér veškerého sochařství, že bylo tam dovoleno všechno, práce s tím reálným prostorem, aby to bylo vždycky nebo taky míněno do nějakého reálného prostoru a vybíral jsem individuality. Snažil jsem se, abych vystihl to, co v tom člověku je, tak jsme tam brali z obrovského množství lidí, aby to byly zajímavé individuality, které mají něco v sobě, co potřebují dostat ven a jim jenom pomůžu. No a hlavně jsem potom se snažil, aby byli občané, že aby se starali o to místo, kde žijí, tak to už je taky zažité heslo. Nejméně jeden sochař do každé české výsky, ale nepředpokládám, že by dělali sochy, protože tady se na to kašle, ale že budou hlídat a kultivovat to svoje místo, protože tohle řemeslo je velmi univerzální, nenahradí to ani historik, ani kunsthistorik, zkrátka je to cit pro materiál, pro detail, pro prostor, že a ono se to povedlo, protože spoustu těch mých absolventů je v různých obcích a dělají tam kulturu, takže se snažím, aby zkrátka byli sví a snažím se, aby to byli buditelé národa.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Eva Nachmilnerová, zvukový mistr Radek Veselý.
0: Co naplňuje umělecké osobnosti, které se už na svět i tvorbu dívají z nadhledu svého věku, co je naplňuje a s čím se těžko smiřují. Právě o tom je vltavský pořad Momenty. Dnes v nich vzpomínal a uvažoval český malíř a sochař Kurt Gebauer, který zanedlouho, za necelé 3 týdny, konkrétně 18. srpna, oslaví krásné půlkulaté 85. narozeniny.

0: Dobré odpoledne, je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: U Nalžovic na Příbramsku hoří les. Jde o plochu o rozměrech asi 150 x 200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkorové Flígrové je na místě 16 jednotek a také vrtulník. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm také podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Polský plavec Bartolomiej Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou. Rozhlasové vysílání na Slovensku začalo psát svou historii právě před 100 lety. Oslavy výročí doprovázejí mimořádné vysílání slovenského rozhlasu, speciální pořady a také návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie. A ještě počasí, dnes v noci čekáme jasno až polojasno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné srpnové odpoledne, milí posluchači, jen a pouze pro vás namícháváme ve vltavských odpoledních speciální multižánrový hudební mix, ve kterém propojujeme perly klasiky s chytrým popem, měkkým rokem, skvosty world music i současným jazzem. Tento koktejl vám budeme servírovat i v další hodině pouze pro nás. Teď bude zpívat původem Polska v Česku žijící zpěvačka Yvonne Sanchez. Vybíráme pro vás píseň Just For Us. Užijte si dobré odpoledne.

Píseň dokonale padnoucí pondělnímu srpnovému odpoledni Just For Us v podání Ivon Sanchez. Jsme rádi, že na cestě k 16. hodině stále ladíte kulturní Vltavu a že zůstáváte s námi. Aby se člověk cítil ve světě doma, musí si ho zabydlet svou imaginací, napsal německý filozof Martin Heidegger. A mnozí z vás mu pravděpodobně dají za pravdu, ostatně o významu imaginace v našich životech víte jako posluchači Vltavy své. Řada z vás se věnuje kreativním činnostem a dar představivosti vám tedy rozhodně nechybí. Imaginace, jak víme, hrála stěžejní roli také v životech a tvorbě surrealistů, kteří ji v žebříčku hodnot řadili stejně vysoko jako svobodu. Chcete-li ji zakusit, pak nás poslouchejte i v následujících minutách. Máme od ní totiž klíče a máme jich hned 5. Pomyslné dveře ke svobodě už za chvíli otevřeme se znalcem francouzské literatury Petrem Dittertem, autorem předmluvy ke knize Klíče k volnosti. Francouzský básník, prozaik a otec surrealismu André Breton do ní zařadil své esejistické texty, komentáře k výtvarným výstavám, přednášky a nebo také dopisy. Soustředěně jimi zalistujeme už za chvíli. A je dost možné, že někteří z vás dají v letním čase spíš než surrealistickým textům přednost detektivním příběhům Agáty Christie. Potravu tedy budeme mít i pro vás, královnu detektivek, vám totiž po 15:30 připomeneme jako odvážnou ženu, která putovala nejen po Británii, ale třeba i po Předním východě nebo Egyptě. Tak zůstaňte s námi.

0: články, přednášky, předmluvy ke katalogům výstav, úvody k nejrůznějším literárním dílům i otevřené dopisy souputníkům z let 1935 až 1951. To všechno nabízí soubor textů francouzského básníka a prozaika André Bretona, zakladatele a hlavního teoretika surrealismu. Soubor, který ve francouzštině poprvé vyšel v roce 1953, teď konečně vychází také v českém překladu Jana Táborského pod názvem Klíček volnosti. Rozsáhlou předmluvu napsal docent Petr Dittert z Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Brněnské Masarykovy univerzity a právě on je teď mým hostem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Název knihy odkazuje k jednomu ze stěžejních témat surrealismu, tedy ke svobodě. A to jak ke svobodě imaginace lidského ducha, tak i lidské existence. Jak mocnou roli hrálo vůbec téma svobody v životě a tvorbě André Bretona a jak moc se dostává ke slovu ve zmiňovaném souboru textu?
1: Tak samozřejmě je to klíčová, ostatně proto je to těch pět klíčů, protože vlastně musím si uvědomit, že Breton byl součástí modernistického hnutí avantgardního a avantgardám šlo především tedy o oproštění se od těch starých způsobů myšlení, vidění, vnímání a tak dále. Čili pro Bretona je to oproštění se od mimetického způsobu zobrazování světa, oproštění se od různých společenských konvencí, oproštění se od politického nátlaku a tak dále a tak dále. A to se všechno prolíná tady v těch textech. Můžu si dovolit ještě jednu maličkou poznámku. Tam v úvodu padlo slovo, že Breton byl prozaik, on vlastně té prozy moc nenapsal. V jeho díle je jenom jeden jediný text, který je psaný prozou a to je, ten se jmenuje Nadia, respektive Francouzi někteří slovují Nadia, ale je to samozřejmě ruské jméno Naděžda. Tam hlavní postavou je osoba, se kterou on se tam potká a je to částečně autobiografický text, který jako jediný je psaný prózou. On se potom vymezuje vůči Aragonovi a ostatním, kteří začínají se surrealismem, ale skončí u románu, jako třeba Aragon, u socialistického realismu, čili pro něj je román, teda specifický román, buržoazní umění, které tedy nemá co v literatuře dělat. Pro něj je poezie, pro něj je literatura poezie.
0: Pojďme zpět ke klíčům k volnosti a svobodě. Jak jste sám říkal, těch klíčů je pět. O jaké klíče jde a jaké dveře je my můžeme otevřít?
1: Tak ten výraz francouzský la clé des champs vlastně znamená klíče k polím, což v podstatě pole znamenalo champ. Je něco neomezeného, obrovského, něco, co tedy skýtá neomezenou svobodu. A ten výraz vlastně znamená jakýsi vstup tedy do tohoto neomezeného prostoru. A pro Bretona vlastně je to jednak oproštění se tedy od toho zmiňovaného mimetického způsobu uměleckého zobrazování. To znamená, člověk moderní, tak jak ho vnímá Breton, by se měl odpoutat od reality, měl by se dostat pomocí tedy těch metod, které on nabízí, například tedy to automatické psaní, by se mohl dostat do prostoru nad reality, snové, a ta je pro něj vlastně na stejné úrovni jako ta přítomná, ta fyzická, ta realistická, pak je to samozřejmě svoboda v rovině milostné, láska, to je velké téma, ostatně v životě všech básníků, nejen těch surrealistických. A on tady vlastně poukazuje, nebo respektive odvolává se na Markýze de Sade, kterého považuje za nejsvobodnějšího z duchů své doby, protože se mu podařilo tedy uvolnit od potlačených pudových impulzů a smířit se tedy reálně prožité s imaginárním. Pak je to samozřejmě svoboda občanská nebo osobní, čili oproštění se od tedy toho společenského zakotvení jako nějaké součásti, tedy mašinérie občanské společnosti a samozřejmě volnost duchovní a duševní, čili oproštění se od nějakého racionalismu nebo nábožensko-společenského dogmatismu a v neposlední míře nebo na možná tom nejdůležitějším místě je potom oproštění slova jako něčeho, co má konvenční význam, ale pro surrealisty samozřejmě, jak víme, tak slovo rozhodně nenese ten význam, který vlastně nacházíme jako první ve slovníku. Čili slovo, které je oproštěno od tedy konvenčních významů.
0: Články, přednášky, předmluvy ke katalogům výstav, také úvody k nejrůznějším literárním dílům nebo otevřené dopisy, které z těch textů připadají vám nejinspirativnější a v kontextu toho, jak jsme dosud byli zvyklí číst Andreje Bretona, možná i nejobjevnější. Nabízejí vůbec nějakou novou perspektivu, nový úhel pohledu na osobnost a dílo tohoto umělce?
1: Samozřejmě, určitě, protože tak je to směs taková. Některé texty jsou básnické, něco jsou prostě básně, něco jsou dopisy, něco jsou vyloženě, mohli bychom říct pamflety nebo manifesty, takové malé manifesty. Něco jsou spíš takové životopisné čerty, něco jsou přednášky. Je na tom zajímavé to, jak se vyvíjelo Bretonovo vidění surrealismu, kam se posouvalo, ale také to, v čem byl v podstatě stále stejný, a to zejména tedy v postoji vůči ideologiím, vůči tedy politizaci umění. To pro mě bylo možná to nejzajímavější, protože vlastně vždycky, když došlo na spojení umění a politiky, tak došlo k srážce, kdy se Breton se spoustou ze svých kamarádů, známých, souputníků rozchází. Rozchody přichází zejména tedy pokud jde o postoj vůči komunismu tak, jak se vyvíjí v Sovětském svazu, zejména tedy po roce 33 a potom ještě po roce 35, po sjezdu spisovatelů, a Breton tedy odmítá ideologizaci umění.
0: Francouzský básník André Breton, otec surrealistického hnutí, je hojně skloňovanou osobností v pondělní odpolední Vltavě. A my se k této osobnosti ještě za chvíli vrátíme.

0: Jak zakladatel surrealismu André Breton viděl svět, jak se vztahoval k umění i k politice a co pro něj znamenala imaginace nebo svoboda, i o tom se teď dočítáme v textech zařazených do souboru Klíček volnosti. Předmluvu k němu napsal znalec francouzské literatury docent Petr Dittert, který dál zůstává hostem pondělní odpolední Vltavy. A vy jste, Petře, mluvil o tom, že kniha docela zajímavým způsobem mapuje, jak se proměňoval Bretonův vztah k surrealismu, možná i k některým jeho souputníkům. Je to i případ otevřeného dopisu spoluzakladateli surrealistického hnutí Paulu Éliárovi.
1: Ano, jejich vztah byl možná jeho nejbližší, jak to říct, přítel, nejbližší vlastně z těch básníků, kteří mu zůstali věrní i po těch četných rozchodech, ale rozkol taky přišel, bohužel. Rozkol přišel právě z politických důvodů, kdy tedy Eliar Bretonovi odpovídá, že Eliar vlastně, nebo respektive Breton, ho žádá, aby se vyjádřil spolu s ním ke kauze Záviše Calandry, který oba tady ty básníky přijal v Praze v roce 1933, když tady byli na první návštěvě a zajímal se tedy o jejich tvorbu. A Calandra, jak dobře víme, byl tedy politickými procesy odsouzen a nebo v rámci politických procesů odsouzen a zaplatil za svoji činnost kritickou, tedy vůči stalinismu, zaplatil životem, a Breton vyzývá Éliarda, aby se také prostě vyjádřil, připojil se k jeho dopisu, otevřenému dopisu na obranu Záviše Calandry, a Éliar na to nějak nereflektoval, pouze napsal takovou lakonickou větu, že se nemá čas se starat o lidi, kteří otevřeně přiznali svoji vinu, k čemuž byl samozřejmě Calandra donucen, a že se musí starat o ty, kteří jejichž pravda tedy nebyla prokázána. Takže vlastně tím jakoby jejich vztah končí a Breton už s ním potom dál nějak vlastně nekomunikuje. Mm-hmm.
0: Když jsme u dopisu, kolik ještě jich soubor Klíček volnosti nabízí a komu a proč Breton adresoval třeba ten, který v souboru najdeme pod názvem Dopis dívence z Ameriky?
1: Aha, to je velice zajímavý dopis, ano. Breton působil ve Spojených, respektive působil, to je špatně řečeno. On před válkou tedy prchl do Spojených států, jako spousta francouzských umělců se tedy vzdaluje od dění ve Francii. Není to třeba případ Aragona, ale ostatních surrealistů ano. A během svého působení jednak navštívil Trockého v Mexiku a jednak byl, vlastně se musel živit, protože se tam ocitl sám se svojí dcerou, jeho žena ho opustila, a musel se tedy živit a pracoval v Hlase Ameriky a vlastně podával zprávy do Francie o tom, co se tedy ve světě děje, o čemž tedy, k čemu Francouzi neměli přístup. A tam také ho navštívila, nebo respektive mu napsala dopis malá holčička, malá Američanka, kterou zaujal tedy jeho interpretace surrealismu jako tedy toho světa za zrcadlem. A jeho to zaujalo a odpověděl jí a snažil se jí vlastně vysvětlit, v čem spočívá surrealismus, a používá vlastně tady ten příměr s tím zrcadlem, svět, který je vlastně za něčím, tedy ten svět, který je nad realitou, nad tím, co my vnímáme, když se probudíme ze sna, a vlastně říká, že to je poprvé, co dětské vidění vlastně, nebo tady ten dětská snaha pochopit, o co v tomto umění jde, ho inspirovali k tomu, aby tedy dál zkoumal vlastně dětský způsob vnímání skutečnosti. Hmm.
0: Soubor textů Klíče k volnosti přináší i několik zajímavých vhledů na Bretonu v poměr k výtvarnému umění, ať už jde o text, kterým komentoval výstavu Germaina Nouveaua, o jeho úvahy o současném ruském malířství, nebo o text, který reflektuje umění šílených. Který z těch textů je zajímavý z vašeho pohledu, nebo dal by se nějak, asi nedal, v nějaké zkrácené verzi charakterizovat vlastně Bretonův poměr k malířství, k výtvarnu?
1: Ano, tak on to považoval za velice důležité. Ostatně většina surrealistických výstav, ta možná ta největší byla v Londýně, tak a potom v Praze taky vlastně, tam k tomu napsal také v Mánesu, tady byla výstava surrealistická v roce 47, tuším, k tomu taky napsal, vlastně měl to úvodní slovo a z toho vznikl vlastně úvod k tomu katalogu. To považoval za velice, v podstatě výtvarné umění je takovou prodlouženou rukou básnického umění. S malíři se přátelil a vlastně malířství je, ostatně jde o obraz, že? Čili obraz je vlastně ten základní kámen, ze kterého vzniká ta surrealistická poezie. Takže samozřejmě výtvarné umění je velice důležité, ale vy jste tam zmínila ten druhý text, to je vlastně narážka na to, kam se vyvíjí umění v Sovětském svazu. Tam on dlouho vlastně, nebo respektive surrealističtí básníci od roku nebo od 20. let, kdy vstoupili do komunistické strany, tak vzhlíželi k Sovětskému svazu, jenomže pak záhy pochopili, že jako celá řada jiných francouzských intelektuálů, jako například André Gide, který Sovětský svaz navštívil, pochopili, že vlastně tady nedochází k propojení tedy Marxe a umění, protože Breton vlastně to byly takové dvě jeho základní osobnosti, které se snaží v umění propojit. Rambo na jedné straně, nespoutaný básník, absolutně svobodný básník, a na druhé straně Marx, tedy Marxovi teorie třídního boje a tak dále. A Sovětský svaz vlastně byl ten sen, kde dochází k tomuhle propojení. Ale když tedy se umění oficializovalo a stalo se z něj tedy umění ideologické, tak od něj se vlastně Breton distancuje a napsal tedy několik textů, které by šlo vlastně považovat za jakési pamflety, kam se ubírá vlastně umění a proč nám neříkají vše o umění v Sovětském svazu. To je ten druhý text.
0: Životu, dílu a myšlení francouzského básníka André Bretona, který ve 20. letech minulého století položil základy jednoho z nejvlivnějších uměleckých proudů, jsme se věnovali v pondělní odpolední Vltavě s docentem Petrem Dittertem z Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jsme mluvili o souboru textů, který teď v nakladatelství Akademia vychází pod názvem Klíček volnosti. A já za to děkuji. Ať se vám daří.
1: Děkuji.

0: Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači. Pondělní odpoledne za ten 3. srpna na Vltavě pokračuje. Jsme rádi, že zůstáváte s námi. A naše vysílání teď bude patřit královně detektivek Agáti Christie. Co inspirovalo místa, na kterých vraždila své postavy, zatímco nechala čtenáře se zatajeným dechem odhadovat, kdo zločin spáchal? I tuto otázku ve svém seriálu Postupách Agáty Christie zkoumá a pokládá redaktorka Šárka Jančíková. A to spolu s čelními představiteli české společnosti Agáty Christie, Juanem Zamorou a Janou Onesork.
2: září 1890 se v malebném přímořském městečku Torquay na západním pobřeží v hrabství Devon narodila Agáta Mary Clarissa Millerová. My ji ale známe pod jiným jménem, co by autorku knih s Arkylem Poirotem, Slečnou Marplovou nebo autorku detektivek jako Deset malých černoušků či nejdéle hrané divadelní hry Past na myši. Známe ji pod jménem Agáta Christie. Mělo na Agátu Christie místo, kde vyrostla, nějaký formativní vliv?
3: Šťastné dětství, které ona v Torquay prožila, a i ta mládežnická léta se promítly do celého jejího díla a můžeme ho vidět od raných knih až po jednu z posledních knih, jako je Brána osudu, kterou napsala po 80. Popisy různých osob, se kterými se i potkala, ze kterých čerpala inspiraci, ale samozřejmě i v těch místech. Pokud jsme mluvili o knižce Brána osudu, tak popisuje dům, popisuje tam vybavení domu, popisuje tam uspořádání domu a pokud půjdeme do vlastního životopisu, tak zjistíme, že to je úplně stejné, že opravdu popisuje ten svůj rodný dům.
4: K němu se v duchu vracím pořád. K Ashfieldu. To dávné blízké prostředí, kde člověk začal žít. Jak dobře tam znám každou maličkost. Třepení na červeném závěsu před kuchyní. U krbu v hale mosaznou mřížku se slunečnicí. Turecký běhoun na schodech. Velkou ošuntělou učebnu s tmavomodrou a zlatou plastickou tapetou.
3: Městečko Torquay se objevuje v celé řadě jejich knih, románů, povídek i románů, které napsala pod pseudonymem Mary Westmacott. A to buď přímo, to znamená někdo jde v Torquay do divadla, jde v Torquay na koncert, ale nebo popisuje ta místa a je jasné, že se jedná o dané místo v Torquay a okolí.
2: Ona tedy ale každopádně na to místo svého narození vliv měla, protože kdo se, jako vy třeba, vypraví do Torquay, tak nemůže minout Agáta Christie Mile. Tak co je v rámci téhle míle k vidění?
5: Na místě rodného domu už stojí jenom pamětní kámen a ani to není vyloženě v centru města. Tou hlavnější částí města po pobřeží se právě vine ta Agáta Christie Mile, která je delší než tu míli. Narazíme třeba na bystu Agáty Christie, hotel Imperial, který byl předlohou pro hotely v některých knihách Agáty Christie. Můžeme se podívat na pláž, kam Agáta chodívala, kde po mole jezdila na bruslích, nebo si projít zahrady, které figurují v jedné z jejich hodně známých knih Ve vraždách podle abecedy.
6: Pan Alexandre Bonaparte Cast vyšel s ostatními diváky z kina Torquay Palladium, kde právě zhlédl a vyposlechl mocně citově působivý film Ani vlásek. Kameloti ho míjeli a vyvolávali. Nejnovější zprávy, vraždící maniak v Karstnu. Pan Kast se hrabal v kapse, vylovil minci a koupil si noviny, ale neotevřel je hned. Vešel do parku Princess Gardens a pomalu kráčel vpřed, až našel útočiště proti tokijskému přístavišti. Tam usedl a rozevřel noviny.
5: Na mě třeba hodně zapůsobilo, kdy jsem mohl být na té pláži. Ta představa, že já si můžu smočit nohu na stejném místě jako ona, hodně se mi líbí Princess Gardens. Místo s fontánou a člověk si tak představuje, jak tudy procházel pan ABC z vražd podle abecedy.
3: Pro mě obecně je zážitek celé Torquay, ale i ta místa, která jsou s ní nějakým způsobem spojena. A to jsou místa, která jsou dále od toho centra, od pobřeží. Dům, ve kterém během první světové války byla výdejna léků, kde Agáta získala ty znalosti, které pak dále aplikovala ve spoustě jejich knih. Kostel, ve kterém byla pokřtěna, nemocnici, kde fungovala jako ošetřovatelka během první světové války. Dnes je to tedy radnice. Cockington, což je takový skanzen, kam ona velmi ráda chodívala, hrávala tam divadlo.
5: Cockington je kousek od vlakového nádraží v Torquay a kousek od hotelu Grant, kde Agatha Christie strávila líbánky. Je to taková vesnička s cottages, s chalupami, které nám připomenou svět televizních adaptací detektivek Agathy Christie. Je tu krásný park, něco jako sídlo z nějaké její detektivky.
2: Vy jste zmínili, že ne vždycky je to město nazvané v té knize Torquay, ale kdo to zná, ten to pozná. Tak jak se tedy ten kraj jejího mládí a to město propisuje do jejich knih, kde to je poznat?
3: Samotné Torquay jako městečko, i když pod jistým pseudonymem, může fungovat v knize Smrt posluhovačky, Tragédie o třech jednáních, Zkouška neviny. A kde je to úplně jasně vidět, je třeba Dům na úskalí, kde jako inspirace funguje nejenom hotel, ve skutečnosti Imperial v knize Majestic, ale i ten Dům na úskalí, o který tam jde, o který bojuje ta dědička. Ten už sice v Torquay taky nestojí, ale existují dobové fotografie, které znázorní, že opravdu mohla z něj dohlídnout na ten Imperial a mohlo se tam dít ty věci, které popisovala.
1: Tolik Jana Onesorg a Juan Zamora ze společnosti Agathy Christie k vlivu rodného města na tvorbu této autorky. V rámci příspěvku jste mohli slyšet i krátké ukázky z audioknihy Vlastní životopis, který v podání Aleny Vránové vydal One Hot Book. A také Vraždy podle abecedy v interpretaci Aleše Procházky z vydavatelství Tympanum. Jak se ale v autorčiných knihách odráží celá oblast anglického Devonu a jaký ostrov stojí za to navštívit, to se dozvíte zase zítra. Редактор

0: Precizní práce s vokálními loopy, improvizace a skvělý smysl pro rytmus definují hudební tvorbu Samuela Hoška, který je zároveň také výtvarník. Píseň Love Dance z desky Peace z roku 2023 k nám na Vltavě doputovala v 15 hodin a 46 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: A před námi je úvaha, která dnes bude třeba i o tom, že žijeme v době, která obdivuje sílu. Ale co když tou největší silou není tvrdost, ale soucit? Básník a překladatel Adam Borzič se zamýšlí nad silou soucitu a také nad tím, proč ho dnešní svět tolik potřebuje.
2: Onehdy jsem si přečetl od onoho mocného muže, který míří na Mars a rád úřadům vyhrožuje motorovou pilou, že největší slabinou západu je empatie. Inu, byl bych schopen naší civilizaci vyčíslet cos, ale přemíra empatie by to určitě nebyla. Je tomu pár let, co se jeden český literární kritik pohoršoval nad terorem empatie v literárním světě, zatímco mu tleskala naše nejvýznamnější konzervativní filozofka. Někteří lidé se očividně empatie bojí. Empatie je schopnost cítění do druhého a bez ní bychom se evolučně sotva vyvinuli. Umožňuje nám poznat, co se odehrává v druhých, jaká je jejich situace. V humanistické psychologii spolu s přijetím a kongruencí, shodou se sebou, představuje základ zdravého terapeutického vztahu. Ale sotva se bez ní obejdeme v běžném životě. Jen si zkusme na chvíli představit svět bez empatie. Byla by to naprostá hrůza. A v tomto čase se mnozí právě o takový svět pokoušejí. Environmentální myslitelka Sarah Jacquet Ray nicméně podotýká, že empatie v dnešním světě, který je sužován tolika hrozbami a katastrofami, už nestačí. Potřebujeme jít ještě o krok dále, či přesněji řečeno hlouběji, a od empatie dospět k soucitu. Na rozdíl od empatie nás totiž soucit nevyčerpává. Soucit, jak toto slovo napovídá, vždy zahrnuje i nás. Nikdy není jednosměrný. Soucit se rodí ze vzájemnosti a vzájemnost následně rozmnožuje. Podle tibetského mistra Chögyama Trungpy je soucit veskrze praktickou kvalitou, která se rodí z radikální otevřenosti vůči tomu, co je. Oproti lítosti, která má v sobě vždy cosi nadřazeného a které se právem hrozil filozof s kladivem, soucit nás propojuje a druhého neponižuje. Předně soucit není sentimentální. Někdy může být dokonce ostrý jako břitva. Buddhismu se často hovoří o hněvivém soucitu. Soucitná mysl totiž zkoumá, co druhý opravdu potřebuje, což může znamenat i hlasité ne. Ježíš vyhánějící kupce z chrámu jedná právě z této oblasti nelítostivého soucitu. Aby byl soucit ryzí a nestal se falešným sentimentem, potřebujeme druhému a jeho situaci skutečně rozumět. Proto musí být soucit vždy doplněn moudrostí. V buddhistické tradici se kvalita soucitu procvičuje, rozvíjí. Meditační praxi Tonglen si představujeme utrpení druhých, nasáváme ho do sebe v podobě černého kouře a vydechujeme zpět jako bílé světlo. Je to odvážná praxe, jejímž cílem je probudit naše srdce. Tuto praxi ale můžeme podle americké duchovní učitelky Pemi Chodron praktikovat i méně formálním způsobem. Třeba si ve frontě u pokladny všimnu výrostka a sformuluji za něj prosbu, kéž se osvobodí od utrpení a všeho, co ho vyvolává. Ve výtahu, když cestuji s cizí osobou, si všímám bod, rukou, výrazu ve tváři. Hlavou mi procházejí myšlenky, že stejně jako já, i ona se chce ve svém životě vyvarovat stresu. Podobně jako já v sobě nosí obavy. Skrze naše naděje a strachy, naše radosti a bolesti jsme hluboce propojeni. Tohle provozuji ve všech situacích. Ráno u stolu, meditační místnosti nebo v čekárně u zubaře. Shantideva, Mahajánový mystik a básník ve svém díle Uvedení na cestu k probuzení, napsal o probuzeném srdci, že je nevyčerpatelným pokladem, jenže schopen odstranit všechny nedostatky a ohromným kotoučem slunce, který zahání temnotu nevědomosti. Probuzené srdce je srdce plné soucitu. V monoteistických náboženstvích je soucit atributem božství, je projevem božího srdce. Mystický islámský básník Faruddin Attar, kde si popisuje, jak jednou spatřil známou hříšnici, jak dala napít žíznivému starému psovi. O chvíli později uzřel tuto ženu prozářenou světlem a uslyšel slova ráj otevírá soucitné srdce. Soucit není slabost, naopak je to síla, která otevírá nebesa. A to už zde na zemi. Naší kolektivní vizí by neměla být společnost založena na permanentní konkurenci, to je válce, ale společnost soucitnější, vědoma si toho, že skutečnost je spolubytím. Všichni se navzájem potřebujeme. Empatie není slabost. Soucit je síla.
0: Empatie a soucit, to jsou vlastnosti a dovednosti, které právě teď ve vltavské úvaze vyzdvihl Adam Borzič. A teď už je tu Wolfgang Amadeus Mozart a jeho symfonie C-dur, symfonie číslo 28. Hrají nám berlínští filharmonikové.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 2,4 miliardy korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků, začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin. Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadržely 375 lidí. Mezi nimi bylo i 142 nezletilých, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí podle stanice BFMTV skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Osudy židovských knih, zabavených od 30. let 20. století do roku 1943 nacistickými institucemi, ukazuje nová výstava Ze stínu ke světlu. V pražské galerii Clementinum tak do 4. října uvidíte několik desítek nalezených knih a dozvíte se také informace o hebrejských tiskárnách a nakladatelstvích. Počasí. Dnes v noci čekáme jasno až polojasno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů Celsia, v údolích ojediněle kolem 14. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Necelá půl hodina odpoledního kulturního vysílání se před námi na Vltavě otevírá právě teď, tedy necelé 3 minuty po 16. hodině. Vstupujeme do něj s Ivou Bitovou a Vladimírem Václavkem a také s písní 100 let. A přejeme vám dobrý poslech.

0: Divoký neučesaný zpěv Ivy Bitové a crescendující kytarový doprovod Vladimíra Václavka zaplnili vltavský prostor v prvních minutách 16. hodiny. Jsme rádi, že v pondělí 3. srpna zůstáváte dál s námi. Prázdniny jsou ve své druhé polovině a my tak máme stále ještě dost času na to, abychom objevovali méně známé příběhy. Právě takové odkrýváme ve výletech s Vltavou a v prvním srpnovém týdnu se vydáváme po stopách odvážných vizí bratří Baťů. S dokumentaristou Petrem Slintákem teď zamíříme na úpatí moravských chřibů, kde budeme pátrat po historii takzvané Baťovské dálnice.
1: Výlety s Vltavou.

0: Takže teď jenom přejedeme tady o těch pár
1: nějakých... Tady je to krásně vidět, no. Tady
0: jo, zvrchu, jo.
1: Ten náset.
0: Zhruba v těchto místech, vlastně tady ta dálnice, teďka tady měl být most velký, ty velké mosty už nebyly zadány, protože stavby nad těch 6 metrů už se nevysoutěžily, to už se nestihlo. Takže tato silnice tady měla být vedena dálničním takovým nadjezdem.
2: Plány na dálkové silniční propojení prvorepublikového Československa byly vzhledem k rozmanité historii a specifickému tvaru státu strategické. Velkým propagátorem výstavby autostrády, jež by propojila Záporočeský Cheb s Podkarpatským Užhorodem, byl též průmyslník Tomáš Baťa, pro kterého byla kapacitní komunikace vedoucí přes Moravu na Slovensko prioritní dopravní stavbou. Po Baťově smrti na jeho představy navázal nejen jeho bratr Jan Antonín, ale také Baťovi nejbližší spolupracovníci Hugo Vavrečka a Dominik Čipera. S moderními návrhy přicházel též brněnský architekt Bohuslav Fuchs, jenž se do projektování dálnice zapojil během 30. let. Pozůstatky nedokončené první československé dálnice lze dodnes najít na úpatí Moravského pohoří Chřiby v okolí obce Zástřizly. Přiblížil mi je regionální badatel Pavel Zrna.
0: Svým způsobem nejdříve je to československá dálnice, protože to projektování začalo už v roce 1938 a vůbec ty myšlenky o tom, že jestli potřebujeme, nepotřebujeme nějakou autostrádu, tak ty už se tady začaly objevovat už od vzniku samostatného Československa. Ale ta potřeba se vyvíjela. No a samotné spuštění opravdu jako projekčních, vážných projekčních pracích, to nastalo po Mnichovu v roce 1938. A do té doby pořád mluvíme o československé dálnici. Potom přišel Mnichov a nastalo opravdu překotné projektování. Od září 1938 do ledna 1939 se prakticky vyprojektovalo a začalo se i s přípravnými pracemi. Do toho přišel březen 1939 a to staveniště později převzala vlastně správa protektorátu. Proto se mluví o protektorátní dálnici. Aby toho nebylo málo, tak v tom roce 1938 se ministrem veřejných prací stal Dominik Čipera. Ono ta souvislost zase velmi zřetelně si spadá právě pod jméno Antonína Bati, který na vlastní náklady vydal knihu Budujeme stát pro 40 milionů obyvatel, ve které formuluje základní hlavní myšlenky na nějakou ekonomickou vzpruhu naší republiky, která po krizi byla hodně zmítaná a v podstatě on byl ten, který jaksi definoval tu dálnici jako takovou. Takže proto i Baťova dálnice. No a Hitlerova proto, že poté, co spadla vlastně to staveniště pod agentu Říšských dálnic, tak ještě nějaký čas to fungovalo jako říšská stavba.
1: Když vidím tady ten horizont, ty kopečky, popravdě ani ve snu by mě nenapadlo, že zrovna tady povede trasa celorepublikové dálnice, že ji budou směřovat napříč sice nevysokým pohořím, ale přesto pohořím. Předpokládám, že v tomto hrála jakousi roli i poloha Zlína, co by města, odkud scházely myšlenky na tehdejší dálnici.
0: Nebylo myslitelné, aby ta trasa vedla jinudy než kolem Zlína. A nebylo to jen kvůli Baťovi, ale samozřejmě význam Zlína v té době byl ekonomicky nepostradatelný samozřejmě. Ale nedovedli si to představit ani obyvatelé v těch obcích, které v té trase ležely. Jak říkáte, to poklidné pohoří a to podhůří s vyloženě zemědělským rázem najednou bylo vyrušeno stavbou, která opravdu neměla ve své době období. Konkrétně obec Zástřizly navíc byla sevřena dvěma stavbami. V tom roce 1939 se začala stavět dálnice a začala se současně stavět i tady ta silnice mezinárodní dnešní E50 vedoucí z Brna do Uherského Hradiště a dál na slovenskou hranici. Pro vesnici, která měla na nejvýš 200 obyvatel, to byla prostě rána i sociální, protože v určitou chvíli tady bylo víc dělníků než samotných obyvatel, což podle kronik sebou přinášelo docela dost problémů jak s ubytováním. V chalupách tady bylo třeba až 20 dělníků na chalupě ubytováno. Až po takové ty bezpečnostní a pořádkové problémy užili si své.

0: se podívám na ten povrch toho betonu, vůbec na kvalitu zpracování, tak nevidím tam nějaké zásadní nedostatky, že ta trvanlivost toho materiálu je teda značná a zřejmě to dělali s velkou pečlivostí.
1: Je to tak a hlavně ani to není úplná náhoda, protože tady ty betonovací i projekční práce dělali titíž lidé, kteří projektovali a betonovali pohraniční pevnosti a opevnění, protože do roku 1938 byli zaměstnáni v ředitelství opevňovacích prací. A právě po ztrátě pohraničí byli převedeni do vnitrozemí a začali pracovat tady na těch dálničních stavbách betonových. A právě například tady stavby vedoucí na úseku ze Zástřizel na Vlčák byl přítomen pracem u pevnosti Dobrošov. A když se podíváme na dobovou fotku, tak tady ten ráz se prakticky nezměnil. V tom průchodu nebo v tom průjezdu té dálnice vidíme odvodňovací kanál, který je už vidět i na těch původních fotkách, takže je zachovaný. Jediné, co se změnilo z toho zábradlí betonového, tady máme dneska zábradlí železné.
0: Mezi dvěma stranami hlouky stoupáme na betonový plac, který vlastně tvoří to zastřešení silničky, kterou tento most překračuje. A dnes je to vlastně velice příjemné vyhlídkové místo.
1: Právě ten výhled na malinkatou obec Zástřizli nám možná trošku dotvoří tu představu, jaké to mohlo být v době té stavby. To pohoří opravdu by velmi utrpělo. Ta dálnice měla vést přímo po hřebeni, takže by rozčísla chřiby na dvě poloviny. Dokonce by vypadal úplně jinak i některé lokality. Například lokalita Bunč, která je vyhledávalým turistickým střediskem, by dnes byla lokalitou podobnou Rohlence, Devítím křížům, s mimoúrovněvou křižovatkou, s velkou odpočívkou, parkovištěm, čerpací stanicí a podobně. Právě proto, že spousta těch mostů v té části v Čechách je využita a byla využita pro skutečnou dálnici, tak ta torza, jaká máme v chřibech, tak jsou opravdu raritní. Oni samozřejmě v tom lese vypadají nepatřičně. Jdete, kocháte se krajinou, přírodou a najednou se před vama objeví betonový pilíř, který tím, že není dokončený ten most, tak uniká ten význam. Tím spíš se potom pídí, co to vlastně je, čeho pozůstatek to tady vidí. Teď stojíme u jednoho z největších mostů, který tady v chřibech je. Každopádně je v nejdokončenějším stavu. Vidíme zábradlí, vidíme všechny dekorativní prvky, vidíme omítku. Jedině chybí ta vozovková vrstva.
0: Všechno to má jednotný styl, architektonický, ta zábradlí. Tak to mělo vypadat po celé trase?
1: Ne úplně po celé. Tohle to je rukopis firmy Fritsch a Bramberger, která vysoutěžila stavbu v trase Zástřizli Vlčák. A je zajímavé, že stavby další už potom projektovali jiní projektanti, realizovala jiná firma, takže tam třeba vidíme parabolické propusti. A protože ta dekorace je obdobná, aspoň u těch mostů, které v tom dokončení, v té fázi dokončení jsou takové, ale jsou tam jiné prvky, které jsou jako rukopisem té jiné firmy. Vzorem pro tu stavbu byly ty říšské dálnice, které byly jako první tady v Evropě začaly stavět a my jsme mohli být po Německu druhou zemí v Evropě, která mohla mít tak moderní silniční a dálniční síť. Je zajímavé, že šířka dálnice v koruně měla být 21 metrů. Později, když ta stavba přišla pod říšské dálnice, tak tam ty propozice měly trochu jinší, takže se potom muselo přeprojektovávat na 22,5 metru. Měly i jiné zatáčky, poloměry, měly i jiné sklonové parametry, takže potom protektorátu se muselo velká část toho přeprojektovávat. Zajímavé je, že zatímco tady v Zástřizlech máme trasu dálnice a stavby prakticky hotové, tak na druhé straně chřibů, nějakých 35 kilometrů odsud, vlastně ještě nevěděli, kudy z těch chřibů sejdeme s tou dálnicí k řece Moravě a ve kterém směru potom překleneme Zlín. Byla taková překotná doba, že se nečekalo, až bude všechno hotové, ale dělalo se po částech podle těch jednotlivých stavebních dílů.
0: Jsme se dostali skutečně do chřibských lesů. kde jsou ty pozůstatky dálnice ještě skrytější. Přijeli jsme sem v její trase, po které dnes vede lesní cesta, a dostali jsme se k zajímavé stavbě. Vypadá to jako vchod do nějakého bunkru. Tajemné místo, zřejmě nějaký velkokapacitní propustek pod tou trasou dálnice.
1: Je to tak. Je zajímavý z několika úhlů pohledu. Jednak je na něm krásně vidět, že stoupáme do chřibu, protože není vodorovný, ale je svažitý. A je vidět i nějaký ten úhel toho nástupu. Takže tady vlastně v tomto úseku se trasa dálnice dostává na ten hřeben chřibských lesů. No a je zajímavý tím, že to není jenom malý propustek pro vodu, ale vedou k němu docela pěkné kamenné schody a celý je vydlážděný. Ten propustek měl sloužit i také jako podchod, proto aby se dalo přejít z jedné strany dálnice na druhou. Pro lesní dělníky, pro jakýkoliv další využití pro člověka.
0: Takže můžeme sejít do podzemí Baťovy protektorátní dálnice. Je to opravdu tmavý tunel na délku 20-30 metrů, by to mohlo mít.
1: Může být, protože jak jsem říkal, v koruně ta dálnice měla mít 21 metrů, no a samozřejmě má jakýsi kuželový tvar, takže ta pata toho náspu v nižších terénech může mít 30 metrů, ale pokud byl ten násep vysoký, tak se dostáváme třeba opravdu do šířky 50-60 metrů.
0: Je to tady dokonce i vydlážděno, nemusíme se brodit tedy v bahně.
1: Dokonce kaskádou, tak aby ta voda zpomalovala.
0: A tady na druhé straně propustku se dostáváme k oné zajímavosti, protože tady vidíme trubku, která vychází z té betonové hmoty do nějakého spádu, do nějaké studánky. Zřejmě to mělo speciální funkci, protože na něco podobného jsme zatím nenarazili.
1: Je to opravdu jediné místo takhle vyvedené a nesouvisí to s odvodňováním plochy té dálnice samotné, ale podle dobových dokumentů přesně tady v tomto místě a v trase té dálnice vyvěral minerální pramen. Tímto způsobem, aby byl zachován, tak se snažili jej vyvést betonovým potrubím na okraj toho náspu. Udělali takový menší rezervoár, do kterého ta voda minerální vtékala a potom takovým menším žlábkem odtékala mimo tu dálnici. Bohužel dnes už ta voda je vyschlá, na nejvýš, když jsou nějaké větší deště, tak tady nějaký odvod vidíme, nechutnali jsme, jestli je minerální nebo ne, ale jako technické řešení je to velice zajímavé a dokládá to, že mysleli i na detail. Mysleli i na to, že ta voda je prostě nějakým způsobem cenná a chtěli pokud možno ji zachovat. Nejsem si jistý, jestli se stejným ohleduplným pohledem se dělají třeba dnešní stavby.

První zastavení po stopách vizí bratří Baťů nás zavedlo do podhůří Moravských Chřibů a k příběhu nedostavěné baťovské dálnice. Průvodci nám byli dokumentarista Petr Slinták a místopisný badatel Pavel Zrna. V příštím výletu s Vltavou navážeme projektem, který se na rozdíl od dálnice podařilo uskutečnit Baťovým vodním kanálem.

I české hudbě patří závěr odpolední pondělní Vltavy s datem 3. srpna. Slyšeli jsme čtvrtou část svity z baletu Andersen Oskara Nedbala, konkrétně část nazvanou V pralese. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek. A co nabídne dnešní podvečer na Vltavě? Patřit bude třeba lidicím a umění. To bude téma dnešního vltavského Art Café, které si můžete naladit po 17. hodině. Lidická sbírka umění neboli Lidice Art Collection letos dostala darem 65 děl od turecko-britské kurátorky Humy Kabacky. Proč tento unikátní dar směřoval zrovna do Lidice, jak se v místě s tak silnou historickou stopou vlastně tvoří kulturní program? I na to odpoví hosté pořadu zástupkyně ředitele památníku Lidice Jana Chourová Plachá a také kurátor lidické sbírky umění Miroslav Orlíček. Tak si dnešní Art Café nalaďte. A laďte i zítřejší ranní Mozaiku. Budeme pro vás mít další díl seriálu o Sokolovnách. Věnovat se budeme ale i novému dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, který pro nás hodnotí Alice Aharonová. Pro dnešní odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za editora Antonína Fajfra a také Natašu Vodovářkovou z Techniky. Opatrujte se. Dobrý podvečer.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 16.30, na řadě je tedy ve vltavském programu repríza pořadu Akcent z letošního ledna. Mluvili jsme tehdy o projektu Čitelná Praha.

0: Akcent.
1: Čitelná Praha, což je jednotný informační a navigační systém ve městě, vstupuje do další fáze. Po instalaci řady nových digitálních a statických prvků, které zjednodušují orientaci v přestupních uzlech, na vytížených zastávkách MHD i na pěších trasách, pokračuje projekt i letos. Jaké jsou ohlasy na dosavadní změny, jaké jsou problémy a jak bude projekt Čitelná Praha pokračovat? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal. Dobré odpoledne.
2: Krásný den.
1: A který má projekt Čitelná Praha na starosti. A vítáme také kreativního ředitele, designéra grafického studia Saitu Tomáše Machka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: My už máme za sebou, řekněme, takovou tu pilotní fázi toho, o čem Čitelná Praha je. Co vám ta pilotní fáze, kdy jsme vlastně netrpělivě celou dobu hledali, kde se ten informační jednotný systém nový objeví a viděli jsme ho jenom takových ostrůvcích na Palmovce a na různých místech, tak co vám vlastně ten začátek ukázal, Filipe?
2: Hlavně je to, že víme, jaká je reakce cestujících nebo těch lidí, kteří vlastně pro které je ten systém určený. To znamená,
1: je
2: samozřejmě konzervativní, protože lidé jsou zvyklí na něco po dlouhá léta a když jim to kompletně změníte, tak samozřejmě se to spoustě lidem nelíbí. Ale postupem času, jak už ty věci jsou v tom terénu docela dlouho, tak těch pozitivních ohlasů přibývá. Hlavně to, že my vlastně ty prvky nejenom neměníme jenom jejich design, ale přidáváme i nové funkce a to samozřejmě je pozitivní, protože spoustě lidem tenhle ten systém vlastně, když si to uvědomí, tak jim připadá ten dnešní nedostatečný a postupně zjišťují, že vlastně jim dokážeme sdělit mnohem víc, než by si i sami dokázali představit.
1: Takže Tomáši, zase zafungovalo u klasicky to, že zvyk je železná košile, takže neměnit to, co už tam máme a cokoliv se objeví nového, tak je to moc černé nebo moc malé?
3: Určitě, v českém prostředí to je úplně typické, ale já zase na druhou stranu ty lidi chápu, protože ten zásah je tak významný a na druhou stranu chápu i netrpělivost těch lidí, kteří neustále říkají, kdy už to bude, ale my všechny ty věci, ten systém je tak rozsáhlý a my musíme dílčím detaily a i ten celek stále iterovat jako a stále dopracovávat tak, aby to pak bylo skutečně funkční. Takže proto nám to trvá dlouho a ta implementace bude taky dlouhá, protože například vyměnit cedule v metru se může jenom ve chvíli, kdy se ta stanice má jako generální rekonstrukci, za provozu to možné není, takže to mám jenom na vysvětlenou. Dneska se mě naposled ptal vlastní kolega, proč to vlastně jako už to metru není víc, takže jsem mu to vysvětloval.
1: Dobře, a já bych to taky vlastně asi, Filipe, potřeboval pochopit, protože vzít třeba a vyměnit ceduli, která je uprostřed stanice, asi není takový problém, aby to čekalo na generální rekonstrukci stanice, což vzhledem při počtu stanic a jak dlouho ty generální rekonstrukce trvají, tak to znamená, že změna jednotného informačního systému bude kompletní v roce 2125.
2: Ne, zní to strašně, ale naštěstí to bude rychleji, protože jedna věc je, že ty cedule můžete přelepit, což se dá i během noční výluky metra, kdy lidé spí, ale pak jsou tam i věci, že ty věci můžeme měnit i za pochodu. Samozřejmě, pokud chceme ty nosiče úplně dát jinam, přemístit jejich poloplně nové,

0: Je to i proto, jakým způsobem nás někdo třeba sleduje, aniž bychom to věděli, jestli se díváme nahoru na ty cedule, kam se díváme, jak dlouho se díváme.
1: Tak na ten výzkum je ideální si vždycky najmout někoho, kdo je na to specialista, a to je někdo, kdo se věnuje UX designu nebo UX výzkumu. My jsme takový...
0: To znamená uživatelský.
1: Uživatelský vlastně průzkum. A i vlastně ta jejich metodika, jak zjišťují a co zjišťují, ta je vlastně nějakým způsobem s námi vlastně konzultována, ale na ty výsledky my nemáme jako sami vliv nějakým aktivním způsobem a očekáváme ten výstup právě z toho uživatelského výzkumu. Takže ano, jsou tam pak vybráni, je tam nějaká vybraná skupina lidí, aby obsahovala, řekněme, reprezentativní vzorek nejenom běžných cestujících, ale cestujících, kteří mají speciální potřeby. Dneska vlastně i ten design navigační musí být navrhován tím způsobem, že je vlastně příznivý pro lidi s nějakou třeba vadou zdravotní nebo s nějakým znevýhodněním, takže tyhle všechny věci tam zohledňujeme a pak se i doptáváme v průzkumu, jestli jsme je udělali dobře nebo jestli ještě něco chybí.
0: Filipe, jaké byly ty hlavní výstupy? To znamená, vy jste zmínil tak velmi opatrně, že výstupy byly konzervativní, ale předpokládám, že tam byly konkrétní věci, které jste třeba i v průběhu toho upravovali.
2: Dlouho jsme testovali třeba ty nové jezevčíky nebo teploměry v metru, co jsou ve vozech a ve stanicích, kde vlastně ta původní podoba byla poměrně výrazně odlišná od toho, co se nakonec doladilo potom. A právě tady jsme zjišťovali, měli jsme i alternativy, měli jsme různé verze a vlastně jsme dávali na výběr, co z těch verzí je pro ty lidi lepší. A to samé máme i třeba u té pěší navigace, kde vlastně původně se objevily nějaké první mapy, obelisky a ptali jsme se lidí, jak tím mít tu mapu otočenou, co na těch vlastně směrovkách má být napsáno. A to testování vlastně trvá do dneška, takže my to tady ve spolupráci s designéry postupně ladíme, dotahujeme do té finální podoby a někdy to má opravdu několik různých rozcestí a pak se ptáme nebo pak vlastně zjišťujeme, která ta cesta je správná a ladí se to. Nicméně naštěstí se potvrzuje, že vlastně i když ty lidé původně na to mají třeba takový jako rozpačitý názor, než si na to zvyknou, tak pak ve výsledku uznají, že vlastně ta cesta je nakonec správná, jenom si na to prostě musí trošku zvyknout.
0: Tomáše, co vy jste zaznamenal za, řekněme, největší ohlasy, a to ať už ty pozitivní nebo ty negativní? No dobře, tak se zeptám na ty negativní.
1: Jasně, ty jsou vždycky zajímavější. V českém prostředí je to prostě tak, že když je něco v pořádku, tak ten ohlas nedostanete. Mm-hmm. Ale vždycky se lidé ozývají, a speciálně v dnešní době jako sociálních sítí, když se jim něco nelíbí. A mají na to samozřejmě právo a divili bychom se, jako kolik je odborníků na navigační systémy a grafický design. Ale ono zase pak se objeví spoustu odborníků, když je třeba mistrovství světa v hokeji, tak máme spoustu jako hokejových trenérů, že? Takže ono to je jako celkem běžné. A na druhou stranu ten projekt je tak rozsáhlý, že si to neuměli ani zadavatelé představit. A vlastně ty jednotlivosti, které jsou k vidění, jsou součástí toho celku. A my, když to nemůžeme odprezentovat v tom celku, tak je to možná zdánlivě nepochopitelný, ale ono to postupně začne jakoby docvakávat. A chci říct, že my v tuto chvíli jsme necelé 3 roky od soutěže, ale v Londýně, když se dělali jenom mapové podklady, tak jenom ty mapy testovali 3 roky, než je pustili do implementace. A my vedle toho děláme vlastně ten projekt daleko rozsáhlejší. Ty mapy, mapové podklady pro chodce jsou jenom jednou z částí toho celého projektu Čitelné Prahy.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: S Filipem Drápalem z Pražské integrované dopravy a s Tomášem Machem z grafického studia Saitu se věnujeme projektu Čitelná Praha, který teď tedy přichází do nové fáze a v rámci té implementace se najednou začínají objevovat věci, na které jsme vlastně docela i čekali. Jo? A jedna z těch věcí jsou třeba obelisky. Ve chvíli, kdy se objeví ty krásné černé obelisky na různých místech po Praze, tak člověk vlastně začne to zkoumat. No a teď se stane, jako třeba na Praze 7, že si lidi v tom začnou číst a najdou tam chyby, Filipe. Jak se tohle může stát, že ulice Nikolase Windna je prostě napsaná špatně?
2: Bohužel je to tak. Stává se to, ty věci vznikají někdy v docela velkém časovém presu, protože dlouho čekáte, než dostanete nějaká povolení, pak najednou někdo přinese to razítko a pak honem honem musí se všechno dodělat, někde se to současně rekonstruuje ulice, takže se tam musí v nějakém termínu prostě ten prvek objevit. No a máme poměrně pak málo času, ty věci vidí x lidí a bohužel i když to vidí x lidí, tak se občas sem tam nějaká chyba stane. Ale tyhle ty věci si i právě v rámci toho potřebujeme vyzkoušet, aby jsme věděli, jak se těch chyb příště vyvarovat a jak vlastně to udělat tak, aby jsme nemuseli něco zbytečně vyměňovat a nebyla z toho ostuda. Ale je to prostě i my se všechno tohle to učíme, protože nikdy tady takovéto prvky nebyly a nikdo vlastně na to nebyl připravený.
0: Tomáši, dá se zabránit tomu, nebo je na to přímo vymyšlený nějaký mechanismus, aby se do systému nezačaly přibývat reklamní a komerční marketingové prvky?
1: Myslíte do systému?
0: Jednotného informačního systému.
1: Tak ta reklama je asi součástí vlastně toho provozu. Často do toho my úplně nevidíme. My se snažíme...
0: Myslím do toho návrhu, který jste vymysleli. Aby vlastně na těch obeliscích, kde vlastně prioritně má být skutečně ta informační hodnota, se nám najednou z ničeho nic pomalu nezačaly objevovat loga, která samozřejmě nebudou ladit s tím, jak to celé máte vymyšlené a podobně.
1: To si myslím, že nehrozí. Tam je spíš otázka toho určení vlastně těch jednotlivých cílů pro ty chodce a ty mapy vznikají tak, že se to natahuje z různých stávajících databází a samozřejmě ty byly někdy vytvořeny pro nějaké potřeby a ty potřeby jsou dneska jiné. Takže my zjišťujeme, že určité vrstvy, které chceme v mapách zobrazovat, vlastně nikdo nějakým způsobem nemá zmapované, nebo je má zmapované nedostatečně, nebo tam někdo, lidská chyba, tam zůstala už kdysi dávno a ta se propisuje a můžou vznikat třeba ty překlepy. Na druhou stranu se vlastně dohodujeme, co tam všechno má být součástí těch cílů a domlouváme se na tom, jestli třeba některé soukromé subjekty, jako jsou například významné galerie, kterých pár v Praze je, jestli tam mají být, jestli to je reklamou. My se domníváme, že to je službou a že by tam měly být, takže vznikne zase nějaká komise, která řekne, tohle je asi z nějakého důvodu oprávněné, takže tento cíl tam můžeme umístit. My se opravdu o každý ten detail se domlouváme a je to velmi pečlivá práce, o kterou se snažíme.
0: To, co tady Tomáš zmiňuje, tak je třeba, dáme příklad, Kunsthalle. Jako velká, ale soukromá galerijní instituce, která není příspěvkovou organizací ani města, ani státu a měla by být, jako řekněme, orientační bod, navíc dost výrazný orientační bod právě v tom navigačním systému.
2: Je to právě někdy takové těžké zvažování, jestli třeba právě takovéto soukromé subjekty nebo třeba obchodní centra, podle kterých se lidé orientují a znají je podle názvu, jestli by tam přeci jenom neměly být, i když je to vlastně taková reklama, ale vlastně my potřebujeme, aby lidi ten systém využívali jednoduše a když jim nebude schopen nabídnout to, co oni chtějí, tak ho prostě budou obcházet a to nechceme. Třeba v Londýně právě se s tímhle poradili, že když jste ve čtvrtí, která je plná obchodních domů a různých jako služeb, tak tam prostě tyhle ty soukromé subjekty jsou, protože právě za nimi ti lidé chodí. Takže je to potřeba zvažovat a vyvažovat, aby se nám to pak zase nepřehltilo a nevrátilo zpátky.
0: Záměrně takovou následující otázku dám Tomášovi, který je ze soukromé firmy, byť s návazností tedy na hlavní město Prahu, ale kde vy vnímáte vlastně v současné chvíli to, řekněme, nejslabší místo celé implementace čitelné Prahy? A teď vám dám na výběr. Finance, koordinace, veřejný prostor nebo politika?
1: Kompetence.
0: Rozveďte.
1: Praha jako hlavní město vlastně má spoustu z Prahu zřizovaných organizací, které jsou i stakeholdery například v tomto projektu. A vlastně někdy se nám zdá, že tam ty kompetence jsou nejednoznačně určené nebo se kříží a to může vlastně v tom mezioborovém jako konání jako vytvářet třecí plochy nebo nějaká nedorozumění a to je vlastně na tom to nejtěžší, jako to, aby k ním nedocházelo nebo abychom jim předcházeli. Politika politika si myslím, že tato právě nastavuje ty kompetence a tamto leckdy od samého začátku nebylo dobře nastaveno a s tím se potýkáme.
0: Filipe, předpokládám, že vy jakožto zástupce Pražské integrované dopravy můžete něco nemůžete říct, ale nicméně z hlediska projektového řízení celého toho olbřímího projektu, jako je Čitelná Praha, tak vnímáte, že najednou, přesně jak to říkal i Tomáš, že vlastně pro Prahu jako takovou z toho vyplývají možná bokem určité potenciální změny toho, co by mělo fungovat lépe. A pokud ano, tak na co jste narazili nejvíce?
2: Je to tak, je to prostě potřeba dohodnout se mezi těmi různými firmami a stanovit si jasně, kdo se o co má starat, kdo o čem má rozhodovat a vlastně vyplývá
0: to znamená,
2: z toho.
0: To znamená, že to je třeba LTODO, TSK.
2: Tak přesně, jo, dopravní podnik, technologie hlavního města Prahy. Prostě tady se ukazuje, že vznikají nové prvky, o které se pak bude muset někdo starat a to, že to někde vznikne, je krásná záležitost, ale pak se o to někdo bude muset starat a to je velice nevděčné. A tam se pak teprve ukáže, jak se o to kdo umí starat. Třeba navigační systém v metru, který někdo navrhnul kdysi a za ty roky se z toho stalo něco úplně jiného. Takže je to i o tom, jak vlastně ti lidé, kteří
0: to znamená od Ratouského přes Vaňka k nějakému zvláštnímu pelmelu, o kterém nikdo nevěděl, jak vznikl.
2: Je to prostě, že někdo to dostane na starosti, ten si s tím pak něco už dělá podle sebe, ale už tam nejsou dostatečné kontrolní mechanismy, aby se ten systém udržel v té původní kvalitě a aby se časem nesprofanoval a nestalo se z něj prostě něco, co ti původní autoři vůbec vlastně nepředpokládali. A schopnost ty věci dotahovat do konce a dbát i na detaily. Ono je to někdy úplně jako jednoduché udělat tu věc jako 80% té věci udělat dobře, ale těch zbývajících 20%, aby tam opravdu všechny ty nejmenší detaily byly správně, tak to je ta největší a nejvděčnější práce.
0: Tomáši, máte obavu z toho? Já se vždycky vzpomenu na Adama Gabriana, který přesně říká, ona Praha často nepotřebuje nic jiného, než jenom, aby ji někdo udržoval. Že to vlastně to celé město posune to ještě o kus dál. Máte trošku obavu z toho, že vy tady vlastně teď jste ve fázi výtvoru, ale aby to vydrželo, aby to bylo krásné, aby to bylo funkční, takže někdo to bude muset udržet a to může někde v okamžiku těch kompetenčních sporů, které zmiňujete, se celé zhatit?
1: Tak kdybych nebyl optimistou, tak bych asi v tom projektu vůbec nefiguroval, ale přesto všechny úskalí, o kterých jsme tady s Filipem mluvili, já si myslím, že dneska se to dá relativně jiným způsobem, než při 40 lety nastavit, takže třeba co se týká metra, říkám metro je jenom jedna část Čitelné Prahy, my jsme v tuhle chvíli odevzdali více než 250 stránkový manuál, který chyběl a tam jsou detailní popisy všech možných aplikací a věřím tomu, že pokud bude vydán jako oficiální dokument a bude vůle ho naplňovat, tak pak tam může být i ta kontinuita a nemusí vznikat nějaké vlastně výsledky, které nebudou odpovídat tomu záměru.
0: Akcent. S Filipem Drápalem z Pražské integrované dopravy a Tomášem Makem z grafického studia Saitu se bavíme o projektu Čitelná Praha, který teď už je mnohem viditelnější, než byl ještě před rokem nebo dvěma. Najednou nám začaly tady vlastně vyrůstat prvky, které jsme ještě neviděli, jako například ty totemy nebo takové ty velké znaky metra, které se nám objeví na různých místech. Musím říct, že to je vlastně na jednu stranu zajímavé, Tomáši, ale je to trošku na hraně. To je obzvlášť v této republice, která má neblahé zkušenosti s bigboardy, tak vlastně najednou tady máme další prvek, který je dost výrazný a který je hodně vidět.
1: My z tohoto prvku konkrétně máme docela radost, protože on je relativně jednoduchý, ale tento prvek chyběl, protože řada míst v Praze a ty stanice metra jsou v různých situacích, kdy vlastně si vůbec nejste schopen uvědomit, že se tam ta stanice metra nachází. Takže jako my tímto přivolávat
0: svým prvkem dálkovým. Že to není jako prosek, kde to vidíme z dálky, ale najednou je to vlastně velmi subtilní stanice.
1: Ano. A já teďko jsem zaznamenal, že jsem obyvatel Dejvic a na Hradčanský u nás je konečně ta velmi málo přehledná stanice viditelná, protože tam je jedna velká kostka. dneska to tému a už z dálky vidět, že se tam nachází v tom místě vstupy do metra. Pak vlastně, pokud tam ty lidi tímto signálem dovedete, tak pak už těm jednotlivým vstupům, které jsou zase rozesety různě, buď ve vstupních kioscích nebo dokonce fasádami domů, tak už je dokážete lépe navigovat.
0: Ne, tady zase můžu trošku, Filip, na to ještě zareagovat, ale můžu třeba oponovat jinými městy, které mají vlastně také ten vstup do metra řešený opravdu jenom těmi schody, dokonce nemají ani žádnou střížku a kde vlastně to označení metra je ještě méně viditelné, než je to, co jste popisoval vy, Tomáši.
1: Já to doplním. Myslím, že nemá to úplně pravdu. My jsme na tohle téma si udělali dost hlubokou rešerši a to, že existuje totem a potom označení vstupu do stanice v nadpraží schodiště, to je ta nejběžnější praxe po celém světě.
0: Já si teda naposledy si vzpomínám v Barceloně, jak jsem měl velký problém najít vchod do metra, protože tam to opravdu nebylo označené skoro vůbec.
1: I v Barceloně mají totemy. Já vám pošlu PDF-ko.
0: Tak jo. Filipe, vy jste to chtěl doplnit.
2: Tady je vlastně vtipné to, že když se tyhle ty kostky objevily, tak část těch našich, nechci říct kritiků, ale prostě těch ohlasů naopak říkala, vždyť to není vidět, vždyť je to strašně nenápadné. A druhá část říkala, vždyť je to strašně obrovské, to tady svítí lidem do oken. Takže vlastně vidíte, že co názor, to úplně jako jiný úhel pohledu. A vlastně myslím si, že u téhle té konkrétní kostky se vlastně ukázalo, že to je věc, která je viditelná, ale zároveň celkem decentní, že to úplně nekřičí do toho prostoru, že ho celkem kultivuje, ale přináší to sebou to, že to není tak úplně nápadné, jak by třeba někdo chtěl. Takže je to prostě vždycky o tom úhlu pohledu a o tom někomu to přijde moc, někomu málo.
0: Tomáši, co vlastně v následujících letech budeme v rámci Čitelné Prahy moci zažít a čekat? Jsou to vlastně implementace těch už stávajících prvků, které jsme nějakým způsobem zažili, to znamená různé obelisky, informační cedule, předpokládáme ten navigační systém, který nás má pěšky navést z jednoho místa Prahy na druhý, anebo jsou tam ještě nějaké prvky, o kterých ještě nevíme?
1: Vyjmenoval jste asi ty nejdůležitější a jak jsem už řekl, ta četnost výskytu těch nosičů jednotlivých, zejména na povrchu, si myslím, že bude dokazovat to, že to dává smysl. Ale samozřejmě vedle toho řešíme spoustu dílčích věcí. Ta navigace se propisuje, nachází se nejenom na statických, ale i dynamických nosičích. I na tom spolupracujeme. Informace do vozů jednotlivých dopravních cest. Na ty obrazovky toho se taky vlastně dotýká naše práce. Budeme se podílet na vzniku nových jízdních řádů. Ta práce je vlastně rozsáhlá, možná mě doplní Filip.
0: No já na Filipa mám úplně specifickou otázku, protože my vlastně v Praze zažíváme boom černých prvků, které jsou velmi přístupné pro to město, ať už jsou to nové zastávky, nebo je to mobiliář, případně je to samozřejmě ten informační systém, ale do toho nám svítí ty zastávkové označníky. Což je věc, která nám tady zůstala tak nějak podivně ještě ze 70. možná i dříve. Ony ty staré, to je jenom potřeba zmínit, ty staré, které například vidíme v takové té smyčce trolejbusové, které jsou na Praze 10, tak ty jsou krásné, ty jsou vlastně takové velmi elegantní, ale všechny tyhle ty pozůstatky, Filipe?
2: Ano, označník to je téma věčné a zase tady je to, že tohle je prvek, který tady je s námi už dlouho, je to na něm vidět. Bohužel se za tu dobu z něj stalo něco trošku jiného, aby si možná někdo zjednodušil práci, ale je to pochopitelné, prostě vy se o ty věci musíte umět starat, takže potřebujete, aby se to nemuselo udržovat nějak složitě. Ale právě to, že to je červené, tak spousta lidí říká, nechte nám to červené, hlavně z toho nedělejte tu nenápadnou, šedou, černou věc, která pak není ve tmě vidět. My se jim to snažíme vyvracet, ale je to opravdu něco, na co jsou tady lidé zvyklí a dost hákliví, stejně jako na tom označníku. Máte ten symbol toho dopravního prostředku, který je prostě už jako dneska přežitý a historický.
0: No, musí tam zůstat ten starý autobus.
2: Ale přesně, spousta, už jsme dostali spoustu pokynů, aby právě tam na tyhle věci jsme nesahali. Ale my se snažíme jim vlastně ukázat, že i ty zdánlivě černé nenápadné věci v tom prostoru prostě fungují a že ho umíme tímhletím kultivovat a že to není, že někomu něco zhoršujeme a uděláme ten systém nenápadný, ale že prostě jenom některými věcmi šetříme a díky tomu ty opravdu důležité věci z toho vystoupí.
0: A teď ale jenom je to... ta důležitá informace, Filipe, to znamená, je návrh nového zastávkového označníku, který bude ladit s tím, jak se celá Praha teď profiluje?
2: Ano, je. Už asi 5 let ho ladíme. Je to opravdu jako rekordní čas, ale je ne, to
0: ale potřeba. Tak jako neveřejně trošku.
2: Trošičku neveřejně, ale už si myslím, že jsme hodně blízko, aby jsme tu věc doladili a řekli, tady to máte, funguje to, je to vyzkoušené, jenom zase je na to si potřeba trošku zvyknout.
0: Tomáš se zaradoval, když padla tato otázka, protože evidentně mu to také trošku leží v žaludku, ale když se na to, Tomáši, vy podíváte na celkově na Prahu, a to je vlastně naše závěrečná otázka, vedle, řekněme, vyřešeného jednotného informačního systému, vyřešených zastávek, mobiliáře, možná zastávkového označníku, je ještě nějaká vada na kráse, když už se tedy i ty velmi zvláštní ta velmi zvláštní zábradlí začala už natírat z té červeno-bílé do černé?
1: Já si myslím, že se to postupně lepší. Vlastně to, čeho se tady dotýkáme, nebo to, co pro nás je nejdůležitější, je vlastně kvalita toho veřejného prostoru a ten náš vstup v tomto projektu je vlastně poměrně významný. Na druhou stranu těch projektů na skultivování veřejných prostorů je i více a myslím si, že už je to viditelně, se to i projevuje i v tom parteru městském, jako že i ti prodejci nebo ty retaily jednotliví už daleko častěji umí si lépe označit svůj obchod. Takže
0: kultivovaněji.
1: Kultivovaněji. Protože mají ten vzor, pokud ho nemají jako v tom nejrozšířenějším, tak to nemohou co opakovat. Takže pokud jim budeme dávat dobré vzory, tak by mohly být následovány a v tom jsem optimista.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali čitelné Praze, tedy jednotnému informačnímu a navigačnímu systému v hlavním městě. Ve studiu s námi byl mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal, který má projekt Čitelná Praha na starosti. Moc děkujeme, Filipe.
2: Také děkuji za pozvání.
0: A kreativní ředitel grafického studia Saitu a designer Tomáš Machek. Díky moc.
1: Také děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byla repríza poradu Akcent z letošního ledna. Teď už pro vás chystáme zprávy. Mít je pro vás budeme za 3 minuty.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka Ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server iRozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o více než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Paks. Důvodem je kriticky nízká hladina Dunaje a to přináší problémy i v Bulharsku a Rumunsku. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro tzv. Profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy. Galerie hlavního města Prahy vrátila do výklenkové kaple ve Vojanových sadech v Praze zrestaurovanou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého od Ignáce Františka Placera. Socha byla ze sadů odvezena v roce 1991 kvůli špatnému stavu. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů Celsia. V údolích pak ojediněle kolem 14. A více zpráv najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Café. Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slíbová. Příběh Lidic, které 9. a 10. června roku 1942 vypálili a zcela zničili nacisti, zná v České republice asi každý. Možná ale, že ne každý se byl v Lidicích podívat a tak neviděl tamní památník, neprošel se Lipovou alejí a nezašel do Lidické galerie na výstavy sestavené z Lidické sbírky umění neboli Lidice Art Collection. Jak tato sbírka vznikla, v čem je unikátní a jak vlastně dnes přibližovat události více než 80 let staré mladému publiku? To bude téma dnešního Art Café. Mými hosty jsou zástupkyně ředitele památníku Lidice Jana Chourová-Plachá a kurátor Lidické sbírky umění Miloslav Vorlíček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Před prvními otázkami a odpověďmi ale dejme prostor hudbě. Dnes jsem vybírala z interpretů, které bude možné vidět a slyšet na tuzemských srpnových festivalech. Začínáme besedou u Big Beatu, to je festival v podhůří Bílých Karpat a zaspívá tu i zpěvačka Beata Rakovská alias Palma. Tohle je její skladba Starý duch.

0: Vltavské Art Café dnes věnujeme kulturním a společensko-historickým aktivitám lidického památníku. Se mnou ve studiu sedí Miloslav Vordíček a Jana Chourová-Plachá. Novinkou Lidické galerie je výstava NHK Collection Lidicím. Je to 65 děl, které lidické sbírce věnovala turecko-britská kurátorka a sběratelka Huma Kabakci. A zajímavé na ní je, tedy na té sbírce, že je kompletně věnovaná umění v turkicky mluvících zemích. To jsou země, které se historicky rozprostíraly napříč Evropou i postsovětským prostorem. Pane Vordíčku, co je to za sběratelku a proč ten dar putoval právě k vám?
1: Ta sbírka se jmenuje Nahit a Huma Kabakci Collection, plným názvem, používá se to NHK Collection pro zkratku. A Huma Kabakci je vlastně dcerou Nahita Kabakciho, který byl jedním z prvních soukromých sběratelů současného moderního umění v Turecku. On tu svoji sbírku založil v 80. letech právě s důrazem na tyto regiony. Původně se zaměřoval jako většina asi sběratelů, začne nejdřív s domácími umělci a umělkyněmi. Posléze vlastně to začal rozšiřovat o ten prostor toho turkicky mluvícího světa v té době ještě teda pod sovětským vlivem té části světa. A ta sbírka vznikala, jak jsem říkal, v těch 80. letech s tím, že on v tom Turecku vlastně, nebo v tom Istanbulu otevřel asi jednu z prvních galerií, která byla soukromá, která nebyla státní. To soukromí sběratelství vlastně současného umění v tom Turecku vzniká v téhle době a on v té galerii, i když jeho práce byla kompletně jiná, vlastně se snažil prosazovat to umění, který ho nadchlo, který mu prostě věřil a samozřejmě po pár letech už jako otevřelo se víc těch soukromých galerií, takže on se rozhodl, že teda bude mít jenom tu svoji sbírku. Bohužel pak ve velmi raném věku pan Kabakci zemřel a sbírku přenechal své dceři Humě, které v té době bylo 19-20 let. A Huma s tím docela asi nějakou dobu trošku bojovala, abych byl upřímný. Myslím si, že to je vždycky takový, jako že to je to něco, s čím člověk musí nějak žít, že něco tady je ten odkaz na to tatínka, který jí zemřel. A zároveň je to římě, kterou prostě člověk musí spravovat, takže nějakou dobu se snažila to redukovat nebo dívat se na tu sbírku, ač v posledních 10 letech vlastně začala do té sbírky přinášet nový hlasy, jako třeba ženský umělkyně z toho regionu, soustředit se víc na současnější autory a dostala se do situace, kterou myslím, že u nás třeba ještě tolik neznáme, protože to soukromé sběratelství jako v té sféře, kdybychom se na to dívali podobně, jako to dělal ten pan Kabakci, tady je třeba až po 90. roce. Oni začali dřív vlastně darovávat ty soukromé sbírky do těch veřejných. Oni se vlastně jako dostali k tomu, že ta soukromá sbírka má určitý význam nějakou dobu, ale potom je důležitý dát té veřejnosti, protože cíl toho sběratele by nemělo být nechávat ty díla jenom doma v depozitáři, aby je nikdo neviděl, ale mělo by to být, že vlastně se dostávají zpátky do toho veřejného prostoru.
0: Když se vrátím k té otázce, jak se tedy sbírka dostala k vám do Lidic?
1: No a právě Huma se v poslední době začala rozhlížet, kam by mohla darovat svoji sbírku. I podle jejich slov, nebo část té sbírky, podle jejich slov vlastně nejdřív měla zájem darovat to někde ve svém regionu, čili někde v Turecku ve okolí. A pak jsme se vlastně začali bavit o poslání a odkazu Lidic, o tom, co lidická sbírka umění je, o důrazu na solidaritu, o tom vlastně, jak ta sbírka komplikovaně vznikala a ona se vlastně v tomhletom, v té části rozhodla, že by nám ráda něco darovala. Trošku odkryju i to, že vlastně my jsme si na poprvé mysleli, že nám bude darovat třeba jedno nebo dvě díla, potom vlastně poslala se nám 65 děl, který by nám ráda darovala, což pro nás byl vlastně taky šok.
0: No, vy jste zmiňoval ten princip sbírky, která je tedy založena na solidaritě, což je něco, o čem určitě budeme ještě mluvit, ale přeci jenom ještě bych se zastavila u této konkrétní sbírky, protože samozřejmě, když se na ní lidé půjdou podívat, tak uvidí, že je to umění z Turecka, z Azerbajdžánu, ze Srbska, z Gruzie, z Kyrgyzstánu. Jsou to relativně daleké kraje. Čili jak se má vlastně tamní paměť k té paměti střední Evropy nebo Lidic? Vidíte tam i nějakou souvislost v tomto směru?
1: Já osobně jsem z toho jako hrozně nadšený, protože si myslím, že něco takového tady u nás není, jako když se budeme bavit o současném umění a k tomu přístupu toho pozorování, toho, co se děje někde jinde, tak to umění může opravdu fungovat jako skvělý přibližovadlo toho, že vlastně zjišťujeme, že jinde žijou taky lidi. Jo, když bych to řekl takhle velice obstrukně. A ty vlastně témata, který, protože určitě se ještě k té sbírce dostaneme, ale vlastně lidická sbírka umění je nejenom jakoby odkaz těch lidic, toho masakru nebo prostě těch událostí, ale je to zároveň i jako oslava života. Jo, to je, jsou dvě takové hlavní stěžení témata té sbírky. A vlastně, když se přijdete podívat na tu výstavu NHK Collection Lidicím, tak uvidíte tuhle tu pestrost toho, co tam umělci a umělkyně vytvořili, kdy na jednu stranu máte prostě díla, které samozřejmě reflektují události, třeba příklad v Sarajevu nebo prostě v jiných částech, kde došlo k dalším jako nějakým tragédiím, ale na druhou stranu tam máte prostě autory a autorky, kteří třeba v 50. letech odmítli malovat socialistický realismus a začali prostě malovat svoje, a vlastně z nich staly jako opravdu ty kanóny toho jejich historie. Takže návštěva té výstavy vlastně je unikátní příležitost toho, jak se seznámit opravdu s těma nejvýznamnějšíma umělcema posledních 50 let z toho regionu, kterých vlastně my tady v tento moment víme velice málo.
0: Mě zaujal třeba turecký fotograf Ari Güler, kterému se tuším přezdívalo Oko Istanbulu. Ten zachycoval proměnu městského prostředí a takovou tu každodenní zkušenost. To bych řekla, že na to možná úplně to nejsilnější, co tam může návštěvník vidět. Nebo třeba Volkan Aslan, to je ročník 82, který pracuje velmi vtipně v koláží. Máte tam, a je to otázka na vás oba, nějakého svého oblíbeného autora, autorku, k jehož pracem se třeba rádi vracíte?
1: Já určitě bych pro českýho nebo československý návštěvníky jako rád jim doporučil, jak jste sama říkala, toho Ara Gillera, protože pro mě je to vlastně, když se podíváte na, a nemusíte se dívat jenom na ty dvě fotografie, které nám byly darované, ale když si ho začnete vyhledávat, tak vlastně zjistíte, že to je prostě autor, který žil v podobné době jako Josef Sudek. Nikdy se s Josefem Sudkem nepotkal, je velká pravděpodobnost, že nikdy o sobě ani nevěděli. Ale zároveň ty jejich metody, přístupy k tomu médiu, práce s fotografií je vlastně hrozně podobná.
0: Protože tam ta melancholie je velmi jako, ano, podobná.
1: A i v těch jeho jiných, právě on taky fotí svoji zahradu jako stejně z okna, jo, jakože jsou tam hrozně prvky, není to kopie, není to, proto možná jako kdyby o sobě věděli, tak třeba je tam inspirace, ale což je samozřejmě v umění správně, protože prostě inspira jako že prostě není originál, víme, že není od modernismu, ale ten přístup je pro mě hrozně jako vlastně přívětivý, proto když přicházíte z našeho prostředí, znáte se prostě s tvorbou Josefa Sudka, tak vlastně najednou do toho vstoupí to, že najednou se setkáváte s autorem z jiné části světa, který má podobný přístupy k tomu médiu. Podle mě to ukazuje tu krásu toho umění, že prostě ten jazyk je vlastně jako přenosný, ať už jste na jakýkoliv části světa, tak jste skrz to umění schopná prostě číst si věci z toho, který jinak by vám, kdybyste se setkali s někým, kdo mluví jejich jazykem, třeba nepomohl.
0: A paní Chůrová má nějakého oblíbence v té výstavě?
2: Nemůžu říct, že úplně oblíbence, ale musím říct, že na mě velmi působí celková instalace té výstavy, protože je nainstalovaná citlivě, zároveň v dialogu vlastně s tím, že je to největší transport, který jsme v novodobých dějinách lidické sbírky umění organizovali. Takže nechci prozrazovat víc, protože bych ráda, aby samozřejmě vaši posluchači se přišli na výstavu podívat, ale chci říct, že vlastně je to pro mě celá jako srdeční záležitost, už jenom proto, že Huma Kabakči se teď stala takovou součástí naší rodiny.
0: Byla se podívat ostatně na to, jak to v Lidicích vypadá?
1: Tak Huma už u nás byla několikrát, vlastně loni na podzim my jsme k tomu vlastně pořádali takové představení toho daru. Huma zároveň samozřejmě navštívila hrob, nebo masový hrob mužů lidických, položila květinu u sochy lidických dětí od Marie Uchytilové. Na konci, když teď on odjížděl, teď tady byla vlastně potřetí, tak když teď odjížděla, tak mi řekla, že vlastně pro ní je to teď jako rodina, že se tam cítí doma. A že vlastně tenhle ten dar vidí, že vlastně to by ten její tatínek z toho měl velkou radost. Takže to pro nás samozřejmě bylo jako hodně, hodně citlivý a hodně důležitý, že to takhle vidí.
0: Zeptám se ještě na závěr tohoto bloku, jak se do té výstavy dostal český sklář nebo sklářský výtvarník František Burant, protože to je jediné české jméno mezi všemi těmi dalekými.
1: To bylo zároveň jako vlastně ta debata s tou Humou, která trvala prakticky 2,5 roku, než jsme se jako shodli na tom daru. Tak vlastně začala tím, že Huma možná měla zájem nám dávat nějaký třeba i autory, kteří jsou z našeho regionu nebo takhle. A my jsme se vlastně shodli, že daleko zajímavější bylo právě darovat ty autory a autorky z toho jejich regionu, protože nikdo, jakoby, protože tady je opravdu jako ta znalost jich tak minimální, že to jako, jo, prostě je prakticky nulová. Ale zároveň při té konverzaci vyšlo na povrch, že vlastně mají Františka Buranta ve své sbírce a František Burant je vlastně původem ze Železný u Berouna. Takže jsme to vlastně vzali, že ten jeho vlastně dar od ní je takovej návrat domů.
0: Takže
1: že vlastně
0: je to zahumný.
1: Jejich tatínek to sbíral to dílo někdy v roce 85 nebo 86, takže se to vlastně po tolika letech vracelo sem.
2: A jestli k tomu můžu, tak rozhodně je to i takové propojení vlastně pomyslné, protože cílem toho daru bylo mimo jiné vylepšit a propojit vztahy mezi Tureckem a Českou republikou, což se takhle povedlo.
0: Takže teď už víme, jak se do sbírky dostal český sklářský výtvarník František Burant a jak se do dnešního playlistu dostala kapela Krásné nové stroje a její přes 30 let starý hit Felicie je na snadě, protože právě Krásné nové stroje jsou jednou z vystupujících kapel na festivalu Mikulov. Ten se v poslední srpnový víkend koná v Mikulovském amfiteátru.

0: Vltavské Art Café dnes patří Lidicím, tamní sbírce umění a aktivitám památníku Lidice, který připomíná, že tam, kde je dnes jen lehce zvlněný volný terén, stávala až do 10. června 1942 životem překypující vesnice. Když se, pane Vorlíčku, vrátíme k vaší lidické sbírce umění, vy jste už několikrát, nebo společně jsme několikrát řekli, že je to sbírka založená na solidaritě. Čili můžeme říct něco k tomu, jak sbírka vznikala a jakou roli hrál muž, který se jmenoval Barnett Stross?
1: Nejprve bych řekl, že teda ta sbírka je naše, je nás všech i veřejná, ale zároveň ta sbírka vlastně má hrozně komplikovanou historii v tom smyslu, že ta idea o tom vzniku přišla někdy v roce 62, kdy v Británii byla výstava děl darovaných československými umělci Lidicím, kteří spontánně darovali tyhle díla během 50. let po té, co se lidické ženy navrátily do Lidic nebo do Nových Lidic. A během této výstavy bylo v Londýně vlastně 5 lidických žen a 5 dětí plus Barnett Stross, který je jeden z lidí, který zajistil, že se Nové Lidice po roce 1945 vybudovaly. Je to spolupředseda hnutí Lidice Shall Live, které založil v roce 1942, které zajistilo nejenom obnovu Lidic po válce, ale zároveň i vybudování růžového sadu, který máme v Lidicích, a v neposlední řadě jeho finálním činem bylo právě spoluzaložení té lidické sbírky umění, protože dřív se třeba říkalo, že to byl jenom on, kdo to založil. Ve skutečnosti on to založil společně s lidickými ženami, které v tom roce 1962 prezentovali tu výstavu v Londýně a tam ta idea nastala. Ten Barnett Stross byl sběratelem od mládí, už někdy v roce 1925 se o něm píše, že je milovníkem umění. A vlastně on následně teda zřejmě čekal několik let na schválení československé vlády o tom, že se v Lidicích vybuduje galerie. Ta galerie se tam nikdy nevybudovala. My jsme vlastně, lidická sbírka umění v současné době uchována v bývalém kulturním domě Lidice, který byl přestavěn na podmínky vystavující, které jsou furt, ale ve skutečnosti to vevnitř furt kulturák, jako není tam prostě, není to galerie. Ale on v roce 1966, čili letos na podzim, my slavíme 60 let, napsal ten dopis, není po něm podepsaná žádná lidická žena, ale byla to jejich iniciativa, ve kterém vyzval uzavřenou skupinu umělců a donátorů, aby darovali díla do Lidic. Tohle bylo v listopadu 66 a v únoru 1967 Československý svaz výtvarných umělců pod vedením Adolfa Hofmeistra tohle převzal a vyzval československé umělce k daru. A následně pro nás zatím z neznámých důvodů tento dopis převzalo Ministerstvo zahraničních věcí a rozeslalo na svoje ambasády a zřejmě teda v tomhletom procesu došlo k špatnému překladu toho dopisu, takže se z uzavřené výzvy, kdy se předpokládalo, že přijede 20-30 děl maximálně, stala výzva otevřená a během prvních dvou let v roce 67 a 68 do Lidic přijelo přes 300 děl, nebo bylo přivezeno přes 300 děl. Toto bylo založeno právě v té době, většina těch děl přišla buď teda z těch zemí, kde vlastně Barnett Stross měl nějaké kontakty, ať už teda Velká Británie, Norsko a podobně, nebo teda malá část od československých umělců. Ta lidická sbírka umění je asi zřejmě česká, jediná česká sbírka, která má daleko jako o tolik víc těch zahraničních autorů než těch českých a autorek. A ta třetí vlna byla z těch ministerstv zahraničí, který vlastně jakoby to organizovali skrz ty ambasády, kde ale se nám v poslední době povedlo zjistit, že řada těch umělců, umělkyň, který darovali, měli předtím vztah s Lidicema, protože na tom přelomu těch 40. a 50. let se sem organizovali vlastně ty studentské výměny z těch zemí, které byly bývalý kolonie. A třeba ty umělci z Pakistánu, z Indie vlastně tady byli na nějakou dobu, i dokonce někteří z nich pomáhali stavět Nové Lidice. Takže tohle byl ten první dar. Tohle byl ten první začátek, kdy vlastně to, jak už jsem říkal, ta výzva byla zaměřena na to, že to má nejenom připomínat teda tu události v těch Lidicích, ale zároveň to má oslavovat ten život, který vznikl po roce 1945.
0: Jaká díla v té první vlně darů byla?
1: No tady je hrozně vlastně vtipný takový článek ve Výtvarné tvorbě v roce 1967, kde tam jako ten autor píše, že dlouhou dobu to vypadalo na to, že to bude strašný. A na poslední dobu teda přišli některý zajímavý autor.
0: Kdo to zachránil tady?
1: Já si myslím, že oni si v té době mysleli, že ten dar z toho z té Británie jako velký, protože oni tam vlastně ty, co darovali z té Británie, to byl prostě předseda Royal Academy. Většina z těch umělců jsou jako Royal Academy, oni jsou většinou krajináři a dneska už se na ně zas tak jako nedívá jako tak pozitivně. Tenkrát v té době asi zřejmě ten titul, to s tím RA, že jo, za tím jménem, prostě vždycky ty lidi jako okouzlí. Pro nás samozřejmě dneska jsou daleko zajímavější, si myslím, z tohohle daru ty dary právě z toho globálního jihu, kde řada těch umělců jako do poslední doby nebyla vůbec známá. A vlastně třeba jako ve světě a poslední dobou se prostě díky tomu, že roste prostě trh v Indii třeba, jo, s uměním, tak vlastně ty jména vyskakují vejš a vlastně je to úplně jako jiný, teďkon se dá pohled na tyhle tu první část. Samozřejmě ten československý dar od těch umělců a umělkyní, ten přicházel speciálně od skupiny Trasa, což je samozřejmě Eva Kmentová, Obram Zoubek, sestry Válovy, nevím, jestli úplně, nevíme, jestli to bylo úplně organizovaný přímo tou Trasou, ale je tam, opravdu jsou tam všichni Jarcovi, jak je tam od něj dílo. Takže tato ten dar těch československých umělců je od nich, čili tam jsou ty zajímavý jména. Samozřejmě jedna z věcí, ale která je důležitá uvědomit si při čtení té sbírky. Lidická sbírka umění je sbírka umělců, umělkyň, který jsou buď vraný, nebo maximálně ve střední fázi té kariéry. Jo, tam vlastně jakoby to, že se později z nich staly, z řady z nich opravdu jména důležitý v historii. Samozřejmě máme i díla, které jsou jako mezinárodně historicky, umělecky historicky důležitý. To je vlastně v uvozovkách náhoda. To jako není součástí toho daru v té době, kdy to darovali, řada z nich jim bylo do 40 let.
0: A jak to donátorství pokračuje v dnešní době? Od koho dneska dostáváte nová díla, jestli dostáváte stále?
1: No je tam vlastně, tam došlo, jako ještě bych sem jednu věc dodal k tomu, tam vlastně v roce 1968 po invazi došlo vlastně k tomu, což dneska vypadá nejpravděpodobnější věc, že prostě ten normalizační režim tu sbírku chtěl prostě úplně jako zlikvidovat. Z toho důvodu, že vlastně je ten Hofmeister byl představitelem toho reformního křídla. Jeho zlikvidovali, že on zemře v roce 72 nebo 73 a oni vlastně tu celou sbírku schovají na zámku na Lahozeves v depozitáři Středočeské galerie a vlastně snaží se jí nevystavovat. V následující během normalizace organizují několik výstav, kde se snaží nabrat jako nový díla, který by už odpovídali tomu normalizačnímu jako prvku. My některý máme, některý jsou furt ještě v Gasku. A tím vlastně ta sbírka vlastně skoro umírá do momentu toho, že v roce 85 dochází k rekonstrukci památníku Lidice a v zápisu z té rekonstrukce, že někdo má nápad, že by bylo dobrý založit solidární sbírku umění v Lidicích. Čili ta sbírka úplně vymizela z paměti, po roce 89 vlastně furt byla pod správě Středočeské galerie, ještě v roce 99 píše ředitel Středočeské galerie Frantovi François, českým umělci žijící ve Francii, nedávno měl velkou retrospektivu na Hradě, že vlastně už je tady jenom pár jako entuziastů, který by teda opravdu chtěli postavit tu galerii nebo prostě udělat něco v Lidicích. No a po roce 2000 přechází vlastně, vzniká památník Lidice jako státní příspěvková organizace a rekonstruuje ten kulturák na tu galerii. V následních letech vlastně bylo několik iniciativ, jak přivést víc umělců, umělkyň do té sbírky, což se nějakým způsobem dařilo, určitě se rozšiřovalo speciálně díky jednomu daru, který vlastně je dlouhodobý, což je od Reného Bloka. Díky němu máme ve sbírce velikány evropského umění, jako je Sigmar Polke, Gerhard Richter, to je vlastně jeho dar z roku 68, je asi jeden z nejznámějších, co máme. A on následně v roce 97 a 2017 doplňuje jeho dar, celkově dal 95 let. Letos jsme vlastně teďkon máme novou strategii a rozhodli jsme se poprvé vlastně od toho roku 1966-7 přistoupit k tomu sbírání aktivně. V současné době jsme za poslední 3 roky přijali do sbírky dary od Zorky Sáklový, pana Sákla, od Nikity Kadana, ukrajinský umělce, který u nás vystavoval nebo s námi spolupracoval. Rozšiřuje se to postupně, teď se vlastně poprvé chceme přistoupit nebo po dlouhý době přistoupit tomu, že se chceme znovu zaměřovat na umělce, umělkyně v raný a ve střední fázi kariéry, přivést nový hlasy do té lidické sbírky umění. A ten dar toho NHK Collection je vlastně takový začátek toho, kdy vlastně se nám povedlo také mezinárodně jako obnovit ten dosah, kdy opravdu jako mezinárodní dosah toho daru je velký a myslím si, že na něm se dá právě na tom tématu té solidarity stavět ten další akviziční, ta naše další akviziční činnost.
0: Vy jste říkal, že teď v rámci té nové strategie se z té sbírky stane něco aktivního, že prostě budete sami vyhledávat, ale když se ještě vrátím vlastně k tomu donátorství, vy jste ve vedení sbírky několik posledních let, máte co by kurátor možnost nějaký dar odmítnout, když máte pocit, že třeba není dostatečně kvalitní a děje se to?
1: My vlastně jsme, ta sbírka vždycky měla od té doby, co byla v Lidicích, tak měla akviziční komisi, my jsme to teďkom předělali na radu, kdy jsme tu radu rozšířili, členama a členkama jsou například Marek Pokorný, ředitel Plato Ostrava, Růz Noák, bývalá ředitelka Dokumenty 12, nebo Zuzana Bodnarová, výkonná ředitelka Banská Šťavnica, což je projekt na Slovensku výborný. Když nám někdo chce dát dar, tak vlastně nám ho nabídne, to je absolutně, jsme otevřený jakýmkoliv darům, a ta komise, nebo teda ta rada ho jako posoudí jednou za rok, ta komise se koná a posoudí ten dar. Já jako kurátor mám možnost navrhnout, zda doporučuji nebo nedoporučuji, ale ta komise to schvaluje. Důležitý na té komisi, a to ještě jsem zapomněl dodat, je, že ta komise teď právě tím rozšířením obsahuje i po 60 letech hlas té obce, je tam zástupce starostky a zároveň je tam externí expert, máme tam jednoho člena, který je právník, aby vlastně jsme rozšířili to spektrum těch lidí, kteří se na to dívají, aby to nebylo jenom kulturní, aby to byl ten odkaz těch Lidic. A právě pro nás je tohle mega důležitý, protože vlastně chceme, aby tam do té sbírky se dostávaly právě i hlasy, který ta obec nebo ty lidi, kteří tam žijou, chtějí mít.
0: To jste mi právě nahrál na otázku, protože vlastně i z toho zážitku, který já jsem v Lidicích měla, když jsem se na výstavu jela podívat a když se člověk prochází od Lidické galerie tou krásnou Lipovou alejí podél nádherných nových, nově vystavěných domečků, kde si všichni žijou své hezké životy a přicházíte k tomu památníku a najednou vidíte to místo zvlněné, kde dřív stávala vesnice a teď tam není nic, jenom občas někde nějaký památník. Tak mě právě zajímá, jak místní tu snahu připomenout historii, ale zároveň žít současný život vnímají a do jaké míry se zajímají o to, jak to místo bude po té, řekněme, umělecko-společensko-historické stránce vypadat. Možná paní Chorová, otázka pro vás.
2: Skladba obyvatel Lidic se pomalu proměňuje. V současné době tam pořád máme zhruba 50-60% potomků přeživších, kteří vlastně na tom místě žijí, mají své rodiny a kteří se samozřejmě aktivně zajímají o to, jakým způsobem se staráme, zejména o tu paměťovou část. To znamená, sledují naše expozice, zejména muzejního charakteru, ale také se často aktivně zapojují do akcí a výstav spojených s Lidickou galerií a potažmo tedy Lidickou sbírkou umění. Samozřejmě ten prostor je nějakým způsobem traumatizován. Už dneska v nějaké třetí, čtvrté generaci, proto je vždy potřeba přistupovat ke všem těm veřejným programům, které děláme velmi citlivě, důstojně a vtahovat do nich ten hlas těch pamětníků, protože máme ještě pár pamětníků mezi námi a těch jejich potomků, což si myslím, že se nám aktivně daří, i jak o tom vlastně mluvil kolega, tak místo starosta obce Lidice je členem Rady Lidické sbírky umění. Paní starostka se velmi aktivně účastní všech našich akcí a ta spolupráce s obcí je velmi dobrá.
1: Já bych sem ještě jenom dodal, že vlastně nám je to jako dlouhodobá práce. Já si myslím, že to není něco, co může vzniknout jako ze dne na den. My v té strategii s tím počítáme, že tam je nutná práce s tou komunitou. Ale důležitá věc je, že jako máme hrozně fantastickou spolupráci s panem Pitínem, což je vlastně přeživší lidické dítě. My děláme v Lidicích ve sbírce rezidence pro začínající kurátorky a kurátorky z méně privilegovaných skupin nebo z lidí obvlajměných válkou nebo lidi, kteří vlastně neměli možnost studovat vysokou školu, aby jsme jim pomohli na pracovním trhu. A pan Pitín se velice aktivně zapojí do toho, sdílí s těma svoje zkušenosti a myslím si, že to je hrozně důležitá část toho, ta práce s těma pamětníkama i v tom vztahu k tomu umění. protože vlastně to je druhá jedinečná věc na těch Lidicích, protože na světě není tolik zas památníků, který by měli takhle dedikovaný a takhle kvalitní jako sbírky u sebe. Takže vlastně to je na tom jako něco speciálního a máme to privilegium, že samozřejmě ještě, že vlastně jsou s náma tam ty přeživší a spolupracují s náma takhle kvalitně, to si myslím, že je skvělý.
2: A pak je tam samozřejmě druhá část obyvatel, kteří se přistěhovali, dejme tomu od těch 90. let až plně někdy kolem roku 2000.

0: No já si myslím, že to je rozhodně výzva a jako rozhodně možnost nějakým způsobem jinak pracovat prostě s tou naší prací. I třeba právě na tom, já když budu mluvit za sebe, prostě při kurátorování výstav nemůžu, nebo nechci, nebo nepracuju prostě s kurátorování výstav v centru Prahy. Je to daleko jiná práce. Konzultoval jsem to s řadou jako lidma i v zahraničí, který vlastně...
1: V čem je to jiná práce?
0: U nás vlastně se stane to, že většina těch návštěvníků přijde na památník. Oni nejdou tou cestou, jak jste šla vy, že nejdřív přijdou do té galerie, i když my samozřejmě věříme a doufáme a víme to teda, že lidi přicházejí skrz tu sbírku a je to vlastně ta cesta skrz tu solidaritu se dozvědět tu historii, což samozřejmě pro nás je důležitý, protože si myslím, že není jenom jako cesta do lidic nemusí začínat památníkem, může jim končit a může začínat tou solidaritou. Ten příběh je vlastně celkovej. Nemůžete oddělit tu solidaritu od té paměti. Je to prostě propojený, protože to vlastně takhle i celý je koncipovaný a podle mě to absolutně dává smysl, protože bez té solidarity by ta lidice, ty nový lidice nikdy následně nevznikly. Takže ta výzva, kterou já v tom hodně vidím, je právě to, že musíte pracovat s lidma, kteří třeba k tomu umění nemají tak blízko. A to je realita toho, že se tady prostě po roce 1989 dlouhou dobu ty děti ve školách nebrali do těch muzeí a do galerií. Takže si nevytvořili ve sobě bohužel ten vztah. To by ale neměla být zábrana. Je to cesta, kterou se následně dá kurátorsky na těch výstavách pracovat. Já osobně s tím pracuji tak, že prostě se snažím vytvářet navadějící body, které vás budou uklidňovat. Který vlastně, i když přistoupíte do toho prostoru, nebudete nic vědět o současném umění, tak budete mít v prostoru díla, který vás uklidní, protože já osobně prostě nesnáším momenty, kdy prostě ty lidi přijdou do těch galerií a cítí se tam jako blbci s prominutím. Protože prostě není to o tom, že to někdo na nějakým lanternu vám říká, jak se máte myslet.
1: Potvrzuji, že jo. U vás jsem se jako blbec necítila v galerii.
2: Ani já ne.
0: Ale ta věc je o tom, že si myslím, že i v tom kurátorství je ten prostě přístup, musí být dialog. Ten kurátor, jako, nebo ta role toho kurátora není o tom, že tady dlouhodobo byla nějaká představa, že kurátoři píšou texty. Já jsem nevystudoval v Česku, dlouhodobu jsem žil v zahraničí, kde ten přístup je právě o tom, že ten kurátor nebo kurátorka působí jako nějaký prostě pojící bod mezi tou institucí, umělcem a těma divákama a vlastně snaží se přiblížit všechny k sobě, protože všichni spolu mají trošku takový komplikovaný vztah. Jo. A za mě osobně prostě galerie a muzea jsou o lidech. Nejsou jako vyloženě ty o těch lidech, kteří tam pracují, o těch lidech, kteří tam chodí. A pokud to není ani o jednom, nebo někde to pokulhává, tak to na těch výstavách je vidět. A tady neříkám, že to nějakým způsobem dělám skvěle, ale myslím si, že prostě ta cesta k tomu, když nemáte návštěvníky, kteří se prostě zabývají tím uměním a nepřijdou k tomu, že si teda teď něco přečtou, protože v těch lidicích to tak není. My prostě, nebo ne přečtou, to jsem řekl blbě, ale myslím to jako v tom smyslu, že, jako, že tam, že prostě máme jiný publikum, takže s tím jiným publikem musíme pracovat tak, tak to jiný publikum tam je a to publikum je úplně stejný, ne-li možná zajímavější právě v tom, že třeba k tomu umění má hrozně daleko v řadě případech a my teda máme tu možnost jim prezentovat a otevřít s nima tu konverzaci o tom, co vlastně teda to umění je a co je v něm ta solidarita.
1: Tak jo? Zase, aby si posluchači nemysleli, že přijdou do galerie a tam kromě obrazu není vůbec nic, můžete si vzít text o NHK Collection lidicím a dočíst se všechny podrobnosti o vystavovaných autorech, takže nebudete hozeni jenom tak do vody, abyste plavali.
3: Zároveň teda už přes rok používáme skvělou aplikaci Cabinet of Wonders, kterou určitě návštěvníkům taky doporučujeme si stáhnout do svého mobilního zařízení, případně možné si ji zapůjčit na recepci lidické galerie, která je taky velmi cenným průvodcem tou sbírkou a má tuším až 8 jazykových mutací.
0: Teď už dokonce 12. Je tam vlastně, audio guide té výstavy, takže můžete projít tu výstavu. Ten text jsem napsal, já napsal jsem ho jako ve stylu, aby to vlastně bylo jako, nebylo to kurátorsky, je to vlastně takový jako spíš prostě opravdu, když přijdete se mnou na komentovku, tak
1: je to britský
0: bude
1: kurátorský přístup.
0: Asi tak.
1: Možná, že třeba někteří návštěvníci právě budou preferovat tu cestu spíše od památníku, ale i do galerie. Když jsem se dívala na váš web, tak mě zaujalo, že je možné navštívit typický lidický domek. Je to tady ten domek se sedlovou střechou, s takovým tím klasickým půdorysem a rozložením oken, když vlastně se prochází tou alejí, tak je možné si všimnout, že ty domečky jsou velmi podobné, takové typizované. Jak to vlastně v těch domcích vypadá a jak se tam bydlí nebo bydlelo?
3: V těch Nových Lidicích jsou čtyři typizované domky, které byly vystavovány postupně od základního kamene v roce 1947 až vlastně do 60. let, kdy byla ukončena zástavba právě kulturním domem, který byl otevřen v roce 1962. A ty domky jsou takového anglického stylu, pro tehdejší dobu absolutně atypické. Ty se tady tak často opravdu jako neviděly. Zajímavé je na nich určitě to, že byly na svou dobu velké. Já bych to popsala, protože v Lidicích, ve Starých Lidicích byly zejména statky a dělnické domky. To znamená, když se potom lidické ženy a přeživší lidické děti vrátily zpět a ty domky dostaly, tak to pro ně byl vlastně úplně nový prostor, úplně nový styl, na který se asi chviličku museli i zvykat. Nicméně spousta z nich tam dožila až do konce svého života, takže předpokládám, že se jim tam žilo dobře. O tom domečku, o kterém jste mluvila, ten je jeden z těch typů ABCD. Ten domek je vlastně odkoupen památníkem Lidice v roce 2015. Je to jeden z původních domů, které neprošly vůbec rekonstrukcí. To znamená, veškerá rekonstrukce, která tam probíhala až po tom zakoupení památníkem Lidice, se řídila tím původním architektonickým návrhem. I veškeré to vybavení, které vlastně v současné době můžete vidět vevnitř, nám třeba poskytli lidičtí, kteří ho měli uskladněno na půdě, takže postupně se nám tam sešla celá sada nábytků, kuchyňského vybavení, i nějakých drobných doplňků, jako jsou čajové servisy, talířové sety, prostírání a sedací souprava například, která je velmi zachovalá a krásná a vypovídá vlastně o tom, jak ten domek vypadal v 50. letech. A podle toho prostoru, tak jak ho máme vlastně i my zpracovaný v té expozici, se dá říct, že určitě ten domek byl velmi pohodlný pro život.
1: Říká Jana Chourová Placha. V rozhovoru budeme pokračovat zase za chviličku. Teď dejme prostor hudbě. Ve stejný termín jako festival Mikulov, tedy poslední srpnový víkend, se v parku Bludník v městě Jimramov na pomezí Česka a Moravy koná přátelský festival otevřeno s více než 30-letou tradicí. Letos se na něm vedle zpěvačky Květach s kapelou, těch sičáků, původního Bureše nebo Báry z Mekové představí i slovenští hibopeři Lyrik a Bene alias Modré hory. A dost možná, že zahrají i letní hit Country 2008.

Sedím v parku a všetko je OK. Bez BH čas letí a vůbec. Místní ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste a investor tiež.

0: Café. Jana Chourová Placha a Miloslav Vordlíček z Památníku Lidice jsou hosty Hany Slívové ve vltavském Art Café. Památník Lidice je postavený na interaktivitě. Promítá krátký příběh Lidic, pak návštěvníky provází po osudech tamních obyvatel, mužů, dětí, žen. V památníku slyšíme namluvené dopisy od vlečených dětí i videovzpomínky potomků obyvatel Lidic. Je tohle metoda přitažlivá i pro generaci dnešních náctiletých, nebo pro ně stále dokola musíte hledat i nové cesty, nějaké další jiné, více interaktivní?
1: Nutno podotknout, že expozice v letošním roce vlastně slaví 20. narozeniny, což ji samo o sobě činí velmi nadčasovou, neboť ty technologie, které tam používáme, jsme neměnili, kromě nějakého způsobu vysílání, jsou vlastně ty dokumenty původní, ty fotografie jsou původní. A když bych se na to podívala přes návštěvnost muzea, která nám konečně po covidové době dobře roste, tak je určitě expozice atraktivní i pro středoškoláky a zejména teda druhé stupně základních škol, protože nedoporučujeme návštěvu vlastně mladším dětem z důvodu koncepce té expozice. Jednak z toho důvodu, že by určitě neměli ty děti dostatečný informační kontext, aby si dokázali lidickou tragédii zařadit do historických souvislostí, a zároveň je natolik emotivní, že nechceme vystavovat nějakému traumatizujícímu zážitku. Nicméně samozřejmě se snažíme jít s dobou, hledáme nové technologie, například před 4 lety jsme vybudovali 3D model obce Lidice, který si můžete prohlédnout na našem interaktivním webu, který vlastně můžete procházet i v rámci pietního území, promítat si vlastně ty jednotlivé domy na ta místa, kde stávaly. V rámci toho interaktivního webu jsme vytvořili i sérii asi 150 videí, které vlastně v minutových záznamech mapují jednak teda lidickou tragédii a její historické souvislosti, plus nějaká další témata, která vlastně souvisí s naší činností a zejména teda s tím, co si snažíme tou naší každodenností připomínat. Ten seriál se jmenuje Minuta z historie a stejně tak jako ten 3D model je vlastně dostupný na našich webových stránkách. Do toho používáme různé audioprůvodce, aplikace. Neustále se snažíme v tom zlepšovat, ale na druhou stranu máme i expozice, kde ukazujeme vyloženě jen sbírkové předměty, třeba ty z původních Lidic, protože i to k tomu výstavnictví patří. Je vlastně mnohem autentičtější podívat se na ty předměty, které opravdu prošly rukama těch lidí, o kterých vyprávíme příběh lidické tragédie.
0: Potvrzuji opravdu, že je možné vidět to dvojí perspektivou, buď to video, ty vzpomínky, nebo ty předměty. Řekla bych, že je to vlastně oboje velmi silné. Ta výstava je pečlivě postavená. Pan Vordlíček ještě chce dodat.
2: No, já bych ještě hodně slibujeme vlastně o digitalizace. Poslední vlastně 3 roky jsme díky Národnímu plánu obnovy digitalizovali všechny sbírkové předměty. A teď v následujících 5 letech chceme s nimi pracovat jak v edukaci, jak s propojením se sbírkou. Památník Lidice má jak lidickou sbírku umění, tak má historickou sbírku, tak má fotografickou sbírku. A vlastně tyhle ty všechny chceme zapojovat a dívat se na to, jak je teda víc třeba interaktivně využít právě při edukacích nebo při právě interakci s těmi i mladšími návštěvníky. A jednou z novinek je vlastně, že spolupracujeme na jednom projektu s mezinárodním, kdy vlastně budeme zapojovat studentstvo od 11 do 18 let do práce právě s objektama, kdy se z nich budou stát kurátoři a kurátorky těch výstav. Takže my se snažíme i zároveň vlastně nejenom těm návštěvníkům té mladší generace třeba ty věci přibližovat, ale zároveň i aktivně jako zapojovat do té samotné výstavní činnosti.
1: Je pravda, že tohle je pro nás vlastně obrovský krok, protože v loni v prosinci po 25 letech poprvé jsou naše sbírky online, alespoň část.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na projekt, na který jsem narazila na vašem webu. Jmenuje se Den, kdy se mi změnil život, osudy dětí ze druhé světové války. Je to program pro smíšený kolektiv. Zajímalo by mě, jak takovýhle program probíhá.
1: Je to vzdělávací program, který vedou naše edukátorky, který vlastně menší školní skupinu zhruba ve věku druhý stupeň základní školy a střední škola, případně lze potom upravit například pro studenty vyšších odborných škol, ale i zahraniční skupiny, tak se rozdělí do menších skupinek a vlastně prožívají prostřednictvím lektorovaného vedení příběh některých lidských dětí. Máme tam například příběh Marie Šupíkové Doležalové, která se v 11 letech dostala na převýchovu do Německa a následně se vlastně po válce vrátila zpět. Po 4 měsících jí zde zemřela maminka v Československu na následky tuberkulózy, kterou vlastně chytila v koncentračním táboře Ravensbrück. Takže oni vlastně, nebo ona, ta děcka, dostanou pokyny, dostanou ten příběh a postupně se snaží formou vlastně dramatizace a nějakých osobních, dejme tomu, vkladů do toho příběhu ho prožít společně s těmi lektorkami.
0: Jaké jsou jejich reakce?
1: Velmi silné. Musím říct, že 99% skupin opravdu si teprve v tu chvíli, když si vlastně o tom příběhu povídají, když si ho vizualizují, uvědomuje, co to pro tu holčičku muselo být a i pro ty ostatní lidické děti. My posloucháme mnoho informací o tom, co se dělo za války. Víme spoustu dat, víme spoustu jmen, ale dokud si to nepředstavíme na tom konkrétním příběhu, tak se nás to třeba nedotýká tolik. Ve chvíli, kdy ta děcka vlastně prožijou ten příběh, tak si ho alespoň opravdu z dálky, protože je to pro nás pro všechny nepředstavitelné, ale dokážu si aspoň trošku představit, co ty děti, ty jejich matky, otcové museli prožívat. Takže rozhodně tenhle typ programů, sice tedy pro menší skupinu, je jeden vlastně z nejpodařenějších, které v Lidicích máme.
0: V roce 2027 to bude 85 let od vyhlazení Lidic. Máte nějaký speciální plán, jak si tohleto hrůzné výročí u vás připomenete?
1: Připravujeme teď samozřejmě plán akcí na příští rok. Pro nás je to výročí jasné, jak jste říkala, 85. výročí nejen teda lidické, ale i ležácké tragédie, protože spravujeme i památník Ležáky na Pardubicku. Zároveň samozřejmě 85. výročí Heydrichiády, které si budeme postupně připomínat. A připravujeme zase řadu putovních výstav, pietní akty, jak v Lidicích, tak v Ležákách. To je taková hlavní vlastně akce celého našeho směřování, celé naší sezóny. 55. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, což je vlastně největší a nejstarší výstava dětských prací na světě, která se koná v Lidické galerii v prvním patře. Zároveň připravujeme i nějaké další exteriérové výstavy, tak abychom pojmuli co největší penzum těch zejména historických souvislostí, které s lidickou tragédií souvisejí.
0: Když jsme o té dětské tvorbě, tak připomenu fantastickou výstavu věnovanou knižní tvorbě a knihám a čtenářství. Jsou to práce, které zaslaly děti z celého světa do Lidické galerie, také velmi doporučuji. Pane Vorlíčku, vy máte nějaký plán na rok 2027, který se bude týkat právě toho výročí v galerii?
2: My se vlastně v současné době snažíme rozvíjet větší spolupráci s městem a s organizacemi Stoke on Trent, protože ze Stoke on Trent je ta organizace lidí se Shelly, kterou ved Barnett Stross. A teď máme rozjednanou věc, která by se měla během příštího roku právě dít jako v návaznosti na to tragické výročí, ale bohužel ještě to není úplně potvrzený, takže o tom nemůžu mluvit konkrétně, ale zároveň o čem můžu mluvit je to, že v návaznosti na to výročí my budeme mít ve Stoke on Trent a v Lidicích v roce 2028 společnou výstavu, která bude reflektovat tu historii, jak poprvé vlastně přivede dohromady tu historii Lidic s tou sbírkou, a to v tom smyslu, že Barnett Stross, o kterém jsme se už bavili, tak on totiž, jak byl sběratel, tak on nechal část té sbírky Keele University ve Stoke on Trent. A v té sbírce jsou velice zajímavé díla, ale řada z těch děl je i z těch autorů, který máme v Lidicích. Takže vlastně poprvé se ty díla spolu setkají. A zapojili jsme samozřejmě do toho pana ředitele i z pohledu historického zapojujeme do toho právě spoluprácí. Ta partnerská organizace tam je nejenom ta Keele University, ale zároveň i Potteries and Art Gallery, protože ten Stoke je vlastně hrozně podobný Kladnu. Jo, to jako tam je to prostě, tam to je bývalý teda, že tam dělali keramiku, ale prostě to bývalý industriální město, který dneska se nějakým způsobem přeměňuje.
0: A Kladno je nedaleko Lidic, jenom abychom to uvedli do kontextu.
2: Ano, a Kladno je vlastně, kde jsme nacházíme my v oblasti Kladna. A vlastně je tam vzniká tato, myslím si, že velice zajímavá spolupráce, která bude těm i těm místním, protože si myslím, že právě bohužel tím, jak ta sbírka prostě zmizela na tak rychle, vlastně v tom roce 68, tak řada těch místních si ani není vědoma toho, jak ta obec s tím městem je propojená ještě mimo tu lidickou tragédii, jak to pokračovalo, jak ty jejich předci dokázali mezinárodně takhle jako spolupracovat a jak rozšiřovat to dobrý jméno toho, když lidi spolu spolupracují, tak se můžou stát skvělý věci.
0: Miloslav Vordlíček a Jana Chourová Placha z dětského památníku byli hostem dnešního Art Café. Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří.
2: Taky vám děkujeme, naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: A na závěr posílám ukázku z chystaného alba brněnské alternativní legendy kapely Budoár Staré dámy, která se představí 14. srpna na festivalu Žítkovská kopa. Text skladby To nemůžu být já vychází z básně Kamila Boušky ze sbírky Dokumenty. A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech nejen Budoáru, ale i dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.

0: Vltavské Art Café bylo věnováno památníku Lidice, jeho kulturním aktivitám i lidické sbírce umění, kterou letos obohatil mimořádný dar 65 děl od turecko-britské kurátorky Humy Kabaky. O významu této sbírky, okolnostech daru i o tom, jak se v místě s tak silnou historickou pamětí vytváří současná kulturní nabídka, mluvili Jana Chourová-Plachá a Miloslav Vorlíček s moderující Hanou Slívovou. Horké letní odpoledne se pomalu mění v jazzový podvečer. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na riziko zvýšeného vzniku šíření požáru v důsledku déle trvajícího sucha a oteplení. Nerozdělávejte v přírodě oheň, nevypalujte trávu, neodhazujte cigaretové nedopalky na zem a vůbec možná není špatný nápad zůstat doma u rozhlasového přijímače s naladěnou Vltavou. Od mikrofonu vám přeje krásný večer Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková. Je krátce po 18. hodině, na Válku světů si počkáme ještě půl hodiny, ale teď je tady pořad Davida Brady.
1: Jazzový podvečer.
2: Příjemný podvečer, dámy a pánové. Dnes vám přináším speciální letní jazzový podvečer na Vltavě, který věnujeme filmové hudbě. A začínáme deskou, která je mým nejoblíbenějším jazzovým soundtrackem vůbec. Alfie od Sonnyho Rollinse.

Jazz a film k sobě mají blízko už od svého vzniku. Oba se objevily na konci 19. století na okraji takzvané slušné společnosti. Film začínal v pouťových boudách a varieté, jazz v barech a tanečních sálech v New Orleans. A oba žánry museli tvrdě bojovat o to, aby je lidé brali vážně jako uměleckou formu. Možná právě proto si tolik rozuměli. Pro filmový jazz byl zlomový rok 1957. Miles Davis tehdy seděl celou noc v pařížském studiu a improvizoval, zatímco před ním na plátně běžely záběry z filmu Louis Malla Výtah na popraviště. Vznikl tak soundtrack, který je dodnes považován za jeden z nejlepších v historii. A mimochodem to byl okamžik, kdy Miles Davis poprvé hrál modální jazz. 2 roky předtím, než vydal slavné album Kind of Blue. Výtah na popraviště tak přinesl doslova revoluci ve spojení filmu a jazzu. Po Milesovi následovali další. Duke Ellington napsal hudbu k filmu Anatomie vraždy, Herbie Hancock ke slavné Antonioniho zvětšenině, Charles Mingus ke snímku Shadows Johna Cassavetese, Ornette Coleman napsal hudbu pro film Naked Lunch Davida Cronenberga a Quincy Jones a Lalo Schifrin spolu složili geniální hudbu k mnoha akčním filmům 70. let. Nedávno zesnulý saxofonista Sonny Rollins napsal v roce 1966 hudbu k britskému filmu Alfie, ale vytvořil přitom něco, co přesahuje pojem soundtrack. Je to fantastické,

Album Alfie vyšlo v říjnu 1966 a dostalo se na 17. místo amerického R&B žebříčku. Na jazzové poměry to byl skutečný úspěch, ale vliv téhle desky přicházel postupně. Stalo se z ní referenční dílo. Deska, ke které se vracejí jazzmeni i filmaři, jako ke vzoru toho, jak má filmová hudba fungovat. Ne jako ilustrace, ale jako paralelní vyprávění. Hudba, která vám neříká, co máte cítit, ale sama vyjadřuje silné pocity. A vy se buď přidáte, nebo ne. Alfie je soundtrack, který můžete poslouchat stále dokola, aniž byste viděli stejnojmenný film. Když jsem ho na začátku 90 let objevil, byl jsem schopen pustit si tuhle desku i pětkrát za den. A je tu ještě jedna věc, která by vás mohla zmást. Paralelně s Rollinsovým soundtrackem vznikla jiná píseň pod názvem Alfie. Je to slavná melodie Barta Bacharacha s textem Hal Davida, kterou naspívala Cilla Black. Tahle písnička zazněla na konci filmu Alfie a stal se z ní hit. Spisovatel a kritik Ned Hentoff, který napsal liner notes k původnímu vydání, tehdy řekl, že tahle deska zachycuje textury života a že Rollins je jedním z mála hudebníků, kteří dokáží být zároveň vypravěčem i postavou příběhu. Myslím, že to platí stále, zvlášť dnes, kdy jsou filmové soundtracky často jen ambientní kulisou, která se nesnaží říct cokoliv navíc. Čest povedeným výjimkám samozřejmě. Soundtrack Alfie je podle mě lepší než samotný film. Je to výjimečná hudba a dokonalá nahrávka. Právě proto je to moje nejoblíbenější filmová hudba. Naslyšenou u dalšího soundtracku se těší David Brada.

0: I to, čím končil film Alfie, vám sdělil autor jazzového podvečera David Brada. Válka světů s Igorem Barešem se do další etapy dostane už za chvíli na stanici Český rozhlas Vltava a pokračovat poslechem hudby filmové můžete v 19 hodin se Sárou Vondráškovou v Sedmém nebi.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: Dostat se do 19. století, navíc přímo do země, v níž došlo k invazi Marťanů, můžete díky sci-fi románu H.G. Wellse Válka světů právě teď na Vltavě. Z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák, v režii Vlada Ruska účinkuje Igor Bareš. 11. část.

Obě ženy i s mým bratrem se improvizovaně utábořili u cesty vedle živého plotu k plné spokojenosti poníka. Bratr jim vyprávěl o svém vlastním útěku z Londýna a pověděl jim také všechno, co věděl o Marťanech a o tom, jak si počínají. Slunce stoupalo na své dráze po obloze a po nějakém čase všem došla řeč. A vyprávění bylo opět vystřídáno tísnivým očekáváním. Silničkou přešlo několik uprchlíků a bratr se jich pilně vyptával. I jejich kusé odpovědi utvrzovali bratra v přesvědčení, že narůstá nutnost utíkat dál. Obrátil se naléhavě na své společnice. Peníze máme, hlesla štíhlá žena a zaváhala.

0: paní Elphinstonová, tak se jmenovala žena v bílých šatech, nebyla přístupná žádným rozumným argumentům a nepřestávala volat svého George. Za to její švagrová byla překvapivě klidná a uvážlivá a souhlasila posléze s bratrovým návrhem. A tak pokračovali dál. Bratr šel pěšky a poníka vedl, aby ho co nejvíc šetřili. Slunce šplhalo vzhůru, den žhavěl a hluboký písek na cestě, jímž se brodili, se rozpaloval do oslepující běly, takže postupovali jen velice zvolna. Živé ploty podél cesty šedivěly prachem. Lidí kolem nich přibývalo. Povětšinou upírali zraky tupě před sebe, mumlali nesrozumitelné otázky, vychrtlí se strhanými rysy, ušpinění. Minul je muž v tmavém obleku, opěšalý, oči zabodnuté do země. Měli dojem, že jim něco říká, ale když se za ním otočili, uviděli už jen, jak se jednou rukou prohrabuje ve vlasech a druhou se ohání a tluče po čemsi neviditelném. Když pak jeho záchvat pominul, šel ten člověk zase dál, ani se po nich už neohlédl. Cestou uviděli ženu s dítětem na ruce, jak zleva prochází polem k silnici a vede další dvě děti za ruku. Poté potkali ještě muže v černém, celého uprášeného, v jedné ruce silnou hůl, v druhé malou aktovku. Na to se ze zákrutu silničky mezi vilkami, které střežily její vyústění na hlavní výpadovku, vynořila brička tažená spoceným černým poníkem a kočírovaná pobledlým mladíkem s buřinkou pokrytou prachem. V bričce seděla tři děvčata a s nimi dvě malé děti. Dostanu se tudyhle do Edgewareu? Zeptal se Voska, v tváři bílý jako stěna, oči vytřeštěné. Když mu bratr vysvětlil, že ano, pokud ovšem zahne doleva, práskl bičem a odhrčel, aniž se obtěžoval slůvkem díků. Bratr postřehl, že nad domky před nimi se vznáší jakýsi lehký šedavý kouř nebo snad jemná mlha a že zahaluje bělavou fasádu řádky domů vzadu za hlavní silnicí, prosvítající v pozadí za vilkami. Pak najednou paní Elphinstonová ulekaně vykřikla. Nad baráčky před nimi náhle vyskočilo na pozadí rozpálené modré oblohy bezpočet čadivých rubých plamínků. Hlučná vřava se počala členit na chaotickou změť výkřiků, skřípot nesčetných kol, rachot vozů a stakato kopyt. Jejich cesta se necelých 50 jardů před křižovatkou lomila v ostrém ohybu. Pro boha, naříkala paní Elphinstonová, do čeho nás to chcete zavést? Bratr zastavil. Hlavní silnice byla jediný kypící proud lidí. Příval člověčiny, valící se k severu, tělo na tělu. V obrovském prašném oblaku, v palčivém slunci, oslnivém a opalizujícím, ztrácelo všechno až do výše 20 stop pevné obrysy a šedlo. A mračno prachu bylo neustále obnovováno spěchajícími kroky koní i opěšalých mužů a žen a koly povozů všech myslitelných druhů.
1: Z cesty, nepřekážejte tu, slyšel bratr ze silnice. Udělejte místo!
0: Posledních pár jardů k ústí cesty na hlavní silnici měli pocit, jako by vjížděli do dýmu požáru. Zástupy hučely jako rozlícený oheň, čpěl tu bodavý, žhavý prach. A v skutku, u silnice, nedaleko od nich stála jedna z vilek v plamenech. Černá oblaka kouře se valila do vozovky a zvyšovala chaos ještě víc. Přešli nějací dva muži, pak umouněná ženská v pláči s těžkým rancem na zádech. Poté kolem nich začal obíhat zaběhnutý křepeláb. Jazyk mu visel útlamy, byl celý zubožený a vyplašený, ale zmizel zase, když se po něm bratr ohnal. Napravo, kam až dohlédli, valil se od Londýna plnou šíří ulice mezi domky městnající, horečnatý proud kvapících, uprášených lidí.

Jak se posouval k rohu, kde zastavili, rozrůzňoval se postupně na jednotlivé natěsnané postavičky. Začínali rozlišovat černající se hlavy. Pak je zástup minul, spěchal dál a jednotlivci jim opět splývali v hrnoucí se dav, mizející posléze v mračnech prachu. Dál, dál, slyšeli křik, nezastavovat, pusťte nás! Jeden tlačil druhého, opírali se rukama do zad před sebou, postrkávali se kupředu. Bratr stál u poníkovy hlavy, nepřekonatelně ho to přitahovalo. Krok za krokem se sunul zvolna vedlejší cestou k silnici. Edgware poskytoval obraz zmatku, jako by se dalo na pochod samolidstvo. Je obtížné představit si ten dav. Chyběla mu jakákoliv výrazná charakteristika. Z ohybí silnice se prostě hrnul proud tváří a na opačné straně se rozplýval v masu vzdalujících se zad. Ti, kdo šli pěšky, se mačkali při jeho krajích. Ohrožováni kvůli vozů, klopítali v příkopech, vráželi do sebe navzájem. Bričky i kočáry putovali v hustém sledu. Žádný neuvolnil dobrovolně cestu rychlejším a netrpělivějším povozům, které vyrážely tu a tam kupředu, kdykoliv se ukázala sebe menší skůlina a vytlačovali pěší až na samé ploty a branky vilek. Pohyb, volal kdosi, hněte se, Marťani jdou. Na jednom vozíku stál slepec v uniformě armády z pásy. Gestikuloval rukama s křečovitě ohnutými prsty a vyvolával věčnost, věčnost. Měl ochraptělý, ale silný hlas, takže ho bratr slyšel ještě dlouho poté, co už zmizel v oblaku prachu na Seberu. Tu a tam někdo v uvázlém povozu nesmyslně švihal koně a hádal se s ostatními vozky. Jiní zase seděli nepohnutě. Zoufalýma očima civěli do prázdna. Lidé si žízní hryzali klouby anebo leželi nepohnutě nataženi na dně vozíků. Koně měli udědla celá od pěny, oči podlité krví. Kolem projíždělo bezpoček drožek, kočárů, bryček, prkeňáků, poštovní truhlička, metařský vozík s nápisem Farnost svatého Pankráce, hřmotný žebřiňák plný neurvalých chlapů. Přerachotil pivovarský valník, kola na levé straně potřísněná ještě nezaschlou krví. Uhněte, ozývalo se zase, uhněte z cesty, věčnost. Znělo jako ozvěnou odkud si z dálky ze silnice. Prachem klopítali nějaké skleslé ženy, dobře oblečené, ale s výrazem beznaděje, s nimi děti, s pláčem, co chvíli na zemi, sváteční šatičky od prachu a na tvářičkách rozmazané slzy. Muži, kteří je doprovázeli, se o ně dílem starali, dílem se jen sveřepě mračili. Na úrovni s nimi si razil cestu jakýsi pobuda, na sobě pár špinavých hadrů s vytřeštěnýma očima, hlučný a sprostý. Za nimi se hrnuli ramenatí dělníci. O místo na silnici se křečovitě dralo pár rozcuchaných a zanedbaných mužských, podle oblečení snad úředníků nebo obchodníků. Také raněného vojáka mezi nimi bratr postřehl. Chlapci v uniformách nádržních nosičů zavazadel a zubožená postava v noční košili pod narychlo přehozeným kabátem. Jakkoliv rozličnou měl dav skladbu, jedno bylo všem společné. V jejich tvářích se zračilo utrpení a strach. A strach jim byl všem v patách. Střetnutí povozů, hádka o místo ve voze stačily, aby je všechny pobídly k rychlejšímu kroku. I zcela vyřízený a děsem ochromený člověk, pod nímž už klesala kolena, se na okamžik jako galvanizován ještě vzchopil znovu k životu. Horko a prach vykonali své na lidském přívalu.
Pokožku měli všichni vyschlou, rty černé a rozpraskané. Žíznili, padali únavou, nohy měli rozedřené do krve. Mezi různými výkřiky bylo slyšet hádky, výčitky, stony únavy a vyčerpání, slabé, ochraptilé hlasy. A nadevším zazníval jeden refrén. Dál, rychle dál, Marťani jdou. Jen málo putujících se zastavovalo a opouštělo proud uprchlíků. Ulička se napojovala na hlavní silnici úzkým šikmým vyústěním a budila klamné zdání, že vede od Londýna. Přesto se do ní stáčel jakýsi vír těl méně odolných jedinců vytlačených na okraj hlavního řečiště. Povětšinou jen nabrali dech a vrhli se opět do zástupu. Opodál ležel v uličce na zemi, kdo si s obnaženou nohou ovázanou zakrvácenými hadry. Právě se k němu skláněli dva přátelé. Šťastný člověk měl ještě přátele. Odkud si se ke kočáru přibelhal pomenší stařík s vojensky přistřiženým šedivým knírem a ve špinavém černém fraku. Dřepl si, zul botu, ponožku měl už celou krvavou, vysypal kamínek a kulhal opět dál. A pak se pod keře živého plotu těsně vedle bratra zhroutilo plačící dítě. Děvčátko asi osmileté nebo devítileté. Já už dál nemůžu, naříkala holčička. Já už opravdu nemůžu. Bratr se probral z útlumu. Zdvihl ji ze země, konejšil ji a odnášel ke slečně Elfinstonové. Sotva se holčičky dotkl, zmlkl, jako by strachy. Elenko, zakřičela jakási žena v davu. Elenko! V tom okamžiku se dítě bratrovi vytrhlo a odběhlo s výkřikem maminko. Už táhnou, zvěstoval z koňského hřbetu kdosi, kdo projížděl uličkou. Z cesty pozor, křičel kočí, vzpřímený na kozlíku zavřeného kočáru a bratr ho sledoval, jak odbočuje na silničku. Lidé se natlačili jeden na druhého, aby se nedostali pod koně. Kočí ještě popojel a v ohybí cesty zastavil. Kočár měl voj pro dvoj spřeží. Avšak zapřažen byl jen jeden kůň. Zvednutými oblaky prachu bratr ještě nezřetelně viděl, jak dva muži, koho si šetrně vynášejí na bílých nosítkách a ukládají ho do trávy, do stínu keřů, ptačího zobu, u živého plotu. Jeden z nich se pak rozběhl k bratrovi. Je tu někde nějaká voda? Ptal se. Umírá a trpí hroznou žízní. Je to Lord Garrick. Lord Garrick, řekl bratr. Snad ne prezident nejvyššího soudu. Kde je voda? Opakoval muž. Tady v těch domech by někde mohl být vodovod, řekl bratr. My sami žádnou vodu nemáme. Já si od nich netroufám odejít. Muž si začal razit cestu zástupem k vratům domu na nejbližším nároží. Utíkejte, tlačili se na něj. Už jdou, utíkejte. V tom upoutal bratrovu pozornost vousáč s orlým výrazem v tváři, vlekoucí nevelkou brašnu. Právě v okamžiku, kdy na ní bratr spočinul zrakem, rozskočil se její uzávěr a z tašky se vyhrnuly roličky zlatých sovrinů, které jakoby se rozsýpaly na jednotlivé mince ještě předtím, než dopadly do prachu. Rozkutáleli se povětšinou na všechny strany, pod nohy strkajících se lidí i koní. Muž stanul a tupě zíral na zbylou hromádku kovu na zemi, pak ho zasáhla do ramene voj drožky, jedoucí ze zadu, až zavrávoral. Bousáč jen vyjekl, uhnul a kola povozu se o něj téměř otřela. Nestůjte tu! Pokřikovali lidé za ním. Nezdržujte, jděte dál! Jen co drožka přejela, vrhl se vousáč na kupku mincí a oběma rukama si je začal cpát do kapes. Pak se vedle něho vzepěl kůň a v následujícím okamžiku, ještě než stihl povstat, ho srazila kopyta na zem. Stůjte!
zařval bratr. Odstrčil z cesty nějakou ženu a vrhl se ke koni. Snažil se ho chytit za udidlo, ale dříve, než se k němu dostal, uslyšel spod kol bolestný výkřik a skrze zvířený prach viděl, jak obruč kola najíždí nešťastníkovi na záda. Kočí šlehl bičem po bratrovi, když se snažil trošku oběhnout. Do uší mu burácela matoucí změť výkřiků. Muž se svíjel na zemi uprostřed rozsypaných zlaťáků, vstát nemohl, neboť mu kolo přerazilo páteř a dolní končetiny mu ochrnuly a zmrtvěly. Bratr se od něho zvedl a varovně houkl na nejbližšího vozku. Na pomoc mu přispěl jezdec na černém koni. Musíme ho odtáhnout z cesty, řekl jezdec. Bratr uchopil ležícího muže volnou rukou za límec a vlekl ho k okraji vozovky. Avšak vousáč nepřestával chňapat po rozkutálených penězích. Vstekl se po bratrovi, otočil a začal ho pěstí, v níž stále ještě svíral hrst zlata tlouci do paže. Tak uhněte, nepřekážejte tu! Ozývaly se rozezlené hlasy ze zadu. Z cesty! Zapraskalo dřevo, do kočáru, který zastavil jezdec na černém koni, narazil ze zadu další povoz. Bratr se ohlédl, majitel zlata natočil hlavu a zahryzl se do zápěstí ruky, jež ho držela za límec. Otřes dospěl až k ním. Vraník nejistě uskočil stranou a kůň zapřažený do kočáru se tlačil podél něho. Jen ovlas minulo kopyto bratrovu nohu. Pustil ležícího muže a uskočil. Viděl ještě, jak se hněv na nebožákově tváři proměňuje ve výraz děsu a v zápětí už bratra tlačenice unášela dál, pryč od ústí silničky. Takže měl co dělat, aby se zdravého proudu lidí vyprostil. Viděl, že si slečna Elfinstonová zakrývá oči rukou a postřehl, jak si nějaké dítě, tak jak to jen děti se svou soucitností a představivostí dokážou, vytřeštěnýma očima prohlíží cosi černého, překrytého již prachem, znehybnělého, co pod sebou drtila kola dalších a dalších povozů. Vrátíme se, křikl a začal s poníkem kočár obracet. Tímhle, zaváhal, tímhle peklem neprojedeme, řekl a poodjeli asi 100 jardů po své vlastní stopě nazpět, dokud jim zápolící dav nezmizel z očí. Když projížděli ohybem silničky, spatřil bratr tvář muže, umírajícího v příkopu pod keřem ptačího zobu, smrtelně bledou, staženou bolestí a lesknoucí se potem. Obě ženy seděly schoulené a rozechvělé na sedadlech, nepromluvili slova. Za zatáčkou bratr opět zastavil. Slečna Elfinstonová byla ve tváři křídově bílá. Její švagrová se rozplakala, natolik otřesena, že už ani nedokázala volat svého George. I bratra události vylékali, nevěděl si rady. Sotva couvli, uvědomili si, že pokusit se přetnout ten proud je pro ně naprostá nevyhnutelnost. Bratr se pak náhle obrátil na slečnu Elfinstonovou s pevným rozhodnutím. Musíme se přece jen dostat napříč, řekl a znovu se s poníkem otáčel. Již po druhé toho dne osvědčila dívka odvahu. Aby se vůbec dokázali vřadit do proudu uprchlíků, vrhl se bratr do zástupu a zadržel koně jakési drožky za úzdu, zatímco slečna Elfinstonová řídila poníka na dlouhé oděži z kočáru. V zápětí se do nich zaklesl sousední povoz a kolem odštípl z kočáru dlouhou třísku. Ale to už je uchvátil, ženoucí se příval a nesl je kupředu. Bratr, poznamenaný zarudlými šlehy drožkářova biče na tváři a na hřbetech rukou, vyšplhal na kozlík kočáru a převzal od dívky otěže. Namiřte revolver na toho člověka za námi, řekl a podával jí zbraň, pokud by se na nás pokoušel najet. Ne, miřte raději na jeho koně.
Pak začal vyhlížet, kde by se mohli protlačit k pravému kraji hlavní silnice. Ale jakmile se ocitli v proudu, jako by byli zbaveni vlastního rozhodování, jako by se stali přímo součástí oné prašné vozovky. Dostali se téměř na míli daleko od středu městečka, než se jim podařilo probojovat se na opačnou stranu silnice. Vřava a zmatek na ní byly nepopsatelné, ale ve městě i v jeho těsné blízkosti bylo rozcestí několik a to do jisté míry přineslo úlevu v nejhorším napětí. Dali se pak na východ, projeli skrz Hedly, kde po obou stranách cesty, stejně jako v další obci, míjeli množství uprchlíků pijících z podůčků, zahlédli už i rvačky o přístup k vodě. A ještě dál spatřili dva vlaky jedoucí z volna v těsném závěsu, bez signalizace na trati a bez ohledu na nějaké předpisy, soupravy ověšené lidmi i tendry s uhlím plné uprchlíků, jak putují směrem na sever. Podle bratrova názoru byly patrně vypraveny z některé stanice mimo území hlavního města, neboť tou dobou už byla výchozí nádraží v Londýně vinou davů šílících strachy zcela nepoužitelná. Poblíž onoho místa zastavili a zbytek odpoledne odpočívali. Neboť již byli všichni tři naprosto vyčerpáni násilnostmi, jichž byli během dne svědky. Pozvolna je začínal trýznit hlad. Noc byla chladná a žádný z nich si netroufal ani zdřímnout. Z večera se pak začali objevovat lidé spěchající cestou kolem nich. Prchali před neznámým nebezpečím, které hrozilo kdesi vpředu a ubírali se směrem, odkud bratr připutoval. Pokud by si Marťané vytkli za cíl pouze vyhubit člověka, měli by ono pondělí příležitost pobít veškeré obyvatelstvo Londýna, rozbíhající se pozvolna po sousedních hrabstvích. Kdyby se pozorovatel mohl onoho červnového jitra vznést do sálající blankitné výše nad Londýnem v balónu a setrvat tam, kde jaká cesta a cestička vybíhající z nekonečné spleti ulic by se mu zdála poseta černými tečkami hrnoucích se uprchlíků a každý ten bod na nich znamenal jeden lidský osud. Smrtelnou úzkost, fyzické útrapy. Setrval jsem v předchozí kapitole proto tak dlouho u líčení bratrových zážitků, aby si čtenář mohl učinit i živou představu o tom, jak se takové hemžení černých teček jevilo tomu, kdo je přímo prožíval. Nikdy předtím v celých dějinách se nedala taková masa lidstva na společný pochod a neprožívala společně takové utrpení. Legendární hordy Gótů a Hunů, největší armády, které kdy spatřila Asie, by byly jen kapkou v oné povodni. A nebyl to pochod nijak organizovaný. Došlo k panice. K panice nesmírné rozměrem a strašlivé svou podobou. K úprku zcela neorganizovanému, bez jakéhokoliv cíle. 6 milionů lidí, nijak nevyzbrojených a nevybavených sebemenšími zásobami, ženoucích se vpřed. Byl to začátek debaklu moderní civilizace, počátek masakru lidstva.

Invazi Marťanů a román A.G. Wellse Válka světů v překladu Vladimíra Svobody a s hlasem Igora Bareše v režii Vlada Ruska vystřídá hodinu před půlnocí další četba na pokračování. A bude to dnes nově rozečtený román Příběh milenec Margaret Derasové z meziválečné Indočíny. Jde o vrcholné dílo nejvýraznější francouzské spisovatelky 20. století a číst bude Jana Čtvrtecká. Připomínám, že ve 23 hodiny nastane tento okamžik. Teď už se blíží sedmé nebe a já tady připomenu už jen to, že Válku světů, všechny ty odvysílané kapitoly najdete na stránce vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním Sedmém nebi se budeme soustředit na tvorbu k soundtrackům umělce Johnnyho Greenwooda. Johnny Greenwood je britský hudebník, skladatel a multiinstrumentalista, známý především jako kytarista skupiny Radiohead. Vedle své práce s kapelou se stal jedním z nejuznávanějších filmových skladatelů současnosti. Jeho hudba propojuje klasickou kompozici, minimalismus, avantgardu, elektroniku i experimentální zvuky, díky čemuž je okamžitě rozpoznatelná. Od roku 2007 úzce spolupracuje především s režisérem Paulem Thomasem Andersonem, ale skládal také pro režiséry Jane Campion, Lynn Ramsey či Pablo Larraina. Jeho soundtracky byly několikrát nominovány na Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA a patří k nejvýraznějším filmovým partiturám posledních dvou desetiletí. Jako první skladbu dnešního Sedmého nebe si poslechneme Future Markets právě z filmu There Will Be Blood režiséra Paula Thomase Andersona. Jedna z nejvýraznějších skladeb soundtracku stojí na napětí, smyčcových disonancích a postupně houstnoucí atmosféře. Greenwood zde vytváří hudbu, která působí téměř fyzicky a dokonale vystihuje neklid hlavního hrdiny. Film Paula Thomase Andersona vypráví příběh bezohledného ropného magnáta Daniela Plainviewe na počátku 20. století. Snímek získal dva Oscary a bývá označován za jedno z nejlepších filmových dramat tohoto století.

Prospectors Arrive z filmu There Will Be Blood z roku 2007. Tato skladba spojuje minimalistické motivy se silnými smyčci a postupně buduje pocit očekávání. Greenwood využívá hudbu spíše jako psychologický prostor než jako klasický doprovod děje. There Will Be Blood je volně inspirován románem Oil Aptna Sinclaira. Hudba se stala jedním z nejdiskutovanějších prvků filmu a významně přispívá k jeho jedinečné atmosféře. A my si poslechneme z tohoto snímku ještě jednu ukázku, která nese název Open Spaces.

Alethea, skladba z filmu The Master z roku 2012. Tato skladba je velmi lyrická a zároveň neustále znepokojivá. Jemné melodie se střídají s nečekanými harmonickými změnami, které odrážejí psychologickou hloubku filmu. The Master získal řadu ocenění za herecké výkony Joaquina Phoenixe, Philipa Seymoura Hoffmana a Amy Adams. Greenwoodova hudba citlivě potruje napětí mezi těmito hlavními postavami. Jako další si poslechneme Spooks z filmu Inherent Vice z roku 2014, lehce zasněná skladba kombinující jazzové i orchestrální prvky. Film vznikl podle románu Thomase Pynchona a sleduje soukromého detektiva zapleteného do složitého případu, plného bizarních postav a konspiračních teorií. Rozhodně jedno z nejvolnějších a nejhravějších Andersonových adaptací.

Skladba House of Woodcock z filmu Phantom Thread, rok 2017, jedna z nejkrásnějších Greenwoodových melodií, připomíná romantickou filmovou hudbu 50. let. Film vypráví o geniálním londýnském módním návrháři Reynoldsovi Woodcockovi a jeho komplikovaném vztahu s mladou Almou. Snímek získal Oscara za kostýmy a byl nominován v několika dalších kategoriích. Následující skladba Phantom Thread pochází ze stejnojmenného filmu z roku 2017 a hudba navazuje na hlavní motiv filmu a rozvíjí jej do ještě jemnější podoby. Greenwood zde ukazuje, že napětí lze budovat i prostřednictvím krásné a klidné melodie. Režisér tohoto snímku Paul Thomas Anderson vytvořil psychologické drama o lásce, posedlosti a moci ve vztahu. Tato hudba patří k nejuznávenějším soundtrackům posledních let. Phantom Thread.

Skladba The Hunt z filmu You Were Never Really Here z roku 2018. Temnější skladba kombinuje elektronické zvuky s orchestrálními plochami a vytváří velmi intenzivní napětí. Greenwood střídá téměř úplné ticho s náhlými hudebními výbuchy a film Lina Ramseye sleduje traumatizovaného veterána, který zachraňuje unesené děti. Joaquin Phoenix, který zde hrál hlavní roli za svůj výkon, získal cenu za nejlepšího herce na festivalu v Cannes. A z tohoto filmu následuje ještě jedna skladba, která nese název Three Strings.

Crucifix z filmu Spencer z roku 2021. Velmi odvážná kompozice spojící klasický orchestr s prvky free jazzu. Výsledkem je neklidná hudba, která přesně vystihuje psychický stav princezny Diany. Film chilského režiséra Pabla Larraina zachycuje několik vánočních dní, během nichž se Diana rozhoduje ukončit své manželství s princem Charlesem. Kirsten Stewart byla za svůj výkon nominována na Oscara a my si z tohoto krásného filmu, který určitě vřele doporučuji, pustíme ještě jednu skladbu, která nese Arrival. Je to taková jemnější, melancholická skladba.

25 Years, skladba z filmu The Power of the Dog z roku 2021. Citlivá klavírní skladba patří k emocionálním vrcholům soundtracku. Tento film režisérky Jane Campion získal Oscara za režii a patří mezi nejvýznamnější takové westerny posledních let. Vypráví o skrytých emocích, moci a potlačované identitě na ranči v Montaně. A poslechneme si poslední skladbu dnešního sedmého nebe West Alone z filmu The Power of the Dog opět a já bych se s vámi ráda rozloučila. Děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškovou a díl další z filmového léta a budu se na vás těšit opět za týden. Hezký večer.

Sara Vondrášková a její filmové Sedmé nebe nám naplnilo čas mezi 7 a 8 hodinou večerní takřka do konce, ale určitě se nám vejde ještě něco málo k tomu. Poznáváte, která kanadská písničkářka zpívá?

0: Joni Mitchell, která má ve svém úctyhodném věku 1 000 000 sledujících na facebookovém profilu. Tam dnes vložila informaci, která vrátí nejednoho posluchače zpátky do roku 1969. Připomíná, že právě 3. srpna tehdy byla na kanadské stanici NetTV poprvé odvysílána její píseň Both Sides Now. Na stanici Český rozhlas Vltava jsme si poslechli její Help Me. A pomůžeme vám také s nápadem na aktivity spojené s dnešním večerem, zůstanete-li u rozhlasového přijímače. Určitě doporučuji k poslechu dnešní Souzvuk, literárně hudební pásmo z rozhovorů, úvah a básní malířky Adriany Šimotové, která se narodila 6. srpna 1926. A tak si ji připomeneme.
1: Někdy mne děsí nepodaná ruka, nevyřčené slovo. Připadá mi, že létají v prostoru jako duše bezdomova, pro kterou není místo ani v nebi, ani v pekle.
0: Malířka Adriana Šimotová bude hlavní postavou dnešního souzvuku nadepsaného Magie času, času, času. Účinkovat budou Daniela Kolářová, Jana Franková a Hanuš Bor, a to v pořadu natočeném v roce 2016. Začínáme na Vltavě dnes ve 22 hodiny. Teď bylo 8 večer.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Dobrý pondělní srpnový večer vám všem přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková. Četba s hvězdičkou, ta u nás v programu a u vás v rozhlasovém přijímači bude až v 11 hodin večer. Ale už teď připomenu, že půjde o milostný příběh z meziválečné Indočíny, o vrcholné dílo nejvýraznější francouzské spisovatelky 20. století, Margaret Derasové Milenec. A také řeknu, že číst bude Jana Čtvrtá. Do té doby se ale můžeme věnovat v nejbližších chvílích hudbě. Tradiční pondělní setkání s rozhlasovým orchestrem bude patřit záznamu koncertu z letošního ročníku festivalu Dvořákova Praha. Víc vám ale sdělí už autor pořadu Ondřej Scholz.
2: Koncert Socher.
4: Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnešní koncert Sočru, který právě začíná na stanici Českého rozhlasu Vltava a jehož vysíláním vás bude provázet Ondřej Scholz, nás prostřednictvím záznamu zavede do pražského Rudolfina. Právě ve zdejší Dvořákově síni se 8. září roku 2025 konal koncert s názvem Podsta písním Antonína Dvořáka a dramaturgie festivalu Dvořákova Praha, jehož byl tento koncert součástí, pozvala k provedení koncertu přední českou pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou a společně s ní stanou na pódiu Dvořákově síně Symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým hlavním hostujícím dirigentem Robertem Jindrou. Datum koncertu bylo velmi symbolické. 8. září je totiž dnem, kdy si hudební svět připomíná skladatelovo narození. Toto 184. výročí, tedy festival nesoucí Dvořákovo jméno a společně s ním i interpreti koncertu, oslavil programem složeným výhradně ze skladeb tohoto génia české hudby. První skladbou koncertu bylo Dvořákovo Nocturno H-dur, které v seznamu skladatelových děl nacházíme pod obusovým číslem 40. Toto mimořádně jímavé dílo je dnes uváděno jako samostatný koncertní kus, ovšem původně jej Dvořák na počátku 70. let 19. století zkomponoval jako pomalou větu svého smyčcového kvartetu E-moll. Nedlouho poté ji přesadil do dalšího ze svých komorních skladeb, smyčcového kvintetu G-dur. Ani zde ovšem nebyl s jejím umístěním spokojen a v roce 1883 tedy usoudil, že Nocturno bude samostatnou skladbou a dílo přepracoval do definitivní podoby, kterou uslyšíme právě nyní. Nocturno H-dur opus 40 Antonína Dvořáka zazní v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídí jeho hlavní hostující dirigent Robert Jindra.

Tóny Nocturna H-dur Antonína Dvořáka dozněly v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry. V další části programu koncertu ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina 8. září 2025 se necháme unést příběhem lásky a v podání sopranistky Kateřiny Kněžíkové uslyšíme Dvořákův cyklus Písně milostné opus 83. Geneze vzniku Dvořákových písní milostných je poměrně pozoruhodná. Cyklus byl zkompletován na přelomu let 1888 a 1889, ovšem jejich původ nacházíme už v roce 1865. Tento letopočet je kromě jiného rokem vzniku prvního z Dvořákových písňových cyklů, nesoucího název Cypřiše, který skladatel komponoval na texty básníka Gustava Flégra Moravského a který obsahoval celkem 18 písní drobnějšího charakteru. Písně milostné mají těchto částí o 10 méně. Dvořák zde zachoval harmonickou i melodickou strukturu původních písní, ovšem upravil rytmickou strukturu za účelem lepší deklamace zpívaného textu a v neposlední řadě v písních milostných změnil pořadí písní oproti původním Cypřišům. Můžeme se domnívat, že kompozice Cypřišů byla pro Dvořáka určitým únikem ze strastí způsobených neopětovanou láskou k Josefíně Čermákové. Nakonec sám Dvořák o nich říkal: myslete si zamilovaného mladíka, toť jejich obsah. Rozhodně je však možné konstatovat, že onen cyklus byl pro skladatele významným mezníkem tvorby, ke kterému se vracel v průběhu celého života. Díky tomu nacházíme úryvky z Cypřišů v operách Král a uhlíř, Vanda. Motiv písně Zde v lese u potoka lze nalézt také v klavírním cyklu Siluety a v neposlední řadě se melodické náznaky objevují i ve Dvořákově nejslavnější opeře Rusalka. Nyní už se ale, milí posluchači, pojďme zaposlouchat do samotného cyklu Písně milostné. Těchto 8 písní nám za doprovodu rozhlasových symfoniků hrajících pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry přednese sopranistka Kateřina Kněžíková. Jednotlivé písně nesou názvy O naší lásce nekvete to vytoužené štěstí, v tak mnohém srdci mrtvo jest, kolu domu se teď potácím, já vím, že v sladké naději, nad krajem vévodí lehonký spánek, zde v lese u potoka, v té sladké moci očí tvých a o duše drahá jedinká. Autorem orchestrální úpravy je skladatel Jiří Gemrot.

Sopranistka Kateřina Kněžíková přednesla za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Roberta Jindry písně milostné Antonína Dvořáka v orchestrální úpravě Jiřího Gemrota. Kateřinu Kněžíkovou na dnešním záznamu koncertu z festivalu Dvořákova Praha ještě uslyšíme. Nyní ale dáme slovo rozhlasovým symfonikům a v jejich podání zazní Dvořákův cyklus z počátku 80. let 19. století, nesoucí název Legendy. Desetidílná kompozice bývá někdy vnímána jako určitý protipol slovanských tanců, oproti nim však v legendách spatřujeme spíše komorní a baladický charakter hudby. Stejně jako slovanské tance jsou legendy komponovány původně pro čtyřruční klavír a orchestrální verze, která se nyní rozezní vltavským éterem, měla svou premiéru v květnu roku 1882. Legendy Antonína Dvořáka hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí Robert Jindra.

Cyklus Legendy, dílo Antonína Dvořáka z roku 1881, doznělo v provedení rozhlasových symfoniků řízených dirigentem Robertem Jindrou. Posloucháme záznam koncertu na festivalu Dvořákova Praha, který se v pražském Rudolfinu uskutečnil 8. září 2025. Milí posluchači, na pódium Dvořákovy síně se nyní vrátí sopranistka Kateřina Kněžíková. Těžko bychom si mohli představit poctu písním Antonína Dvořáka, jak stálo v názvu koncertu, bez toho, aby zazněl skladatelův snad nejslavnější písňový cyklus Cigánské melodie. Stejně jako cyklus Legendy, které v našem pořadu dozněly před malou chvílí, i Cigánské melodie spatřily světlo světa v počátku 80. let 19. století. Podnětem k jejich vzniku bylo přání Dvořákova přítele Gustava Waltera, tenoristy vídeňské dvorní opery. Walter byl milovníkem skladatelovy hudby a rád ji uváděl na svých koncertech, a proto mu Dvořák rád vyhověl. Jako předlohu si zvolil texty pootavského slavíka Adolfa Hejduka z jeho sbírky Básně, jejíž první část nese název Cigánské melodie. Vzhledem k národnosti dedikanta byl cyklus komponován na německý překlad, který vytvořil sám Hejduk, ale velmi záhy pak vyšly Cigánské melodie u Dvořákova nakladatele Simroka už s českým textem. V celém cyklu nacházíme prvky slovenské i české lidové poezie a text odkazuje na spojení člověka s přírodou a vyzdvihuje svobodu jako nejvyšší hodnotu. Písňový cyklus Antonína Dvořáka Cigánské melodie opus 55 je členěn do 7 částí. Jednotlivé písně nesou názvy Má píseň zasmi láskou zní, Aj, kterak trojhranec můj, a les je tichý kolem kol, Když mne stará matka, struna naladěna, Široké rukávy a Dejte klec je střábu. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, zpívá Kateřina Kněžíková, řídí Robert Jindra.

Cigánské melodie opus 55 Antonína Dvořáka dozněly v podání sopranistky Kateřiny Kněžíkové, která nám tento cyklus přednesla za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného dirigentem Robertem Jindrou. Poslouchali jsme záznam koncertu z festivalu Dvořákova Praha, který se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina uskutečnil ve výroční den skladatelova narození 8. září roku 2025. Milí posluchači, myslím, že by bylo snad až nepatřičné, kdybychom zbývající vysílací čas dnešního vydání koncertu Sočru nezachovali v náladě hudby, která nás až dosud provázela. K závěru pořadu nás tady dovede skladba Dvořákova zetě Josefa Suka, z jehož tvorby uslyšíme svitu Pohádka. Záznam, který uslyšíme, byl pořízen na abonentním koncertě v únoru roku 2024 a rozhlasoví symfonikové na něm hrají pod taktovkou Petra Popelky. Milí posluchači z vltavského studia na Pražských Vinohradech se s vámi pro dnešní večer loučí a za společný poslech děkuje Ondřej Šoloc.

Svita Josefa Suka s názvem Pohádka, to bylo dílo, které uzavřelo dnešní vydání vltavského koncertu Sočru. Přednesli nám jej rozhlasoví symfonikové pod taktovkou svého donedávna ještě šéfdirigenta Petra Popelky. Pořad připravil v roce 2005 a také uváděl Ondřej Scholz. Hudba je jazyk, kterému rozumí celý svět. I to jsou slova Antonína Dvořáka a narazíte na ně na stránkách Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde vás, milí posluchači, zveme na čtvrtek 24. září na koncert k zahájení nové sezóny. Dokonce si můžete pořídit i vstupenky na dopolední generální zkoušku. Na programu tohoto zahajovacího koncertu, to už pod taktovkou nového šéfdirigenta Sočru, Eliase Grandiho, bude předehra Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenova romance pro housle a orchestr číslo 1 G-dur v solovém podání Jana Mráčka, výběr z Dvořákových legend a také symfonie číslo 2 S-dur opus 398 Zdeňka Fibicha. 24. září zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Bližší informace hledejte na stránce socr.rozhlas.cz.

0: Josef Suk a Josef Hála dohráli Jasnou noc pro tyto dva nástroje z not Zdeňka Fibicha.
1: Souzvuk.
0: Srpna 1926 se v Praze narodila malířka Adriana Šimotová. Právě ona bude hlavní postavou pondělního souzvuku, vzpomínky, která je sestavena z jejich vlastních slov. Pořad natočený v roce 2016 obsahuje malířčiny úvahy, básně i úryvky z posledních rozhovorů, které zaznamenal její kurátor a přítel Pavel Brunclík. Zazní skladby, které měla Adriana Šimotová v oblibě a sama je ráda poslouchala. Pořad v roce 2016 připravila Lucie Novotná, účinkují Daniela Kolářová, Jana Franková a Hanuš Bor. Režii má Markéta Jahodová. Magie času, času, času.

0: Někdy mne děsí nepodaná ruka, nevyřčené slovo. Připadá mi, že létají v prostoru jako duše bez domova, pro kterou není místo ani v nebi, ani v pekle.
1: Tak jako zůstává otisk barevného pigmentu na hedvábném papíře v díle Adriany Šimotové, jejím přátelům jistě zůstal v dlani otisk její na sklonku života tak křehké a jemné dlaně. Barva jejího vlídného hlasu a radost ze setkání. Bílé zvlněné vlasy splývající po ramenu, které málo kdo viděl rozpuštěné. Nešlo nepomyslet na anděla. Na tento svět přišla Adriana Šimotová v roce 1926, 6. srpna, a odešla z něj 19. května roku 2014. Její dlouhý a tvůrčí život byl naplněn radostí a zároveň bolestí z velkých osobních ztrát. Obojí se stalo podnětem k tvorbě a její vnitřní život se tak vyjevuje skrze její dílo. A nejen to malířské a grafické, také básně a úvahy, které napsala, nebo rozhovory, které s ní byly zaznamenány, jsou vzpomínkou, ale i svědectvím toho, jak vnímala svět. Umělcův ateliér je místo osobní a skryté. Malířka ve svých záznamech o práci v ateliéru prozrazuje mnohé o sobě a době vzniku rozličných děl a cyklů. V jejím životě i díle se zrcadlí mnoho vzpomínek na rodinu. Vliv babičky, pocházející z francouzské části Švýcarska, předurčil malířku k lásce k francouzské kultuře. Stejně jako vysoce kultivovaný domov, o kterém se můžeme dočíst ve vzpomínce jejího bratrance, historika umění Jiřího Šetlíka. Prostředí domova charakterizovaly obrazy a předměty z dědictví rodu, zakotveného v českém obrození. Hodně se četlo a vyprávělo. Žilo se skromně, chodilo se cvičit do Sokola. Důvěru v Masarykovu republiku zpevňovala i příslušnost k Českobratrské církvi evangelické. Jak je patrno, měla Adriana podporu a oporu ve svých rodičích a tak se její studium výtvarného umění setkalo s pochopením. Po soukromém studiu grafiky u Jaroslava Švába absolvovala státní grafickou školu a v roce 1945 se stala studentkou umělecko-průmyslové školy v Praze v ateliéru Josefa Kaplického. Její četná celoživotní přátelství se spolužáky, mnohými pozdějšími členy skupiny UB12, se odvíjela právě od tohoto období studia. Generace, která prožila své mládí v čase nacistické okupace, žije po válce v dalším, nelehkém, na dlouhých 40 let nesvobodném období komunistické diktatury. Přesto dokázali důkladně a věrně pracovat na svých tématech a přitom se vyhnout v té době aktuální sorele. V době studií Adriana také poznává malíře Jiřího Jona, který se později stane jejím manželem. Od roku 1953, kdy spojí své životy, protne se i jejich pracovní prostor. Získávají ateliér v Praze u Stromovky po příteli Václavu Boštíkovi. V roce 1960 se Jonovým narodil syn Martin. V roce 1972 však předčasně umírá Jiří Jon a o 22 let později Adriana Šimotová přichází také o syna. O svých psaných záznamech sama říká:
0: protože jsem psala většinou ve chvílích životních tísní, v touze se alespoň takto vypovídat, vyznívá možná celkový dojem pochmurněji, nežli byl můj život. Ten byl stejnou měrou šťastný jako nešťastný. A to není tak málo.
1: Z Adrianiných úvah je také patrné, jak důležitá pro ní byla v životě blízkost přátel.
0: Ve chvíli, když jsem již sama ušla kus cesty dopředu, tam, kde už člověk stojí tváří sám k sobě nebo k Pánu Bohu, je pojednou živé lidské slovo most, visící na pevných vláknech, aby se po něm mohlo jít dál.
1: V dnešním souzvuku zazní texty zaznamenané Adriénou samotnou a také rozhovor, který s malířkou vedl její dlouholetý spolupracovník a přítel Pavel Brunclík. Ten jí byl nablízku pracovně i lidsky. Po mnoha nemocničních pobytech na sklonku života to byl ostatně právě on, kdo jí opakovaně pomáhal v návratech k práci. Pro celoživotně vitální ženu Adriénu Šimotovou to bylo tolik důležité.

tobě. Stále ještě žijí z tvé smrti. Protože ona byla začátek i konec všeho, co jsem byla já. Stále ještě žijí z tvé smrti. Odpusť. Můj podíl na tvé cestě k ní byl tak malý. Přesto můj doprovod byl to nejlepší, co v životě jsem dala. Stále ještě žijí z tvé smrti, protože ona byla nultý rok, od kterého se začalo znovu počítat. Stále ještě žijí z tvé smrti, protože ona byla měřítkem, jímž poměřuji vše. Skrze ní jsem pochopila lásku, tak bezmeznou, tak krajní, že je jakoby jejím otiskem, tou druhou stranou mince. Stále ještě žijí z tvé smrti, ale víš, má rozepjatá, teď prázdná, ale otevřená světu, má jen 180 stupňů. A dál, za onen kruh, tam nemohu ji rozepnout. To je můj dluh tobě.

ty. Pocítila jsem plně a jaksi definitivně význam takového oslovení. Ty, jak jej přesně a krásně definuje Martin Buber. Definuje. Ty zde. Znamení provždy. Neznamená to jen pasivní další oslovení. Pokaždé je to zázrak, o který se musí zasloužit.

Táž se mne. Táž se mne, zda ještě mluvím. Hlasitě. Ptáš se mne, zda ještě slyším. Vzdáleně. Ptáš se mne, zda ještě cítím. Přílišně. Prošla jsem brankou. Před i za se sobě vzájemně zdánlivě podobalo. Tu a tam kvetly ty též stromy, tu i tam byla ta též tráva. Ale kdo mi zaručí, že zelená tu i tam je ta též zelená? Kdo bude mým svědkem? Prošla jsem brankou a vidím svět z jiného úhlu. Přesunula se i důležitost věcí. Myslím na své přátele, kteří, když mluví se mnou, vidí mě očima minulosti. Myslím na své rodiče, tak taktně upravující cestu mého vnějšího života. Vědí i oni, kdo dnes jsem. Kolik branek kdo prochází? Jsme titíž, včerejší, dnešní nebo zítřejší? Kolik je rovin, po kterých kráčíme my, jednotlivci, a které se nikdy neprotnou? Ale jsou náhlé, nečekané průsečíky a tam prodléváme společně my všichni, kterým bylo dáno protnutí rovin. A budeme toužit zadržet čas. Ale uvědomíme si posléze, že roviny, po kterých kráčíme, budou pokračovat dále svou vlastní cestou. A teprve pak se naučíme být vděční i za to krátké bratrství, jehož pečeť poneseme na svém vlastním těle dál.

za. To nebyla omítka, to byla kůže. To nebylo pot, ale za. Jediné slovo. Za slovem. Jediný výkřik. Za výkřikem. Jediná slza za slzou. Jediná tma za tmou. Světlo za světlem. Jediná pravda za pravdu. Za mezníkem.

Něco se stalo s časem. Žila jsem teď. To jediné teď. To úzkostné teď. Jakoby pořád byla válka. Jakoby denně stříleli do nahých zad, zvedajících se z trávy. Ale už nemohu. Chci jedno malé potom. Nevím už, jak vypadá ten zlomek budoucnosti. Ta naděje najednou ve mně není. I to teď schladlo s jarem k neunesení.

Magie času. Magie času, času, času. Rok, vše i nic. Konečná nekonečnosti. Věčná, věčná škvíro, kterou prostupujeme, kterou se cedíme skrz. Domníváme se v té chvíli, že jsme-li tam, jsme skutečně tam. Ale pak, jak se odhrnuje závěs za závěsem, tak vyvstane ve zdi prostoru, ve kterém se ocitneme, další škvíra, další skulina, kterou budeme postupovat dál a dál. A tak věčně neklidní, věčně toužící, věčně sahající, ale nedosahující, zaklenujeme tu kratičkou životní křivku, dávající její konečnosti jistý rys nekonečnosti. 100 snů, 100 stínů, 100 stínání a z vlhké slámy stoch a stíhání. To vše a ještě víc doskonání.

Úplnost. Úplnost žalu a štěstí. Louky v plném květu. Posečená tráva, která ještě není senem. Živá příroda po tolika deštích, po tolikeré vláze, bouřková atmosféra. Malé obláčky z mlhy nad pařící se zemí. Kvetoucí šípky, které mne tak zraňují. Řeka naplněná až po okraje se valí řečištěm. Je rozjařující spočinout chvíli v té přestudené vodě. Když člověk vyjde ven, stává se povrch těla téměř necitelným. To vše mi patří, protože to žiji.

Únor 78. To ráno zpíval kos, co zbyla zasažena, a zdálo se, že šíp mine srdce, jako se stalo přece tolikrát. Snad ale bylo určeno již dávno, už tehdy, když ti život přinášel, že jednou dostihne tě. Přichází jaro, jaro, a ty dávno víš, že smrt přichází na jaře, ta dvojí smrt. Vždyť pod teplou vrstvou půdy je chlad noci. Zůstala tichá, tak tichá, že tvůj křik se podobal křiku němých ryb, toužících prorazit krunýř ledu. Ty hořká svobodo, což nezbývá již více, než měnit nepřítomnost za prázdnotu?

spálit mosty. Řetěz, který tě poutal, praská. I silonové nitě, jimiž si omotána, i hedvábný papír se trhá na úsvitě. Všecky ohledy stranou. Musíš jít, vyskoč. Rychle odmítni šátek, kterým se váží oči před popravou. Jdi rovně a neohlížej se už zpět. Nic. Nic není omotáno provázkem bezmoci. Nic neleží na větvích. Nic nezaleptávám do zmrzlé dlášky. Nic nečtu v dýmu ohýnků. Nic nepíše pro mne mračno na nebi. Nic se nepodobá štěstí ani bolesti. Všechno je stuhlé jako zmrzlý pták, lehký a chrastící, který nevydržel to nic tak hluboko před bodem mrazu.

Kdybych vzdychla k ránu, ani pták by to neslyšel. Kdybych řekla trpím, usmál by ses a odešel. Kdybych padla mrtvá, ani list by se nezachvěl.

Proto veliké čekání. Proto veliké čekání, usilovné a úporné, kde slyšíš uplývat čas, jsi jeho jednotkou. Chceš mít to malé. Čekání na milence, kde jsi na cestě v horách, kde jediné stopy má zvěř a kola žebřiňáku. Čekání dočasné pro nekonečnost.

Tajemství. Vždy vylučováno, popíráno tam, kde omezení je skutečnou omezeností. A přece nelze udělat jedinou čáru. Nelze napsat bez vědomí toho, že existuje. Obsahuje sám smysl bytí. Obsahuje vše, co je mimo nás, ale i v nás. Vše, čemu se blížíme, ale i vzdalujeme. A každé vítězství a každá porážka, zcela upřímně, je ve jménu toho poznávaného a nepoznatelného

0: chuligánská. Nemohu. Nechci. Vlastně kašlu na to. Vysunu hřbet, nastavím nohu, napřáhnu pěst a začnu se smát. Ale ten smích, to truchlivé vítězství, půjde mi stále tíž. Kašlu na to. Víš? Tanec. Přiostříš tušku, přiostříš nůž, přiostříš slovo, přiostříš zrak. Až všechno bude ostré jak břit, zatančíš tanec, chceš přece žít. Ale ten tanec na ostré hraně, který tě vejpůl rozetne maně, je přece dans macabre. Je ticho. Není slyšet ani dětské hlasy, ani vrzání podlahy ve čtvrtém patře. To schodiště v domě. Tolikrát mnou spodobené, protože mě vzrušuje zvuk lidského kroku stoupajícího vzhůru a klopítavý běh dolů, který slyším sice jako nepravidelný, ale přece tep lidského srdce. Vidím útržky rukou opírající se o secesní zábradlí. Malé i velké ruce, jako tiché ptáky položené na vyhlazené dřevo, aby vyrovnávali náhlou vratkost lidského těla. Viděla jsem někdy přicházet dřív stíny, které se prodlužovaly, a pak teprve člověka samotného. Namalovala jsem jednou obraz stoupajících stínů a reálných sestupujících nohou. A ten stín se zdál být světlonošem, jako by držel ve své dlani malou rozžatou pochodeň. Podobný mexické dívce stoupající po schodech zapálit olympijský oheň. Vzdálenosti. Kdo si usedl? Kdo si věší kabát na hřebík? Kdo si jiný klape dveřmi? Kdo si pozdravil? Kdo si šoupe podrážkou? Kdo si, kdo si, kdo si? Kdo si žije tuto chvíli? Tak zcela nezávisle na tobě. Tak dlouho se dotýkáš hranice nedostupnosti, až pojednou cítíš, že jsi před ní postaven tak definitivně, že není kompromisu, není ústupu, je jediná možnost setrvat. Lze však vůbec trvat v tomto bodě, který sám o sobě popírá čas?
1: Z rozhovoru Pavla Brunslíka s Adriánou Šimutovou z roku 2011.
2: Jaká slova tě napadají, když myslíš na svoji tvorbu?
0: Blízkost, distanc, vstřícnost, dotyk, otisk, přesahování, jistota, nedotknutelné, nedostupné.
2: Zkusme začít blízkostí.
0: Myslím si, že úplně v základě toho, co dělám, je motiv blízkosti z těch nejdůležitějších. S blízkostí souvisí vlastně celý můj důvod a potřeba udržet se v určitém emočním poli, s nímž je blízkost spojená. Blízkostí samozřejmě nemyslím prvořadě fyzickou blízkost, ale jde mi o duševní oblast nebo duchovní sféru. V mé práci to zanechává důležité stopy. To, co dělám, je taková oslava blízkosti. Blízkost také souvisí s komunikací, která je založena na setkání, a setkání je zase postaveno na blízkosti.
2: Mluvila jsi také o distanci.
0: To bude asi delší vysvětlování. Je to dáno mou osobní situací a zdravotními problémy, jež mě vyřadili na 2 roky z práce, kterou jsem opustila v okamžiku, kdy jsem pracovala s frotáží, s níž téma blízkosti souvisí exemplárně. V minulosti jsem často pracovala v kleče, na zemi. To mělo svůj význam. Bylo v tom něco takového, jako když člověk předestře před sebe nějakou tkaninu, nějaký koberec. Ten způsob hledání a ověřování skutečnosti. Vzniklo to v minulosti tím, že jsem potřebovala pracovat na větších věcech. A tak jsem využívala podlahu. Na ní jsem nacházela plochu natolik velkou, abych vůbec mohla větší věci dělat. To není technická otázka. Je v tom důležité právě přímé ohledávání terénu, který je u mne tvořen v největší míře lidmi, lidskými postavami, lidskými vztahy. A protože jsem teď kvůli fyzickému omezení ztratila možnost pracovat na podlaze přímo, hledala jsem náhradu. Řekla jsem si, že budu pracovat na podlaze dál, ale že musím najít něco, co mi pomůže to omezení překonat. Bylo pro mě velmi překvapivé, že mě to přivedlo k linii, k vedení čáry, takže kresba potom vzniká jinak než prostřednictvím

0: Mohli bychom se ještě vrátit k tomu, co tě zaujalo na tom zvláštním nahlédnutí problému distance, totiž, že určitý způsob distance je vlastně vnitřním momentem blízkosti a její podřízen zprostředkovává ji.
1: Když jsme spolu promýšleli, od čeho začnu po návratu z nemocnice, věděla jsem, že to bude souviset i s metodou práce, nejenom s obsahem, že to bude souviset s prostředky, které si vyberu. Musela jsem je alespoň částečně dočasně změnit. Aby se kresba udržela na zemi, aby si udržela horizontálnost, navrhl si, ať si prodloužím ruku hůlkou. Použila jsem hůlky s měkkým zakončením, na které jsem nabírala pigment. Těžiště sdělení se tak přeneslo na čáru. Ta je někdy úplně jednoduchá a někdy také opakovaně zpracovávaná. Bylo pro mne velice důležité, že jsem ten přechod zvládla. Udělala jsem sérii hlav, se kterými jsem byla dost spokojená. Přineslo mi to...

0: Až, která není o nic menší než moje práce z dřívějška.
1: A slovo vstřícnost ve vztahu k tvorbě?
0: Pro mě má práce, to, co kreslím, je vztažená ruka. A to obrazně i konkrétně. A vlastně téma, které volím, můj důvod je právě v těch elementárních souvislostech. Na základě vstřícnosti vzniká setkání. Může to být setkání s člověkem, s krajinou známou z dětství, ale vždycky je tam ten rys pozitivního přístupu ke skutečnosti nebo k tomu zobrazenému, nebo k tomu, na co myslím.
1: Vraťme se ještě k souboru hlavy.
0: Já jsem se hlavami a tvářemi zabývala mnohokrát. Vždycky to mělo něco společného a něco, čím se to lišilo. Tyto hlavy jsou i nejsou kresleny klasickým způsobem. A myslím, že se mi u některých podařilo dosáhnout určité znakovosti. Je tam třeba zdánlivě banální téma, hlava a česání, hlava, ruka, vlasy, ale vypovídá ještě o něčem jiném než o ženě, která si češe vlasy. Prchavé gesto, které se zastaví.
1: Myslela jsi u toho souboru na někoho konkrétního?
0: Spíše ne. Hlava s česáním vlasů mi připomíná spíše mě samotnou a trochu maminku. Někde je souvislost s přímou zkušeností s konkrétním člověkem důležitá a výrazná, ale tady, když se mi podaří do té lapidární znakové kresby dostat něco obecnějšího, nějaký detail, který mě napadne, naskočí mi až následně, že jsem jej u někoho blízkého viděla.

0: Zeptám se poněkud nepatřičně. Někteří tví kolegové srovnatelného věku už nepracují. Pro co ty ano?
1: Oh, pro mne je práce sloupem, na kterém stavím svou existenci. V každé životní etapě, v každém věku se přece něco mění a něco zůstává. A tak je tomu i u mě. Práci chápu jako pozvání k rozhovoru. Když jsme mluvili o komunikaci, pro mne je moje práce rozhovorem. Někdy se mě návštěvníci ateliéru ptají, jak dlouho jsem dělala určitou kresbu. Ale u mne to není měřitelné časem, který strávím tím, že kreslím. Já musím mít ještě jiný čas. Je to čas, který se podobá meditaci. Musím si přitom vybudovat v sobě samé určitou linii, určitou cestu, která není popisná. Musím vědět, kdy přesně začít, ale když začínám uskutečňovat to, co uskutečňovat chci, je ta kresba už předurčená, nechci říct hotová, ale ten záznam je svým způsobem fixovaný.
0: Dalo by se snad dopovědět, že cesta, kterou takto v sobě buduješ, není jen cestou pro kresbu, ale je cestou i pro tebe. Pověz mi něco k cyklu schoulení.
1: Je to můj pohled na určitou část života či životní situaci, na kterou myslím, když přemýšlím o lidech, o jejich osudech. Zajímá mě ten okamžik, kdy ten schoulený je schopen ještě se osvobodit. Ty věci jsou výtvarně osvobozeny. Obsahově je to tak možná v různé míře jen u některých. Je v nich hranice mezi nejít vstříc a vystoupit ze sebe. Je v tom ta jedinečná možnost člověka, že se zbaví své skrytosti a uzavřenosti.
0: Pozice, kterou postavy zaujímají, myslím, že co do jevu, je v nich něco mezi embryonální polohou a
1: smrtí.
0: Přípravou k něčemu jinému. Vidím v nich mimo jiné také soustřeďování se pro novou možnost.
1: Už dlouho jsem měla takovou představu udělat soubor. Nevěděla jsem, kolik těch věcí bude, ale věděla jsem, že bude víc než jedna. Soubor kreseb zaměřených na člověka, který je uzavřen nebo se ukrývá. Je to zvláštní, že každá ta kresba, každá ta figura má v sobě jakousi osamělost. Tím schoulením se jakoby uzavírají. Já bych chtěla, aby měli schopnost se otevřít.

0: promnese, zobrazovaná schoulení v jednotlivých dílech tvého cyklu vyznačují určitým usebíráním se a o schoulení zobrazovaných bych uvažoval jako o soustřeďování se do vztahu, nebo je pro mne jejich usebírání se alespoň předzvěstí či přiblížením se k pozitivní možnosti vztahu. Když se tví schoulení choulí nebo usebírají, je to pro mne i obraz očekávání nebo tázání se či naslouchání.
1: Potřebuji, aby všechny mé věci, které dělám, ty dobré i ty méně dobré, měly v sobě vždycky stopu naděje. A ten výklad schoulených, když připustím, že se dostanou ven, nebo že budou mít tendenci víc izolace, tak pak je účel mého zobrazení naplněn. Myslím, že je tam pořád naděje. Určitě tam naděje je, a to je pro mne zásadní.

ten dvojí pohyb v tobě. Čím víc se blížím, tím víc se vzdaluji. Vidíš ty ostré obrysy? Všechnu tu drobounkou kresbu. Všecko žílový v listí, tašky na střeše, krajku na zácloně za oknem. Vidíš to čím dále líp? Vidíš to opravdu? Vždyť si na dosah. Stačí jen vztáhnout dlaně. Tak všecko ztrácí barvu, kontury se rozpíjejí, cosi mizí, jako bys šel pospátku do výchozího bodu X.

0: textu k nerealizované výstavě z roku 1976.
1: Vzpomínám si na Prousta a jeho pro mne kdysi tak vzrušující práci s časem. Hledání času směrem nazpět, na přítomnost navázaný vzpomínaný čas. U mne, ale dnes asi nejen u mne, je tomu naopak. Je to fixace onoho teď prožívaného. Touha nalézt a uchopit přítomný čas v jeho autenticitě. Žít ho, zachytit provždy naléhavost a jedinečnost té chvíle, pak už nemůže být ztracena. Snad je to i problém generační. Moje generace je poznamenána pocitem ohrožení. Vyrůstali jsme ve válce a ten pocit ohrožení zůstal a trvá v nás dál, v tomto rozporuplném a přecivilizovaném světě, který může každým okamžikem přinést sám sobě zkázu. Navíc mne i soukromé okolnosti nutily žít teď intenzivně, v jasném vědomí neopakovatelnosti. Chtěla bych, aby se do vnitřního prostoru mých lidí vstoupilo, aby se divák stal jejich středem, jako jsem byla já, když jsem jimi zaplňovala svůj prostor. Žijí u mne svým vlastním životem skrze život můj, zachyceni v onom nezachytitelném čase. Jsou to druhové mé samoty, do které je vtahuji, abych jimi z ní zase vyšla ven. Syrá. Jsem strom v půli přeřízlý. Pařez byl z kořeny a vršek stromu za vlasy přitažen, jako by visel z vesmíru. Mezi nimi je vzdušná mezera. A každý, kdo přijde, tak vloží ruku, aby se ubezpečil na sliní prst a zkouší směr větru.

Někdy mi zůstáváš už jen ty, poslední, tváři bez tváře. Ty, kde není už slov a není dorozumění. Ty s tím vlastním dorozuměním, absolutním ztotožněním. Je to zbabělost, viď? Ty poslední, že pořád ještě občas toužím po větvi stromu, po lidském dechu, po pupenci, jehož rašení bolí rok od roku víc a víc. Řekni mi, ty, který víš vše, zda najdu tu pokornou vděčnost bez touhy, být přítom na slavnosti žití. Řekni mi, zda to, že ztrácím věc po věci, lásku po lásce, je proto, abych uskutečnila to mnou tolikrát opakované? Teprve, až nebudu nic chtít, dostanu vše. Loučení s tělem. V divokých zelených vlnách moře, za bludnými dunami, pod nebem rozervaných mraků, tam se to stalo. Poznala jsi, že se musíte rozejít, ty s tělem. Stála jsi tam naposledy, nahá, proti kapkám tříštící se vody, ještě nedávno dotýkaná člověkem. Dívala ses na ně jako na cizí předmět. Ve svém rozdvojení dívala ses kriticky na každý záhyb, každou rýhu, která tam nepatří. A s nekonečným smutkem na místa ještě hladká, která se rozestřela vstříc slunci. A ty ho pohřbívala za křiku racků, za šustivého plazení černých zmijí, za hukotu větru, s hořkostí, něhou i krutostí. Protože pohřbívat svou část sebe je to nejkrutější. Pohřbila si ho, to zraněné, pyšné i pokorné, to ubohé, matoucí i vědoucí, to zpupné, odolávající i bezmocné, to kdysi snad milované, snad.

Nikdy nemůžeš odejít. Ničemu, nikomu, ba ani sobě. A tak se vracíš.

abych se zachránila, abych vůbec mohla žít. Byla to moje práce a všechno, co s ní souviselo. A já začala nový dialog s ní a se všemi lidmi, které jsem milovala, vymýšlela, vystřihovala a kteří mě teď obklopují a mlčí. Já jsem přijala život, jako jsem předtím přijala smrt. To vše, smrt i život, dostalo svůj nový význam.

0: Magie času, času, času. Tak byl nadepsán literárně hudební souzvuk věnovaný vzpomínce na malířku Adriénu Šimotovou, která se narodila 7. srpna 1926. V pátek to tedy bude přesně 100 let od tohoto data. Pořad obsahující malířčiny úvahy, básně a také úryvky z posledních rozhovorů, které zaznamenal její přítel a kurátor Pavel Brunclík, připravila Lucie Novotná. Režii měla Markéta Jahodová. Je s vámi Český rozhlas Vltava. Za chvíli rozečteme novou knihu. I see you in windows that open so wide. There's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandal and shake out your hair. The salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet. The river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost. The lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: Ona je chudá francouzská dívenka, on bohatý Číňan a především pak milenec. Tak se ostatně jmenuje i celý román Margarity Derasové, který dnes začne číst v překladu Anny Kareninové a v úpravě Ludvíka Němce Jana Čtvrtecká. Režii má Lukáš Kopecký. První část.

Po Mekongu pluje přívoz. Je mi 15,5. Obraz se odehrává během plavby přes rameno Mekongu na přívozu spojujícím Vinlong se Sadekem uprostřed rozlehlé a rozbahněné rýžové planiny v jižní Kočinčíně uprostřed ptačí pláně. Stojím u zábradlí, z velkého černého auta mě pozoruje neznámý muž. Obraz trvá po celou dobu, než loď přepluje řeku. Právě během této cesty se obraz mohl oddělit od ostatních, vydělit se z jejich souhrnu. Mohl být vyfotografován, kdyby se dalo tušit, jaký význam bude tahle událost, plavba přes Mekong, v mém životě mít. Ale zatímco jsem plula přes tu řeku, nikdo nic netušil ani o existenci toho obrazu. Jen Bůh o něm věděl. Právě proto ten obraz byl opomenut. Zapomnělo se na něj. A tomuto nedostatku, že nebyl zachycen, vděčí za svou sílu. Právě proto představuje cosi absolutního a sám je toho přímo strůjcem. Často myslím na ten obraz, který už vidím jen já a o kterém jsem nikdy nemluvila. Je tu stále, obestřen tým šmlčením, úchvatný. Mezi všemi mými obrazy je to obraz, na kterém se sobě líbím. Obraz, ve kterém se poznávám. Ve kterém se zhlížím.

Jednou, to už jsem byla v letech, ke mně na veřejnosti v hale jakési instituce přistoupil muž. Představil se mi a řekl: Znám vás od jak živa. Všichni říkají, že jste za mlada bývala krásná. Přišel jsem, abych vám řekl, že pro mě jste teď krásnější než za mlada. Vaši tvář mladé ženy jsem nemiloval tolik jako tvář, jakou máte teď. Tu poničenou.

Mezi 18 a 25 se mi tvář nečekaně vyhranila. V 18 jsem zestárla. Nevím, jestli tak zestárne každý, nikdy jsem se na to neptala. Mám dojem, že mi cosi vykládali o náporu času, který někdy udeří v průběhu těch nejmladších, nejopěvovanějších let. To zestárnutí bylo kruté. Viděla jsem, jak se postupně zmocňuje mých rysů, jak mění jejich vzájemný poměr, jak zvětšuje oči, zesmutňuje pohled, zvýrazňuje ústa, poznamenává čelo hlubokými rýhami. Neděsila jsem se toho, naopak. Hleděla jsem na stárnutí své tváře se zájmem, s jakým bych například sledovala děj nějaké knihy. Věděla jsem také, že se jednoho dne zpomalí a dostane obvyklý spád. Lidé, kteří mě znali v 17 za mé cesty z Vietnamu do Francie, žasli, když mě viděli 2 roky na to jako 19-letou. Tahle tvář, ta nová, mi zůstala. Byla to moje tvář. Pochopitelně ještě zestárla, ale poměrně méně, než by měla. Mám tvář zbrázděnou ostrými hlubokými vrázkami. Mám zničenou pleť. Moje tvář není ochablá jako některé tváře s jemnými rysy. Zachovala si ty též obrysy, ale její výplň se strhla. Mám strhanou tvář. Teď vidím, že už jako velmi mladá v 18, v 15 jsem měla v obličeji předzvěst tváře, kterou mi později ve středních letech mého života vtiskl alkohol. Alkohol vykonal to, co nevykonal Bůh. A také mě zabíjel. Také on zabíjel. Onu alkoholickou tvář jsem měla ještě před alkoholem. Alkohol ji přišel stvrdit. Měl už ve mně své místo. Zjistila jsem to jako jiní, ale zvlášť

zvláštní je, že už předtím, než nadešel jeho čas, stejně jako ve mně měla své místo touha. V 15 jsem měla ve tváři rozkoš a rozkoš jsem neznala. Ta tvář přímo byla do očí, i moje matka si ji musela všimnout, bratři si ji všimli. Tím pro mě všechno začalo. Onou do očí bijící, vysílenou tváří, kruhy pod očima. Dřív, než nadešel čas touhy. Můj čas, než jsem zakusila.

Po Mekongu pluje přívoz. Obraz trvá celou dobu, než loď přepluje řeku. Je mi 15,5 v zemi, kde se nestřídají roční doby. Je tu jediná horká, jednotvárná roční doba. Jsme v dlouhém horkém pásmu země, kde není jara, kde není obnovy. Bydlím ve státním internátě v Saigonu. Tady v internátě spím a jím, ale do školy chodím jinam, do francouzského licea. Moje matka učitelka chce, aby z její holčičky byla středoškolská profesorka. Ty musíš učit na střední škole. Co bylo dost pro ni, to už pro malou nestačí. Budeš učit na střední škole a pak si uděláš matematickou aprobaci. Od první obecné jsem věčně slyšela tuhle obehranou písničku. Nikdy mě nenapadlo, že budu schopna té aprobaci uniknout. Byla jsem šťastná, že ve mně matka doufá. Neustále jsem viděla, jak den co den spřádá velkolepou budoucnost sobě i svým dětem. Pamatuji se na kurzy účetnictví pro mladšího bratra na všeobecně vzdělávací škole rok co rok pro začátečníky i pokročilé. Všechno musí dohnat, říkala matka. Trvalo to 3 dny. Všeobecně vzdělávací škola se nechala plavat, když matka změnila místo. Na novém působišti to začalo znovu. Matka vydržela 10 let. Nebylo to nic platné. Z mladšího bratra se stal drobný účetní v Saigonu. A ten starší bratr? Protože v kolonii neexistovala elektrotechnická škola, odešel studovat do Francie. Nedostudoval. Matka si jistě nedělala iluze, ale neměla na vybranou, musela odloučit tohoto syna od obou mladších dětí. Už několik let nepatřil do rodiny. Když matka o všechno přišla, to už byl pryč. Hotová katastrofa. Ale pro nás, pro děti, které jsme zůstali, nebylo tohle to nejhorší. Katastrofální by byla přítomnost nočního vraha dětí. Přítomnost nočního lovce.

Často mi říkali, že to zavinilo ono příliš prudké slunce, kterému jsem byla vystavena po celé dětství. Ale tomu jsem nevěřila. Také mi říkali, že to zavinili starosti, do kterých děti uvrhne bída. Ale ne, to není tím. Děti předčasně zestárlé pod výživou sice existují, ale my ne. My jsme hlad neměli, my jsme byli bílé děti. My jsme se styděli, rozprodávali jsme nábytek, ale hlad jsme neměli. Měli jsme domorodého sluhu a jedli jsme. Někdy, pravda, všelijaké svinstvo, brodivé ptáky, malé kajmany. Ale tohle svinstvo vařil a nosil na stůl sluha. A někdy jsme to ani nejedli. Dovolovali jsme si ten přepych dobrovolně nejíst. Ne, když mi bylo 18, stalo se něco, co mi vtisklo tuhle tvář. Muselo se to stát v noci. Bála jsem se sebe. Bála jsem se Boha. Za světla jsem se tolik nebála a smrt mi nepřipadala tak tíživá, ale provázela mě stále. Chtěla jsem zabít. Chtěla jsem ho zabít. Jeho, svého staršího bratra, abych ho konečně

přemohla jednou jedinkrát a abych viděla, jak umírá. Chtěla jsem odstranit matce z dohledu předmět její lásky, tohohle syna, potrestat ji za to, že ho tak moc a tak špatně milovala. A hlavně jsem chtěla zachránit mladšího bratra, aspoň jsem si to myslela, svého bratříčka, své dítě, před životem, který žil starší bratr a kterým dusil jeho život, před oním černým závojem, který stínil denní světlo, před oním zákonem, který starší bratr stělesňoval a vydával, on lidská bytost, a který byl zákonem zvířecím a v každé chvíli, každého dne života mladšího bratra vnášel do onoho života strach. Strach, který mu jednou zasáhl srdce a usmrtil ho.

Hodně jsem psala o své rodině, ale to byly ještě naživu matka i bratři a já je v tom psaní obcházela. Obcházela jsem tyhle věci a nešla jim na kloub. Až teď. Příběh mého života neexistuje, nic takového není. V mém životě není žádný středobod, ani žádná cesta, žádná rovná linie. Jsou v něm rozsáhlá území budící dojem, jako by tu někdo byl. Ale není to pravda. Nikdo tu nebyl. Tady dělám něco jiného. Mluvím o době, kdy se plavím přes řeku. Předtím jsem vyprávěla o jasných údobích. Tady vyprávím o skrytých úsecích téhož mládí. O tom, co jsem předtím z jistých skutečností, z jistých citů utajila. Začala jsem psát v prostředí, které mě silně vedlo k cudnosti. Teď jakoby psát už neznamenalo skoro nic. Ale vím jedno. Jakmile se všechno vzájemně nesmísí a vy se nedáte bláhově unášet, psát není k ničemu. Jakmile se všechno vzájemně nesmísí v jednu jedinou nepojmenovatelnou trest, je psaní jenom publicistika.

Loď pluje přes Mekong. Když se vracím do internátu v Saigonu, jsem z toho celá bez sebe. Hlavně, když jedu autokarem. A toho rána jsem v Sadeku, kde matka vede dívčí školu, nasedla do autokaru. Končí prázdniny, už nevím jaké. Autokar pro domorodce vyjel ze sadeckého tržiště. Matka mě jako obvykle vyprovodila a svěřila řidiči. Vždycky mě svěřuje řidičům saigonských autokarů, co kdyby došlo k nějaké nehodě, požáru, znásilnění, pirátskému útoku. Co kdyby se, nedej bože, porouchal přívoz. Řidič mě jako obvykle posadí vedle sebe dopředu na místo vyhrazené bílým pasažérům. Na přívozu ovšem z autokaru vystoupím. Jdu k lodnímu zábradlí. Dívám se na řeku. Matka mi někdy říká, že už nikdy v životě neuvidím řeky tak krásné, tak mohutné a tak dravé jako tyhle, jako Mekong a jeho ramena stékající k oceánu, jako ty vodní masy hrnoucí se do mořských propadlišť. Na nedozírné ploše tečou tyhle řeky rychle a řítí se, jako by se země naklánila. Vždycky vystupuji z autokaru, když se dojede na přívoz, i v noci, protože mám vždycky strach, že lana povolí, že nás to bude unášet k moři. Proud je strašlivě silný, odnesl by všechno, i kameny, katedrálu, město. Ve vodách řeky zuří bouře, zmítající se smršť. V děsivém proudu vidím poslední chvíli svého žití. A přitom je to v tom obrazu už ta první chvíle.

Všechno z toho dne si pamatuji i po těch desítkách let. Mám na sobě šaty z přírodního hedvábí. Jsou obnošené, skoro průhledné. Předtím patřily mé matce. Šaty bez rukávů s velkým výstřihem. Mají hnědavý nádech, jaký mívá po dlouhém nošení přírodní hedvábí. Myslím, že mi sluší. Stáhla jsem si je koženým opaskem, možná je to pásek mých bratrů. Na nohou jsem měla ony pověstné zlaté lodičky s vysokými podpatky, zlevněné boty z výprodeje, které mi koupila matka. Tyhle zlaté lodičky nosím do licea. Chodím do licea ve večerních lodičkách s drobnými štrasovými cetkami, protože chci. Snesu na sobě jen tyhle boty a ještě teď je chci mít na nohou. Jsou to mé první podpatky v životě. Jsou krásné. Zastínily všechny boty. Ale co je toho dne na oblečení té malé dívenky nevšední a neslýchané, to nejsou boty. Toho dne má totiž malá na hlavě pánský klobouk s nízkou střechou. Měkký hnědorůžový plsták se širokou černou stuhou. Rozhodující dvojjakost dávného obrazu je v tom klobouku. Myslím, že i ten mi koupila matka a že jsem si o něj řekla. Jisté je jedno, že to byl zlevněný výprodej, jak jinak vysvětlit ten nákup. Žádná žena, žádná dívka nenosí v té době v kolonii pánský klobouk, ani žádná domorodá žena. Takže jsem si nejspíš zkusila ten plsták jen tak z legrace, podívala jsem se v tom krámě na sebe do zrcadla a viděla jsem to. Pod pánským kloboukem se z nevděčně hubeného těla z oné vady dětství vyklubalo cosi jiného. Už to nebyla krutá osudová danost přírody, naopak. Stala se z ní volba přírodě odporující, volba záměrná. Najednou, jako bych chtěla být hubená. Najednou vidím samu sebe jako jinou dívku. Jako by tu jinou dívku viděli jiní, venku, vydanou všem na pospas, vydanou na pospas všem pohledům, vydanou v šanc koloběhu měst, cest, touhy. Beru si ten klobouk a už se od něj neodloučím. Mám klobouk, který mě sám o sobě celou dotváří. Už ho nesundám z hlavy. S botami to nejspíš bylo něco podobného, ale až po klobouku. Jsou s kloboukem v rozporu, tak jako je klobouk v rozporu s útlým tělíčkem. Proto se mi hodí. Všude chodím v těch botách a v tomhle klobouku. Ven, do města, za každého počasí. Chodím v nich za všech okolností. Mám je i na přívozu přes Mekong.

Našla jsem fotografii svého syna, když mu bylo 20. Je se svými přítelkyněmi v Kalifornii. Je hubený, vyhublý na kost. Také on vypadá jako bílý Ugandan. Připadalo mi, že se uštěpačně usmívá, tak trochu jako by se vysmíval. Stylizuje se do obrazu mladého vagabunda. Takhle se sobě chudinka líbí, s tím výrazem zbědovance a s oním pohrdáním mladého vychrtlíka. A tahle fotografie se nejvíce blíží oné neexistující fotografii dívky na přívozu.

Růžový klobouk s nízkou střechou a širokou černou stuhou mi koupila moje matka. Ta žena na staré fotografii, kterou si teď prohlížím. Na téhle fotografii ji poznávám spíš než na fotografiích z pozdější doby. Je to na dvoře domku u malého jezera v Hanoji. Jsme na ní všichni. Ona i my, její děti. Jsou mi 4 roky. Matka je uprostřed. Je dobře poznat, jak se přemáhá. Z toho, jak strhané má rysy, jak nedbale je oblečená, usuzují, že je horko, že je vyčerpaná, že má všeho pokrk. A na tom, jak jsme oblečeny my, její děti, jako nuzáci, vidím, že matka je ve stavu, do kterého někdy upadala a jehož příznaky jsme už ve věku na fotografii znali. Projevovalo se to právě tím, jak nás najednou nebyla schopna ani umýt, jak nás někdy neoblékala a jak nám už někdy nedávala ani najíst. Tuhle velikou nechuť k životu matka prožívala den co den. Někdy ji vydržela, někdy přes noc přešla. Dostala jsem do vínku zoufalou matku. Zoufalou zoufalstvím tak čirým, že ji z něho nedokázal zcela vytrhnout ani ten nejpronikavější záchvěv životního štěstí. Nikdy se už nedovím, co ji vlastně nutilo každý den nás takhle opouštět. Tenkrát to možná zavinil ten dům, který tak hloupě koupila, dům na fotografii, a který jsme vůbec nepotřebovali. A to v době, kdy už otec byl hodně nemocný, kdy ho od smrti dělilo jen pár měsíců. Nebo se právě dověděla, že také ona dostala tu nemoc? Data souhlasí. Byla sklíčená tím, že dohasínal život mého otce, nebo že dohasínal den? Nebo že pochybovala o tomhle manželství, o tomhle manželovi, o těchhle dětech? Nebo že obecně jí pochybovala o tomhle všem, co měla? Přicházelo to den co den, tím jsem si jistá. Muselo to být kruté. V jistou chvíli propuklo každý den tohle zoufalství. A potom nemohla dál. Nebo spala, nebo někdy nedělala nic, nebo někdy naopak kupovala domy, stěhovala se, nebo někdy velkoryse dělala všechno, co se po ní chtělo, kupovala všechno, co jí nabídli. Tenhle dům u malého jezera, zhola bezdůvodné, když otec už umíral, nebo ten klobouk s nízkou střechou, protože ho její malá tolik chtěla, nebo ty zlaté lodičky, nebo něco podobného, nebo nedělala nic, chtěla jen spát, umřít.

Když je mi 15,5, mám těžké, pružné, bolavé vlasy, které mi jako měděná hříva sahají pod pás. Často mi říkají, že ty vlasy jsou na mě to nejkrásnější a já tomu rozumím tak, že nejsem hezká. Ve svých 23, 5 let poté, co odejdu od matky, si nechám ty nápadné vlasy v Paříži ostříhat. Řekla jsem, ostříhejte mi je. On je ostříhal. Všechny najednou. Jediným šmiknutím. Studené nůžky mi přejeli po kůži na krku. Vlasy spadly na zem. Zeptali se mě, jestli je chci, že mi je zabalí. Nechtěla jsem. Pak už lidé neříkali, že mám krásné vlasy. Pak spíš říkali, máš krásné oči. Nebo docela hezky se usmíváš.

Pořád pluji na přívozu přes Mekong. Je mi 15,5. Mezi dvěma břehy. Opírám se o zábradlí, dívám se do temných vod. Vedle autokaru stojí velká černá limuzína se šoférem v bílé bavlněné livreji. Mezi šoférem a pány je ještě posuvné sklo. V autě jsou ještě sklápěcí sedátka a je velké jako obývací pokoj. Ano, to je ono velké pochmurné auto z mých knih. V limuzíně sedí velice elegantní muž a dívá se na mě. Není to běloch. Je oblečený po evropsku, má na sobě světlý hedvábný oblek saigonských bankéřů. Dívá se na mě. Už jsem zvyklá, že se na mě dívají. Po bílých ženách se v koloniích vždycky dívají i po 12letých bílých holčičkách. Mně je 15,5. Už 3 roky se po mně na ulicích ohlížejí i běloši. A přátelé mé matky mě mile zvou, abych k ním přišla na svačinu v době, kdy jejich ženy hrají tenis ve sportovním klubu. Obraz začíná dávno předtím, než muž oslovil bílou dívenku u zábradlí. Začal ve chvíli, kdy muž vystoupil z černé limuzíny, kdy vykročil směrem k ní a kdy ona věděla, kdy věděla, že ten muž má strach. Od prvního okamžiku, co si takového ví. Ví, že je jí vydán na milost a nemilost. A že by jí tedy i jiní, nejen on, kdyby na to přišlo, mohli být vydáni na milost a nemilost. Ví i něco jiného. Že nepochybně nadešel čas, kdy se už nemůže vymknout jistým závazkům, které má k sobě samé. A také toho dne ví, že ani matka, ani bratři se o tom nesmí nic dovědět. Věděla to, jakmile nastoupila do černé limuzíny. Věděla, že je poprvé a provždy mimo dosah této rodiny. I když ji jiní odvedou, unesou, zraní, zkazí, matka ani bratři se to nesmí dovědět. To bude teď její úděl. A už jen z toho její v černé limuzíně, kam nastoupí, dopláče. Teď bude mít ono dítě, co dělat s tímhle mužem, s tím prvním, s tím, který se naskytl na přívozu přes Mekong.

0: Margaret Derasová, Milenec. První část jednoho z nejslavnějších francouzských románů 20. století pro rozhlas upravil z překladu Anny Kareninové Ludvík Němec. V režii Lukáše Kopeckého četla Jana Čtvrtecká a připomenu, že dnes rozečtená četba s Hvězdičkou má celkem 7,5 hodin. Tu druhou z nich si pustíte zítra v 11 večer na Vltavě.
1: Osudy.
0: Kniha o životě a díle svérázného filmového režiséra Davida Lynche a Christine McKenové Místo snění odkrývá vůbec poprvé okolnosti zrodu jeho filmových vizí, jako jsou městečko Twin Peaks, Sloní muž nebo Mazací hlava. Z knihy pro rozhlasové vysílání vybíráme Lynchovy vzpomínky, komentáře k různým natáčením, odkrýváme historky nejen z dětství a studentských let. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila 10dílné osudy Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Christine McKenová, David Lynch, Místo snění, první část.

Bratr o mně říká, že jsem rozený vůdce. Ale já jsem byl jen obyčejný kluk. Měl jsem dobré kamarády a nepřemýšlel jsem, jestli jsem nebo nejsem oblíbený. A nikdy jsem necítil, že bych byl jiný. Dědeček z matčiny strany, děda Sundholm, měl v dílně ve sklepě fantastické nářadí a vyráběl skvostné dřevěné skřínky se zapuštěnými zámky a podobné věci. Příbuzní z jeho strany byli zkušení truhláři a udělali spoustu skříní do obchodů na New Yorkské 5. Avenue. Když jsem byl hodně malý, jezdili jsme za nimi s mámou vlakem. Vzpomínám si, jak mě jednou v zimě dědeček vozil v kočárku a já jsem toho nejspíš hodně napovídal. A myslím, že jsem uměl i pískat. Býval jsem spokojené děcko. Do St. Pointu v Idaho jsme se přestěhovali krátce po mém narození. A pamatuju si odtamtud jenom to, jak s malým Dickem Smithem sedím v blátivé louži. Pod stromem byla díra, do které jsme hadicí napustili vodu, a když jsme se pak čvachtali v bahně, cítili jsme se jako v nebi. Nejpodstatnější část mého dětství se odehrávala v Boise, ale mám taky rád Spokane ve státě Washington, kde jsme bydleli potom. Ve Spokaneu byla ta nejneuvěřitelnější modrá obloha. Někde poblíž musela být základna vojenského letectva, protože po nebi pomalu létala obrovská vrtulová letadla. Odjakživa jsem rád něco vyráběl. A první byly dřevěné pistole. Kromě toho jsem rád kreslil. Ve Spokaneu jsem měl kamaráda Bobbyho, který bydlel v domě na konci bloku, kde stála taky bytovka. To jsem ještě chodil do školky a oba jsme v zimě nosili kombinézy. No a jednou nám byla tak strašná zima, že jsme zamířili do té bytovky. Dveře jednoho bytu byly otevřené, nikdo nebyl doma a nás napadlo dělat sněhové koule a zavírat je do šuplíků. Dali jsme je do psacího stolu i do všech ostatních zásuvek, do každé jednu ledovku. Potom jsme se pustili do velkých koulí, asi půlmetrových, a pokládali je na postel. Stejně jsme pokračovali v dalších místnostech. Potom jsme z koupelny vytáhli ručníky a rozložili je po ulici jako dlaždice. Auta většinou zpomalila, ale pak si nějaký řidič řekl kašlu na to, prostě ty ručníky přejel. Koukali jsme, jak je ty vozy přejíždějí. Udělali jsme ještě pár koulí a nakonec jsme šli domů. Byl jsem zrovna v obýváku, když zazvonil telefon. Zvedla to máma, jenže když sluchátko převzal táta, z jeho tónu jsem začal mít divný pocit. Myslím, že chudák musel zaplatit dost mastné odškodné. Proč jsme to udělali? To bych taky rád věděl. Ze Spokaneu jsme se na rok přestěhovali do Severní Karolíny, než táta dostuduje. Prarodiče Sundholmovi bydleli v krásném činžáku z hnědého pískovce na 14. ulici v New Yorku a děda dělal správci jedné budovy na 7. Avenue. Vepředu bylo pár obchodů a zbytek vyplňovali byty. Nájemníci v nich měli zakázáno vařit. Jednou jsme tam s dědou šli, dveře do nějakého bytu byly otevřené a já jsem spatřil člověka, který si smažil vajíčko na žehličce. Lidi si vždycky poradí. Pravdou je, že mě výlety do New Yorku děsily. Ze všeho jsem měl strach. Metro bylo prostě neskutečné. Sejít dolů do toho zápachu rámusu a vichru od projíždějících vlaků. Otcovi rodiče, Austin a Maud Lynchovi, žili na ranči v Highwoodu v Montáně. Děda z tátovy strany byl jako kovboj. A já jsem se rád díval, jak kouří. Táta kouříval dýmku, když jsem byl malý, jenomže pak dostal zápal plic a musel toho nechat. Všechny dýmky nám ale zůstaly a já jsem s oblibou předváděl, že z nich bafám. Náustky zalepili izolepou, protože prý byly špinavé.
A tak jsem si hrál se zalepenými dýmkami, zakroucenými i rovnými, a zamiloval si je. Kouřit jsem začal hodně mladý. Někdy v 50. letech se prarodiče přestěhovali na malou farmu v Hamiltonu v Montáně, kde vlastnili dům a rozlehlý pozemek. Byl to nefalšovaný venkov. Jezdil jsem u nich na koni, který se jmenoval Pinkaj, a vybavuje se mi, jak Pinkaj pije z potoka a já mám co dělat, abych z koňského hřbetu nesklouzl po hlavě do koryta. Za domem se dalo střílet z brokovnice, aniž by člověk cokoliv zasáhl. Zamiloval jsem si stromy a jako kluk jsem cítil silné pouto s přírodou. Nezajímalo mě nic jiného. Když jsme s našimi jeli někam daleko, táta zajel ke krajnici, postavil stan a tábořili jsme. Nikdy jsme nespali v motelu. V té době byla tábořiště všude, dneska už jsou pryč. Na ranči si člověk musel všechno opravit sám. A tak tam měli hromady všemožného nářadí a táta si pokaždé zřídil tesařskou dílnu. Byl šikovný řemeslník, dával lidem dohromady hudební nástroje a vyrobil desatery nebo

ostřil i lov. Já jsem naopak rád, že jsem třeba na vysokou nikdy nevystřelil. Když jsme tehdy vyrazili na lov, bylo mi asi 10. Jeli jsme z Bojzy po dvouproudé silnici. Do černočerné tmy svítily jenom naše reflektory. Dnes si to těžko někdo představí, protože taková temnota už kolem silnic prakticky neexistuje. V té tmě jsme pokračovali po klikatých cestách do hor, když v tom nám přes cestu běží dikobraz. Táta je nesnáší, protože okusují špičky stromů a stromy potom zajdou. A tak se ho snaží přejet, jenže dikobraz se dostal na druhou stranu. Pamatuju si, jak táta zajíždí ke kraji, dupe na brzdu, sahá do přihrádky, vytahuje pistoli ráže 32 a velí: jdeme, Dave! Utíkáme po silnici a pronásledujeme dikobraza do kamenitého svahu, přičemž nám podkluzují nohy. Nahoře na kopci jsou 3 stromy. Dikobraz vyleze na jeden z nich a my házíme kameny, abychom odhalili, který z nich to je. Jakmile to zjistíme, táta šplhá nahoru a křičí: Dave, hoď kámen a uvidíme, jestli se pohne. Ztratil se mi. Házím kámen a on křičí: ne, ne, po mně. Házím další kameny, táta uslyší dusot a prásk, prásk. Dikobraz se kutálí ze stromu. Vrátili jsme se k autu a jeli lovit. Cestou zpátky jsme se tam zastavili a dikobraza našli. Byl obsypaný mouchami a já jsem si z něj vzal 2 bodliny. Do druhé třídy jsem chodil v Durhamu v severní Karolíně. Otec se tam vrátil na školu, aby získal doktorát z lesnictví a každý večer se učil u stolu v kuchyni a já se učil s ním. Jako jediný ve třídě jsem měl samé jedničky. Jednou večer se s mámou začali bavit o tom, že v kuchyni je myš. V neděli vzala máma bratra a sestru do kostela a já s tátou jsme zůstali doma, abychom tu myš zneškodnili. Pomohl jsem mu posunout sporák a myška vyběhla z kuchyně do obýváku a skočila do skříně, ve které viselo oblečení. Táta vzal baseballovou pálku a mlátil do šatů, dokud z nich ta zatracená myš nevypadla. Idaho City bývalo největší město ve státě, ale když jsme se stěhovali do Boise, v Idaho City bydlelo asi tak 100 lidí v létě a 50 přes zimu. Sídlilo tam výzkumné centrum pokusného lesa Bojské pánve a můj táta měl ten pokusný les na starosti. Dělali experimenty s erozí, hmyzem a nemocemi a snažili se vypěstovat zdravější stromy. Všechny budovy byly bílé se zelenými detaily a na pozemku stály sloupky s malými dřevěnými bedínkami nahoře. Ty vypadaly jako ptačí budky z dvířky. A když je člověk otevřel, byly v nich všelijaké přístroje, které měřily vlhkost, teplotu a tak podobně. V kancelářích byly miliony malých šuplíků a když jste je otevřeli, uvnitř byl hmyz na špendlíkách. Ve velkých sklenících rostly semenáčky a v terénu na řadě stromů visely malé cedulky se záznamy o pokusech. V té době jsem střílel chipmunky. Táta mě vozil do lesa zeleným služebním pick-upem. Vysadil mě s puškou 22 a s obědem a večer pro mě zase přijel. Mohl jsem zastřelit chipmunků, kolik se mi zachtělo, protože les se jim jenom hemžil, ale ptáky jsem zabíjet nesměl. Jednou se pták posadil přímo na špičku stromu a já jsem zvedl pušku a stiskl spoušť. Nečekal jsem, že ho zasáhnu, ale zřejmě jsem se trefil úplně přesně, protože se peří rozletělo na všechny strany a mrtvolka se krouživě snesla dolů, dopadla do potoka a odplavala pryč. V Boise jsme žili na Park Circle Drive a vedle nás bydleli Smithovi. Kromě nich do rodiny patřili ještě 4 kluci a pak babička, které říkali Nana. Nana se v jednom kuse starala o zahradu a když byla venku, dalo se to poznat podle cinkání ledu o sklenici. Nosila zahradnické rukavice
V jedné ruce držela koktejl a ve druhé malý rýč. Nebyla úplně hluchá, ale slyšela tak mizerně, že když nastartovala, musela sešlápnout plyn skoro k podlaze, aby si ověřila, že motor běží. To se z garáže ozvalo hromové burácení a všichni věděli, že Nana někam jede. Děti tehdy mívali hodně svobody. Zabavili jsme se venku a bylo to fantastické. Je hrozné, že už to dnešní děti nezažijí. Jak jsme to mohli dopustit? Televizi jsme si pořídili, až když jsem byl ve třetí třídě, ale stejně jsem se na ní v dětství moc nekoukal. Pravidelně jsem sledoval jenom Perryho Masona. Televize tenkrát dělala to, co s dneškem provádí internet. Zařídila, aby nic nevybočovalo z řady. Tohle je na 50. letech podstatné a nikdy se to nevrátí. Jednotlivá místa se od sebe odlišovala. Holky a kluci v Boise měli svůj styl oblékání a když jste přejeli do Virginie, nosilo se tam něco úplně jiného. V New Yorku navíc poslouchali zvláštní hudbu. Člověk se přesunul do Queensu a jak tam holky vypadaly, no to jste v Boise ani ve Virginii neviděli. A ta muzika. Prostě, když jste chtěli vystihnout náladu nějakého místa, podívali jste se na děvčata, poslechli si hudbu, co tam frčí, a měli jste přesnou představu. Každý rok jsem měl holku. Začal jsem s tím opravdu brzy a všechny byly nádherné. S tou, se kterou jsem chodil ve školce, jsme si vzájemně nosili deky na spaní po obědě. Tenkrát to něco znamenalo. Otcův šéf byl pan Packard a jednou se na léto s celou rodinou nastěhoval do výzkumné stanice. Měli krásnou dceru, která se jmenovala Sue. Byla stará jako já a když za ní přijel kluk od sousedů, měli spolu sex. O něčem takovém se mě ani nezdálo. A tak se mi zatočila hlava jenom z toho, když mi o tom přezíravě řekli. Jednoho dne jsme se Sue nechali jejího přítele plavat a vyšli si sami. V borovém lese leží na zemi snad půlmetrová vrstva nastlaného jehličí, které se říká nadloží. Je až neuvěřitelně měkká a my jsme po ní běhali a skákali a nakonec se dlouze líbali. Bylo to jako sen. Tenhle polibek pronikal hlouběji a hlouběji a zažehl ve mně jakýsi oheň. Na pobyt ve třídě si skoro nevzpomínám a z předmětů si pamatuju jenom výtvarku. Ale i když mě vážně bavila, ještě raději jsem byl venku. V areálu Bogus Basin jsme lyžovali. Jelo se tam 30 kilometrů po křivolakých horských silnicích a býval tam bezvadný sníh. Středisko bylo malé, ale mně jako dítěti připadalo opravdu veliké. Když jste v létě pár dnů mítili houští, mohli jste si tam vydělat na permanentku. Jednou jsme tam u potoka našli nafouklou zdechlou krávu. Měli jsme krumpáče a tak nás napadlo, že ji necháme vybouchnout. Zarazili jsme do ní ocelový hrot a hned na to nám došlo, že máme problém. Pokud kráva praskne, krumpáč z ní vyletí a mohl by někoho zabít. Z krávy už unikal plyn a hrozně to smrdělo, protože se rozkládala, ale výbuchu jsme nedocílili. Nevím, proč jsme se o něj snažili. Znáte to, děti vyzkoušejí ledacos. V tom středisku měli kotvu, ne sedačkovou lanovku, a na místě, kde se lyžaři pod kopcem řadili do fronty, se přes léto dali najít různé věci. Padali lidem do sněhu a my jsme po nich pátrali, když roztál. Byly tam 5 dolarovky a všelijaké drobné. Sbírat peníze bylo tak příjemné. Jednou jsem šel cestou na skybu s kolem střední školy a našel jsem nadspanou modrou peněženku. Podstatnou část jsem utratil při lyžování. V horské chatě měli sladké máslové pečivo a já jsem ho nakoupil i pro kamarády. Zbytek peněz jsem donesl domů a táta mi řekl, ať dám do novin inzerát, že se našla peněženka.
ale nikdo se o ni nepřihlásil. A tak jsem si ji mohl nechat. Ve čtvrté třídě nás učila paní Fordyceová, které jsme říkali paní Four Eyes, čtyř oka. Moje holka v šesté třídě, Judy Putnamová, měla kamarádku Tinu Švarcovou. Jednoho dne měla všechna děvčata jít do jiné třídy a potom se zase vrátila. Byl jsem strašně zvědavý, co se děje. Odpoledne jsem se vypravil k Judy domů. Spolu jsme šli k Tině Švarcové a Tina řekla: ukážu ti, co nám vysvětlovali. Vrátila se s tamponem, dřepla si a předvedla mi, jak se má používat, což pro mě bylo vážně něco. V 50. letech lidé dospívali mnohem později. V šesté třídě se vyprávěla příhoda o jednom klukovi z naší třídy, který se musel holit a byl větší než my ostatní. Povídalo se, že si na záchodě něco dělal s penisem a že mu z něj vytekla bílá tekutina. Nevěřil jsem vlastním uším. Přirovnal bych to k transcendenci prostřednictvím meditace. I když v podstatě nevěříte, že někdo může dosáhnout osvícení, tušíte, že se to přece jenom stát může. A to ale bylo stejné. Napadlo mě, že to večer vyzkouším taky. Trvalo to celou věčnost. A pak najednou ten pocit. Bylo to, jako kdybych objevil oheň. Taky si vzpomínám, jak jsem v mládí objevil rock'n'roll. Rock'n'roll vás donutí snít. Bylo to jako zjevení. Existovalo rhythm and blues, jenže to jsme neposlouchali. A kromě Brubecka jsme neposlouchali vlastně ani jazz. V roce 1959 Dave Brubeck Quartet vydal Blue Rondo a la Turk, ze kterého jsem byl na větvi. Pan Smith tu desku měl a když jsem si ji u nich poslechl, zamiloval jsem se do ní. Malé město mělo v 50. letech něco do sebe. Podstatná byla určitá zasněnost. Když jsem se po setmění projížděl venku na kole, světlo v některých domech bylo teplé a já jsem znal lidi, co tam žili. Jinde panovalo šero nebo skoro tma a o obyvatelích jsem nic nevěděl. Měl jsem dojem, že se tam odehrávají jakési nepříjemnosti. Jednou večer jsem byl venku s bratrem a dostali jsme se až na konec ulice. V malých městech jako Boise bývaly v 50. letech slabší lampy. Už proto noci působily tak magicky. Trávili jsme tedy večer v šeru na konci ulice a najednou ze tmy vyšla nahá žena. Možná to bylo světlem a tím, že se vynořila z temnoty, ale měla mléčně bílou pokožku a zakrvácená ústa. Trochu vrávorala a třeba, že se blížila k nám, moc nás nevnímala. Bratr se rozplakal a ona se posadila na obrubník. Chtěl jsem jí pomoct, ale byl jsem mladý a nevěděl jsem, co dělat. Možná jsem se zeptal, je vám něco, co se stalo? Neodpověděla. Byla vystrašená a potlučená, jenomže i když měla za sebou něco otřesného, vypadala krásně. Jednou jsem vyrazil ven, když bylo pod mrakem a zřejmě i brzy ráno. Vedle Smithových bydleli Joncovi a mezi domy byl malý prostor s keři na jedné straně a plotem s brankou do slepé uličky na druhé. Na zemi u branky seděl kluk, kterého jsem nikdy předtím neviděl, a brečel. Došel jsem k němu a zeptal se, co ti je? Ale on neodpověděl. Stoupnul jsem si k němu a zajímal se, co se stalo, a on řekl, táta umřel. Kvůli pláči mu skoro nebylo rozumět a mě z toho bodlo u srdce. Na chvíli jsem se k němu posadil, jenže mi došlo, že mu nedokážu pomoct. V dětství je pro vás smrt vzdálená a abstraktní, a proto si s ní moc nelámete hlavu. Ale já jsem cítil, že je tomu klukovi hrozně.

Na Vista Avenue byly různé malé obchody, železářství nebo krámky pro modeláře a my jsme tam nakoupili materiál na výrobu bomb. Když jsme se dozvěděli, jak má taková trubková bomba vypadat, ve sklepě u Rileyho Cutlera jsme udělali 3 pořádně silné. Riley jednu sám odpálil u zavlažovacího kanálu, druhou jsem hodil já před dům Willarda Burnse. Všichni jsme hráli baseball, takže jsme měli šikovné ruce a bomba letěla pěkně zvysoka, odrazila se, ale nevybouchla. Mrštil jsem s ní ještě jednou a tentokrát se po dopadu ozvala hromová rána. Trubka se roztrhla a vyrazila prkno z plotu Gordyho Templetona, který bydlel vedle. Gordy zrovna seděl na záchodě a když vyběhl ven a natahoval si kalhoty, v ruce ještě držel toaletní papír. Řekli jsme si, moment, tohle mohlo někoho zabít nebo nám to mohlo urazit hlavu. A proto jsme poslední bombu hodili do prázdného bazénu, aby explodovala, ale nikoho nezranila. U Gordyho v obýváku měli široké okno s výhledem před dům. Seděli jsme u nich na gauči a dávali jsme si sendviče s tuňákem a hranolkami, což byla kombinace, kterou jsem z domova neznal. O hranolkách i o sladkostech s výjimkou ovesných sušenek s rozinkami jsem si mohl nechat zdát. Tak jsme si dávali ty sendviče a za oknem jsme viděli přijíždět obrovskou zlato-černobílou motorku, na které seděl mohutný policajt. Helmu si dal do podpaždí, došel ke dveřím, zazvonil a vzal nás na stanici. Já jsem byl předseda 7. třídy a tak jsem musel policistům sepsat pojednání o morálních povinnostech a závazcích těch, co stojí v čele ostatních. Dostával jsem se i do jiných problémů. Když jsem studoval na nižší střední, byla moje sestra Marta ještě na základce a cestou do školy chodila kolem mojí střední. Namluvil jsem své drahé sestřičce, že až půjde kolem naší budovy, má lidem ukazovat vztyčený prostředník, protože to znamená přátelství. Nevím, jestli to někdy zkusila, ale zeptala se na to táty a ten se dost rozčílil. Jindy jeden kluk ukradl otci hrst nábojů ráže 22 a pár mi jich dal. Pro mě to byl malý poklad. Jenže pak mě napadlo, že by z toho mohly být potíže, a tak jsem je zabalil do novin, strčil do pytlíku a hodil do odpadků. Přes zimu máma odpadky pálila v krbu, takže papír hodila na rošt a zapálila. Celkem brzy po obývacím pokoji začaly létat projektily. No, zase jsem si to odskákal. Jednoho dne byl za domem Smithových badmintonový turnaj, když v tom z ulice zazněla obrovitánská rána a na konci bloku jsme viděli stoupat kouř. Doběhli jsme tam a spatřili Jodyho Masterse, který byl starší než my, jak mu raketa, kterou postavil z trubky a nedopatřením vybuchla, utrhla nohu. Z domu vyšla jeho těhotná matka a viděla, že její nejstarší syn nemůže vstát. Zkoušel to, ale noha mu visela na šlachách a kolem byla kaluž krve a miliony vypálených sirkových hlaviček. Naštěstí mu nohu přišili zpátky. Dopadlo to dobře.

Lukáš Hlavica ve vlastní režii čte z knihy Christiane McKenové a Davida Lynche Místo snění. Z knihy, která odkrývá životní příběh své rázného filmového režiséra, který zemřel v lednu 2025. Osudy v rámci filmového léta na Vltavě připravila Ivana Mišková, překlad Lucie Kořínková a Michal Prokop, hudební spolupráce Daniel Kordík. Teď je tady pro vás ještě Travel Song a blížíme se k půlnoci.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johanna Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavírá Pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebevstoupení Páně, číslo 13 Seslání Ducha Svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela Pasacaglia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16. Edvarda Grieg. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr Amol, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Stephen Gunzenhauser.